0: Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt, pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
1: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25%. Lidé po amputaci nohy mají tento víkend v Nových Bránicích u Ivančic edukační kemp. Lektoři pro ně připravili školu chůze, cvičení jogy nebo sportovní aktivity. Kurs má pomoct se zvládnutím běžného života po amputaci. Podle organizátorky Natálie Lehmanové ze spolku Prokrok se přihlásilo 17 zájemců.
2: Je to přesně o tom, aby oni si, ať už ty nováčci, zkusili různé věci a mohli získat hodně nových informací, aby se jim lépe žilo, tak i právě, aby ty starší se mohli podělit, ale zase potkat s někým. Nějak se snažíme prostě ukázat, že to jde žít. I když trošku jinak, tak pořád usmíleme, jak říkáme.
1: V Praze se koná 5. ročník festivalu Prague Art Week. Ještě dnes nabídne zdarma desítky výstav, komentovaných prohlídek, workshopů a setkání s umělci. Návštěvníci si mohou prohlédnout třeba některé sbírky v Pražské národní galerii. Sport. Čeští fotbalisté zahájili nový ročník Ligy národů porážkou. V pražském Edenu podlehli Chorvatsku 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod trenérem Santim Deniou. Jediný český gól vstřelil Adam Karabec. Šanci na první vítězství budou mít v úterý proti Anglii. A čeští vodní slalomáři zakončili mistrovství Evropy 2 zlatými medailemi v kajak krosu. Vybojovali je Matyáš Novák a Tereza Kneblová. Tata kvitalské Invre podtrhla životní sezónu, ve které se stala i mistryní světa v klasickém slalomu.
3: Je to fakt pohádka brutální a ještě jsem se z ní úplně nespamatovala, ale myslím si, že bude hodně těžký na něco takového navázat. Budu se snažit nic moc neměnit a zůstat v tom nastavení, který mám, protože si myslím, že jsem to teďka našla a doufám, že se mi to povede udržet i do dalších let, takže je to pohádka.
1: Češi získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu celkem 7 medailí.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Neratovic. Na Pražském okruhu se mezi Ořechem a odbočkou na Barandov projíždí v každém směru jen jedním pruhem v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru pracují silničáři na mostě, jsou možné krátké obousměrné uzavírky. Na silnici 9 z Prahy do Mělníku pozor na nehodu za Neratovicemi. U čerpací stanice MOL zasahují záchranáři u srážky dvou osobních aut a provoz je tam omezený. A na Českokrumlovsku zpomalte při průjezdu Vyšším Brodem. Na silnici 163 do Loučovic v ulici Míru pod opatstvím havarovala koloběžka. I tam je záchranka, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno a skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, k ránu se ojediněle objeví mlhy. Během dne pak bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
6: 5,5 minuty po 2 hodině ladíte soutěž nočního radiožurnálu a dnes naposledy máte možnost získat audioknihu na radiokartě od Pavlíny Křivánkové s názvem Příbuzní. Knižní debut si autorka odbyla teprve před 3 lety a od té doby dále tvoří a vy můžete získat původně její hru četbu na pokračování pro Český rozhlas 2 Příbuzní, kterou nyní máme právě v podobě audioknihy. A tu namluvili herečky Anita Krauzová a Anna Kameníková. Tak kdo máte zájem, je tu poslední šance seznámit se s příběhy dvou dívek, kdy jedna utíká před svou minulostí a druhá ji naopak hledá. Jak se spojí jejich osudy v příběh, který najdete v knize Příbuzní nebo v audiokněze Příbuzní, tak to zjistíte, pokud budete právě teď volat na 221 552 155 nebo 255 na konci. A to platí pro ty z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce.
4: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Portugal The Man v nočním radiožurnálu a já připomínám, že stále můžete volat na 221 552 155 nebo 255 na konci. A to v případě, že máte zájem o audioknihu na radiokartě Příbuzní od Pavlíny Křivánkové. Seznámíte se s příběhy dvou dívek. Jedna hledá svou biologickou rodinu a ztracenou minulost. Druhá naopak před svou minulostí utíká. Jak se propojí jejich osudy právě v audioknize Příbuzní od Pavlíny Křivánkové, tak to zjistíte, když s námi budete soutěžit. Vyhrát audioknihu si dnes, protože je neděle, můžete úplně naposledy, takže ještě jednou připomínám telefonní čísla 221 552 155 nebo 255 na konci a volat můžete právě teď.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Roman Procházka, Marie Putnerová a novinka v nočním radiožurnálu Chtěl bych ti říct. A teď je před námi soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Příbuzní.
2: Ta osoba má oči úplně stejný jako já a Olina. Světlounce modrý, jako led.
1: Dva světy a jedna pravda, která může všechno změnit.
2: Tohle má jako bejt můj fotr? Tahle kreatura?
1: Poslechněte si příběh o hledání kořenů z pera Pavlíny Křivánkové. Audioknihu Příbuzní na Radiokartě dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A ještě se sluší doplnit, že dnes tuto audioknihu na Radiokartě rozdáváme úplně naposledy. Pojďme zjistit, kdo z vás je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
3: Dobrý den, tady je Petr Lounce.
0: Petře, zdravím do Loun, zdravím na sever Čech. Než se tady pustíme do soutěžení, tak si vás trošku vyspovídám. Zkoušel jste dnes volat poprvé, nebo už jste to zkoušel během týdne?
3: Volal jsem loni 2. ledna.
0: Aha, tak to už je dávná historie. A znáte tvorbu? Ještě, a nevyhrál jste tehdy?
3: Ne, netrefil jsem to.
0: Netrefil jste to. No a znáte tvorbu autorky Pavlíny Křivánkové?
3: Ne, myslím, že.
0: Tak ona debutovala teprve před vlastně 2-3 lety s knihou Chalupa, takže je to poměrně, co se její tvorby týče, mladá autorka. A já vás dnes potěším, protože se s ní seznámíte. Tím, že je to poslední soutěžní den, tak není soutěžní otázka. A vyhráváte, já vám gratuluji.
3: To jsem rád, děkuju.
0: Není vůbec zač, tak nakonec to nebudu to teď počítat, ale od února 25 nebo 26 říkal, vyšlo a vyhrál jste.
3: 2. ledna.
0: 2. ledna jste říkal, já myslel 2. února. Tak nakonec to tady... Tak čekání se vyplatilo, to je důležité.
3: Poprosím. Já jsem volal, protože to nikdy nějak dlouho nevolal, tak jsem to zkusil.
0: Někdy to tak vyjde, někdy se to takhle sejde, že někdy opravdu ty telefony drnčí hned od první vteřiny soutěže a někdy má člověk větší příležitost. Tak jsem rád, že to dnes klaplo.
3: Dobře, já vám děkuju.
0: Není vůbec zač, poprosím, jenom vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Vydržím,
0: díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit v soutěži nočního radiožurnálu zase zítra, tradičně po 2. hodině, ovšem zítra je tu pondělí, nový týden a čeká tu na vás nová výhra.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Noc z pátku na sobotu patřila vědě. Letošní noc vědy byla věnována komunikaci. Návštěvníci tak luštili šifry, četli signály vlastního těla nebo hledali zprávy přicházející z vesmíru. A na Mendlově univerzitě v Brně zase zjišťovali, jak se předává informace voda s půdou nebo co se snaží sdělit naštvaný šváb člověku, který ho chce chytit.
1: Poznáte, co je to za zvuk?
2: Jelen, živý?
3: Odhaduje Robert, který přišel na noc vědy na Mendlovu univerzitu s tatínkem a dědečkem, potvrzuje Jakub Drymaj z Lesnické a dřevařské fakulty.
1: Právě jsme slyšeli říjného jelena. Když probíhá říje, tak ten zvuk vlastně vydáváme, aby jsme toho jelena divokého, skutečného vylákali na to, že hele, já jsem tady, jsem mladý, chci taky ty laně, pojď se mnou zkontaktovat, jsem tvůj sok.
3: Vědci z Ústavu myslivosti ukazují, že zvířata komunikují mnohem víc než jen zvukem, jak se přesvědčil i Robert.
4: Ty máme zajímavý pach, jestli si chcete čichnout?
1: Vonělo ti to?
2: Jo, vonělo.
1: A co to připomíná?
2: No, trochu jako vanilku.
5: Držíte takovou malou ampulku.
1: Přesně tak. V tom jsou výměšky bobřích žláz, tak aby si všichni jako mohli čichnout, jak taková bobří značka smrdí.
5: Musím říct, že to je cítit velmi specificky, ale že by mi to úplně smrdělo, to říct nemohlo.
1: Ono se to používalo v 17. a 18. století jako základní nosič pro parfémy.
3: A bobří pach není jedinou kuriozitou, kterou si tu návštěvníci najdou, dodává Robert.
2: Se mi moc líbila termovize. Ještě stopy a patrony.
3: Komunikaci tu ale vědci ukazují třeba i mezi vodou a půdou, objasňuje hydropedolog David Juříčka.
6: Ta půda má velmi důležitou hydrologickou funkci. Je to pilíř vlastně zadržování vody v krajině. A to je vlastně to, na co my jsme se letos soustředili, na to, jakým způsobem ta voda komunikuje s půdou.
5: My jsme teďka vešli k vám do laboratoře.
6: Ano, my si tady tu komunikaci ukážeme třeba tady na tom půdním horizontu.
5: To je taková tmavě hnědá půda.
6: Když kápneme z kapátka vodu na tady tento suchý horizont, tak vidíme, že ty kapičky nám po té půdě sklouznou. Kdežto když kápneme na tu část, která už je vlhká, tak vidíme, že ta komunikace probíhá naprosto perfektně, ta voda krásně se nám vsakuje.
5: Takže víme tomu, že vlastně voda láká vodu.
6: Ano, voda láká vodu.
3: A komunikovat dokážou i tvorové, které bychom jako hlasité možná neoznačili. Třeba madagaskarští šváby, ukazuje Luboš Purchart z Ústavu ekologie lesa.
7: Jsou specifický tím, že oni zvuk vydávají vlastně s tlačením těch průduchů v těle a to vydá psičivý zvuk. Já vám to můžu zkusit tady předvést, třeba se mi podaří, třeba budou hladění. No.
5: Právě držíte v ruce obřího švába a pěkně nadává.
7: Vůbec se mu to nelíbí, já se mu nedivím, ale nic se mu nestane. To,
5: ano, a oni opatrně ty šváby, ho vracíte do krabičky.
7: No, a oni ty šváby jsou hrozně odolní, takže šváby, jak je známo, jen tak něco nezabije. Oni přežijou i radiaci, takže pokud tady něco po nás zůstane po lidech, tak tohle to určitě.
3: Do letošní noci vědy se napříč Českem zapojilo více než 140 institucí. Návštěvníci mohli zkoumat komunikaci nejen zvířat, rostlin a půdy, ale i technologií lidského těla a vesmíru. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru.
0: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
1: I oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: Už dnes od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy má Monika Chmilová.
3: Počet pacientů otrávených jídlem ze školní jídelny v Pražském Újezdě nad Lesy už je nejspíš konečný. Žádné další případy už nečeká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce. Po snědení uhlířských špaget onemocnělo více než 360 lidí. 50 z nich kvůli tomu skončilo v nemocnici a u 22 testy potvrdili salmonelózu. Na další výsledky se ještě čeká. Podle mluvčí pražské hygienické stanice jsou příčinou otravy nejspíš vejce použitá po datu minimální spotřeby. Ve vodojemu u obce Odolena voda byl včera ráno 4x limitu olova. Ukázaly to odběry, které provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy. 23 z nich vyhovělo limitům. Další odběry v průběhu soboty už zvýšené množství kovů neukázaly. Voda i tak dál není pitná. Co znečištění způsobuje, není jasné. Vodárny kvůli tomu podali trestní oznámení. Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí první stupeň lavinového nebezpečí. Informoval o tom server Aktuality.sk. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu pak může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat sněžné sesuvy a splazy. A v Náchodě dnes odhalí pamětní desku na počest slavného rodáka Josefa Škvoreckého. Připravil je nově vzniklý okrašlovací spolek GUT. Pamětní desku Josefa Škvoreckého zástupci spolku odhalí na jeho rodném domě v 9 hodin dopoledne, přesně 102 let od jeho narození.
0: Sport.
3: České tenistky se dnes utkají s Ukrajinou ve finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu budou usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Češky prošly do finále bez porážky, když zdolali Velkou Británii i Španělsko 2-0. Ukrajina je ve finále soutěže poprvé. Úvodní dvouhra začne v 11 hodin našeho času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Neratovic. Na Pražském okruhu se dnes v noci pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barandov. Na 17. kilometru pracovníci osazují pomocí jeřábu nový nosník mostu. Až do rána mohou podle potřeby také zastavovat provoz, počítejte proto raději s možným zdržením. Na nehodu pozor na silnici 9 z Prahy do Mělníku. Za Neratovicemi u čerpací stanice MOL havarovala dvě osobní auta. Na místo museli přijet záchranáři, je to ale s opatrností průjezdné. A následky nehody se zraněním překážejí také ve vyšším Brodu na Českokrumlovsku. Na silnici 163 do Loučovic pod Opatstvím havaroval řidič koloběžky. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teploty klesají na 8 až 4 stupně, tam, kde už se uklidnil vítr, až na 2. Místy se mohou objevit i přízemní mrazíky, ojediněle i mlhy. Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Zaplněné parkoviště i příjezdové cesty. Tak to včera vypadalo v Lučicích na Přerovsku. V tamních sadech totiž začal samosběr jablek a hrušek. Vezmeme vás tam za chvíli v reportáži nočního Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Tears for Fears zazněly v nočním radiožurnálu a pojďme na avizované téma. Sadaři pokračují ve sklizni ovoce. Jablka a hrušky začaly česat také v sadech v Lučicích, které jsou součástí Bělotína na Přerovsku. Tamní pěstitel nabízí ovoce zájemcům i k samosběru a je o to velký zájem.
1: Výborně.
2: A toto je odrůda?
1: Rubín.
2: Takže ty berete.
1: Beru každopádně, určitě.
2: Ilona Vozáková vybírá výhradně slačí jablka, určená jsou totiž její vnučce a vnukovi, kteří pomáhají sbírat.
1: Pěkně pomalu a pěkně položit do kybrička. Tak, a ještě si vem jedno, Stelinko, ty taky.
2: Máte dvě přepravky, jaký je váš plán dneska?
1: No plné bedinky, aby jsme si nazbírali. My tak náhodně si vybíráme a jako všechny ty jablka jsou výborné.
2: A doplňuje manžel?
3: Vítězslav Vozák. A když sníme, co si natrháme, tak jezdíme pak do prodejny v zimě.
2: Ta cena zůstává stejná jako v předcházejícím

0: Mně se podepsalo tím suchem, jo, které bylo zase historicky katastrofální, takže opravdu proto ta úroda se to takhle nakupilo, jo, špatné jaro, špatné léto, jo, takže jsme rádi za to, že se nám podařilo aspoň to, co máme, dopěstovat.
1: Budeme se podívat tady do uliček, vlastně přicházíme ke stromkům, které jsou asi tak 2,5 metru vysoké.
0: Toto je druhá idaret.
1: Ty plody, když se dívám, tak jsou takové menší, jsou krásně začervenalé, ale jsou malé.
0: To je způsobené právě tím suchem, jo. Když popondeme dál, kde máme rubín, kde zase plody jsou velké poměrně, ale zase problém je ten, že vlastně ten mráz to tak poškodil, že na tím stromku je, dejme tomu, jenom 20% ovoce.
1: Kvůli vysokému zájmu pořádají tady v Lučicích samozběr ovoce nově, kromě sobot, taky každou středu. Z Předovska Lenka Kratochvíl.

0: Festival Serial Killer uvedl premiéru dalšího českého projektu. Diváci v brněnském divadle Husa na provázku viděli první díly minisérie Record Woman z dílny platformy OnePlay. Šestidílný seriál režiséra Dana Vlodaryčika vychází ze skutečného příběhu meziválečné atletky Zdeny Koupkové. Ta ve 30. letech překonávala světové rekordy, než prošla úřední i tělesnou proměnou v muže Zdeňka Koupka.
1: Slečno Koupková, co říkáte na to, jak ženy pronikají do oblastí vyhrazeným mužům?
2: 80% toho je z doby, když Zdena Koupková byla puberťačka, sportovkyně, mistryně světa. Jakmile začal sobě pozorovat ty proměny, tak s tím nějakou dobu bojoval. A až teprve, když ten boj jakoby nějakým způsobem si to v sobě vysvětlil a prošel tou operací, tak tam někde končíme zhruba.
3: Spíš než na sportovní kariéru mistryně světa Zdeňky Koupkové se režisér Dan Vlodarčík soustředí na reakce tehdejší společnosti.
2: Lidi, kteří zápolistou identitou takových filmů je spousta, to je zbytečný. Ten boj je mezi jím a lidma, kteří stojí kolem něj, takže je to přes vztahy.
4: Je prostě výjimečná.
3: Zdena Koupková v podání herce Petra Uhlíka nakonec obětuje sportovní slávu, aby mohla žít podle sebe.
5: To je hlavně taková cesta postavení se za sebe, nějakého dostání se do momentu, kdy chce obhájit, jak se cítí, co si myslí, i když by to mohlo znamenat ztrátu pozemských materiálních věcí.
6: Život není spravedlivý, ale sport je.
3: I když jde o dobový příběh, podle Uhlíka otevírá seriál témata, která společnost řeší dodnes.
5: Když jsem se zabýval, dejme tomu i tou dobou, tak jsem se dozvěděl, kolik trans lidí bylo a přijde mi, že je hrozně důležitý, že se čím dál tím víc dozvídáme o tom, jak určitý věci byly schovávané spíš do stínu. A myslím, že je důležitý si uvědomit, že to rozhodně není jako úpadek společnosti, protože mám pocit fakt z některých lidí, že to takhle vnímají.
7: My jsme slabší pohlaví.
3: Šestidílná minisérie soutěží na festivalu Serial Killer mezi dalšími českými seriály v nové kategorii Czech Killer. Kdy se novinka objeví na platformě OnePlay, zatím není jasné. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

0: Socher slaví 100 let.
1: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis dodá Monika Chmilová.
3: Rusko zasáhlo velké datové centrum v Kyjevě. Den Charity otevře veřejnosti dveře sociálních služeb po celém Česku. Čeští fotbalisté prohráli při premiéře trenéra Santiho Denii s Chorvatskem 1-2 a dnes bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Rusko zaútočilo na informační infrastrukturu v Kyjevě. Drony zasáhly velké datové centrum a ve vysílání televizních kanálů se objevily poruchy.
4: Záležitě Ukrajinciv bez internetu.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství řekl, že Rusko útočí na prostředky spojení, aby Ukrajinci zůstali bez internetu. Velké datové centrum společnosti Kosmonova v Kyjevě po ruském útoku přerušilo práci a technici teď zajišťují obnovení informačních servisů z jiných míst, protože centrum bylo silně poškozeno a nepodaří se ho brzy opravit. V Kyjevě kvůli tomu nastaly problémy s televizním vysíláním i internetem. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Charita České republiky otevírá na přelomu září a října dveře svých sociálních služeb po celé zemi. V rámci Dne Charity pořádá dny otevřených dveří, výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak mohou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a potkat se s pracovníky i dobrovolníky, kde zájemci najdou podrobný program akcí pro svůj region, říká mluvčí Charity Jan Oulík.
6: To na našich stránkách www.charita.cz, kde máme takový přehled akcí uspořádaný podle krajů. Takže každý posluchač si může vlastně sám najít, která akce by se mu líbila nebo která je v okolí jeho bydliště.
3: Den Charity se tradičně váže ke svátku svatého Vincence z Pauly, patrona charitativní práce, který připadá na 27. září. Biskupové ho v Česku oficiálně vyhlásili v roce 2008. Oblíbenost cyklostezky Bevlava, vedoucí od Ústí u Vsetína až k Vlárskému průsmyku v podhůří Bílých Karpat, letos narostla. Počet cyklistů se v červenci a v srpnu oproti loňsku zvýšil téměř o třetinu. Vyplývá to z dat ze sčítačů obecně prospěšné společnosti partnerství. O důvodech mluví koordinátor monitoringu cyklistů Luboš Kala.
7: U cyklostezky Bevlava jsme zaznamenali meziroční nárůst o 9322 cyklistů na bezmála 39 000. To je maximum lokality a nejvyšší nárůst ze všech sledovaných tras. Hlavní příčinou je dokončení nových klíčových úseků stezky směrem k československému pomezí, což zásadně zvýšilo atraktivitu této trasy pro nové cykloturisty.
3: Samospráva Jeseníku nabízí zdarma lidem, kteří přišli při předloňských záplavách obydlení 2 stavební parcely. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. Parcely se nachází podle informací radnice v ulici Rejvíská.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Premiéru u národního týmu zažil v pražském Edenu trenér Santi Denia. Španěl hráče pochválil a věří v další zlepšování.
8: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
3: Další utkání elitní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii. A čeští vodní slalomáři Tereza Kneblová a Matyáš Novák se stali mistry Evropy v kajak krosu. Kneblová získala v italské Ivré už 2. medaili, když po bronzu na kánoji přidala zlato. Novák zase vylepšil loňský bronz z mistrovství světa. Česká výprava tak zakončila šampionát se 7 medailemi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Jaroměře. Na Pražském okruhu je dnes v noci omezený provoz mezi Ořechem a Barandovem. Jezdí se obousměrně v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru stále usazují nosník mostu. Provoz tam mohou krátkodobě zastavit, tak počítejte s možným zdržením. U Jaroměře pozor na nehodu za posledním sjezdem z dálnice D11. Na kruhovém objezdu u Hořenic havarovala motorka. Na místě jsou záchranáři. Čekejte omezený průjezd. Na silnici 9 z Prahy do Mělníku vyšetřují nehodu za Neratovicemi. U čerpací stanice MOL havarovala dvě osobní auta. I tam je to se zraněním a projíždějte opatrně. A na silnici 452 z Bruntálu do Vrbna pod Pradědem zpomalte před Světlou horou. Policisté tam vyšetřují srážku osobního auta se Srnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno. Během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď si poslechněte příběhy 20. století s Adamem Drdou.
10: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
11: Když jsem takhle letěl asi půl hodiny, tak jsem zjistil vlastně, že mám mít východ slunce po pravý straně a já ho měl mít za sebou, jo. Tak jsem teď nevěděl, kde jsem a najednou vidím v té tmě světilko, tak jsem k tomu začal letět, no a letím k tomu a koukám na strážní věž. Na tom ochozu dva vojáci, teď mě viděli, my jsme zase koukali pár metrů, jako jo. Ten reflektor na mě natočili, ne, teď začali tam řvát a houkat s tou sirénou, ne, teď tam v těch baráku to začalo vybíhat všecko. No bylo to hustý.
12: Byl červenec roku 1988 a Josef Hlavatý z Jablonce nad Nisou letěl na motorovém rogalu, které si sám postavil, přes zadrátované a střežené hranice z Československa do Rakouska. Vedle něj seděl jeho tříletý syn David. Manželka s dalším synem se krátce předtím dostala do Jugoslávie, odkud i ona utíkala za železnou oponu. Příběhy 20. století kdysi vznikly proto, že jsme nechtěli ukazovat jen bezprostřední dramatické události, ale i to, co jejich aktéry k určitému jednání vedlo, co je motivovalo a ovlivňovalo. Tím se řídíme dodnes. Příběhy jsou tedy věnovány vzpomínkám Josefa Hlavatého. Provází vás Adam Drda. Poděkování za spolupráci patří Petře Verzichové. Josef Hlavatý se narodil 6. dubna 1964 v Jablonci nad Nisou. Jeho dědovi z Nového Bydžova, který měl 7 dcer, sebrali komunisté po únoru roku 48. větší obuvnickou živnost. A rodinu potom provázela černá známka v kádrových posudcích, totiž takzvaný buržoazní původ. Děd koupil dům v Jizerských horách, odkud byli po válce vyhnáni němečtí starou sedlíci. Josefovi rodiče se seznámili v Jablonci, kde Josef vyrůstal.
11: Ono se to třeba jako nezdá, ale tím, že to byly z dvě třetiny Sudety, je všechno prázdný, jo? Tak se tam do Slovenské republiky nalili lidi, kteří z nějakého důvodu někde nemohli vydržet. Jo? A tak ty soudruzi to tam docela dost žrali. Jo? Hlavně se tam teda přistěhovalo hodně komunistů, zabrali pěkný vily, nosili německé kožichy, opravdu. Já jsem takhle byl vlastně u kamaráda ze třídy, tak jsme jako politiku neřešili, že jo, ve škole, a oni bydleli v tak nádherný vile po Němcích, že to snad ani ve filmu není. Takový vily tam jsou, zleštěný žulí, všechno vnitř, obrovský schody, a měli tam úplně veškerý zařízení, jo.
12: Rodina měla podle vzpomínek Josefa Hlavatého tehdy obvyklé potíže. Ani jeden z rodičů nebyl komunista, matka kvůli otci v uvozovkách vykořisťovateli nesměla vystudovat, teprve časem se vypracovala na zaměstnankyni výpočetního střediska. Otec se vyučil automechanikem, později jezdil s nákladňákem. Josefa zajímala především auta a motorky a věnoval té zálibě podstatnou část mládí.
11: Do Pionýra mě nevzali, no to jsem že nevěděl proč, já jsem chtěl, nechtěli mě. No pak už mě to stejně nezajímalo, samozřejmě žádný svazar, nic takového. Táta denně stejně poslouchal, on jezdil nakonec kamionem, jo, jenom nedával doma a poslouchal Hlas Ameriky. Takže já jsem přesně věděl, o co jde. Že jo, a protože byl vyučen mechanik, tak jsme se zajímali o ty motorky, o auta, jo, o všechno. No a teď prostě mě vypravoval před válkou 20 značek, no a já s bídou viděl jednu, jo, nějakou Javu a ještě se na tom jezdit nedalo. Takže když mě bylo 17, tak já už jsem měl hned na Pionýra papíry, jsem si udělal řidičák, pak v 17 na motorku hned. No samozřejmě, že jsem na nějaký kejvašce jezdit nechtěl, tak jsem si koupil 350, tu jsem předělal celou. To jsme bydleli teda v panelovém domě v Jablonci, tak, ale v prvním patře, tak to si pamatuju, to jsem si sehnal takový starý lino. To mamka byla, měla zrovna nějak, to na tomu říkala, u závěrku ve výpočetním středisku. A když přišla domů, tak už tam stála rozebraná motorka v mým pokoji. No to bylo, ta byla zásadně proti, ale táta jako byl rád, že to budu dělat doma, že nikde nekouřím, nebo protože ty kluci, je třeba s kterýma já jsem vyrůstal, málo kdo se takhle šťoural v něčem, jo. Oni všichni nasadili ty zmijovky, čepičky a ty vaťáky a někde se kouřili a někde chodili nějaký tyhle ty jejich srazy. No já jsem na to moc nebyl, já jsem byl na tu techniku, no. Já jsem nebyl žádný genius ve škole, já jsem byl hodně živý dítě a perfektně jsem se potápěl, což umím do dneška, nebo jsem hrozně lezil na plachetnici, taky mám ještě dneska plachetnici, ale jde o to, že mě nebavilo prostě sedět nad knížkama, já jsem chtěl tu praxi, jo? Já jsem všude lez, všechno jsem musel vidět, teď o táty jsem znal různý ty pravdy, takže ty, co mě vypravovali ve škole, tomu jsem vůbec nevěřil. Ruštinu, tu jsem nenáviděl doslova, jo, řeč okupantů, takže jsem měl vždycky z ruštiny 4, abych vůbec prolez. A to se mi ale právě poznamenalo, že když jsem se chtěl učit na automechanika, teda aspoň, když jsem se nedostal na žádnou školu, tak ani na to automechanika mě kvůli ruštině, že mám 4, nechtěli vzít. No. Až potom, tak jsem se učil rok na klempíře normálně, to mě nebavilo. A tam po roce jsem nakonec přestoupil na mechanika do Liazu, tam teda měl táta různý takhle ty známý, taky nebyli komunisti, tak mě tam vzali a já vím, že když náš mistr takhle vždycky říkal, Prihoši, když budeme sami na dílně, tak pane mistr, kde mě někdo přišel, nebude to znát, tak jenom soudruhu. Takže v tomhle duchu to šlo celý, jo, vlastně. No takže jsem vůbec rád, že jsem se nakonec vyučil, ale já jsem nechtěl být vyučený mechanikem, já jsem chtěl strašně být designérem, jo, já jsem maloval auta, stavil jsem modely a to vlastně nikoho nezajímalo. No, tak v té době se vyráběla jedna Škodovka nějakých už 20 let a tam měnili jenom trochu plechy a furt to mělo motor vzadu a nikoho nic nezajímalo. A já jsem třeba i, že jsem teda se učil v Liazu, tak jsem navrhnul některé jako liazky moderní kabiny. Já jsem to posílal, postavil jsem modely, posílal jsem to na výstavy, vyhrával jsem ceny a jim to celý haslo. Oni ty sice modely ode mě odkoupili jako Lias, jo, do toho účelu si tam je měli vystavený všechno, ale tím to končilo, oni věděli přesně, kdo jsou mi rodiče, že jsem nebyl nikdy v Pionýru ani v nějakým svazarmu, prostě oni věděli přesně, kdo jsem.
12: Josef Hlavatý se vyučil, začal pracovat a na počátku 80. let měl narukovat na vojnu. Do Československé lidové armády z pochopitelných důvodů nechtěl. Sloužil 2 měsíce. Pak se kvůli zranění dostal domů, oženil se, narodil se mu první syn David a další službě se vyhnul prací v Lisovně ve strategicky důležitém podniku Elektro Praga. Dostal tam ovšem nečekanou nabídku, aby vstoupil do komunistické strany.
11: Tam totiž se to zkomplikovalo tím, jak jsem vzal tu práci místo ty armády, místo ty vojny. A jak jsem byl dobrý makač a měl jsem ty zlepšováky, tak prostě normálně přišli, že mě chtějí jako kandidáta, jo, do strany. Já jsem řekl, no to není možný, já jsem si s tím přišel domů a naši tím spadla čelist, jako jo, řekl, no to nám nemůžeš udělat. No jo, tak jsem samozřejmě odmít a ta hned, no jo, mě řekli, ale Josef, to jako, to ti můžu ale říct, například já měl vojenský řidičák samozřejmě udělaný na nákladák, že jo, tohle. A mi řekli, no ale Josef, to jako, to ti nezaručím, že ale tu tady tu vojnu doděláš, protože kdyby tě vojáci jako řidiče potřebovali, to věděli, že mám, no tak tě ho budeme muset pustit, ale když budeš kandidát, no tak se ho za tebe vemem, že jo. No, teď já už doma malýho Davida a moje žena byla v jiném stavu, jsme čekali druhý, jo. Tak, co teď? No tak jsem jim na to kejvnul. No jenomže, ona ta kandidatura byla někde, já teď nechci, už jsem to pustil všechno z hlavy, ale ona byla nějakých, myslím, nevím, jestli půl roku nebo rok. Já fakt nevím už, jak to bylo, ale vím, že mě ta vojna skončila dřív. A takže jakmile mi skončila vojna, už na mě nemohli, tak jsem šel a normálně jsem vystoupil z ty kandidatury. A tím začalo peklo. Můžete si představit, kolik lidí tam k ním chtělo kvůli dětem, aby je dostali na školy a bůh ví co, aby vůbec mohli dělat kariéru. A nechtěli je tam třeba vzít do té strany. A já jsem řekl, že tam nechci bejt. Joj, to víte. Tak, tím to celý začalo. A já jsem teda byl ještě v tom ROH. A tam jsem třeba chtěl prosadit, protože jsme dělali ty lisovně, tam bylo plno voleje z těch lisů, jo. Tam byly lisy z roku 36, jo. Ještě předválečný stroje starý, jo. To z toho teklo všechno, plno pilin, to bylo vyloženě volejový bahno. Takže ty boty byly rozmáčený od toho voleje, rukavice z těch kapal volej. A když jsem chtěl, aby nám třeba ty boty dávali častěji a rukavice, tak mě řekli, že na to nejsou prostředky. A když jsem řekl, no moment, ale tady fabrika má dva kanony, dvě vejtřasky, jo, asi čtyři gazíky tam měli a všichni si hráli na vojářci, tu milici tam měli a oni vám měli jednou do měsíce cvičení, jo, to bylo furt někde týden tamhle, tři dny tamhle, jo, a to všechno ty lidi nedělali, je to stálo peníze a na to měli. Tak jsem řekl, jak to zrušte, neže, že to je nutný, kdyby nás ty Američani chtěli přepadnout, sebrat nám ty mašiny, ty z roku 36, že jo, jo, takže se musíme uchránit. No to jsem se jim vysmál, kdo by krat nějaký starý mašiny. Tam se pohádali, no a zašlo tak, že jsem prostě rebel, že moc koukám na nějaký západní videa, to celý to otočili a prostě, jo, a stál jsem už, a už tu chvíli jsem stál na druhé straně.
10: Posloucháte příběhy 20. století.
11: Tak jsem nakonec dal výpověď. Takhle, já jsem tam už nechtěl dělat, měl jsem toho plný zuby, to nikam to nevedlo. Oni prostě měli svou jak fanatici a s fanatikama není možná dohoda, jo. Takže jsem dal výpověď, ale já jsem si mezi tím právě našel u JZD v Jenišovicích, hledali pilota na Rogálo. Oni tam měli takový velký Rogálo, australský, s dvouma nádržema, a tak na něm jsem se neučil lítat, ale otec byl hodně na lítání, tak tam jsme se s ním jako domluvili, tak jsme začali schánět trubky a všechno. Prostě jsme si s tátou postavili vlastní Rogálo, jo. Koupili jsme z tého Trabanta, motor z něj ven, jo. Předělat zapalování, to bylo magneto, to se zase nedalo jen tak, protože to se ten motor není už potom na baterii, ale musí sám si vyrábět jako moped třeba, jo, bez baterky, ty zapalovací svíčky. A tak to jsme zase sehnali, to se když tam z té době se to kradlo z těch ruských buldozerů, tyhle ty magneta. Takže to jsme sehnali, namontovali. No dalo to hodně práce, jo, jako ten podvozek dá dohromady, když jsme vlastně neměli žádný plán, nic, to jako jen tak, co kdo řekl, co kdo věděl, všechno bylo ilegálně, jo, nakoupený materiál, trubky, to plátno, to táta všechno ušil. Trvalo nám to tak rok, než jsme ho dali dohromady. No pak jsem teda do toho set, že jo, první let samozřejmě hned bouračka, druhý let bouračka, no. No a nakonec to lítalo to, pánečko, až do 2000 metrů, jako nic, jsem vylítnul, bez padáku, bez všeho, bez zjištění v té době. Kdyby se cokoliv utrhlo, tak jsem byl na místě, jako jo, placatej. A já jsem vlastně tam měl začít v tom jezdě dělat jako mechanik, jo, a v létě jako pilot, no. Všechno domluvený, bylo to i s bytem, tam jsem dal výpověď. No a jak to dopadlo, přišli tajný, normálně šli po mně, protože já jsem ještě pořád dělal v ty Pragovce, ona ta výpověď měla jako lhutu, a tam prostě přišli tajný, tak jsem to tam byl politicky už takový označený, a oni, já jsem dal výpověď, tak oni už prostě se zajímali, kam půjdu, no a to zjistili, že tam budu dělat pilota, a přišli, že ten předseda nakonec tehda, ten předseda to JZD za mnou přišel, že mě vzít nemůže, že by strašně rád, ale že prostě za ní byli a že jsem jako politicky nevyhovující a že každý pilot musí být v partaji. A tím to bylo jasný. A bylo po nějakým lítání. Jo, takže jsem to místo nedostal a To byla poslední kapka, kdy mě opravdu naštvali. Já jsem chtěl stavět i dům, já jsem v Jablonci už měl pozemek, který mi měli přiklepnout. No to taky byla kolem toho hrozná to, ale chtěl jsem stavět dům, já jsem byl spokojený, ale takhle, jak potom mě nakonec toho vyhodili z té práce, tak jsem řekl a dost. Pochopil jsem, že prostě, že se tady žít nedá, jako jo. Že vlastně člověk se může snažit sebe víc a jej nic nezajímalo, jo. Jestli má někdo talent takový nebo makový, to jim bylo plně jedno, prostě politicky se neodpovídá na zdar. Tam říká a dost.
12: Vzpomíná Josef Hlavatý. Pro vysvětlení zmíněné jednotné zemědělské družstvo používalo Rogalo při hnojení polí. Josef Hlavatý a jeho otec si Rogalo postavili tajně a ilegálně taky létali, protože létat bez povolení se nesmělo a pilotní zkoušky měl Josef teprve složit. Jako zaměstnanec družstva jimž se ovšem nestal. Kolem roku 1986 začal připravovat emigraci, chtěl do Spojených států amerických, kde měli jeho rodiče přítele, který by pomohl v začátcích. Nejdřív ale musel překonat železnou oponu. V té době už měl druhého syna a celá rodina se pokusila vycestovat do Jugoslávie, odkud se dalo se štěstím utéct do Itálie nebo do Rakouska.
11: Takže jsme zažádali o tu Jugoslávii a chtěli jsme pryč. No, jenomže to povolení vycestování to byl balík dotazníků různých, jo, celý fabriky, že tam vidím, mám výpověď a jaký jsem to, tak mě nepustili, nepovolili mi výjezd do Jugoslávie, tak jsme nevěděli, co budeme dělat, tak teda nakonec ho povolili jenom ženě a tomu nejmladšímu, tomu byl rok, s tím, že má nemocný průdušky teda, no.
12: Hlavatí byli pro emigraci rozhodnuti a domluvili se, že manželka s mladším synem se pokusí o útěk z Jugoslávie a Josef se starším Davidem najdou jiný způsob. Pokračuje Josef Hlavatý v rozhovoru s Petrou Verzichovou.
11: Já jsem hledal různé cesty, já jsem měl vymyšlené různé cesty. Kdybych třeba zůstal sám, tak jsem možná neletěl. Tam jsem měl připravené jiné varianty, jak by asi šlo utíct, ale protože nechali doma i toho tříletýho kluka se mnou, vlastně jako rukojmí, jo, aby se žena vrátila, tak mě nezbylo nic jiného, než jediný to Rogalo. To jinak nešlo. Jo. Na všechno ostatní byl moc malý ten kluk, jo.
13: A uvažoval jste i o jiných způsobech?
11: No, byly jiný způsoby. Měl jsem pár nápadů. Mně se třeba líbilo přeplavat ten Dunaj u Bratislavy, ne? To já jsem se potápěl právě, ne? A pro mě nebyl žádný problém si cokoliv zkonstruovat tak, aby mě to už i pár set metrů táhlo pod vodou, jako jo. To nebylo nic nemožné, jenom že co s malým. Pak jsem teda vymyslel takovou fintu, jsem si všim z filmu a dostali jsme se až k hranici. Všiml jsem si, že prostě ty hranice měly závoru československý, železnou závoru, aby nešlo projet kamionem. A ta se neotvírala ven na západ, ale ta se otvírala k nám. A na konci byl obrovský betonový sloup a ta závora měla na konci kříž a ten kříž do toho zapadal takhle. Takže i kdybych tam měl třeba s tankem, chtěl bych, jo, násilím, tak tuhle závoru bych ani s tankem neprojel, jako jo. To měli dobře vymyšlený, soudruzi, jo. Ale zajímavý, že furt dělali jako ochranu proti tomu kapitalismu, ale závora byla daná tak, aby nemohl nikdo odsaď, jo. Ale jde o to, že oni ty kamionáci jezdili a já jsem měl vymyšlený dobrý takový trik. Já jsem chtěl vlastně takovou nízkou motokáru na elektriku zkonstruovat, že bych vlastně před hranicej, když oni tam jezdili v noci, jsem si všim vypozoroval, tak jsem se chtěl zavěsit pod ten kamion, pod návěs, jo, a až by přijel na tu hranici, tak bych s tou elektrikou vystartoval naplno a přijel bych jim tu, jo, to mělo být vysoký, jako kdybych ležel, jo, úplně placka na elektriku. No, ale to zase nešlo s malým, jo. Já bych se odsad dostal, býval, no. A nakonec jsem teda řekl, umím to lítat, mám to a s tím malým, protože nechat ho tady, to bylo pro mě nemyslitelný. Já vím, že to bylo nebezpečný, šlo o život, ale taková byla doba. Setkal jsem se s lidma, kteří řekli, no, to já bych svý dítě tohle bych já se svým dítětem nikdy neudělal. A jo, já taky ne. Ale to je prostě byla už taková situace. Když je člověk dotlačený do kouta, tak co potom? Ty po mně šli už i tajný, jako jo, oni teď, já jsem měl ve fabrice výpověď, tam mě nevzali, jo, a co jsem teda měl dělat? Nakonec už jsme stejně všechno rozprodali, nebo dali známým, protože moc se rozprodat nedalo, auto jsem prodal. A jinak věci jsme skoro všechny rozdali a že jsme fakt měli pěkně zařízený byt. A co jsem měl jiný už potom dělat? No A když jsem si, nikdo nevěděl, kdy ten systém tady padne. Já jsem utekl vlastně v roce 1889 na podzim, čili rok a půl, to tady padlo celý. A to nikdo netušil, ale to vypadalo, jak ještě na dalších 100 letech řádili. Já byl někde 2 dny u výslechu. Jak tušili, že chci utíct, jak nepolili tu Jugoslávii. Chtěli vědět, kdo, kde. Prostě já jsem se nic neřekl, jo, ale 2 dny u výslechu. Pak je zaspustili teda do práce a takhle jsem jednou šel z odpolední. A oni v Jablonci jsou ty ulice takhle do kopce, jo, dost úzký a vysoký domy. A vidím, jak v ulici, protože jsem ty auta znal, on těch tolik nebylo v té době, kdo který tam měl zaparkovaný auto. A vidím tam Žigulíka navíc. Kam sakra. Tak jsem se tak na něj koukal a vidím, jak v něm sedí 4 chlapy. Kam sakra, na koho ty tady můžou čekat? Tak jsem šel k tomu našemu baráku, otvírám ty těžké dveře, to byly velký dřevěný těžké dveře v tom domě. No a najednou se odevřel všechny 4 dveře u Žigulíka a běželi ke mně. Kam ty brio. Tak jsem se rychle opřel a vyletěl jsem do toho 4. patra, oni běželi za mnou. Já jsem stačil odemknout, zabouchnout, ale oni nezvonili, nebouchali, teď se tam dohadovali, prostě mě potřebovali chytit a zřejmě si nějak vyprovokovat, abych se s nima popral. Oni hledali už sebe menší důvod k tomu, aby mě mohli obvinit, jo. Ale to už bylo těsně před dovolenou. Nějak za 14 dnů, pak byl jako klid, pak odjela manželka s malým, no a já jsem pak ulít, no, tak ty zuřili, no.
10: Posloucháte příběhy 20. století.
12: Byl začátek července 1988. Paní Hlavatá odjela s mladším synem do Jugoslávie, Josef s 3letým Davidem se musel dostat na západ po svém, tedy na Rogale. Plán byl odletět ze Slovenska do Rakouska.
11: Ona měla strašný strach, že se mi to nepodaří, jo. Co bude potom, jo. No tak jsem říkal, kdyby fakt přišel na nejhorší, tak se prostě vrátí a dělej úplně blbou, no.
13: A co rodiče na to? Moje? Si to asi řekli, že jo?
11: No ty samozřejmě táta s mamkou mě pomohli, ale no tak to bylo dramatický, jo. No, mamka ta byla proti, ale táta mě v tom podpořil, no. Ten jo, ten věděl, že to tady nikam nepůjde.
13: A nerozmlouvali vám to třeba i kvůli vnukovi?
11: Ani ne. Oni věděli, jak. Oni to sledovali celou dobu, jo. On věděl, že mě tam vyhodili, to tam. Ani ne. Ale samozřejmě měli, ale my jsme to místo teda našli 14 dnů předem. My jsme to fakt pečlivě připravili. To jsme byli jak tajná rozvědka.
13: Povězte mi o tom něco, jak jste to místo hledali, jak vás to napadlo?
11: No právě, ono třeba jako směr přelítnout do západního Německa, to by bylo nemožný, jo. No protože už 50 kilometrů hranic bylo tak ochranný pásmo, jo. A s trubkama na střeše je nemožný, jo. Takže ta tříkolka se vozila složená na vozejku za autem, jo. Takže to bylo nemožný. Takže to hlídali, to v dnešní kaplice, ta je od nějaké hranice ještě 15 kilometrů možná, a tam už stáli pohraničníci, jo, to nešlo prostě, jo, tam dnešní kaplici, tenkrát, když jste vystoupili s Baťohem, tak už chtěl, už proč, kam, co. Takže tadyhle ta část takhle kolem Chebu, všechno to vůbec nepřipadlo v úvahu, až jsme vlastně přišli na to, že dálnici z Prahy na Bratislavu, kde úplně jde těsně podle rakouský skoro hranice, v tom Niederösterreichu nad Vídní, tak tam je to pár kilometrů, asi jenom 5 kilometrů a je státní hranice, jo. Tak jsme vlastně vymysleli, když tam pojedeme s trubkama normálně, takže si nás nikdo všimne, no taky, že ne. Našli jsme tam právě v tom místě, v tom nejužším místě jsme našli místečko mezi Malackama a Předslaví, jo. Já už přesně, tam nebyla žádná vesnice blízko, ale bylo tam vojenské letiště, to si pamatuju, měli tam velký radar takhle v dálce. Já jsem z toho měl právě strach, ale táta, ten říkal, on se v tom takhle ještě z ty vojny vyzná, říkal, ne hele, oni to mají nahoru naměřený a tady nás vůbec, až ty budeš startovat, tak tě vůbec tě nechytnou. Taky, že fakt měl pravdu, vyšlo to, oni nevěděli do poslední chvíle, že já s tím letím, jo. A tam byla zrovna taková krásná asfaltová silnice udělaná mezi polema, bylo to tam opuštěný, zarostlý, nikde nikdo, tak tam jsme si našli místečko a tam jsme přijeli tenkrát. Všechno už teda samozřejmě spakovaný, všechno. Jel jsem já teda, malej, moje matka a otec, jo. A jeli jsme jako, že jdeme na dovolenou, jo, někam. A tam jsme teda to složili, jenomže počasí neklaplo. 3 noci jsme vlastně takhle byli poschovávaný po různu, jo. No, v lese u rybníka tam v Rákosí a prostě jsme už jsem byl opravdu na nervy z toho, protože vlastně žena čekala, já jsem myslel, že jakmile přeletím, taky pošlu telegram z Rakouska, jo. A teď furt foukalo a nakonec tu 3. noc se to uklidnilo.
12: líčí Josef Hlavatý. Teď je zapotřebí udělat v příbězích obvyklou přestávku na zprávy. Po nich budeme pokračovat a dozvíte se, jak se útěk do Rakouska vyvinul dál.
0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Radioservis představuje
0: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
14: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
0: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
14: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
0: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
9: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
3: Čína a Spojené státy sníží vzájemná cla v hodnotě 30 miliard dolarů, to je přes 640 miliard korun. Podle agentury Reuters to v sobotu oznámilo čínské ministerstvo zahraničí. Obě země se taky domluvily na pravidelném dialogu o přínosech a rizicích využívání umělé inteligence. Další kolo jednání se má uskutečnit v listopadu. Tyto opatření jsou součástí 8-bodové dohody, kterou strany uzavřely během třídenní návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga ve Spojených státech. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Francie. Z Paříže se přesunul do významného poutního místa Lourdes. Pomodlil se tam v jeskyni Massabielle. V 19. století se v ní podle katolické církve opakovaně zjevovala Panna Marie. V Lourdách bude papež do pondělního rána. Čtyřdenní cestu po Francii zakončí ve městě Mety na severovýchodě země. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích, lékárny a čerpací stanice. A dopravu v Praze dnes omezí jubilejní 130. ročník běžeckého závodu Běchovice Praha. Začne v 11 hodin dopoledne. Zhruba 10-kilometrový silniční závod povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Některé uzavírky začnou v 6 hodin ráno a skončí kolem 4 hodiny odpoledne. Dopravu na vybraných křižovatkách budou řídit policisté a strážníci.
0: Sport.
3: Polští volejbalisté obhájili titul mistrů Evropy. Ve finále v Miláně porazili Francii 3-1 na sety a evropský šampionát ovládli po třetí. Bronz získali poprvé v historii Finové. Čeští volejbalisté skončili v osmifinále po porážce s Belgií a na mistrovství Evropy obsadili 12. místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na Pražském okruhu a nehoda v Ostravě v Místecké ulici. Na Pražském okruhu se mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov projíždí v každém směru pouze jedním pruhem. Na 17. kilometru pracují na mostě, jsou tam možné krátké obousměrné uzavírky. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně. Od prvního kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku a teď se projíždí plynule. V Ostravě pozor na nehodu v Místecké ulici. Na úrovni autobazaru ve směru do centra havarovalo vozidlo. A průjezd je omezený, raději zpomalte. A u Jaroměře vyšetřují nehodu na silnici 37. Za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu havarovala motorka. Na místě jsou záchranáři, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, během dne ale bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14, na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračují příběhy 20. století s Adamem Drdou.
10: Posloucháte příběhy 20. století.
12: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes příběhy věnované vzpomínkám Josefa Hlavatého, který se na začátku července 1988 s tříletým synem Davidem pokusil přeletět na motorovém rogalu vlastní výroby, takzvanou železnou oponu. S pomocí rodičů si zvolil trasu ze Slovenska do Rakouska. Hlavatí museli na místě čekat, teprve za 3 dny přišlo vhodné počasí.
11: Samozřejmě jsme to měli tam schovaný, to jsme se k tomu báli vůbec přiblížit, jestli už tam na nás nečekají to, protože tam byl ten vozík s tím rogálem zaházený větvema. My jsme se pojeli bez toho, že jo, bez trubek, bez všeho, jen tak svolně a s autem. Tak nic, nikdo to nenašel, protože on tam největší riziko byli ty lesníci, jo. Takhle jich pár už lidí taky odhalili, že jo, a oni byli v té době ty lesníci takový něco jak ty policajti, jo, taky skoro každý, aby mohl zbraň, tak taky byl v podstatě v partaji, že jo. Takže jsme měli z nich strach, aby tam na nás nečekali. No nic, nikdo to nenašel, takže bylo bezvětří právě. Tak hned po půlnoci jsme to postavili, no a jakmile se už začalo rozednívat kolem typu třetí, tak už jsme to vytlačili na silnici, já jsem se připoutal věci malýho za sebe, no a táta, to už prostě měl všechno nacvičený, že jo, to zapnul, otočil vrtulí. No jo, no. No a jsem teda odstartoval, no bylo to dramatický, no.
13: Za dlouho se to postaví, takový rogal?
11: Tak když to člověk má zmáknutý, tak to, jako my jsme to už znali, každý šroubek, všechno, a my jsme to i nacvičovali do ty tmy, tak to my jsme to měli postavený za nějakou 4 hodinku. To stálo připravený k letu, jako jo, všechno bylo perfektně připravený. No klaplo to, ale tam jediný problém byl ten, že já jsem používal jinou vrtuli, jo, a ona měla úžasný výkon, na toho Trabanta byla akorát udělaná, ale jde o to, že na tu noc byla moc hlučná, jo. Takže jsme zase z jednoho ruského časopisu, to byla vrtule na sněžný sáně, a právě aby nedělala takový rámus, jo, tak byla jinak konstruovaná. Sice rámus nedělala, ale zase neměla výkon, jo. A já už jsem, ten truhlář, co nám ji dělal, to byl takový starší pán, šikovnej, ale on byl už byl starší, tak mu to trvalo dlouho, no já ji dostal asi 2 dny předem, já už jsem neměl možnost to vyzkoušet, takže jsme ji tam prostě našroubovali, samozřejmě vyzkoušeli jako v tahu, dobrý, všechno, ale ono to nebylo dobrý, ten krouťák, ten výkon, ten mod, nebylo to prostě sladěný, já jsem si sice odstartoval, bylo to o půlku tiší, jako jo, to rogálo, to bylo hodně znát, jo, i to mě určitě i pomohlo, ale neletělo to tak, jak mělo. Takže jsem nebyl, ale dotáhl jsem to, no, ale bylo to teda na hranici výkonu, no. My jsme jako tříkolku zkoušeli bez lítání, jo, to se pozná, jak tahá, jo, to jsme ji museli 2 držet, že jo, naplno, jo, těch 5-10 minut naplno, jestli ten motor, to jako se zdálo všechno v pořádku, ale nakonec se ukázalo nahoře, že ten tah není až tak dobrý, protože já jsem vlastně, jak jsem odstartoval, tak jsem startoval kolmo k dálnici, byla tma a tam po ní jezdili ty auta, takže to byl můj orientační bod. A přelít jsem a tam teče ta řeka Die a tam jsou hrozný bažiny. Já jsem myslel, že to je kratší, jo, ono vám to je ještě dálka, co vlastně tam bylo to ochranný pásmo zatím, jo. Samý bažin, jak jsem letěl do tmy a nikde nic, ani jediný světilko. A mně se stalo to, že já jsem se vlastně stočil jakoby pomalu vpravo a já jsem, když jsem takhle letěl asi 30 minut, tak jsem zjistil vlastně, že mám východ slunce, měl jsem ho mít po pravý straně, jsem ho měl a já ho měl mít za sebou, jo. Říkám, sakra, letím špatně, 100%, protože mám východ slunce po pravý straně. Tak jsem teď nevěděl, kde jsem a najednou vidím v té tmě světilko, tak jsem k tomu začal letět, ubíral jsem plyn, já jsem letěl ho dost nízko i tak, jako pár metrů nad stromama, jo. No a letím k tomu a koukám na strážní věž, na tom ochozu 2 vojáci. Teď mě viděli, my jsme se koukali pár metrů, jako jo. Já se k tomu dolít a teď oni mě viděli, ten reflektor na mě natočili, ne. Teď začali tam řvát a houkat s tou sirénou, ne. Teď tam v těch baráku to začalo vybíhat všecko. No, bylo to hustý. No, ale dobrý, no. A tak se to strhnul vlevo do tmy a právě tady neměl ten motor, ten výkon takový, no. Tak jsem teda to přitáhl úplně na ty stromy a to mě teda asi zachránilo. Nestříleli nic, ale jsem se jim ztratil v té tmě. No, ale už o mě věděli. A letěl jsem do té tmy dál a najednou asi po 4 hodince, možná 10 minutách, vidím další světla, ale takovou řadu. Já jsem si říkal, no, to možná bude hraniční přechod, tak aspoň se zorientuju, kde jsem. Jo. A ono to bylo nádraží rakouský. Už to bylo rakouský nádraží, za ním hned kon vesnička. Teď jsem viděl ty obrovský plakáty, nějaký tam na ty jejich cigarety Marlboro a už ty černobílý značky tenkrát Rakušáci měli ještě ne. A říkám, tak, já jsem v Rakousku. No a že přistanu, no a jenomže ono jak už se rozednívalo, tak začne, koukám, hodně mlhy, jo. Tam oni tam mají ty pole všude už a hodně mlhy. A teď jsem viděl, z ty mlhy koukali ty stožáry vysokého napětí, jo. A říká, sakra, totálně nebezpečný, ono jich tam jede strašně moc, jo. Vidět to nebylo. Nakonec jsem měl štěstí teda za to vesnici, že se ta mlha roztrhla a žádný vysoký napětí, tak jsem tam přistál. A oni tam mají ty pole, jak to mají soukromí vlastně, tak to mají rozdělený těma vodníma kanálama takový, jo. A v tom mají tu vodu. A ty jsou zarostlý křovinama, ty kanály. Tak jsem vedle toho přistál a hned jsem odvázal věci a malýho všechno a takový jsem měl prostě tušení, tak říkám, pojď, zahodil jsem tam přilbu všechno a slyším prostě vrtulník. Jo. Kam sakra, sakra, to je divný, tak jsem popad malýho, skočil jsem do těch křovin, jo. Normálně přilítnul český vrtulník za mnou nad rakouským zemí, takhle zakroužili nad Rogálem. Oni nepřistáli. Oni zakroužili v nějaký ty výšce, ale nebyli moc vysoko. Já jsem viděl jasně lidi, jak koukají dolů. A zakroužili, viděli, že už tam nejsem, že je Rogálo opuštěný a letěli hned zpátky. Já vím přesně, o co jim šlo. Jo. Oni to dělali i takhle, když se i v Česku lítalo ilegálně, tak oni ten vrtulník používali tak, že oni nestříleli, ale oni by mě nadlítli a ten proud vzduchu z toho vrtulníku by se mnou plásnul o zem. To se nedá uřit, to ztratí vztlak, vlastně to Rogálo, to je jenom nafouknutý pytel, že jo. To by ztratilo vztlak a bylo by to jasný, že jo. Bláznivý emigrant, tak si rozbil hubu a ještě u toho zabil malýho. To by byli šťastní, nevím, že se jim to nepodařilo, no. Oni pak po mně šli ještě i v Rakousku jednu dobu, no. Jali na schvály, no. Ale ne, tam už si tolik netroufli, no.
12: Říká Josef Hlavatý. A jak cestu prožíval malý David? Ptá se Petra Verzichová z Paměti národa.
11: On tomu moc chudáčekem nerozuměl, ale řekl jsem mu, že letíme za maminkou, samozřejmě, no. To byla jeho motivace, jo. On se těšil už na maminku. To viděl, že odjela a jsme jí mávali v autobusu, že jo, s malým. No, tak byl smutný, tak říkal, hele, my poletíme za maminkou. On to, no, to on neměl tušení vlastně, no. Co prožil.
13: A letěl už někdy předtím?
11: Ne, ne. Já jsem to zkoušel se zátěží, ale bez něj, jo. Což to jsem viděl, že ho to unese všechno, jo. Pohodě, jako to, já jsem na tu šedačku rozšířenou, to jsme na to upravili tak a on tam byl taky přivázaný. To třeba ten druhej, ten se jmenuje Josef po mně, to byl takový malý divoch, ale tenhle byl, David, ten byl vždycky strašně rozumnej, ten už vlastně i toho malýho držel na stole, aby nespadl, jsme ho přebalovali a tak, prostě ten byl takový. On poslech, no. On nikdy neničil ani věci, nic, on byl takový opatrnej. To náš druhý Jožík, ten dostali oba dva stejný dvě autička a on ho měl za týden pojetý úplně, ulámaný kolečka, všechno a David ho měl pěkné, ještě si ho třeba něco nabarvil, jo. Takže to má jiný povahy každý, to jo, to je pravda, no. A on byl takovej opravdu, jak se mu poslouchal. Byl fakt hodnej, no. Jo, ale on myslel, že tam bude maminka čekat na tom poli, že jo.
13: Jak jsi ho přivázal k sobě?
11: Pásem, to měl extra pás, jsem měl tam pro něj, jo. Pak jsem si set já, měl jsem druhý pás, no.
13: Že jsi to měl jakoby na zádech přivázaný.
11: Ano, ano. Pod ním byla vlastně pro něj jako byla ta taška udělaná jako sedačka. V tom se měly ty věci, no.
13: A jak dlouho jste vlastně letěli celou tu dobu?
11: Nějakých 40 minut jsem letěl, tak jestli si to pamatuju dobře. Dlouho jsem letěl, dlouho, no. Já jsem, tak jsem zaboudil, jsem letěl vlastně podle české hranice, jo. Štěstí, že nestříleli z ty věže.
13: A vy jste říkala, že se to potom stočilo.

0: si někde něco, tak jsem si neuvědomil, že vlastně mám červánky po pravý straně. No.
1: Co jste potom při stání tam na tom pole, co jste udělali? Říkal jste, že jste tedy odepnul sena,
0: tak,
1: a že jste někam vrtulník. Se schovali do křoví a potom co dál?
0: Vrtulník odletěl, jsem ho popát tašku, ten zbytek věcí jsem tam nechal, jsem ho netáhl žádnou přilbu, nic, to jsem tam prostě nechal stát rogálo na hlavní silnici, podle ukazatelů jsem koukal na Vídeň, tak jsme šli pěšky, pak jela taková paní s autem, ta nás vzala stopem až na okraj Vídně a tam jsem si našel první policii a tam jsem se přihlásil. No ty tomu nechtěli věřit, jo, za chvilku to bylo ve zprávách, tak mě odvezli, to vlastně jsem byl jako zatčenej. Jo, ale i s malým pořád jsem byl dohromady a odvezli mě do toho sběrného tábora, do Treskirchenu. No a tam jsem čekal, vím, že problém jsem měl vlastně s manželkou, ty jsem potřeboval poslat telegram. Teď oni tam neměli ani českého překladatele, byla tam jenom taková polská překladatelka, ale protože jsme bydleli v Jablonci a chytali jsme polskou televizi, tak jsem polsky dost rozuměl, ono se dá, jenom člověk musí znát, to je jako s chorvačtinou, že jo, pár jiných slov. A tak jsem se s ní domluvil a poslala právě manželce telegram, že se nám krátkej, že jsme na místě, že jsme v pořádku. A to bylo pro ní znamení, že ona to má zbalit a jet do Bělehradu na UNO, jsme měli zjištěný. Jo?
2: Posloucháte příběhy 20. století.
3: Pro připomenutí, paní Hlavatá byla se zájezdem v Jugoslávii s mladším synem Josefem a měla se odtud pokusit utéct na západ. Chtěla využít úřad OSN pro uprchlíky, který v Jugoslávii sídlil od 70. let. Zkráceně se mu říkalo UNO.
0: Jenomže ta průvodkyně toho zájezdu v té době sbírala pasy, že jo? Takže ona neměla pas, aby mohla dostat zpátky pas, tak musela říct, že kluk je nemocnej, ten malý, že musí doktoru, taky ho musela dát, ale průvodkyně šla s ní, tam čekala a ona vlastně z té čekárny v oknem vylezla, nechala všechny věci jenom na tom, měla pár věcí jenom sebou, jo. A utekla oknem a stopem na Bělehrad a tam se dostala. Taky byla odvážná, no. Od moře až do Bělehradu, to je nějaký kousek, jako, jo. On došla tam se přihlásila, ale tam jí to zase nevěřili, nevěděli nic o tom, takže to budou zjišťovat, tak tam spala v tom parku u toho UNO, tam někde bylo takové náměstí s parkem v tom městě a to z jeho vypravování a asi třetí noc, když tam takhle spala, čekala co teda, jo, tak najednou přijel červený žigulík, kombík, pánečku, museli už vědět přesně, kde spí, zřejmě sledovali, to se ani nevšimla a chtěli z toho našeho malého žíka sebrat. Takže se začal s ním rvát. Jo, prostě oni chtěli mermomoci nás dostat nějakým způsobem, oni nechtěli ani jí, jako to dítě, jo. Neuvěřitelný. Tak se šla s ním rvát tam, začala křičet, začali se zbíjat i ostatní lidi, co tam spali, taky Češi, čekali, protože každý to zkoušel z Jugoslávie nějak utíct. A takže se na to vykašlali, nechali to být, skočili do žigulíka a odjeli. No tak oni to pak druhý den na tom UNO dosvědčili, že chtěli uníst malýho, taky hned přijmuli. No a potvrdilo se, že já jsem v Rakousku a za nějaký dva měsíce jsme se setkali a tohle já už jsem nebyl v tom sběrném táboře, ale poslali mě do nějaký takzvaného, jako to, do Obestreichu, do Galšpachu, to je takový, jak bych to řekl, vesnička, samý hotely, jakoby ozdravovny a tak, ale protože měli málo tam těch hostů, tak ten jeden majitel toho hotelu prostě si řekl, že bude brát tyhle ty uprchlíky, to měl zaplacený, no tak jsme tam přišli, že jo, a bylo to úžasný, jo, byli všichni hodní, krásné bydlení, všechno, a tam se vlastně mělo čekat 2 roky na Ameriku, jo. Moje žena přijela, bydli jsme, všechno jsme se sešli, shledali, no a teď začal tam ten kolotoč, chodili mě různý ty výhružniště dopisy, jo, asi zase tam měli ty svoje lidi, no ale nakonec jsme dostali politický azyl a tím se to pro nás i změnilo, takže jsme tam mohli zůstat v Rakousku, že jo, no.
1: Za jak dlouho jste dostali ten azyl?
0: Azyl jsme dostali nějak do půl roka, no. A tím jsem právě tam, že když má člověk azyl, tak může hned i třeba jít pracovat, takže já jsem šel dělat, že jo, protože to už je skoro jako člověk občan, jenom nemá občanství, nemůže volit, jako jo, ale tak jsem šel hned i pracovat, takže jsme nakonec na tom penzioně nebyli, jsme si vzali svůj byt a tak a na tu Ameriku se

0: čekal 2 roky, no pak byla revoluce a tak jsem, já jsem stejně, jako když to řeknu, byl smutnej, mě se nakonec do té Ameriky vůbec nechtělo. Tak byla revoluce, já jsem říkal, můžeme jít zase zpátky domů, když na to přijde, ale čekal jsem, co bude se soudruhama. Jestli taky třeba jim se vezmou občanství, jako to dělali oni a pošlo do Ruska, jo? Jako já bych je určitě nevěšel ani nestřílel, ale udělal bych to přesně, jako dělali oni, třeba s tou chartou. Já jsem tam ve Velsu poznal pár chartistů, oni tam měli takový obchod s anglickým zbožím, tam se sjížděli jich dost.
1: Myslíte, kde přesně?
0: Ve Velsu, v rakouském Velsu. A já jsem tam bydlel 30 let ve Velsu. A třeba ten Honza Hricu, to byl moc hodný kluk, ale taky chartista. A udělali to s ním tak, že vlastně ho tenkrát normálně mu vzali občanství český, posadili ho na vlak, ten to měl jednoduchý. S tím se nemazali. Když teda chtěl být, tak ho posadili na vlak a šup a byl ve Vídni. A bylo vyřezněno. A tak jsem čekal, že něco podobného se tady s těma, aspoň s těma nejhoršíma udělá. Ono se nestalo nic. Oni roky letěli, děti rostly, chodili do školy. No a tak jsme zůstali na Rakousku. V podstatě tam žiju do dneška, děti tam jsou taky, že jo, do dneška. No. Jsem tam pořád ještě hlášený. No. Ale teď už jezdím do Čech. No. Já mám vlastně dvojí občanství dneska. No.
2: Vyprávěl před pár lety Josef Hlavatý. Útěk jeho rodiny z komunistického Československa na svobodu tehdy vzbudil pochopitelnou pozornost a zájem. Referovala o něm masmédia po celém západním světě. Fotografie některých časopiseckých článků, stejně jako snímky ze života Josefa Hlavatého, včetně motorek, které sám postavil, najdete na webu Českého rozhlasu Plus a samozřejmě taky na Paměti národa. Rogalo domácí výroby, na němž s malým Davidem přeletěly zadrátované a střežené hranice, prodal Josef Hlavatý do muzea v Berlíně. Ještě to ale nejsou všechny části příběhu. Co se například dělo s rodiči, kteří mu při odletu Rogala pomáhali?
0: Oni se teda zbalili a jeli jako směrem dál na Slovensko, oni to objeli takhle horem, oni se už tam tou cestou vůbec nevraceli. Ty některé, řekněme, důkazové věci, co zbyly, tak to všechno táta zlikvidoval, někde cestou zahodil. No a vrátili se obklikou domů hned, no všechno a dělali hrozně překvapený, no, že jo, samozřejmě, takže jim nic, jako jen ani nepodezřívali, ale samozřejmě pak, když se chtěli mě pomstit, tak šli právě přes ty rodiče, no. Je nepodezřívali, že tam byli. Tomu to naštěstí, to si asi nikdo, ani nikomu nedošlo, no.
1: A jak se dozvěděli, že jste v pořádku vlastně?
0: To hlásili na Hlase Ameriky. Hned druhý den, ještě ten večer, nebo hned druhý den ráno to hlásili z Hlasu Ameriky, no. Můj toho poslouchal pořád, no.
1: A potom byl ještě nějak popotahovaný, jste říkal, že to docela odnese.
0: Taky na výslechu, no, samozřejmě v práci tátovi to tam znepříjemně, takže tam skončil v Liazu. On dělal v Liazu nějakých 40 let a skončil tam.
1: A co tam dělal vlastně?
0: On tam dělal potom seřizovače motoru. Co na výstupy, on přesal si s kamionama, on tím byl vyučený, tak šel seřizovat motory, ty dieselový, než se dají do nákladňáku, tak se musí přesně seřídit, jo, a to on tam dělal. No a matka dělala v tom vypočetním středisku, no a tam taky právě obvinili z toho, že telefonovala do Rakouska, že to bylo rozkradené sovětského majetku. Já jsem normálně šel do telefonní budky v Rakousku, tam jsem hodil šilinky, vytočil jsem číslo na Česko, na Jablonec, na Lias a dostal jsem se k ní pro práce. Normálně jsem volal z budky a mluvil jsem s mamkou. Nevím, že oni na to přišli a řekli, že telefonovala ona. No taky dali rozkrádání socialistického majetku. Prostě chtěli nějakým způsobem mě ublížit, no. Takže to vzali přes mámu, no. No a domluvili jsme se, že vlastně telefonicky i dopisama jsme se domluvili, že vlastně to tam taky zabaleje, že přijdou za náma, no. Nakonec to skutečně tak udělali přes Maďarsko, ještě oni vlastně na podzim tady byla revoluce a oni v létě přes Maďarsko, já jsem jim zaplatil převaděče, jednou Maďara a on je přes Maďarsko převed do Rakouska, tak dostali taky politické azyl ještě všechno, no. No, klaplo to, no. Pak byli tam 15 let, normálně měli, dělali v tiskárně nakonec. Když oni tam přišli, mamce bylo nějak 45, tátových 50, no. No, neměli to jednoduchý, no. Mamka uměla německy, ale táta, ten ne, ten už to moc ne to, ale on dělal nakonec ty údržbě, tak to tam nebylo až tak složitý, tak...
1: Jaký no, to bylo shledání s ním?
0: Bylo to moc pěkný, no. Ještě jsme si to užili, no. Akorát tady ještě mohli vejít. Dneska jsou už oba dva mrtví, no.
1: A zemřeli tady tam, nebo?
0: Tam, no. Ale hrot mají tadyhle u mýho domku, jmenuje se to Svatý Ján. Tam je takový kostel, je to na vršku a tam je krásný hřbitov a je vidět přímo na ten náš dům. Ta vesnice je dál, asi 5 kilometrů je přímo na ní vidět. tak tam máme, to jako budeme všichni hrob teda, no. Jsou pořbený tady, no. I já tady budu pořbený.
2: Tak jako všichni emigranti byl i Josef Hlavatý po útěku z Československa odsouzen.
0: Dostal jsem, za to všechno jsem dostal 5,5 let na tvrdo, 3 roky za opuštění a 1,5 roku za únos. Normálně mi dali únos dítěte. To, že v té době vlastně dítě patřilo státu. A to, kdybych ho tady nechal, toho malýho, tak jsme ho možná ani neviděli. I když ono to stejně pak padlo, ale kdo to mohl tušit, že jo? Pak vlastně Václav Havel dával amnestii, takže těch 3,5 roku za to ilegální opuštění jako Československa, to mě vzali hned a ten 1,5 roku mi ale zůstal za únos dítěte. A to vypadalo úplně zas jinak, jo? To jsem musel zažádat, že to mělo s tím souvislost, jo? Aby si jenom nemyslel, že jsem unášel dítě někde. Jo. Takže se mi stalo to, že jsme jeli od rodičů mými ženy z Jablonce a měli jsme takový favečkový obusa s hliníkovýma kolama pěknýma a na dálnici jsem spadl do takový jámy, že jsem bohnul kolo. Normálně ten ráfek byl bohnutý, tak jsem zavolal policajti. No a oni místo, aby mě třeba v Rakousku by za to mohla správa silnic, dostal bych to zaplacený. Tady ne, kdepak. Ještě jsem dostal pokutu 1000 korun za havárii vozidla a ještě mi dali dejchnout, jestli se opilej. A hned si zjistili, co jsem zač a ta policajtka mě právě řekla, že tam mám k sezení ještě 1,5 roku, že nejsem hledaný. Tak nechápala, jak je to možný. Já sedět po revoluci 1,5 roku za co? Takže jsem musel přes právníky to nakonec nechal všechno stornovat. Dneska jsem teda čistý, ale...
1: A to bylo tedy až v kterém roce?
0: No, to už malej byl dost, to už mohlo být nějak kolem roku 2000, no.
2: Jedním z důvodů, proč Josef Hlavatý utíkal z komunistického Československa, byl jeho oprávněný pocit, že talent, v jeho případě návrhy na automobilový design a různé automobilové inovace, tu nikoho moc nezajímá. Že nezáleží ani tak na tom, co člověk umí a jak je nadaný, ale spíš na politické pozici a konexích. Ptali jsme se, jestli se pak v Rakousku v tomhle směru uplatnil.
0: Ne, tak ono by to možná bylo doceněný, ale já jsem se k tomu už nedostal, absolutně. Já jsem prostě musel zajistit rodinu, jo. Žena práci neměla, 2 děti, jo. Prostě to všechno leželo na mě, takže já jsem musel jít rovnou. Já jsem nakonec nechal i toho opravování aut, to nebylo až tak dobře placený a normálně jsem šel na montáže, dělal do velkých fabrik, jako jo, do chemičky, do železárny a prostě musel jsem vydělat peníze, jo. Takže já jsem se k tomu nějakému designu už absolutně nedostal. To by znamenalo dělat rakouskou školu a tak dále a to by mě musel někdo nějak finančně podporovat, jo. To už nebylo reálný. No a tady zase o to nikdo neměl tenkrát zájem, že jo. To je prostě jiná doba, jo. Dneska už jsem na to starý. Možná ne, ale já už nemám ani chuť. Ale já jsem třeba ve své době, auta, které dneska jezdí, já už jsem je maloval. Já jsem tenkrát už vymyslel zrcátko s blinkrem. A když jsem to takový model postavil na výstavě, který vypadal jak kapka a měl zrcátka a blinkry v zrcátkách, tak se mi všichni vysmáli, že prý takový zrcátko, když se urazí, tak prý bude hrozně drahý na opravu. A dneska je v zrcátku takových věcí, které jsem ani já sám nevymyslel, ale ty blinkry jsem už tenkrát vymyslel. Nemám to teda patentovaný, ale měl jsem to skutečně nakreslený už v 16 letech. Jsem vymýšlel různý masky. Protože každá maska auta je vlastně něco jako obličej, jo. Takže ono se to dá vymyslet. Tyhle šikmý světla, všechno, protažený auta, to už jsem tenkrát maloval.
2: Říká Josef Hlavatý. Zbývá snad dodat, že jeho útěk přes železnou oponu na Rogalu byl výjimečný, ale nebyl jediný. Podle článku na Aktuálně.cz utíkali například v roce 1984 stejným způsobem 2 mladíci, Josef Kutra a Jiří Jedlička. Vzlétli z Pálavy, ale při startu se jim zachytilo lanko za vrtuly a zřítili se. Pokus skončil tragicky, Kutra byl na místě mrtvý, Jedlička přežil, ale byl vyšetřován a vězněn. V roce 1987 však úspěšně uletěl na motorovém Rogalu Vladimír Príslupský. Jeho vzpomínky jsme zaznamenali pro Paměť národa a snad je někdy v budoucnu v příbězích pojednáme. Dnes je to ale všechno. Loučí se s vámi a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Monika Chmilová.
1: Ministři Německa a Ruska spolu jednali poprvé po více než 4 letech. Ministr Tejc prosazuje snížení trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů na 13 let. Čeští fotbalisté v prvním zápase pod trenérem Danijou prohráli v Lize národů s Chorvatskem 1-2 a dnes bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministři zahraničí Německa a Ruska se sešli v New Yorku na okraji valného shromáždění OSN. Byly to první přímé rozhovory mezi zástupci vlád obou zemí od napadení Ukrajiny před více než 4 lety. Obě strany naznačují, že schůzku iniciovala ta druhá.
3: Jednání v New Yorku trvalo asi 20 minut. Ministr zahraničí Spolkové republiky Německo Johann Wadephul řekl televizi ZDF, že nabídl Rusku deeskalaci, ale to na ní prý neslyšelo. Wadephul dodal, že jednání přijal mimo jiné proto, aby veškerou komunikaci s Ruskem neobstarávali Američané. Jestli bude jednání pokračovat, záleží podle něj na Moskvě. Sergej Lavrov podle agentury TASS řekl, že od německého ministra neslyšel nic nového, že jen opakoval postoj Berlína. Ten se zakládá na celkové podpoře Ukrajiny a na hospodářském tlaku na Rusko. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a také brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministr také dodává, že by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
4: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
1: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla a jde jen o nízké počty případů. V Brně Husovicích pokračuje oprava kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Restaurátoři teď obnovují pláště 2 30-metrových věží v průčelí kostela z počátku 20. století. Práce na fasádě, zdobené štuky, kamenem a cihlami mají skončit do Vánoc. Příští rok budou restaurátoři pokračovat na zadní straně kostela. Současně se opravují taky varhany. Upřesňuje varhanář Jaromír Votava.
5: Hlavně se tady na tom nástroji mění takzvané myšky, ty organický materiál, které jsou vlastně střeva kozí, ovce, jo, a je to prostě ta trvanlivost se odhaduje 20-30 let, takže už to má svoje za sebou.
1: Farnost kostel postupně opravuje od roku 2000. Dosavadní náklady jsou zhruba 25 milionů korun. Sport. Čeští fotbalisté podlehli s novým trenérem Santim Danijou v Lize národů Chorvatsku 1-2. Jedinou branku domácích dal v Edenu Adam Karabec. Debitující Jiří Sláma popsal, jaké to je hrát pod španělským koučem.
6: Celkově je ta natura, že chtějí spíš hrát po zemi, krátké přihrávky, ale říkám, na to je brzo a myslím si, že všechno tady toto potřebuje čas. Myslím si, že i ten druhý poločas, že už jsme byli schopni se vyrovnat i v té fotbalovosti a na tom právě to musíme postavit.
1: Dalším soupeřem Česka ve fotbalové Lize národů bude Anglie. Hrát se bude v úterý znovu v Edenu. A české tenistky dnes čeká finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se od 11 hodin utkají s Ukrajinou a budou usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Zápas nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na Pražském okruhu u Karlovarské dálnice a nehoda u Úněšova. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se vyhněte překážce za odbočkou na Karlovy Vary. Na 27. kilometru leží na vozovce sražená srna. Na Pražském okruhu se dnes v noci pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barandov. Na 17. kilometru pracovníci osazují nosník mostu. Mohou tam podle potřeby zastavovat provoz. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů pozor na nehodu před Úněšovem. Osobní auto tam srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce. A na silnici 69 ze Vsetína do Vizovic jeďte opatrně přes Liptál. Na průtahu obcí vyšetřují nehodu, průjezd je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 8 až 2 stupně, místy se mohou objevit přízemní mrazíky, ojediněle i mlhy. Přes den pak čekáme polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14, na Šumavě až 17. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: S vámi je noční radiožurnál necelých 6 minut po 4. hodině. Přeji dobré brzké ráno a také probuzení všem. Zájem českých škol o zahraniční výjezdy v rámci programu Erasmus Plus roste. Možnost vycestovat přitom mají už žáci základních a středních škol. Co studenty v takovém případě čeká a jak se do programu zapojit, tak to prozradíme za okamžik.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: love you. Myslíte, že studijní program Erasmus Plus je jen pro vysokoškoláky? Tak to je omyl. Do zahraničí mohou vyrazit už děti ze základních a také středních škol a čeští studenti o takové výjezdy stojí čím dál víc. Je to příležitost poznat nové spolužáky, jazyk i způsob výuky. Takže pokud jste student a studijní pobyt v zahraničí vás láká, právě teď je správný čas zjistit, jestli program podporuje i vaše škola.
1: Já jsem tam měla primárně s tím záměrem, že jsem si myslela, že si hrozně moc lepším angličtinu a že tam jdu hlavně kvůli tomu jazyku.
2: Daniela ze třetího ročníku Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích studovala 4 měsíce na střední škole ve finském Rovaniemi v angličtině. Největší přínos pobytu ale vidí jinde.
1: Jsem si zkusila jako jiný styl výuky a potom hrozně jako sociálních dovedností, tím, že jsem vlastně byla úplně v novém prostředí, v cizí rodině.
2: Podmínky výběru si každá škola stanovuje sama. Adéla, třetěčka z gymnázia ve Vysokém Mýtě, třeba psala motivační dopis a rozhodovali i známky a docházka. 5 týdnů pak strávila ve Francii, kde kromě vybraných předmětů doháněla i učivost české školy. To pro ní bylo nejnáročnější.
3: Hlavně ta časová organizace, protože ta škola tam byla do 6 a ještě se musela přitom stíhat tu svoji českou.
2: Adéla nicméně dodává, že pobyt není jen o škole a povinnostech. S ostatními studenty i hostitelskou rodinou vyráželi také na výlet a poznávali okolí.
3: Jsme bydleli kousek od oceánu, takže jsme chodili surfovat, tak to mě hodně bavilo.
2: Zájem studentů o podobné zkušenosti roste. Nejčastěji míří do Španělska, Německa nebo Francie. Školy můžou nabídnout krátkodobé i dlouhodobé výjezdy. Nejdřív ale musí požádat o akreditaci. Menší školy se přitom můžou spojit s většími nebo se zřizovatelem, říká Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce, který žádosti škol vyřizuje.
4: Když je koordinátorem zriaďovateľ, tak to už nie je len o tých samotných výjazdoch, ale môže tam reagovať na nejaké vzdelávacie potreby škôl v danom regióne.
2: A když škola s žádostí uspieje, získá na výjezdy studentů grant. Biskupské gymnázium v Brně se do programu zapojuje dlouhodobě. Za posledních 6 let tak vyslalo do zahraničí téměř 60 žáků, říká koordinátor programu Jiří Vondra.
5: V minulosti ten grant byl docela vysoký, ale s tím, jak přibývá počet akreditovaných škol a ten rozpočet celkový zůstává stejný, tak se ty granty bohužel trošku snižují.
2: Loni se do programu zapojilo více než 830 mateřských, základních, středních a středních odborných škol a učilišť. Letos přes 900. Ne každá ale poslala do zahraničí studenty. Některé vybrali učitele. I ti se totiž mohou programu Erasmus Plus zúčastnit.

0: Aerosmith vám dělali společnost v nočním radiožurnálu s datem 27. září. Skauti a další spolky se už mohou stěhovat do nového dětského městečka v Hodoníně. Areál ve čtvrti Bažantice před 5 lety zničilo tornádo a dřevěné chatky, ve kterých byly základny organizací zaměřených na práci s dětmi, to rozmetalo na kousky. Dělníci teď dokončili obnovu, stavební práce vyšly skoro na 15 milionů korun.
1: Skauta s dětmi divočinou, šlapet do pas drobotinou, čím čarára,
2: Takhle skauti zahájili první schůzku ve své nové chatce v opraveném hodonínském dětském městečku. Využívat můžou i celý venkovní areál a tam už jim dává pokyny vedoucí družiny Áďa.
3: Teďka hrajeme hru něco jak vlajkovanou nebo se šátkama prostě, takže teď šli schovávat šátky. Za mě jako to předchozí městečko bylo určitě jako, že to bylo víc v lese, což jako chápu, že to teď nejde a třeba to tak bude v budoucnu.
2: Stromy, které tu dřív byly, ale smetlo tornádo. O kousek dál jsou sice vidět vysázené nové stromky, než vyrostou, tak to ještě potrvá. Krištof a jeho kamarád s přezdívkou Cokoš chodí do skautu 8 let. Původní areál si taky ještě pamatují.
4: No, veprostřed byla taková veliká betonová plocha, taková kostka.
5: Tak je to tu větší, to se mi líbí, no. Ty chatky nebyly jako do kroužku, byly takové v obdélníku byly.
6: Po tom tornádu vlastně to šlo zrovna tady tím pásem, takže ty chatky, které byly taky původně dřevěné tady, tak ty stromy to popřilehávalo.
2: Doplňuje vůdce oddílu Topas Daniel Čada. V Hodoníně teď mají okolo 35 členů.
6: Chatka je holochatka, takže nechceme ji zapráskat, když to řeknu, věcma, starýma skříněma. Chcem ten prostor nějak si jako využít, aby prostě to tam dobře vypadalo. Chcem se na tom domluvit, aby to vyhovlo všem a aby si o tom rozhodli i děcka.
2: Celkem je v areálu dětského městečka provozní budova a 12 menších dřevěných chatek, které mají sloužit jako klubovny. Hana Novotná, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 16:30. Tereza Tomášková přináší krátké zprávy.
3: Švýcaři budou v referendu hlasovat o zpřísnění neutrality země. S návrhem přišla organizace Pro Schweiz spolu s představiteli pravicové švýcarské lidové strany. Pokud by návrh hlasováním prošel, omezil by švýcarské vládě možnosti uvalovat hospodářské sankce na válčící státy, jako třeba Rusko. Sankce by už Švýcarsko nemohlo přejímat od Evropské unie. Švýcarská vláda i parlament doporučili iniciativu odmítnout. Návrh naopak otevřeně podpořilo Rusko. Severovýchod Spojených států zasáhly v sobotu silné deště a prudký vítr. Desítky tisíc odběratelů se kvůli tomu ocitly bez proudu a letiště musela zrušit stovky letů. Úřady uvádějí, že bouře může způsobit záplavy na pobřeží ve velkých městech, jako je New York, Philadelphia nebo Boston. Guvernérka státu New York Kathy Hochulová uvedla, že bouře už zasáhla stejnojmenné město i ostrov Long Island. V příštích dnech by tam mohlo napadnout až 15 cm srážek. Samospráva Jeseníku napízí zdarma lidem, kteří přišli při předloňských záplavách obydlení, dvě stavební parcely. Město je získalo od státního pozemkového úřadu. Parcely se nacházejí podle informací radnice v ulici Rejvíská. V Náchodě dnes odhalí pamětní desku na počest slavného rodáka Josefa Škovoreckého. Připravil ji nově vzniklý okrašlovací spolek GUT. Pamětní desku Josefa Škovoreckého zástupci spolku odhalí na jeho rodném domě v 9 hodin dopoledne, přesně 102 let od jeho narození.
0: Sport.
3: Španělští fotbalisté v české skupině Ligy národů porazili ve Wembley Anglii 3-2. Domácí sice po prvním poločase vedli, Španělé ale po přestávce skóre otočili a natáhli svou soutěžní neporazitelnost na 39 zápasů. Oba soupeře teď čeká česká reprezentace, která na úvod soutěže podlehla Chorvatsku 1-2. V úterý Češi přivítají v Praze Anglii a v sobotu se představí ve Španělsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na Pražském okruhu a nebezpečí na D46 za Prostějovem. Na Pražském okruhu je dnes v noci omezený provoz mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Jezdí se obousměrně v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru usazují nosník mostu, provoz mohou tam krátkodobě zastavovat. Na dálnici D46 mezi Olomoucí a Vyškovem hlásíte pohyb většího množství zvěře za Prostějovem.
5: Od 19. kilometru po 12. přímo na vozovce viděl jsem asi 20 kusů srn.
4: Na silnici 56 pozor na nehodu za Frýdlantem nad Ostravicí ve směru do Frýdku Místku. Na kilometru 60,5 osobní auto narazilo do svodidel, projíždějte opatrně. A nehodu vyšetřují také v Otrokovicích na Zlínsku. Na silnici 55 u náměstí 3. května havarovalo vozidlo, počítejte s omezeným provozem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude polojasno nebo skoro jasno, na severovýchodě místy až oblačno a během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: V tuhle chvíli máme 3,5 minuty po 16:30, ještě tedy necelých 27 minut bude pokračovat noční Radiožurnál a tuto půl hodinu začneme společně s Markem Ztraceným a písní o pravdě.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Méně soli, žádné slazené nápoje, více ryb nebo bezmasých jídel. To jsou pravidla, která od příštího školního roku budou zřejmě muset dodržovat kuchařky. Jak školní jídelny přechodné období využívají a čím jim nová pravidla tzv. Spotřebních košů dělají těžkou hlavu, tak to uslyšíte za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Za čtvrt hodiny začne ranní víkendové vysílání Radiožurnálu, dorazí Štěpán Pokorný, ale předtím ještě jedna reportáž. Kdybyste měli na výběr mezi pečeným kolenem a lehkým zeleninovým jídlem bez masa, co z toho byste si dali k obědu? A hlavně, co byste vybrali svým dětem? Vařit jídla zdravá nebo aspoň ve zdravější podobě, která přitom budou dětem chutnat. To jsou zásady, které budou muset dodržovat školní jídelny. Na nastudování a zavedení nového spotřebního koše mají poslední rok. Naše reportérka se proto v tomto týdnu do jedné ze školních jídelen vydala.
1: Dneska budeme mít k obědu polévku zeleninovou s kuskusem. Na jedničce budeme mít bramborový knedlíček, vepřové masíčko, zelí dušené a na dvojce máme špagety s bazálkovým pestem.
2: Tamhle už je vaše kolegyně míchají, promíchají.
1: Ano, promíchají bazálkové pesto.
3: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
1: A ještě máme teda salátový bar.
4: Tam teda ještě nic není připravené.
5: Máme kladivej, takže máme rajčatový salát a je tam vlastně zálivka s bazalkou.
3: Zdravěji se tu rozhodli vařit už před lety, bez ohledu na novou vyhlášku. Přesto je v tomto roce čekají novinky.
1: Podle nový vyhlášky, když máme výběr ze dvou jídel, tak vždycky to jedno má být bez masa. Takže my se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, takže nový receptury, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
3: Jestli ale nová jídla bez masa děti nakonec přilákají a nepřibyde naopak zbytků, je podle Miloslavy Holé otázka. K ruce s novým jídelníčkem nebo spotřebním košem má kuchyně i metodičku, stejně jako ostatní školy z Prahy 3. Na poradách se scházejí jednou měsíčně. Metodické týmy by ale měly fungovat v každém kraji a jsou od toho, aby se jídelny měly na koho obrátit.
6: Čím dříve začnou s jakoukoliv jako změnou, s jakoukoliv přípravou na ten přechod, tím líp se jim v tom bude pracovat, protože ten přechod bude jako pozvolný, postupný, budou mít prostor třeba udělat nějakou chybu, kterou zjistí a dokáží s ní pracovat a napravit ji nějak.
3: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na nových pravidlech takzvaných spotřebních košů podílel. Kolik školních jídelen už je dodržují, se neeviduje, že to ale zkouší, prý ukazují přibývající dotazy a někdy i nedorozumění, která je potřeba osvětlit.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec nezakázaný. Jo, dokonce je tam jako pro něho velký prostor, takže jestli použijou na sladký pokrm med nebo na sladký pokrm cukr nebo přidají někde marmeládu, tak to je opravdu čistě na té volbě té školní jídelny.
3: Starým spotřebním košem se budou moct školní jídelny řídit ještě v tomto školním roce. Pokud se nic nezmění, ten nový by měli dodržovat od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Naše srdce bije pro Janáčka. Desátý ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 5 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Srbský prezident Aleksandr Vučić dnes odstoupí z funkce. Kandiduje v říjnových předčasných parlamentních volbách. Na žádost o papírové oznámení o valorizaci důchodu je čas už jenom několik dní. Většina důchodců ale dokument nepotřebuje. Čeští fotbalisté na úvod Ligy národů podlehli Chorvatsku. A bude polojasno až oblačno, během dne se úplně vyjasní. A teploty až 23 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Srbský prezident Aleksandr Vučić dnes večer abdikuje. Odstoupení z funkce a vypsání nových voleb slíbil po sílících protestech, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu přišlo o život 16 lidí. Už dřív proto Vučić vypsal předčasné parlamentní volby. Budou za necelý měsíc.
5: Aleksandr Vučić se vzdá prezidentského úřadu ve 20 hodin. Slíbil, že své rozhodnutí občanům vysvětlí. Jako prezident by nemohl kandidovat v předčasných parlamentních volbách, které budou 25. října. Už teď je ale lídrem kandidátky koalice s názvem Aleksandr Vučić Sjednocené Srbsko, kterému dominuje jeho domovská Srbská pokroková strana. Koalici zatím předvolební průzkumy předpovídají vítězství. O novém prezidentovi nestihnou lidé rozhodnout zároveň s hlasováním o nových poslancích. Prezidentské volby se totiž musí konat nejméně 30 dnů od jejich vyhlášení. Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Papež Lev XIV. Se v Lourdech na jihu Francie setká s biskupy, potom odslouží mši. V soukromí si taky promluví s několika oběťmi sexuálního zneužívání v katolické církvi. Na významné poutní místo se papež přesunul včera večer z Paříže, kde sloužil mši pod širým nebem. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. A naprostá většina důchodců doklad ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
6: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
3: Doručení papírového oznámení poštou stojí 31 korun. Senioři narození před rokem 1955 ho mají zdarma. Charita České republiky otevírá dveře svých sociálních služeb po celé zemi. Pořádá výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak můžou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a setkat se s pracovníky i dobrovolníky. Podrobný program je podle krajů sestavený na stránkách Charity. Den Charity je spojený se svátkem svatého Vincence z Pauly, patrona charitativní práce, který připadá na 27. září.
4: Sport.
3: Čeští fotbalisté vstoupili do nového ročníku Ligy národů prohrou. V pražském Edenu podlehli Chorvatsku 1-2 a nevyšla jim tak premiéra s trenérem Santim Deniou. Jediný český gól dal Adam Karabec. Další zápas odehrají Češi v úterý doma proti Anglii. Vodní slalomáři Matyáš Novák a Tereza Knéblová se stali mistry Evropy v kajak krosu. Povedlo se jim to v italské Ivreje, kde se závod jel netradičně večer za umělého osvětlení s hlasitou hudbou a před spoustou fanoušků. Novák si to pochvaloval.
7: Je to super, vlastně tak ten kajak kros proti tomu slalomu je takový trochu uvolněnější. My tady nepotřebujeme vidět tak perfektně na tu vodu, v tom krosu to vůbec není problém. A ty fanoušci si myslím, že se to hrozně užijou, dají se tady pár pivek, podívají se na super závod, hrajou písničky, takhle by to mělo vypadat, já jsem pro, ať takhle se jezdí každý velký závod.
3: Čeští vodní slalomáři zakončili evropský šampionát v Ivreji se 7 medailemi, 3 zlatými a stříbrnými a 1 bronzovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Frýdlantu nad Ostravicí. Na Pražském okruhu se mezi Ořechem a Odbočkou na Barrandov projíždí v každém směru pouze jedním pruhem v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru usazují nosníky pro nový most, mohou také podle potřeby zastavovat provoz. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně. Na prvním kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku, teď se projíždí plynule. A u Frýdlantu nad Ostravicí pozor na nehodu na silnici 56 do Frýdku Místku. Na kilometru 60,5 osobní auto narazilo do svodidel. Zpomaluje se tam, je to ale s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude bylo jasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy, během dne má oblačnost od západu ubývat až do vyjasnění. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě 17. A foukat má slabý proměnlivý, postupně až mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: A my vám přejeme dobré ráno s radiožurnálem, se kterým jste v 5 hodin a 6 minut. Kytlice na Děčínsku a sousední Polevsko na Českolipsku začnou bojovat proti neukázněným lidem, kteří do lesů v okolí obcí vyvážejí odpadky, hlavně tedy pneumatiky. Jakou past obce na hříšníky chystají, tak to probereme za chvilku v úvodu dnešního ranního víkendového radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
4: Víkendový radiožurnál
9: a Štěpán Pokorný.
10: The

0: Dvě obce v chráněné krajinné oblasti Lužické hory se chystají zakročit proti neukázněným lidem, kteří do tamních lesů odkládají odpad. Pracovníci kytlic na Děčínsku a sousedního Polevska na Českolipsku vyvezli za poslední měsíc z lesů v blízkosti obcí desítky pneumatik. Ty přitom můžou lidé bezplatně odevzdat na několika místech, třeba v autoservisech.
1: Jsme kousek za Kytlicemi na lesní cestě. Tady se teda našli naposledy ty pneumatiky.
2: Přesně tak.
1: Přitakává Michála Holečková z Kytlického obecního úřadu.
2: Máme tady jeden z modelů, který obec pořídila.
1: My teď jdeme nainstalovat fotopásku.
2: Má solární panel, přesně tak.
1: Ale i baterie, jak to?
2: Budeme jenom jednou za čas kontrolovat a zbytek vlastně jde přes internet.
1: Tak, vybrali jsme strom.
2: Neměl by vidět, je maskovaná, má speciální maskovací potisk.
1: A teď jsme se s Michalou Holečkovou přemístili na takový maličkatý sběrný dvůr v Kytlicích Mlýnech.
2: Je tady velká hromada pneumatik, které pozbírali pracovníci obce tady v okolí Kytlic. Jsou jich tu desítky.
1: Kytlice plánují koupit alespoň 10 dalších fotopastí, aby je umístili na lesní cesty, odkud pracovníci obce poslední dobou pneumatiky odváží. Stejný problém má sousední Polevsko na Českolipsku, jak říká pracovník obce Michal. Kepák.
3: Spod klíče na jedliční tam bylo 40 gum, na kočárovce tam bylo 20 gum.
1: A je to za poslední dobu?
3: To je poslední doba, 14 dní.
1: Polevsko už nějaké fotopasti v terénu má, plánuje ale nakoupit další. Do lesu lidé odkládají nejen pneumatiky. V oblasti Lužický hor eviduje několik nelegálních skládek odpadu také státní podnik Lesy České republiky.
4: Aktuálně evidujeme 7 nelegálních skládek s asi 5 tunami odpadu. Jsou na nich pneumatiky, plasty, stavební suť a například starý nábytek.
1: Dodává mluvčí lesáků Eva Jouklová s tím, že ročně zlikviduje v celé republice společnost asi 200 černých skládek a stojí jí to zhruba 1 000 000 korun. Nejčastěji se podle Jouklové objevují nelegální skládky v Ústeckém a Středočeském kraji. Daniela Pilařová, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Máme před sebou slunečný den s příjemnými teplotami nad 20. Pojďme se ale na tu dnešní předpověď podívat podrobněji. Teď ráno je ještě obloha polojasná až oblačná, za volantem si dejte pozor na ojedinělé mlhy. Postupně se ale oblačnost rozpustí a úplně se vyjasní. Aktuální teploty jsou teď velmi rozdílné. Na některých místech i slabě mrzne, třeba minus 1 stupeň, je v Zadní Zvonkové a v Řásnici na Šumavě a třeba taky v Orlickém Záhoří. Naopak na severu a severu v západě republiky teplota překročila na řadě míst i 10 stupňů. Týká se to třeba Ústí nad Labem nebo Krásné Lípy. No a přes den to naměříme do 23, na horách kolem 14, na Šumavě víc až 17. Tak hezkou neděli.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Dominanta brněnských Husovic, chrám nejsvětějšího srdce Ježíšova, prochází renovací. Stavba z počátku 20. století je pozoruhodná nejen svou velikostí, ale hlavně množstvím architektonických prvků, ornamentů a štukové výzdoby. Při obnově fasády tak restaurátoři nemají jednoduchou práci.
1: Tak teď se opravují dvě boční věže, které mají 30 metrů a nad nimi se tyčí 60-metrová věž, která je vždycky v noci osvětlená, tak je jako takový maják.
2: Popisuje farář didak Robert Klučka z řádu františkánů. Dělníci teď pracují hlavně na fasádě věží v průčelí kostela. Chrám postavený na začátku 20. století v románském stylu vyžaduje specifický způsob oprav. Plášť kostela je totiž kromě klasické omítky bohatě zdobený ještě kamennými prvky, cihlami a hlavně bílými štukami nejrůznějších ornamentů.
3: To jsou odlitky z takzvaného románského cementu. A to je technologie, která se používala výhradně v druhé polovině 19. století a na začátku 20. století.
2: Popisuje restaurátor Pavel Mrověc. Některé štuky opravuje částečně, jiné nahrazuje úplně.
3: Tady tomu pracovně říkáme čokoládky, protože to vypadá jak tabulka čokolády. Tak tam jich poměrně hodně chybělo, takže jsme si to museli zaformovat a tam jsme se snažili přiblížit té původní technologii, tomu původnímu materiálu toho románského cementu.
2: Kromě pláště se pracuje taky uvnitř kostela. Na kůru profukuje každou píšťalu varhanář Jaromír Votava a pod každou dává nový malý měch, který pak královský nástroj rozezvučuje.
4: Hlavně se tady na tom nástroji mění takzvané míšky, ty organický materiál, které jsou vlastně střeva kozí, ovce, jo, a je to prostě ta trvanlivost se odhaduje 20-30 let, takže už to má svoje za sebou.
2: Doplnil varhanář. Opravy zatím vyšly na přibližně 25 milionů korun. Aktuální práce by měly být hotové do Vánoc. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: 5 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Ve vodojemu u obce Odolena voda byl včera ráno čtyřnásobek limitu olova. Ukázali to odběry, které provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy. 23 z nich vyhovělo. I další odběry během průběhu soboty už zvýšené množství kovů neukázaly. Voda i tak dál není pitná. Co znečištění způsobuje, není jasné. Švýcaři budou v referendu hlasovat o zpřísnění neutrality země. S návrhem přišla organizace Pro Schweiz spolu s představiteli pravicové švýcarské lidové strany. Pokud by návrh prošel, omezil by švýcarské vládě možnosti uvalovat hospodářské sankce na válčící státy, jako je třeba Rusko. Sankce by už Švýcarsko nemohlo přejímat od Evropské unie. Státní hrady, zámky a další památky v Česku dnes budou opět otevřené zdarma. Týká se to vybraných prohlídkových okruhů. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se zapojují taky kláštery, hospital Kuks, brněnská vila Šťastný nebo technické památky Důl Michal v Ostravě a Rudá věž smrti v Ostrově. Bezplatné vstupenky si návštěvníci musí předem rezervovat online na konkrétní čas. Kapacita prohlídek je omezená.
5: Sport.
4: Hokejisté Třince se dnes pokusí prodloužit letošní neporazitelnost v extraligové sezóně. Vyhráli zatím všechny 4 zápasy. V půl páté nastoupí v Liberci. V 16 hodin začnou zápasy Kladna s Olomoucí a Českých Budějovic s Litvínovem. Od 16.30 budou hrát Vítkovice s Mladou Boleslaví a Plzeň s Hradcem Králové. A v 17 pak Kometa Brno přivítá mistrovské Pardubice.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdný Pražský okruh a nehoda u Frýlantu nad Ostravicí. Na Pražském okruhu se dnes v noci pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barandov. Na 17. kilometru pracovníci osazují nosník mostu pomocí jeřábu. A provoz je teď zastavený na 17. kilometru v obou směrech. Jde ale jednu z krátkých uzavírek, měla by za chvíli skončit. Na dálnici D35 z Prahy do Hradce Králové pozor ve sjezdu na dálnici do Olomouce. A ve sjezdu na 84. kilometru stojí porouchané vozidlo. A na nehodu pozor na silnici 56 z Frýdlantu nad Ostravicí směrem do Frýdku Místku. Na kilometru 60,5 osobní auto narazilo do svodidel. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Stáváte do rána s velmi rozdílnými teplotami, zatímco na Šumavě nebo v Podhůří od Lidských hor dnes ráno i slabě mrzne. Na některých místech teď naměříte i přes 10 stupňů. Třeba v Praze Klementinu je aktuálně 11, 12 stupňů je v Ústí nad Labem a 10 vám ukáže teploměr v Opavě. Přes den pak teplota stoupne na 19 až 23, no a čeká nás slunečný den. Jestli je teď u vás ještě na nebi menší oblačnost, tak té přes den ubude až do vyjasnění. No a v noci teploty klesnou na hodnoty mezi 5 až 10 stupni a taky zítra na státní svátek 28. září bude slunečný a teplý den. Naměříme až 25 stupňů. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje ještě pan Pokorný.
3: Dobré ráno, 5 hodin 33,5 minuty a teď pro vás máme další muziku a pak budeme pokračovat.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Naučit se zadržovat vodu v krajině, to je společný recept, jak vyzrát na sucho, jako bylo to letošní, ale zároveň i na povodně. Jak se to v Česku daří, o tom budeme mluvit za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu.

0: Potřebujeme lépe zadržovat vodu v krajině. To se v posledních letech ozývá od expertů při problémech se suchem. Zároveň je to důležité i pro prevenci povodní. Obnova mokřadů a pramenišť je mravenčí práce, do které se pouštějí hlavně některé samosprávy nebo nadšenci. Celkově ale česká krajina zadržuje vodu velmi nedostatečně.
1: Krajinu měníme a kultivujeme tisícky let. A dopracovali jsme se do tohoto stádia, že krajina je narovnaná, zrovnaná, voda je odvedená, kanalizovaná. Takže vlastně všechno probíhá přesně tak, jak jsme chtěli. A najednou ale jsme se dostali do takového stádia, že toho odtoku je příliš moc a těch vysušených ploch je příliš moc.
2: Připomíná letošní sucho Klára Salcman, krajinářská architektka z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Technickými úpravami jsme v minulosti narovnali koryta řek nebo urychlili odtok vody z lesů či polí. Ovšem změna klimatu znamená jiné rozložení srážek, více přívalových dešťů a delší období, kdy naopak neprší. A taky větší odpar vody z krajiny. K jejímu zadržení třeba u zemědělské půdy velmi dobře funguje, když farmář volí šetrnější obdělávání, rozdělení polí mezi zemi a remízky, omezování drenáží a podobná opatření.
3: Ty rozdíly jsou tam opravdu extrémní. Dobře obhospodařované plochy zadrží klidně 60 milimetrů srážek za hodinu bez problému. Ale ty, co jsou špatně obhospodařovaný, tak třeba zadrží jenom 15 až 20 a zbytek odteče.
2: Všímá si hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu Martin Pecha. Česká vláda reagovala na letošní sucho především myšlenkou stavby nových vodních nádrží.
1: Což nepovažuji za úplně ideální řešení, protože právě ta soustava přehrad, kterou my vlastně už dnes máme, tak umrtvuje ten potenciál těch stávajících řek. Samozřejmě, že my nádrže, akumulační nádrže na vodu potřebujeme, potřebuje průmysl, potřebuje velká města, ale musí se velice opatrně se zasahováním a poškozováním toho přirozeného říčního systému. Ta cesta je ne takovými to velkými gesty, ale je to taková ta malá titěrná práce po těch jednotlivých územích.
2: Myslí si o vracení vody do české krajiny Klára Salcman z ČVUT.
1: Jedním z nejlepších příkladů obnovy té prameniční krajiny je projekt Národního parku Šumava, projekt LIFE, který v průběhu asi 20 let obnovil obrovské plochy mokřadů a prameniš, které už dnes mají obrovský dopad na odtok vody. Ale jsou to další obce, například Kostelní Lhota v Polabí, anebo Spálené Poříčí v Brdech, v Vohnančice například.
2: Říká krajinářská architektka Klára Salcman. Celý rozhovor s ní najdete ode dneška v podcastových aplikacích pod názvem Leonardo Plus. Jan Kaliba, Radiožurnál. You let me

0: Průkopník petanku v Česku Petr Morávek už sbírá koule po hře magnetem, aby se pro ně nemusel pořád schýbat, stále ale patří mezi elitu, mezi dvojcemi. Na domácím šampionátu bojoval o postup na mistrovství světa. No a do zámeckého paroku v Kněžicích na Jihlavsku zamíříme za chvilku, ještě před 6:00 raní na Radiožurnálu. Teď počasí.
1: Počasí.
2: Slunečné a teplé počasí dnes bude doslova vybízet k nějakému tomu výletu nebo alespoň procházce. Jestli vám to dnes nevyjde, tak pro vás mám dobrou zprávu. Slunečné a teplé počasí nám totiž vydrží, a to až do příštího víkendu. Dnes tak naměříme až 23 stupňů a bude slunečno. A se začátkem nového týdne teploty ještě stoupnou. Zítřejší státní svátek tak přinese téměř letní hodnoty. Naměříme až 25 stupňů a obloha bude jasná. Stejné to bude i v a nejvyšší denní teploty kolem 24 stupňů, pak vydrží i v prvních říjnových dnech. No a příští víkend by pak měl přinést teploty kolem 20 a většinou bude polojasno. Pravděpodobně nás tak čeká další týden bez strážek. Tak hezké ráno.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Pět hodin, skoro 51 minut je s vámi ranní víkendový radiožurnál přes století francouzský a teď už 30 let i český. Tuzemský petang slaví kulaté výročí. Nejlepší páry se sešly u zámku v Kněžicích na Jihlavsku na mistrovství republiky dvojic. Mezi elitu patří třeba i hráč, který byl u začátku tohoto sportu v Česku.
1: Musíš vybrat tu daň. Ty toho máš hodně před sebou.
2: Petr Morávek, jeden z průkopníků petanku v Česku, hraje ho 30 let, si magnetem na šňůrce sbírá koule.
1: Je magnet, protože už se nemůžu tolik ohejbat. Každý má jiný druh koulí, že jo? Já mám koule z Tajska.
2: První zápas česká jednička v těch Lukách se svým parťákem prohrál, i když těsně.
3: Otáčeli jsme to ze stavu 12-1, ale prohráli jsme, no.
2: Ze stavu 12-1 dá se to ještě vůbec obrátit?
3: Dá se to, dokud není 13, tak není konec hry, takže dá se zvrátit všechno, málem se nám to podařilo, ale teď bohužel jsme měli trošku smůlu s terénem a prohráli jsme, no.
2: Jak si rozeznáte koule?
3: Každá ta koule má označení, někteří na to mají ještě buď jména přes dívky, ale hlavně tam jsou číselný ty, takže ty koule se jako poznají podle toho. No.
2: Já tam vidím, můžeme si detekovat ty nápisy Šáků.
3: To je moje jakoby přes dívka.
2: Vojtěch Lukáš neboli Šákůl teda.
3: Jo, je to pospátku příjmení, správně.
2: Svý decentní tichá hra. Jan Geisler je ale přeborníkem i na evropské úrovni v agresivnější disciplíně vyrážení koulí.
4: Můžu dělat, ne že nějaký na schvále, ale věci, co mu třeba vadí, které jsou teda podle pravidel, ale můžu ho právě znervoznit a dostanu právě tu psychickou výhodu na mou stranu a potom se jednoduše poráží.
2: Takže nehrajete na to být nejoblíbenější rozhodně?
4: Ne, to asi ne, ale vyloženě jako zákeřní nejsme.
2: Po soupeření těch nejlepších neděle v Kněžickém zámeckém parku po celý den patří třeba úplným začátečníkům a neregistrovaným. Z Jihlavska, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce snížit věk trestní odpovědnosti u násilných činů na 13 let. Švýcaři dnes budou hlasovat v referendu o posílení neutrality země. Čeští fotbalisté na úvod Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a bude polojasno až oblačno, během dne se úplně vyjasní a teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte je potřeba zaměřit se na varovné signály už před spácháním trestného činu.
3: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
1: Ministr Tejc řekl, že s dalšími členy kabinetu diskutuje o tom, jak zlepšit fungování ústavu a odstranit mezery v samotné péči o děti. Švýcaři dnes budou hlasovat v referendu o neutralitě. Tu má alpská země v ústavě od 19. století. Předkladatelé z organizace Pro Schweiz spolu s pravicovou švýcarskou lidovou stranou ji ale chtějí posílit. Kritici to označují za proputinovskou iniciativu.
4: Předkladatelé chtějí vepsat do ústavy věčnou a věrohodnou neutralitu. Ta by oproti dnešku omezovala možnosti Švýcarska uvalovat hospodářské sankce na válčící státy. Z toho by mohlo profitovat Rusko, protože sankce by už nešlo přejímat od Evropské unie. Musela by je schvalovat Rada bezpečnosti OSN. Iniciativu podpořila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Podle ní teď švýcarská vláda manipuluje občany, aby hlasovali proti návrhu v referendu. Návrh před dnešním hlasováním nepodpořil ani švýcarský parlament. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V Brně Husovicích pokračuje oprava kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Restaurátoři obnovují plášť 230-metrových věží v průčelí kostela z počátku 20. století. Práce na fasádě zdobené štuky, kamenem a cihlami mají skončit do Vánoc. Příští rok budou restaurátoři pokračovat na zadní straně kostela. Současně se opravují taky varhany, vysvětluje varhanář Jaromír Votava.
5: Hlavně se tady na tom nástroji mění takzvané míšky, ty organický materiál, které jsou vlastně střeva kozí, ovce, jo, a je to prostě ta trvanlivost se odhaduje 20-30 let, takže už to má svoje za sebou.
1: Farnost kostel postupně opravuje už 26 let, dosavadní náklady jsou 25 milionů korun.
0: Sport. Čeští fotbalisté při premiéře trenéra Santiho Deny prohráli v Lize národů s Chorvatskem 1-2. Do branky postavil španělský kouč Lukáše Horníčka, který dostal přednost před Matějem Kovářem a Antonínem Kinským. Gólman Newcastle popisuje, kdy se stejně jako další hráči dozvěděl základní sestavu pro utkání v pražském Edenu.
6: Dvě hodiny před zápasem třeba trenér nás nechává právě že čekat. Je to nezvyklý, ale myslím si, že to hráčům pomohlo, protože všichni byli na štopkách a i ty, co chodili z lavičky, tak bylo vědět, že jsou připraveni a pomohli tomu týmu. Doufám, že jsem svýma výkonem přesvědčil trenéra, že mi dají víc šancí.
0: Další utkání elitní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii. A čeští vodní slalomáři zakončili mistrovství Evropy v Ivreji v 2 zlaty v kajak krosu. Tituly získali Matyáš Novák a Tereza Kneblová. Češi tak z Itálie odvážejí celkem 7 medailí, 3 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřený Pražský okruh a nehoda u Opavy. Pražský okruh je stále neprůjezdný mezi Ořechem a Barrandovem. Na 17. kilometru osazují nosník mostu. Tentokrát provoz stojí déle než při minulých uzavírkách. Práce i omezení tam mají skončit během dopoledne. Na dálnici D35 z Prahy do Hradce Králové opatrně při sjezdu na dálnici do Olomouce. Na exitu na 84. kilometru stojí v jízdním pruhu porouchané vozidlo. Na Opavsku pozor na nehodu na silnici 57 do Nového Jičína. V Brance u Opavy havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. Počítejte s omezením. A na silnici 56 pozor za Frýdlantem nad Ostravicí ve směru do Frýdku Místku. Na kilometru 60,5 auto narazilo do svodidel. S opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy, během dne se bude od západu vyjasňovat. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě 17. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno, 6 minut po 6. hodině. Na některé dětské sny není nikdy pozdě. V Třeboni si lidé po 55 plní třeba ten o hraní na klavír, kytaru nebo dudy. No a víc řekneme v další reportáži ranního víkendového radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Základní umělecká škola v Třeboni zahajuje další ročník Akademie umění a kultury pro lidi od 55 let. Studenti si můžou vybrat hudební, výtvarný, taneční nebo literárně dramatický obor. Někteří se do školy vracejí opakovaně, jiní letos začínají.
1: Ale tu hudebku ještě jste teďka nepřibrala.
2: Ne.
1: To mě mrzí, já jsem myslel, že do toho ještě šlápnete.
3: Ty matrikulační potvrzení a zároveň certifikáty o studiu předával ředitel Matouš Řeřicha.
4: Podmínkou je, aby člověk dosáhnul věku 55 let a potom si vybere ze všech těch oborů, které my vyučujeme na základní umělecké škole v Třeboni, takže výtvarný, literárně dramatický, taneční obor a hudební obor.
1: Je, paní Nováková, vy jste mi udělalo radost. Vy budete chodit určitě na literárně dramatický obor. A víte, jak to vím? Protože jsem si to na tom přečet. Tak vám gratuluju a těšíme se.
3: Nejenom, že se tady člověk učí umění, ale najde tady i partu.
4: V těch skupinových oborech se schází vyloženě v té skupině a chtějí, aby mohli pokračovat.
3: Marie Lacinová studovala hru na kytaru.
5: Já jsem vlastně přišla, neuměla jsem ani noty. A asi to bylo splněný dětský sen, protože já jsem chtěla kdysi jako dítě hrát na klavír, ale neměla jsem tu možnost. A potom jsem si řekla, děti vyrostly, že bych mohla něco dělat.
3: Neobvyklý obor, hru na dudy, studovala Jitka Kloudová.
6: To byl vlastně můj dětský sen, hrát na ty dudy, ale protože tu nikdo v umělecké škole nevyučoval, tak mi posadili harmoniku, no a pořád jsem toužila po těch dudách, až jsem se tomu dohrabala v důchodu. No.
3: Jednou z vyučujících, ke které studenti Akademie umění a kultury chodí, je Alena Kohoutová.
7: Oni mi to sami říkají, že si plní sny, že neměli podmínky, když byli malí.
3: Žáci se ke studiu přihlašují do dvouletého cyklu a Třeboňská základní umělecká škola letos otevírá už šestý ročník. Z Třeboně Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: 6 hodin a 15 minut. Před námi jsou krátké zprávy.
1: Severovýchod Spojených států zasáhly silné deště a prudký vítr. Desítky tisíc domácností jsou bez proudu. Letiště musela zrušit stovky letů. Úřady uvádějí, že bouře může způsobit záplavy na pobřeží ve velkých městech, jako je New York, Philadelphia nebo Boston. Na ostrově Long Island může v příštích dnech podle předpovědi napršet až 150 mm srážek. Radiožurnál společně s divadlem Jary Cimrmana dnes oslaví jeho jubilejní 60. sezónu. V Příchovicích u Tanvaldu budou herci souboru hosty několika besed. Program začne v 10 hodin. Z Příchovic bude taky živě vysílat Radiožurnál. Slavnostně taky vyhlásíme vítěze ankety o nejoblíbenější cimrmanovskou postavu.
2: Počasí.
3: A začneme krátkým pohledem na meteorologickou mapu. Na některých místech dnes ráno i slabě mrzne. Třeba v jižních Čechách je to Řásnice a Zadní Zvonková, na severu Čech pak Kořenov, Jizerka. Jinde se teploty většinou pohybují od 0 do 10 stupňů. Přes den pak teploměr ukáže 19 až 23, na horách kolem 14, na Šumavě víc až 17. No a dnes nás čeká den s jasnou oblohou a bez srážek. Teď ráno je ještě místy polojasno, ale postupně se oblačnost rozpustí až do úplného vyjasnění. No a podobné počasí s teplotou ještě vyšší až do 25 stupňů nás čeká i zítra na státní svátek. Tak hezké nedělní ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: České tenistky se dnes utkají s Ukrajinou o zisk poháru Billie Jean Kingové. V Šenčenu budou svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Tehdy se na triumfu podílela právě i Strýcová, která má nyní v Číně šanci hned v premiérové sezóně u týmu stát se první Češkou, která ženskou týmovou soutěž vyhraje jako hráčka i kapitánka. Ta úvodní dvouhra v Šenčenu je na programu od 11 hodin dopoledne. A samozřejmě ve zprávách uslyšíte na Radiožurnálu aktuální stavy a časy, můžete se na to připravit a fandit tak s Radiožurnálem. Co nás čeká teď před 6:30, tak lebka svatého Václava dnes v 19 hodin dorazí do Staré Boleslavy. Lidé ji budou moci vidět v bazilice svatého Václava. Tam zůstane vystavená i během zítřejší pouti. Při slavnostní mši na Mariánském náměstí lebku letos poprvé nahradí zcela nový stříbrný relikviář, takzvaná herma s ostatkem světce.
1: Páně, postav ho na oltář tam, kam patří.
2: Šperkař a klenotník Jiří Urban právě poprvé umístil novou svatováclavskou hermu do baziliky svatého Václava.
3: Herma je vlastně úložiště pro ostatky. Toto je jakoby portrétní socha do pasu.
2: Jaký ostatek tam vlastně je?
3: Pravděpodobně kousek kosti.
2: Když se půjdeme podívat trošku blíž, tak vás poprosím, jestli byste popsal, co na té hermě všechno je.
3: Když začneme od spodu, tak tam jsou lvíčci, autentické kameny z lomu, kde se těžil kámen na výzdobu kaple na Karlštejn.
2: To je včetně tady toho modrého kamene uprostřed?
3: Ten jediný tam nepatří, to je krásný lápis lazuli z Pakistánu. Ten tam je umístěn víceméně kvůli barvě a jednak lápis lazuli je kámen králů.
2: Hermu zdobí také třeba český granát, jinak je celá vyrobená ze stříbra. A to včetně hlavy, kterou tvaroval akademický sochař Petr Fogl.
4: Mně šlo o to, abych tam spodobnil to, že to byl nesmírně duchovní člověk. Ne jen ten vojevůdce, dneska ho takhle lidi vnímají z toho Václavského náměstí. Tak snažil jsem se vytvořit takovou podobu, která bude jiná, bude laskavá, bude vstřícná, jemná, je láskyplná.
2: Oba umělci na hermě pracovali přibližně 2 roky.
4: Oči jsem se snažil udělat tak, aby člověk, který se bude moci podívat mu do očí, aby tam vzniknul nějaký kontakt, jo, nějaký prostě dialog.
2: Na pouť do Staré Boleslavy se už tradičně vozí lebka svatého Václava. Ta ale každým přesunem trpí, jak mi vysvětluje probošt Staroboleslavské kolegiátní kapituly Libor Bulín.
5: Lebka se do Staré Boleslavy vozit bude, ale zůstane pouze tady v bazilice svatého Václava.
2: Novou hermu bude kapitula vystavovat i při dalších svátcích během roku. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
2: Šest hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Papež Lev XIV. Se v Lourdech na jihu Francie setká s biskupy, potom odslouží mši. V soukromí si taky promluví s několika oběťmi sexuálního zneužívání v katolické církvi. Na významné poutní místo se papež přesunul večer z Paříže, kde sloužil mši pod širým nebem. Protestanti z oranžského řádu můžou dnes ráno projít katolickou čtvrtí ve městě Portadown v severním Irsku. Rozhodl o tom v noci irský vrchní soud, který zrušil předchozí pozastavení pochodu. Je to poprvé za posledních 30 let, co úřady podobný průvod v katolické oblasti povolili. Může se ho zúčastnit na nejvýš 35 lidí. Místní obyvatelé se proti rozhodnutí odvolali. Dopravu v Praze omezí běžecký závod Běchovice Praha. 130. ročník začne v 11 hodin dopoledne. 10-kilometrový silniční závod povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Některé uzavírky už začaly a skončí kolem 4. hodiny odpoledne. Dopravu na vybraných křižovatkách budou řídit policisté a strážníci. Sport. Čeští fotbalisté prohráli první zápas s novým trenérem Santim Deniou. V Lize národů v pražském Edenu podlehli Chorvatům 1-2. České tenistky dnes budou hrát o triumf poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v čínském Shenzhenu nastoupí v 11 hodin našeho času proti Ukrajině. Češky můžou získat 12. titul v historii a první po 7 letech. Utkání můžete sledovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na Pražském okruhu a překážka na D5 před Prahou. Na Pražském okruhu se rozjíždějí kolony mezi Ořechem a Barandovem. Na 17. kilometru byl zastavený provoz asi na hodinu kvůli usazování nosníku mostu. A v každém směru se projíždí stále jedním pruhem, a takže to chvíli potrvá, než bude provoz opět plynulý. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně. Na prvním kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky, projíždí se ale plynule. A na nehodu pozor na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína. V brance u Opavy osobní auto skončilo mimo vozovku a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Počasí.
7: Máme před sebou další slunečný den s teplotami do 23 stupňů. Dnešní ráno je ještě ve znamení velkých teplotních rozdílů. Jak mě doplní meteorolog Miloš Dvořák?
8: Pohybují se zhruba od 11 stupňů v Ústí nad Labem, Ondřejově, na Špičáku až po minus 5 stupňů Celsia na Kvildě Perle.
7: A právě ty chladné noci a rána budou i dál pokračovat. Při uklidnění větru totiž budou teploty i v dalších nocích klesat jen ke 4 stupňům, a to i v nížinách. Denní teploty ale budou dál příjemné a budou se držet i celý příští týden kolem 25 stupňů. A dál nás taky čeká slunečné počasí a dny bez strážek. Dnes tedy naměříme ty nejvyšší denní teploty do 23, ale už zítra do 25. A když se vypravíte na hory, tam počítejte s teplotami kolem 14, na Šumavě pak bude o pár stupňů víc. To byly zprávy. A teď už má slovo opět Štěpán Pokorný.
9: Dobré ráno vám přejeme. Radiožurnál je s vámi v 6.34 a teď síl.
4: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Právě tady měl podle Bible a tradice skončit život Jana Křtitele. Na vrcholu kopce nad Mrtvým mořem dnes stojí ruiny pevnosti. Nad nimi se rozeznělo jedno z nejznámějších děl evropské barokní hudby. Na arabské Jordánsko poněkud neobvyklá událost.
1: Na programu dnešního večera jsou vybrané části oratoria Mesiáš od Georga Friedricha Händla a taky výhled na trosky starověké pevnosti Machaerus, Mrtvé moře a za ním nejspíš i světla Jericha a Jeruzaléma. Hrají maďarští symfonici a teď zpívá taky operní pěvkyně Dima Bavabová. Původem je z palestinsko-jordánské rodiny, teď ale působí hlavně ve Francii. A ještě předtím, než jsem se nechala autobusem odvést do polopouště asi hodinu a půl od Amánu, jsem Dimu navštívila v domě jejich rodičů. Hned tady na pianu vidím noty k Dvořákově Rusalce, tak my se k tomu pianu jdeme taky sednout, respektive já si stoupnu. Tak Dima už se na večer skoro rozespívala. Do Jordánska teď vzala své tři francouzské kolegy jako solisty.
2: I said, let's go with something very popular.
3: Řekla jsem si, pojďme zvolit něco hodně známého. Udělejme něco krátkého, ale působivého. Mesiáše jsem zpívala už mnohokrát. Myslím, že mám hlas stvořený pro Händlovu hudbu.
1: A Dima slibuje, že ten koncert bude unikátní taky zapojením tří typických orientálních instrumentů.
3: Rick je bubínek, oud je takový pradědeček kytary, kanún je nástroj, který si položíte na klín a drnkáte kovovým plíškem, který máte nasazený na prstu. Řekla bych, že je to pradědeček harfy.
1: A pokud chcete slyšet, jak zní evropská klasická hudba s orientálním nádechem, poslouchejte po 9. hodině na Radiožurnálu zápisník zahraničních zpravodajů. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.

0: Krušných horách skončil Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na některou z desítek tras během týdne vyrazili tisíce lidí. Turisté mohli využít průvodce nebo si zvolit vlastní trasu. Organizátoři připravili i doprovodný program v několika krušnohorských městech. Včera program zakončil ceremoniál v Božím daru.
1: Na festival Eurorando dorazila až z dalekého Brna paní Eva. Co se vám tu líbilo nejvíc?
2: Všechny rozhledný, lesy, houby, všechno nádherný. Úžasný závěr se všemi státy dohromady, nakonec ještě tancování, ne?
1: Milan Zukal dělal průvodce na festivalu. Jaká byla vaše trasa?
3: Já jsem provázel trasu, která vedla z Nejtku na rozhlednu Pindl a potom zpátky přes Tisovou do Nejtku.
1: Jaká byla účast?
3: Každý den jsem měl 40 účastníků, kromě Španělů byli Francouzi, byli Němci, byli zástupci České republiky a byli tam taky turisté z Malty.
1: Festival navštívilo podle organizátorů asi 2000 lidí. Nejvíce jich přijelo z Německa a Česka, třetí nejpočetnější výpravu mělo Španělsko, odkud přijela turistka Bea.
4: Přijeli jsme z Andaluzie, z Almérie, z Granady, Kordoby, Malagy, Sevilly, ze všech andaluzských provincií. A co se nám tady líbilo nejvíc, to jsou ty turistické trasy. Hodně jsme si užili různé stezky a to, jak je tohle prostředí nádherné a krásné.
1: Před zahájením festivalu se na sociálních sítích objevila kritika, že podobné masové akce do horské přírody nepatří. Pokračuje ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
5: Sem přijeli lidi třeba z Portugalska nebo ze Španělska, který sem běžně nedostanete. Tak mám z toho strašnou radost, že se to povedlo. Dneska musím říct, že když to skončí, tak vlastně nikdo z těch lidí, co to kritizovali, vlastně ani neví, že to tady bylo. A spíš to mohlo být klidně ten festival ještě větší. I víc lidí by ty Krušné hory zvládly.
1: Příští ročník festivalu Eurorando bude za 5 let hostit jiný evropský region. Evropská asociace turistických klubů další místo konání ještě nevybrala. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Dobré ráno vám přejeme.

0: dnešní předpověď podívat podrobněji. Teď ráno ještě obloha polojasná až oblačná, za volantem si dejte pozor ojediněle na mlhy. Postupně se ale oblačnost rozpustí a bude ubývat, až se úplně vyjasní. Aktuální teploty, ty jsou teď velmi rozdílné. Na některých místech i slabě mrzne, třeba minus jeden stupeň mají v Zadní Zvonkové, na Šumavě, no a třeba i v Orlickém Záhoří. Naopak třeba na severu a severozápadě republiky teplota překročila i 10 stupňů. Týká se to třeba Krásné Lípy nebo Dubí. No a přes den teploměr ukáže 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě až 17. Tak hezké nedělní ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: všechno mám.
1: Své první zápasy v reprezentaci zažilo včera v Edenu několik českých fotbalistů. Vítězné debuty to ale nebyly. Češi na úvod Ligy národů pod španělským koučem Deniou prohráli s Chorvatskem 1-2. Premiéru má za sebou i Jiří Sláma, který se s fotbalem před pár lety málem rozloučil.
2: Při pohledu na první základní sestavu trenéra Santiho Denii byl největším překvapením právě Jiří Sláma. Pozvánku do reprezentace dostal dodatečně, stihl jenom pár tréninků. Přesto hrál proti Chorvatům od první minuty.
3: Jsem strašně rád, že vůbec tady můžu být, protože už mám taky nějaký věk a když se vrátím trošku zpátky do minulosti, tak když jsem byl na hostování z Olomouce v Pardubicích, tak už jsem mi přemýšlel o tom, že s fotbalem skončím a vydám se nějakou jinou cestou. A teďka tady ve 27 stojím a hrál jsem v základní sestavě proti Chorvatsku.
2: Děkovat může zejména sám sobě, že tehdy neřekl fotbalové kariéře s Bohem. Bylo to před 5-6 lety, kdy Sláma hostoval v Pardubicích. Nedostával příliš šancí, nastupoval i za B tým a tak se mu v hlavě rodily různé myšlenky.
3: Že bych šel ještě někam studovat třeba a vydat se nějakou úplně jinou cestou, protože už jsem byl z toho fotbalu unavený, ale potřeboval jsem nějaký restart a no a díky bohu, že jsem si to rozmyslel a pár lidí mě přemluvilo z mého blízkého okolí, takže určitě jsem rád, že jsem to nevzdal.
2: V nejvyšší české soutěži se Sláma nakonec prosadil v Olomouci. Od nové sezóny obléká dres Jablonce a nově taky ten reprezentační. Tím si 27-letý levý obránce splnil jeden ze svých snů.
3: Pro mě je to úplně jako nějaký něco novýho. Je to úplně jiný tempo, než se kterým se potkáváme v lize. Jsou to úplně jiní hráči, jiná kvalita.
2: Kdyby se Jiří Sláma tehdy rozhodl opačně a s fotbalem skončil, nezažil by, jaké to je hrát za národní tým tváří v tvář Chorvatsku v čele.

0: Hladina Slapské přehrady dál klesá. Povodí Vltavy ji už 3 týdny upouští kvůli minimálnímu stavu vody v nádrži Orlík. Podle ředitele státního podniku Petra Kubaly by se do 2 týdnů mohly začít objevovat budovy, které voda zaplavila při stavbě přehrady před více než 70 lety.
1: Standardně ta hladina byla, že všechny ty mola byly na vodě. To znamená, tady, jak vidíte tu modrou vločku, tak až sem je standardně voda. Teď jsme vlastně po pás ve vodě.
2: Doopravdy ale v žádné vodě nejsme. S chatařem Danielem Mertou stojíme na suché kamenité pláži a voda začíná až o několik metrů níž.
1: Nevím, já to neodhadnu, jo, ta výška, ale řekl bych, že je to těch 6-7 metrů určitě, jo.
2: Jsme u přístaviště ve Skalici, něco přes 2 kilometry od Slapské hráze.
1: Kdyby ta voda měla jít ještě níž, tak teď tady místní usedlíci říkají, že tady by měla být někde pozůstatky nějaký starý hospody, takže zase z toho hlediska, jako, že to člověk pozná, uvidí, je to zajímavý.
2: Teď se jedu podívat do Kamíka nad Vltavou, kde se podle Daniela Merty upouštění slap projevilo více. Dorazil jsem na místo a opravdu tady řeka připomíná spíš menší potok. Na procházku se psem si vyšla Jitka Žebrakovská.
3: Já tady bydlím od roku asi 85 a nikdy to nebylo takhle suchý. Letos vůbec třeba z té půjčovny tady ty lodě byly minimálně. Tady na tom místě, tady pod silnicí často je sundávají na vodu nebo se vyzvedávají, takže často to sledujeme.
2: Pozůstatky staveb, které voda zatopila při stavbě Slapské přehrady před více než 70 lety, tady zatím vidět nejsou. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly je k tomu potřeba, aby hladina klesla ještě zhruba o 2 metry.
4: Aktuální situace je taková, že klesáme zhruba 1 až 1,5 metru za týden, takže to máte ty 2 metry do 14 dnů, s nejvyšší pravděpodobností to klesne.
2: K upouštění Slapské přehrady došlo vůbec poprvé v historii. Z Kamíka nad Vltavou Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Rusko zaútočilo na velké datové centrum v Kyjevě. Včerejší rozbory ve vodojemu v Odoleně vodě na jednom místě znovu prokázaly nadlimitní množství olova. Čeští fotbalisté prohráli na úvod Ligy národů s Chorvatskem 1-2. A bude polojasno až oblačno, během dne se úplně vyjasní a teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko zaútočilo na informační infrastrukturu v Kyjevě. Drony zasáhly velké datové centrum a ve vysílání televizních kanálů se objevily poruchy.
3: Záležte Ukrajinci bez internetu.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství řekl, že Rusko útočí na prostředky spojení, aby Ukrajinci zůstali bez internetu. Velké datové centrum společnosti Kosmonova v Kyjevě po ruském útoku přerušilo práci a technici teď zajišťují obnovení informačních servisů z jiných míst, protože centrum bylo silně poškozeno a nepodaří se ho brzy opravit. V Kyjevě kvůli tomu nastaly problémy s televizním vysíláním i internetem. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Ve vodojemu v Odoleně vodě včera ráno naměřili 4x limitu olova. Ukázali to odběry, které provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy. 23 z nich vyhovělo. Ani další odběry během soboty už zvýšené množství kovu neukázaly. Voda ale dál není pitná. Co znečištění způsobuje, zatím není jasné. Olovo se ve vodě podle rozboru objevilo poprvé 10. září. V některých obcích na sever od Prahy jsou domácnosti dál odkázané na přistavené cisterny. Vodu z kohoutku můžou používat jen jako užitkovou. Ve Staré Boleslavi se chystají na zítřejší svatováclavskou poutní mši. Lebku svatého Václava při ní poprvé nahradí stříbrná bysta s ostatkem tohoto světce. Nový relikviář vytvořili šperkaři Jiří Urban a sochař Petr Fogl. Při zdobení použili český granát a další drahé kameny. V takzvané hermě je kousek kosti svatého Václava, říká kanovník staroboleslavské kapitoly Gabriel Mulamuhič.
5: Jelikož se jedná o předmět, který je velmi vzácný, tak bude na významné svátky a slavnosti vystavována především na místě jeho smrti v kryptě svatých Kozmy a Damiana.
1: Lebku svatého Václava přivezou do Staré Boleslavy dnes večer. Po celou pouť zůstane v bazilice. Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy jeden z nejvýše postavených nacistů, Reinhard Heydrich. Od druhého dne vykonával funkci zastupujícího říšského protektora a měl mimo jiné tvrdě zakročit proti českému odboji. Krutou vládu masové popravy a deportace nastolil během několika dní, pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
6: Ještě téhož dne, kdy přijel do Prahy, tak podnikl první opatření, od dalšího dne platilo stané právo, takzvaná první Heydrichiáda, při které bylo popraveno na 500 českých vlastenců. To byli skutečně lidé, kteří byli vybraní a jejich ztráta představovala pro odboj obrovskou ránu.
1: Heydrich zemřel necelý rok od nástupu do Prahy po akci výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše.
0: Sport. Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Premiéru u národního týmu zažil v pražském Edenu trenér Santi Denia. Španěl hráče pochválil a věří v další zlepšování.
7: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
0: Další utkání elitní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii. Ta na úvod reprezentační soutěže podlehla mistrům světa ze Španělska 2-3. A české tenistky čeká finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se tým kapitánky Barbory Strýcové utká po 11. hodině dopoledne českého času s Ukrajinkami a Radiožurnál Sport odvysílá ze zápasů přímé přenosy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D8 za Ústím nad Labem a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan opatrně za odbočkou na Bukov na 78. kilometru. U čerpací stanice po nehodě na vozovku vytekla nafta. Je to průjezdné bez zdržení. Na Pražském okruhu se pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barandov na 17. kilometru. osazují nosníky mostu. Dálnice byla kvůli tomu zavřená asi hodinu. Kolony už se rozjely, uzavírky se ale mohou opakovat. A na dálnici D35 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor ve sjezdu na dálnici do Olomouce na D35. Ve sjezdu na 84. kilometru stojí porouchané vozidlo, tak ho nepřehlédněte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno ještě ojedinělé mlhy, během dne má oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě 17. A foukat má slabý proměnlivý vítr, postupně mírný jihovýchodní. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
9: Dobré ráno vám přejeme, 6 minut po 7 hodině, pokud se dnes chystáte nebo i zítra na nějaký ten výlet při prodlouženém víkendu. No a ještě úplně nevíte, kam vyrazit, tak my vám můžeme pomoct, najdete ty tipy na víkendové výlety na webu Radiožurnálu. No a určitě jste tam mohli včera najít i ten, o kterém budeme mluvit za chvilku. Stovky lidí si totiž v sobotu nenechali ujít otevření nejsevernější rozhledny v Česku. Jmenuje se Jitrovník a stojí už Luknova na Děčínsku. Jak vypadá a co všechno z ní uvidíte, tak to řekneme za chvilku. Vrátíme se tam v další reportáži ranního víkendového radiožurnálu. Teď je Skript, Will.i.am, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Stovky lidí z Čech, ale i ze sousedního Saska přilákala v sobotu nově otevřená rozhledna Jitrovník u Šluknova na Děčínsku. Jde o nejsevernější českou rozhlednu. Vysoká je víc než 30 metrů a Šluknov za ní zaplatil 13 milionů korun. Při jasném počasí by z rozhledny měla být vidět Sněžka i Klínovec.
1: Asi stovky lidí, no.
2: Stovky lidí za půl hodiny.
1: No, asi je docela dost, no.
3: Tomáš Číš z klubu českých turistů v Rumburku, který dohlížel na hladký průběh stoupání na rozhlednu, odhadl, že za půl hodiny vystoupali na Jitrovník stovky lidí. A nebyl důvod mu nevěřit. Mezi těmi, která stála frontu na schodišti, byla i Milada Štěpánová z Děčína. Z výkyvů rozhledny radost neměla.
4: Respekt.
2: Odkud jste přijeli?
4: Děčína. S partou jako kamarádů.
2: Chodíte často po rozhlednách?
4: Ano, často, velmi. Každý víkend pomalu.
3: Někteří čekání na vrchol vzdali.
5: Ty jdeš už dolů, já?
6: No.
5: Ty srabe.
6: Já budu tady stát hodinu.
3: Nahoře na plošině se tísní velké množství lidí a já už se teď pouštím dolů a musím říct, že pro turisty, kteří nemají rádi roštové schody a podlahy, je sestup i výstup na rozhlednu na Jitrovníku zkouškou odvahy.
7: Nahoru to bylo horší, to se neskutečně houpe. Dolů už tady dobře a nahoře je narváno a člověk, kdo má mořskou nemoc, nedoporučuju, protože to by bylo špatný.
3: Řekla mi cestou po schodech dolů paní Danuše z Děčína. Rozhledna stála na Jitrovníku už před více než 120 lety. Její návrat je tak velkým dnem hlavně pro místní klub českých turistů.
8: Je to událost zásadní, protože na Jitrovníku rozhledna minulých letech byla. Bohužel zub času a jiné podmínky rozhlednu odnesly. Takže konečně jsme dospěli k rozhodnutí, že rozhlednu obnovíme, tedy postavíme znova a dneska se konají slavnostní otevření. Rozhledna bude celoročně otevřena.
3: Řekl mi za klub českých turistů v Rumburku Přemysl Homolka. Rozhledna Jitrovník je nově nejsevernější českou rozhlednou. Doteď jí byla 20 kilometrů vzdálená Tanečnice. Z Děčínska Jan Beneš, Radiožurnál.

0: 7 hodin a 15 minut. Před námi jsou krátké zprávy.
1: Větší obchody v Česku zůstanou zítra na státní svátek zavřené. Týká se to prodejen nad 200 metrů čtverečních. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo na letištích. Otevřeno budou mít taky lékárny a čerpací stanice. Čína poslala dvě pandy v zoologické zahradě v americké Atlantě. Informovala o tom agentura Nová Čína. Prezident Xi Jinping zvířata Spojeným státům zapůjčil krátce po návštěvě Washingtonu. Černobílé medvědy Čína běžně používá jako prostředek své diplomacie. Pandy by v Atlantě měly strávit 10 let za předpokladu, že se americko-čínské vztahy nezhorší.
2: Počasí.
3: Slunce dnes vyšlo nad obzor v 6 hodin a 53 minut a zapadne v 18 hodin a 47 minut. Do té doby nás čeká den, který bude doslova jako reklama na babí léto. Slunečno a nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Zatímco tento týden se většinu dní teploty nedostaly ani nad 20, teď se situace změní. Slunečné a teplé počasí totiž vydrží až do příštího víkendu. Dnes tak naměříme, jak jsem říkala, kolem 23 a bude slunečno, ale od zítřka teploty ještě stoupnou. Zítřejší svátek přinese téměř letní hodnoty, naměříme až 25 a obloha bude opět jasná. Stejné to pak bude v úterý a nejvyšší denní teploty kolem 24 vydrží i v příštích říjnových dnech. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Čeští vodní slalomáři udělali za sezónou zlatou tečku, nebo spíš dvojtečku. V italské Ivre se totiž Tereza Kneblová i Matyáš Novák stali mistry Evropy. Povedlo se jim to v kontaktní disciplíně kajak cross, ze které udělali organizátoři velkou show. Závodilo se večer před zástupy fanoušků za doprovodu dunivé hudby a pod umělým osvětlením.
1: Připomíná to trochu diskotéku, celý kanál je aktuálně zasnutý jen na startovní rampě. Jsou osvětlení závodníci a jakmile se s nimi spustí startovní rampa, tak se teprve všechna zbylá světla zase zapnou.
2: My tady nepotřebujeme vidět tak perfektně na tu vodu za toho denního světla. To by mi mohlo být problém v tom slalomu třeba, ale tady v tom krosu to vůbec není problém.
1: Říkal Matyáš Novák, když před 10. večer vylezl z peřejí a pravda, trochu se třásl zimou.
3: Diváci jsou určitě spokojení, nejsem úplně přesvědčen, že závodníci, protože přece jenom už na konci září a tady v ledové vodě se máčet je trošku zima. Ale nakonec si myslím, že ten adrenalin převážil a vlastně i ti závodníci si to užili.
1: A to měl český šéf trenér Jiří Prskavec pravdu. Hlavně pokud jde o nové mistry Evropy Terezu Knéblovou a Matyáše Nováka.
4: Mně se to strašně líbilo, samozřejmě ten čas je takový trošku ošemetný, už jsem v téhle době většinou už v posteli, takže bylo těžké si na to navyknout, ale je to super, myslím, že to za tu atmosféru to stálo. A bylo to fakt skvělý a myslím si, že ten noční závod má něco fakt do sebe.
2: Jsi viděli tady dýmovnice, fanoušci řvali, bylo to super. Ten kákros proti tomu slalomu je takový trochu uvolněnější a ty fanoušci si myslím, že se to hrozně užijou. Dají se tady pár pivek, podívají se na super závod, hrajou písničky. Takhle by to mělo vypadat, já jsem pro, ať takhle se jezdí každý velký závod.
1: A kéž by měl i podobné výsledky. Kromě Matyáše Nováka s Terezou Knéblovou získal na mistrovství Evropy zlato i Jakub Krejčí a celkem čeští vodní slalomáři vybojovali 7 medailí. V pořadí národů je porazili jen Francouzi. Z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
1: Sedm hodin a 30 minut. Zprávy má Tereza Tomášková.
2: Ve vodojemu u obce Odolena voda byl včera znovu čtyřnásobek limitu olova. Ukázali to odběry, které provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy. 23 z nich vyhovělo. Ani další odběry během soboty už zvýšené množství kovů neukázaly. Voda i tak dál není pitná. Co znečištění způsobuje, zatím není jasné. Srbský prezident Aleksandr Vučić dnes rezignuje. V politice ale chce zůstat a kandidovat v předčasných parlamentních volbách, které budou za necelý měsíc. V případě úspěchu by se mohl stát premiérem. Jako hlava státu by se v případě zvolení nemohl stát zároveň premiérem. Vučić rezignaci a vypsání předčasných voleb slíbil po dlouhé vlně protestů. V Náchodě dnes odhalí pamětní desku na počest slavného rodáka spisovatele Josefa Škvoreckého. Připravil ji nově vzniklý okrašlovací spolek GUT. Pamětní desku zástupci spolku odhalí na rodném domě Josefa Škvoreckého v 9 hodin dopoledne, 102 let od jeho narození. Sport. Čeští fotbalisté vstoupili do nového ročníku elitní ligy národů prohrou s Chorvatskem 1-2. Ve stejné skupině mistři světa Španělé vyhráli v Anglii 3-2. Velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 ovládl Brit George Russell z Mercedesu a snížil tak náskok svého týmového kolegy Kimiho Antonelliho v celkovém hodnocení. Na Itala, který dojel pátý, ztrácí 66 bodů. Druhý byl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřený Pražský okruh a překážka v omezení na D8. Pražský okruh je neprůjezdný mezi Ořechem a Barandovem. Na 17. kilometru osazují další nosník mostu. Celou noc tam během postupu prací byly kratší uzavírky. Ta poslední ale trvala hodinu. Nedá se proto odhadnout, jak to bude tentokrát. Počítejte každopádně se zdržením. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte překážku za Litoměřicemi. Ve zúžení na kilometru 43,5 je do jízdního pruhu posunuté dopravní značení.
5: Ta červená zábrana, jak odděluje vlastně ty pruhy, tak je v prostředku pruhu.
4: A na dálnici D35 z Prahy do Hradce Králové opatrně, pokud budete sjíždět na dálnici do Olomouce. Na exitu na 84. kilometru stojí porouchaná dodávka. Na místě už je také asistence. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Vstáváte do rána s velmi rozdílnými teplotami, zatímco na Šumavě nebo v Podhůří Orlických hor dnes ráno i slabě mrzne, třeba Borová Lada -2 stupně, prášili 1 stupeň pod nulou, tak na některých místech naměříte i přes 10 stupňů, třeba v Praze Klementinu je aktuálně 10, v Krásné Lípě a i v městu Albrechticích. Jestli je teď u vás na nebi menší oblačnost, tak té přes den ubude a vyjasní se. Přes den pak teplota stoupne na 19 až 23 stupňů a čeká nás slunečný den. V noci pak teploty klesnou na hodnoty od 5 do 10 stupňů. No a taky zítřek, tedy státní svátek, bude slunečný. Naměříme až 25 stupňů. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Štěpán Pokorný.
1: Dobré ráno, Švýcaři dnes vyrážejí hlasovat v dalším referendu a znovu mají na stole návrh, který poutá pozornost i mimo Alpskou republiku. No a někteří kritici ho označují za proputinovský. Proč? Tak to probereme za chvilku po kapele Mandraže.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Švýcaři mají neutralitu vepsanou do ústavy už bezmála 180 let a dnes budou v referendu rozhodovat o tom, jestli princip, který má zajišťovat švýcarskou bezpečnost i nezávislost, nevykládat ještě striktněji. Podle kritiků ale návrh jde na ruku ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Více o tom řekneme s německým zpravodajem radiožurnálu Tomášem Havlínem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, to referendum o neutralitě vyvolala iniciativa Pro Schweiz a taky lidé z okolí švýcarských lidovců, tedy pravicově populistické strany SVP, ovšem se sloganem Žádnou válku a symbolem holubice míru na plakátech loví tato iniciativa příznivce i v kruzích spíš levicových pacifistů. Návrh ale nepodporuje ani švýcarská vláda, ani parlament, podle kterých jde o takové zbytečné paralyzující omezování prostoru politického jednání a tím pádem na rozdíl od toho, co předkladatelé toho návrhu tvrdí, zvýšení rizik pro Alpskou republiku.
0: V čem by mělo spočívat to posílení švýcarské neutrality?
1: Tak některé věci zůstávají stejné, třeba to, že Švýcarsko vojensky se nesmí přímo vměšovat do ozbrojených konfliktů třetích zemí, to platilo už doteď a tak to má i zůstat, ale změna významná je například v oblasti hospodářských sankcí, ty by Švýcarsko podle toho návrhu nově nesmělo uvalovat na válčící strany, leda, že by ty sankce schválila Rada bezpečnosti OSN, což se tedy moc nestává. V každém případě by to znamenalo konec dosavadní praxe, kdy Švýcarsko v podstatě bez dalšího přejímá protiruské sankce, které schválila Evropská unie. A další změna je ještě větší distanc vůči mezinárodním vojenským organizacím typu Severoatlantické aliance, do nich už by Švýcarsko nesmělo nejen vstoupit nebo vstupovat, ale ani s nimi jakkoliv spolupracovat, a to s výjimkou případů, kdy je samo přímo napadeno anebo mu útok hrozí.
0: Kritici říkají, že ten návrh, o kterém se bude dnes hlasovat, je proputinovský. Tak z jakého důvodu?
1: No to je proto, že vlastně celé to období, kdy se Švýcarsko přidávalo k unijním sankcím uvaleným na Rusko, tak to období by bylo de facto prohlášené za takový omyl, kdy Švýcarsko jaksi stranilo jedné nebo některé válčící straně. A Rusko by bylo tím, kdo by to narovnání toho údajného omylu profitoval. Rusko samo si toho všimlo, nejenže návrh veřejně podpořila mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová, ale taky na platformě RT, Russia Today, která ve Švýcarsku na rozdíl od zemí Evropské unie není zakázaná. Tam se objevilo množství příspěvků ve prospěch této iniciativy. Její autoři ovšem dlužno dodat zdůrazňují jiné aspekty, než je ruský prospěch. Neutrálnější Švýcarsko by podle nich bylo bezpečnější a taky by lépe mohlo plnit roli prostředníka mezi znepřátelenými národy, což je role, ke které má tradičně blízko.
0: Švýcaři tedy dnes vyrážejí hlasovat v dalším referendu. My jsme to probrali s naším zpravodajem Tomášem Havlínem. Díky a pěkný den.
1: Děkuji, hezký den.

0: 7 hodin a 45 minut. Posloucháte Radiožurnál.
1: Radiožurnál společně s divadlem Jary Cimrmana dnes oslaví jeho jubilejní 60. sezónu. V Příchovicích u Tanvaldu budou herci souboru hosty několika besed. Program začne v 10 hodin a z Příchovic bude taky živě vysílat Radiožurnál. Slavnostně taky vyhlásíme vítěze ankety o nejoblíbenější cimrmanovskou postavu. Víc chystáme do zpráv 8. Protestanti z oranžského řádu můžou dnes ráno projít katolickou čtvrtí ve městě Portadown v severním Irsku. Rozhodl o tom v noci irský vrchní soud, který zrušil předchozí pozastavení pochodu. Je to poprvé za posledních 30 let, co úřady podobný průvod v katolické oblasti povolili. Může se ho zúčastnit na nejvýš 35 lidí. Místní obyvatelé se proti rozhodnutí odvolali.

0: Zpěvák Bruno Mars je s vámi ranní víkendový radiožurnál. Za vraždu a podobné těžké zločiny by mohly skončit ve vězení i pachatelé mladší 15 let. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce totiž u nejzávažnějších trestných činů snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Diskuzi o takové změně už otevřel ve sněmovně. Pokud získá podporu vlády, chce takový návrh předložit poslancům v první polovině příštího roku. Jenže proti je opozice, řada odborníků i samotná výchovná zařízení.
1: Pachatelé se mnohdy cítí jako beztrestní, mají pocit, že jim vše projde.
2: Říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO, s tím, že roste hlavně násilná kriminalita dětí a brutalita. Proto chce snížit věk trestní odpovědnosti u vraždy a všech činů, kde je dospělému možné uložit výjimečný trest. Například dětských vrahů ale bývá podle údajů z posledních let kolem 5 ročně. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci navíc podle jeho autorky Jany Hulmákové nárůst brutality prokázal.
3: Nemůžeme hovořit, že by se tam dal vysledovat nějaký trend, snad jenom s výjimkou vydírání ze zbraní.
2: Někteří poslanci už proto vyrazili do terénu, konkrétně do věznice Všehrdy, která má i oddělení pro mladistvé a výchovného ústavu v Boleticích. V obou byla i Vendula Svobodová z Pirátů.
4: V té věznici nám řekli, my nechceme mladší děti, nám to tady naruší práci s těma mladistvými.

0: vejma. A zároveň ve výchovňáku jsme se ptali, jestli vlastně se chcou těch nejproblémovějších dětí jakože zbavit v uvozovkách. A oni nám říkali, ne, my je tady chceme nechat, protože my s nimi umíme pracovat. My jenom potřebujeme posílit některé nástroje.
1: Důležité je i to, aby malí zločinci skončili jen v ochranné výchově a ne v dětských domovech, říká Svobodová.
0: Aby se nám ty děti tam nepotkávaly, protože každý má úplně jako specifický nároky.
1: Minister Tejc podotýká.
2: Řešíme to, jak upravit vůbec prevenci, otázku právě výchovy v těch ústavech, ale já jsem ministr spravedlnosti a tady je mým úkolem, pokud nefunguje ta prevence, zatáhnout za záchrannou brzdu.
1: V samotném hnutí ANO nemá ale Tejcův návrh jednoznačnou podporu a jasno ještě není ani u motoristů, jak doplňuje jejich poslankyně Renata Vesecká.
3: Nemohu v současné době hovořit za celý klub, diskuse teprve proběhne.
1: I výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva doporučil věk nesnižovat. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru.
0: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
1: I oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: Už dnes od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Švýcaři dnes hlasují v referendu o rozšíření neutrality. V Příchovicích u Tanvaldu začnou oslavy 60. sezóny divadla Jary Cibrmana. Čeští fotbalisté vstoupili do Ligy národů prohrou s Chorvatskem. Omezení brzdí provoz na Pražském okruhu u sjezdu na Barrandov v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, během dne se úplně vyjasní a teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Švýcaři dnes hlasují v referendu o neutralitě. Tu má alpská země v ústavě od 19. století. Předkladatelé z organizace Pro Schweiz spolu s pravicovou švýcarskou lidovou stranou ji ale chtějí posílit. Kritici to označují za proputinovskou iniciativu.
3: Předkladatelé chtějí vepsat do ústavy věčnou a věrohodnou neutralitu. Ta by oproti dnešku omezovala možnosti Švýcarska uvalovat hospodářské sankce na válčící státy. Z toho by mohlo profitovat Rusko, protože sankce by už nešlo přejímat od Evropské unie. Musela by je schvalovat Rada bezpečnosti OSN. Iniciativu podpořila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Podle ní teď švýcarská vláda manipuluje občany, aby hlasovali proti návrhu referendu. Návrh před dnešním hlasováním nepodpořil ani švýcarský parlament. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Radiožurnál společně s divadlem Jary Cimrmana dnes oslaví jeho jubilejní 60. sezónu. V Příchovicích u Tanvaldu budou herci souboru hosty několika besed. Program začne za 2 hodiny.
4: Tak kampák, Kuzmo Kuzmiče!
5: Kolikrát se probudím ráno a řeknu si, je to možný, že je ti tolik let a je to možný, že na tom divadle už budeš 60. rokem.
6: Zdeněk Svěrák bude společně s většinou svých kolegů hostem besedy Radiožurnálu po 11. hodině. Vysílat budeme živě mezi 10. a 14. Oslavíme 90. Miloně Čepelky nebo vyhlásíme vítěze ankety o nejoblíbenější postavu z her divadla. Zatím vede Karel Infeld Prácheňský v roli Vavrocha.
4: No, nemá talent.
6: Program bude pokračovat až do 8. hodiny večerní a nabídne i další besedy a koncerty, třeba z hudebněných sonetů Miloně Čepelky nebo jazzmena Milana Svobody. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: A vrátíme se k tomu podrobně přibližně za 3/4 hodiny. Na podání žádosti o zaslání papírového oznámení o valorizaci důchodu zbývá už jenom pár dní. Zájemci ji musí České správě sociálního zabezpečení doručit nejpozději do 30. září.
7: Žádosti můžou lidé posílat poštou nebo předat osobně na pobočkách správy. Nejjednodušší je to ale na e-portálu ČSSZ, říká Jakub Bejček ze správy sociálního zabezpečení.
8: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma.
7: Papírový doklad o valorizaci ovšem seniori prakticky k ničemu nepotřebují, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
9: Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
7: Pokud už senior v minulosti o zasílání papírového oznámení žádal, nemusí to teď dělat znovu, říká Bejček ze správy sociálního zabezpečení. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
0: Sport. Čeští fotbalisté rozehráli elitní skupinu Ligy národů porážkou s Chorvatskem. Prohráli na úvod angažmá nového kouče Santiho Denii 1-2. České tenistky můžou po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se po 11. hodině utkají v přímém přenosu Radiožurnálu Sport s Ukrajinou. Kapitánka Barbora Strýcová na svých hráčkách vidí, že se samotnou účastí ve finále nechtějí spokojit a že se snaží co nejlépe připravit na závěrečný duel.
10: Samozřejmě to mají v sobě a je to i cítit, že prostě ví, že ten poslední krok tam ještě jako je třeba udělat a bude to těžký krok, protože v tom týmu mají jako zkušený hráčky, jak singlesky, tak deblesky a naše holky to prostě ví a jsou zkušený dost na to, aby věděli, že prostě ta soustředěnost tam prostě musí být. Ty holky to fakt jako by chtějí a já bych jim strašně přála, aby se jim to povedlo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na Pražském okruhu a nebezpečí na D8 u sjezdu na Litoměřice. Na Pražském okruhu mezi dálnicí D1 a letištěm čekejte omezení mezi sjezdy na Ořech a na Barandov. Na 17. kilometru osazují nad dálnici nosníky mostů a projíždí se aktuálně vždy pouze jedním pruhem. Chvílemi podle potřeby provoz dělníci dokonce úplně pozastavují, aktuálně se ale dá zúžením projet plynule bez zdržení. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy pozor, kousek za sjezdem na Litoměřice. Na kilometru 45 je na dálnici popadané dopravní značení, vybočuje se, na místě už je policejní hlídka, situaci řeší. A opatrně na výjezdu z Tachova směrem do Chodského újezdu u Humlenského rybníka vyšetřují policisté nehodu, provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno ještě ojediněle mlhy, během dne má oblačnosti od západu ubývat až do úplného vyjasnění. Teploty 19 až 23 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
11: Dobré ráno vám přejeme, radiožurnál posloucháte v 8 hodin a 6 minut. Papež Lev XIV. Dnes odslouží mši na jednom z nejvýznamnějších poutních míst křesťanství, u jeskyně v Lourdech na jihu Francie. Kromě toho se taky setká s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů nebo učitelů v katolických školách. No a my se za chvilku spojíme s naším zpravodajem ve Francii, Marcelem Faltisem. Tak s námi zůstaňte i dál, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
12: a Štěpán Pokorný.

0: Papež Lev XIV. Se přesunul z Paříže do Lourdes na jihu Francie. Večer navštívil jeskyni Massabielle, jedno z nejvýznamnějších poutních míst křesťanství, a pomodlil se k paní Marii. Dopoledne před jeskyní odslouží mši, na kterou by mělo dorazit 150 tisíc věřících. A setká se taky s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Téma sleduje pařížský zpravodaj Marcel Faltis. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Proč je jeskyně v Lourdech pro katolíky tak významná?
1: V roce 1858 se tam podle katolické tradice tehdy 14-leté Bernadette Subirusové 18krát zjevila Panna Marie a dívka tehdy na její pokyn údajně objevila léčivý pramen. Poutníci se jeho vodou omývají a Lourdes jsou proto mimořádně spojeny s nemocnými a taky nadějí na uzdravení. Dopoledne papež na louce před touto jeskyní odslouží mši a Vatikán očekává, že na místě bude až 150 tisíc věřících. Na včerejší mši na Champs-Élysées v Paříži mimochodem přišlo až 700 tisíc lidí, mezi nimi i Marie Joëlle.
2: Už dlouho jsem nic takového nezažila. Líbilo se mi, že nás bylo tolik. Byl to duchovní okamžik, chvíle společenství a bratrství.
1: Papež se na mši často obracel k mladým lidem, které nazval nadějí katolické církve. Právě těm byla věnovaná i vigílie na fotbalovém stadionu v Saint-Denis.
0: Kromě mše se papež sejde taky s oběťmi sexuálního násilí, říkali jsme to v úvodu, to patří mezi nejsledovanější body papežovy návštěvy Francie. Tak víme, s kým se setká?
1: Podle agentury AFP by to měl být třeba Jean-Marie Delbos, žák katolické školy Notre-Dame de Betaram nedaleko Lourdes. Jako desetiletý sirotek nastoupil v roce 1956 do katolického internátu a podle jeho svědectví ho tam kněz Henri Lamas opakovaně sexuálně napadal. I když to už tehdy chlapec nahlásil, tak to nikam nevedlo a církev ho oficiálně uznala jako oběť až v roce 2023. Podle nezávislé komise, kterou francouzská katolická církev pověřila vyšetřením sexuálního násilí, bylo od roku 1950 v církevním prostředí ve Francii zneužito odhadem 330 tisíc nezletilých.
0: Zpravodaj radiožurnálu ve Francii Marcel Faltis, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: 8 hodin a 15 minut. Dobré ráno s Radiožurnálem.
1: Severovýchod Spojených států zasáhly silné deště a prudký vítr. Desítky tisíc domácností jsou bez proudu. Letiště musela zrušit stovky letů. Úřady uvádějí, že bouře může způsobit záplavy na pobřeží ve velkých městech, jako je New York, Philadelphia nebo Boston. Na ostrově Long Island může v příštích dnech podle předpovědi napršet až 150 mm srážek. Státní hrady, zámky a další památky v Česku dnes budou opět otevřené zdarma. Týká se to vybraných prohlídkových okruhů. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se zapojuje třeba hospital Kux, brněnská vila Šťastny nebo technické památky, jako je důl Michal v Ostravě. Bezplatné vstupenky si návštěvníci musí předem rezervovat online na konkrétní čas. Kapacita prohlídek je omezená.
2: Počasí.
3: Možná to tak u vás zatím nevypadá, ale máme před sebou další slunečný den s příjemnými teplotami do 23 stupňů. Dnešní ráno je ještě ve znamení velkých teplotních rozdílů. Můžeme se na meteorologickou mapu podívat podrobněji. Nejchladněji je tradičně na Šumavě, tam teď i slabě mrzne, třeba v Řásnici nebo v Prášilech, a jinde už teplota překročila i 10 stupňů, třeba v Krásné Lípě nebo v Aši. No a ty chladné noci a taky rána budou dál pokračovat. Při uklidnění větru totiž budou teploty v těch příštích dnech a nocích klesat až ke 4 stupňům. Denní teploty ale budou dál příjemné a budou se držet i celý příští týden kolem 25. A čeká nás dál slunečné počasí bez srážek. Dnes tedy naměříme ty nejvyšší hodnoty do 23 stupňů, ale zítra na státní svátek až do 25. No a když se vypravíte na hory, tam počítejte s teplotami kolem 14. Na Šumavě o pár stupňů víc. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A na Pražském okruhu je dočasně pozastavený provoz mezi D1 a letištěm, a to u sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru dělníci osazují nosníky mostu a provoz tak opět pozastavili obou směrně v omezení. Uzavírka by neměla trvat dlouho, osobním autem se to ale dá objet přes Prahu po Strakonické a nebo přes Rozvadovské spojice. Provoz je slabý, nezdržíte se v Praze. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách o půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ranní víkendový radiožurnál pokračuje a pokračuje sportem. České tenistky můžou po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se od 11 hodin utkají ve finále s Ukrajinou a stejně jako v předchozích duelech na závěrečném turnaji budou favoritkami. Kapitánka Barbora Strýcová má v týmu hned dvě singlistky ze světové desítky, Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou, dále také Marii Bouskovou nebo talentovanou Sáru Bejlek. Zatím ani jednou nemusela poslat do zápasu nejlepší deblistku světa Kateřinu Siniakovou a vůbec by nevadilo, kdyby to tak bylo v případě pozitivního výsledku i tentokrát.
3: Kapitánka Barbora Strýcová si moc váží toho, jak silný tým v čínském Shenzhenu má, a usmívá se paradoxní situaci, že je teď nejlepší pro tým, když se nejlepší deblistka světa závěrečnou čtyřhru nezahraje.
4: To je prostě tím systémem, jaké je, že tady máme prostě první hráčku světa, která má vyhráno 13 Grand Slamů, a je to prostě jako na jednu stranu vlastně jako škoda, ale na druhou stranu je, že jak se nám daří, tak je to prostě úžasný, ale Katka je prostě skvělá v tom, že tady je.
3: Jak ve čtvrtfinále s Velkou Británií, tak i v semifinále se Španělskou bylo rozhodnuto už po singlových zápasech a na ten deblový už za stavu 2-0 nedošlo, takže by ani Kateřině Siniakové nevadilo, kdyby taková situace nastala i ve finále.
5: Já si tu zlavečky užívám hrozně, fandím, přeju jim to, podporuju, a když se na ten kurt nedostanu, tak mi to asi vadit nebude. Samozřejmě je to hodně zvláštní pocit nedostat se na kurt a vyhrát trofej, ale prostě to v těch týmových akcích je a klidně si vyzkouším i tuhle pozici.
3: Řekla Kateřina Siniaková, která byla kromě kapitánky Barbory Strýcové jako jediná ze současného týmu zatím posledního titulu v roce 2018. A tak by teď spoluhráčkám přála něco takového zažít.
5: Neuvěřitelný. Je to vlastně, bylo by to krásný a takový krásný příběh.
4: Jo, jak jsme byli spolu v tom roce 2018, by to bylo vlastně ještě o trošku speciálnější, že vlastně v tom týmu je tady i Katka.
3: Vzpomněla si na 8 let starý titul, při kterém se jí loučila s reprezentační kariérou Barbora Strýcová, kapitánka současného týmu. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Celeste Buckingham a posloucháte Radiožurnál a za chvilku nabídneme aktuální zprávy.
1: Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
0: Osm hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Papež Lev 14. dnes odslouží mši v Lourdech na jihu Francie. Na slavné poutní místo by za ním mělo dorazit až 150 tisíc věřících. V soukromí si pak papež promluví s několika oběťmi sexuálního násilí v katolické církvi. Cestu papeže po Francii sleduje náš zpravodaj Marcel Faltis a víc chystáme do zpráv v 9. Charita České republiky dnes otevírá dveře svých sociálních služeb po celé zemi. Pořádá výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak můžou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a setkat se s pracovníky i dobrovolníky. Podrobný program je na stránkách Charity.
3: Sport. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zastavený Pražský okruh a nebezpečí na D2 před Brnem. Pražský okruh je mezi dálnicí D1 a letištěm neprůjezdný obou směrně u sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru dělníci osazují nosníky mostu a provoz je tak opět pozastaven. Směrem na D1 i na letiště ta uzavírka je dočasná, ale kolony už narůstají obou směrně. Dá se sjíždět naposledy na Stodůlky, kilometr 21 směr D1 a nebo na Strakonice, to je exit na 10. kilometru směrem letiště. Pak se to dá obět přes Prahu po Barrandovském mostě a Radlickou ulicí. Provoz v Praze je klidný, bezproblémový. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy kousek před Brnem na 6. kilometru stojí nákladní auto, je v odstavném pruhu, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
3: Počasí.
6: Máme za sebou úplněk, ten nastal krátce před 7 hodinou večer. No a slunce to dnes vyšlo nad obzor v 6 hodin 53 minut a zapadne v 18 hodin a 47 minut. Do té doby nás čeká den, který bude doslova jako reklama na babí léto. Slunečno a nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Zatímco tento týden se většinu dní teploty nedostaly nad 20 stupňů, teď se situace změní. Slunečné a teplé počasí totiž vydrží, a to až do příští víkendu. Dnes tak naměříme mezi 19 až 23 a bude slunečno a se začátkem nového týdne teploty ještě stoupnou. Zítřejší státní svátek tak přinese téměř letní hodnoty. Naměříme až 25 stupňů a obloha bude dál jasná. No a stejné to bude i v úterý a nejvyšší denní teploty kolem 24 stupňů pak vydrží i v prvních říjnových dnech. Ten teplotní rekord, který se váže k 27. září, nás zavede o 3 roky zpět do roku 2023. Tehdy bylo taky teplo. Teplota stoupla až na 26 stupňů. To byly zprávy. A teď pokračuje Štěpán Pokorný.
0: 8 hodin 33 minuty a my můžeme doplnit ještě sportovní informace. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase elitní skupiny Ligy národů s novým koučem Španělem Santim Deniou s Chorvatskem 1-2. V úterý je znovu v pražském Edenu, čeká duel s Anglií. Na Radiožurnálu samozřejmě uslyšíte přímý a přenos. No a co nás čeká dnes v našem vysílání, tak úderem 10. začneme vysílat z Příchovic v Jizerských horách. Tam přijeli i členové divadla Járy Cimrmana, aby společně s námi, tedy s Radiožurnálem, oslavili 60. sezónu souboru. Co všechno uslyšíte, tak pozveme vás v našem vysílání v 8 hodin a 50 minut, kdy se do Příchovic poprvé vydáme. 8.34 čas, kdy pokračujeme v ranním víkendovém Radiožurnálu a teď pro vás máme taky Šona Mendéze. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Už jen jeho jméno vzbuzovalo v lidech strach. Na okupovaných územích platil za jednoho z nejmocnějších mužů nacistického Německa. A přesně před 85 lety přijel Reinhard Heydrich do Prahy. V protektorátu Čechy a Morava záhy vyhlásil stanné právo a začala jeho krutovláda.
1: Za zvuků hymny byla vztyčena vlajka. Před vchodem do hradu Pražského zaznívají povely.
2: Den po Heydrichově příjezdu 28. září 1941 popisoval dění na Hradčanském náměstí rozhlasový reportér.
3: Přijetí u zástupce ryského protektora SS Oberbundführera generála Heydricha je skončeno.
2: Adolf Hitler potřeboval někoho, kdo Čechy přimáčkne. Někoho, kdo si na rozdíl od říšského protektora Konstantina von Neurata poradí s domácím odbojem, pracovními sabotážemi, které znamenaly oslabení podpory Wehrmachtu, a kdo mimo jiné zajistí bezpečné koridory pro zbrojní transporty na východní frontu. Reinhard Heydrich v těchto ohledech nesklamal, pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
4: Heydrich byl považován prostě za člověka bez emocí, za člověka, který nemá soucit. On i tak vystupoval vlastně jako ten árijský nadčlověk, který přichází do Prahy jako ten bůh války a přichází s ním to hromobytí v podobě okamžitého vyhlášení stanného práva a poprav.
2: Na tuto dobu vzpomínali pro projekt Paměť národa Alena Kasprová-Bajerová nebo Jiří Táborský. Tehdy jim bylo 8 a 7 let.
5: Nastoupil nový protektor Čech a Moravy a zahájil svou krutou vládu. Na jeho přímý rozkaz bylo bez soudu popraveno zastřelením 18 vysokých důstojníků, členů obrany národa a táta s nimi.
6: Heydrich byl jedna z největších německých s***ní. To opravdu byl příšerný chlap. On se snažil ten národ úplně zdecimovat.
2: V období takzvané první Heydrichiády nacisté popravili na 500 českých vlastenců, což podle historika Jiřího Plachého znamenalo pro odboj velkou ránu.
4: Heydrich, i přestože v Praze působil několik měsíců, tak dostal své pověsti výkonného technokrata, takže například s jeho působením se pojí začátek holokaustu v českých zemích a i reorganizace protektorátní správy, která ztrácí ty poslední zbytky autonomie a stává se jenom převodním kolečkem říšského aparátu.
2: Už jen pár prvních dní Heydrichova působení v Praze stačilo na to, aby se rozhodlo o jeho konci. Operace Anthropoid, výsadkáři Josef Gabčík a Jan Kubiš a jejich atentát v Libni, po kterém Reinhard Heydrich už 4. června 1942 umírá. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: Fotbalista Milan Baroš se v Ostravě na vyprodaném městském stadionu ve Vítkovicích loučil s úspěšnou kariérou. V rozlučkovém utkání hrál poločas za Baník a poločas za reprezentaci a pak si užil ovací při posledním střídání.
1: Říkal po posledním střídání za mimořádného aplauzu loučící se Milan Baroš a teď nechme mluvit jeho spoluhráče, začíná Tomáš Rosický.
2: My jsme spolu vlastně vyrostli od mládežnických reprezentací, o nějaký 15-16 jsme spolu doputovali až do Ačka, takže je to výborný parťák, výborný kamarád pro ty lidi, co on má rád, tak by se vždycky rozkrájel, takže já jsem rád, že tady můžu bejt a rozloučit se s ním takhle říct.
1: S Vladimírem Šmicerem vyhrál v roce 2005 v dresu Liverpoolu největší klubovou trofej. Ligu mistrů.
3: Bary byl týmový hráč jak na hřiště, tak mimo hřiště a dneska za žádnou srandu. Já si myslím, že on byl vždycky takový ten, který tužil tu partu a proto ho měli vždycky ty spoluhráči rádi. Jo. Samozřejmě jsme chodili občas na pivo a oslavit ty zápasy. Já bych řekl, že vždycky prostě byl takový rovný, jo, že prostě pro tým byl schopný udělat daleko víc, než lidi dokážou představit.
1: V reprezentaci hrál gigantický rodák Milan Baroš vedle Jana Kollera. Ten našel určitou podobnost.
4: Já si myslím, že jsme si rozuměli hodně dobře i po té lidské stránce. Já jsem z vesnice, Milan je taky vlastně skoro z vesnice, takže i ty naše mentality jsou podobné. Kdy opravdu jsme takový lidoví. Myslím si, že jsme si rozuměli i mimo ten fotbal.
1: A závěrečné slovo patří dalšímu Baníkovci, který vyhrál Ligu mistrů, Marku Jankulovskému.
5: Ikona, legenda, bojovník, srdcař, neskutečný frajer a jsme hrdí v Ostravě, že ho máme.
1: Milan Baroš je v historické tabulce reprezentačních střelců s 41 góly druhý za Janem Kollerem. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8:45. Před námi jsou krátké zprávy.
6: Papež Lev 14. dnes odslouží mši v Lourdech na jihu Francie. Na slavné poutní místo by za ním mělo dorazit asi 150 tisíc věřících. V soukromí si pak papež promluví s několika oběťmi sexuálního násilí v katolické církvi. Cestu papeže po Francii sleduje náš zpravodaj Marcel Faltis a víc chystáme do zpráv 9. Dopravu v Praze dnes omezí běžecký závod Běchovice Praha. 130. ročník začne v 11 hodin. 10-kilometrový silniční závod povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Některé uzavírky už začaly a skončí kolem 4. hodiny odpoledne. Dopravu na vybraných křižovatkách budou řídit policisté a strážníci.
7: Počasí.
8: Dnešní ráno bylo nejteplejší ve středočeském Ondřejově, tam naměřili 14 stupňů. Jen o stupeň míně zaznamenala měřící stanice na Přimdě, v pražském Klementinu a taky v Hostinských Vrších na Marušce. Na některých místech v noci a ráno mrzlo, vedle tradičních mrazových lokalit na Šumavě klesla teplota pod nulu taky třeba ve Volarech anebo Orlickém Záhoří. No a jak bude dnes přes den? Teplo naměříme až 23 stupňů a taky bude slunečno a se začátkem nového týdne teploty ještě stoupnou. Zítřejší státní svátek tak přinese téměř letní hodnoty. Naměříme až 25 stupňů a obloha bude opět jasná. Stejné to bude taky v úterý a nejvyšší denní teploty kolem 24 stupňů vydrží i celý příští týden. A příští víkend ten by pak měl trošku klesnout, tedy ty teploty a měly by být kolem 20 stupňů.

0: Už jen něco málo přes hodinu zbývá do začátku oslav 60. sezóny divadla Járy Cimrmana v Příchovicích u Tanvaldu. Společně s herci legendárního souboru u toho bude i radiožurnál. Už za několik minut ale z Tanvaldu vyjede spanilá jízda na historických bicyklech do Příchovic. A na startu jsou už i moderátoři celého dnešního programu Tomáš Maleček a Vladimír Kroc a tímto jim předávám slovo. Dobrý den.
1: Krásné ráno z Tanvaldu, velmi chladné ráno z Tanvaldu, zdravíme vás od kostela svatého Františka z Assisi. No kde už se v tuto chvíli řadí krojovaní jezdci na historických kolech?
2: No jich tady asi 50, mají před sebou 5,5 kilometru dlouhou cestu a společně už za chvíli vyrazí na možná 22. možná 23. ročník jízdy, ale to...
1: Je to prý 22. spanilá jízda. Ale není to tradiční spanilá jízda, ta totiž vede z Návarova do Příchovic. Ta dnešní je o něco kratší a vede tady z Tanvaldu do Příchovic a je mimořádná právě díky dnešním cimrmanovským oslavám.
2: Nutno podotknout, že převýšení činí 300 metrů, čili o jízdě mluvit nemůžeme. Většina jezdců se promění v chodce a kola potlačí, tedy až na ten závěrečný úsek, kdy budou naopak jíždět v Příchovicích k areálu u Čápa.
1: A to bude přibližně ve 10:45 v přímém přenosu radiožurnálu. Ještě předtím krátce po 10. hodině dorazí takzvaně na světlou místo na rozhraní Příchovic a Tanvaldu, kde slavnostně za účasti dalších členů divadla Járy Cimrmana, no člena, on to bude Petr Bruckner, otevřou třídu Járy Cimrmana. To je taková spojnice, kterou vede turistická značka a jak se nedávno zjistilo, rád tudy chodíval i Jára Cimrman.
2: Na startu jsou s námi dva členové divadla Járy Cimrmana, Miroslav Táborský a Marek Šimon. Oběma přeju dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Pánové, jak se vám vstávalo? Mohli jste dospat nebo spíš ne?
3: V hotelu Čápa se výborně spalo, takže to bylo trošku těžší, ale těšili jsme se na to, že uvidíme tuhle partu krásných bláznů.
1: Ale byl úplněk, Marku Šimonovi se nespalo nejlépe.
4: Já jsem nemohl spát jednak asi úplňkem a pak jsem opravdu už byl nedočkavý, jaký to tady bude a těšil jsem se na to, protože už to znám a mám rád ty blázny.
2: No jaké bývají Příchovice, čím jsou pro vás jako pro cimrmanologii unikátní?
4: No tak ty Příchovice jsou unikátní právě tím, že neznám jiný místo, kde se sejde tolik lidí, kteří jsou ochotní se obléct do krojů a obleků a vyjet na historických kolech takovou šílenou vzdálenost. No.
1: Vy jste neuvažovali, že byste taky třeba někde doma oprášili nějaké staré kolo a vyrazili na tu jízdu nebo na to tlačení tady do kopců?
3: Já mám doma jenom nové kolo.
4: Já mám nové a elektrické ještě navíc.
2: No ale pane Táborský, vy jste natáčeli stopy Járy Cimrmana, tak jste si vyzkoušel to vysoké kolo. Jaká to byla jízda? Nebo měl jste na něm jet?
3: Ne, nejel jsem. Já jsem v rámci stop nakonec vyfasoval dvoukolo, který bylo svařený v garáži ze dvou starých favoritů a

0: nechtělo se nechat řídit, nebrzdilo, byl to velmi krutý zážitek.
1: Do kolika tu dnes plánujete strávit čas v Příchovicích? Jak si to plánujete užít?
2: No, my si to plánujeme užít, ale bohužel nemůžeme si to užít naplno, protože musíme přesně ve 3 odjet a v 5 máme v Praze zkoušku na Afriku, kde budu mít já premiéru za Honzu ze Snulýho hrabětu, náčelníka, a Lukáš Rumlena bude hrát Uku.
1: Ale Mirek Táborský zůstává až do večera.
0: Někteří zůstáváme až do večera, my co nehrajeme v Africe.
3: Nutno říct, že je tady spousta návštěvníků, že včera v sobotu, a to ještě nebyl žádný program, tedy hrálo se v Tanvaldu, tady v kině Jari
1: Cimrmana,
3: tak už tady bylo tolik lidí, že to vypadalo, že ta akce začala už včera. Takže pokud máte to nedaleko sem do Tanvaldu, tak ještě můžete přijet.
1: A já myslím, že bychom se mohli zastavit i u manželů Pólových. Tradiční nedílnou součástí jsou této spanilé jízdy už od počátku. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Úplně od počátku ne, my jsme první ročník nejali, protože jsme vůbec nevěděli, že se tady cyklostezka otevírá, takže jsme to zjistili až dodatečně, ale o to víc si to teď užíváme.
1: Vás čeká přibližně 5-kilometrová trasa. Je to více nebo méně, než je ta klasická spanilá jízda, která vede z Návarova?
4: No tak je to určitě méně a ještě výhoda je, že teda ty kola budeme tlačit, protože při současném stavu toho mýho stroje je to i výhodnější.
3: Ještě se vrátím na začátek, kdy jsem vlastně trošku zmotal ta čísla, protože my jsme si napsali, že je to 22. spanilá jízda, ale ono to není tak úplně přesné, nebo 22. ročník, tak. Není to 22. ročník, jak to počítáte?
5: No, 21. jízda byla letos v červnu a 22. bude na přes rok v červnu, takže my si myslíme, že to je 21,5.
1: Hana a Dobroslav Pólovi, ti, kteří nemůžou chybět se svým historickým kolem na startu spanilé jízdy. Na závěr připomínám, že hned po zprávách v 10 hodin začíná živé vysílání z Příchovic areálu u Čápa. Pokud to ještě stihnete, tak můžete přijet taky. Vstup je zdarma a vítáme tu každého cimrmanologa.
3: Ve 13 hodin a 50 minut nás čeká hromadné focení z dronu a cílem je, aby na jednom místě bylo společně se členy divadla co nejvíce jejich příznivců.
1: A ještě předtím vás po 10:30 čeká křest z Brusunové knihy Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno. Po 11. hodině beseda se všemi členy divadla, ve 12 hodin a 30 minut vyhlásíme nejoblíbenější postavu z her divadla, no a ve 13 budeme slavit 90. jednoho ze zakládajících členů souboru Miloně Čepelky.
3: Ale v Příchovicích zůstáváme až do 8. hodiny večerní a několikrát se vám přihlásíme z našeho přenosového R-streamu. Teď vás z Tanvaldu zdraví Tomáš Maleček a Vladimír Kroc.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slangový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:45 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce snížit věk trestní odpovědnosti u násilných činů na 13 let. Papež Lev 14. dnes v Lourdech odslouží mši a setká se s oběťmi sexuálního násilí. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Chorvatskem 1-2. Stavba mostu blokuje provoz na Pražském okruhu u sjezdu na Barrandov v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, během dne se úplně vyjasní a teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a taky brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Podle ministra by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
5: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
4: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla. Navíc podle ní jde jen o nízké počty případů. Papež Lev 14. dnes odslouží mši v Lourdech na jihu Francie. Na slavné poutní místo by za ním mělo dorazit až 150 tisíc věřících. V soukromí si pak papež promluví s několika oběťmi sexuálního násilí v katolické církvi.
6: Do Lourdes, jednoho z nejvýznamnějších míst křesťanství, přiletěl papež v sobotu z Paříže. Pomodlil se v jeskyni Massabiel, kde se v roce 1858 podle katolické tradice 18krát zjevila Panna Marie. Po mši na louce před jeskyní se papež zúčastní tradičního svíčkového průvodu. Během dne by měl taky v soukromí vyslechnout 7 obětí sexuálního násilí. Podle nezávislé vyšetřovací komise bylo ve Francii od 50. let do roku 2020 zneužito přes 300 tisíc nezletilých, a to ze strany kněží, řeholníků nebo učitelů v katolických školách. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Festival televizní tvorby Seriál Killer dnes v Brně uzavře novinka Táta. Závěrečný titul české soutěžní sekce čerpá ze skutečných událostí. Jde o příběh otce samoživitele ze severu Čech, jak říká dramaturgyně festivalu Táňa Zabloudilová.
7: Je to vlastně dost tragický příběh, on o jedno z těch dětí přišel kvůli vraždě. A protože ten pachatel té vraždy byl označen za nepříčetného, tak on se vlastně pustil do soudního sporu, protože mu to přišlo neadekvátní, chtěl, aby bylo učiněno zadosté spravedlnosti, a tohle pro něho nebylo to, co on chtěl slyšet.
3: Sport. Čeští fotbalisté prohráli na úvod Ligy národů s Chorvatskem v Edenu 1-2. Národní tým vedl poprvé španělský trenér Santi Denia. Několik českých hráčů v reprezentaci debutovalo, včetně Jiřího Slámy. Levý obránce přitom před pár lety zvažoval konec s fotbalem.
8: Jsem strašně rád, že vůbec tady můžu být, protože už mám taky nějaký věk a když se vrátím trošku zpátky do minulosti, tak když jsem byl na hostování z Olomouce v Pardubicích, tak už jsem mi přemýšlel o tom, že s fotbalem skončím a vydám se nějakou jinou cestou a teďka tady ve 27. stojím a hrál jsem v základní sestavě proti Chorvatsku.
3: Další zápas v Lize národů čeká Česko v úterý znovu v Edenu proti Anglii, která na úvod reprezentační soutěže podlehla mistrům světa ze Španělska 2-3. A české tenistky nastoupí po 11. hodině českého času k finále poháru Billie Jean Kingové. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport budou hrát v čínském Shenzhenu proti Ukrajinkám.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Otevřený pražský okruh u sjezdu na Barrandov a nehoda na 20C u Českých Budějovic. Na pražském okruhu mezi D1 a letištěm je opět obnovený provoz u sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru silničáři staví most přes dálnici, osazují se nosníky a projíždí se tak vždy pouze jedním pruhem a asi na půl hodiny teď navíc byl provoz zcela pozastavený. Už se ale opět dá projet a kolony od sjezdu na Jinočany i od Lochkovského tunelu se postupně začínají rozjíždět. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy za sjezdem na Židlochovice na 6. kilometru opatrně, stojí tam nepojízdné nákladní auto, je v odstavném pruhu, ale nákladní doprava lehce vybočuje. A na silnici číslo 20 na příjezdu do Českých Budějovic směrem z Vodňan a Plzně u odbočky do Hluboké nad Vltavou narazil mikrobus do betonových zábran. Na místě jsou policisté, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
2: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
0: Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, postupně jasno, teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě 17. Tolik zprávy. A začíná zápisník zahraničních zpravodajů se Štěpánem Pokorným.

0: 9 hodin, přesně 6 minut, dobré dopoledne vám přejeme. Turisti mají rádi působivé vyhlídky, architektonické skvosty nebo tajuplné stezky. Ale taky místa, která najdeme v Bibli, třeba jako je Lotova jeskyně. Právě na ta místa se snaží návštěvníky nalákat Jordánsko a biblická turistika nás bude zajímat hned v úvodu dnešního zápisníku zahraničních zpravodajů. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Zápisník zahraničních zpravodajů.

0: Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů Hora Nebo, Lotova jeskyně nebo město Gadara. Místa, která najdete v Biblii a taky na území Jordánska. I na ně se země snaží přilákat turisty a ač to může znít trochu paradoxně, muslimská monarchie začala s přípravami oslav 2000 let od křtu Ježíše Krista v řece Jordán. Teď si taky vyzkoušela, koho do jordánských biblických kulis přitáhne koncert evropské vážné hudby. Zajela si na něj i naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová.
1: Na programu dnešního večera jsou vybrané části oratoria Mesiáš od Georga Friedricha Händla a taky výhled na trosky starověké pevnosti Machaeru, Smrtvé moře a za ním nejspíš i světla Jericha a Jeruzaléma. Hrají maďarští symfonici a teď zpívá taky operní pěvkyně Dima Bababová. Původem je z palestinsko-jordánské rodiny a sem Dimu navštívila v domě jejich rodičů. Hned tady na pianu vidím noty k Dvořákově Rusalce, tak my si k tomu pianu jdeme taky sednout, respektive já si stoupnu. Tak Dima už se na večer skoro rozespívala. Do Jordánska teď vzala své tři francouzské kolegy jako solisty.
2: I said, let's go with something very popular.
3: Řekla jsem si, pojďme zvolit něco hodně známého. Udělejme něco krátkého, ale působivého. Mesiáše jsem zpívala už mnohokrát. Myslím, že mám hlas stvořený pro Händlovu hudbu.
1: Večer na koncertě jsem pak nejvíc zvědavá, jak bude znít slibované zapojení tří typických orientálních instrumentů.
3: Rik je bubínek, ud je takový pradědeček kytary, kanún je nástroj, který si položíte na klín a drnkáte kovovým plíškem, který máte nasazený na prstu. Řekla bych, že je to pradědeček harfy.
1: Všímám, že u plotu sedí a poslouchá i místní pastevecká rodina. Děda má na klíně vnuka a jeho otec teď na mě volá, že tady žijí už jedno století a já je prosím teda o recenzi na klasickou evropskou hudbu.
4: My si Händlovu hudbu vždycky rádi poslechneme. Je to stará a krásná hudba. Vždycky nám sklidní nervy. Náš region je klidný, je tu čerstvý vzduch a příjemné počasí. A Händlova hudba k tomu vytváří krásnou atmosféru a hodí se i k historii tohoto místa.
1: Je dost možné, že takový koncert tu nemají naposledy. Solistka Dima Bababová mi totiž prozradila sen své maminky.
3: Machaerus je místo, kde byl sťat Jan Křtitel. A sen mé maminky je přivést operu Salomé od Richarda Strause a uvést ji na Machaeru, kde se ta skutečná událost odehrála.
1: Händlův Mesiáš je nakonec vyprodaný, dokonce přidali ještě pár řad židlí navíc a na koncert vyrazili především amánští expati a taky místní křesťané i muslimové. Do budoucna by ale podobné akce mohly přitáhnout i zahraniční turisty a poutníky. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.

0: Jordánsko, turistika a místa spojená s Biblí, budeme v tom teď pokračovat v zápisníku zahraničních zpravodajů. Jsou to totiž oblasti, kterým se teď budeme věnovat se zpravodajkou Janou Karasovou podrobněji a živě. Dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Zůstaňme nejdřív u té vážné hudby. Doporučila ti solistka, se kterou si mluvila, kam by měli v regionu vyrazit fanoušci klasiky?
1: No tak určitě do ománské metropole Maskatu, tam je asi nejvyhlášenější blízkovýchodní operní scéna. Je tam otevřená už 15 let a vystupovala tam právě i Dima Bababová, takže doporučení od ní jsem dostala. Nejspíš nejstarší nějaká operní scéna je v Egyptě, historie opery tam možná podle některých sahá až do napoleonských dob. A pokud byste se byli třeba v syrském Damašku, izraelském Tel Avivu, nebo teď i v Dubaji, tak tam taky najdete operní domy. A za 2 roky má být otevřená nová opera i v saudské metropoli Riad. Předloni tam uváděli první originální saudskou operu. Byla z dob předislámských a byla o kmenové matce, která měla vidět do budoucnosti.
0: Pojďme k tomu biblickému turismu. Které biblické národy se otiskly do dnešního Jordánska?
1: Tak v Bibli jsou zmiňovaná především neizraelská království Moab, Edom a Amon. Z toho jména taky nejspíš pochází dnešní metropole Jordánu Amman, ze které vás teď zdravím tedy. A taky třeba spodná oblast Gilead, o které se právě Amon a Izrael přeli. No a oni tady procházeli taky různé biblické postavy, třeba Lot nebo Jákob, taky Mojžíš z Izraelity na cestě z Egypta do země zaslíbené, pak taky Jan Křtitel a Ježíš tudy měl procházet a mnozí jsou to i proroci, kteří jsou uznávaní v islámu, takže některá ta místa jsou jaksi nábožensky sdílená.
0: Koncert zazněl u pevnosti, ve které by podle tradice vězněný Jan Křtitel. Jeho hlavu si od krále Heroda vyžádala židovská princezna Salome. Jan Křtitel byl v pevnosti popravený. Kam je nám po Jordánsku ještě zamířit ve stopách Bible?
1: Tak pokud zůstaneme u těch novozákonních míst, tak určitě do Betánie u Jordánu, tam tedy měl být pokřtěný Ježíš Janem Křtitelem. Pak je tady taky takové katolické poutní místo, které se jmenuje Anžera, je tam takový kostelíček a údajně tam Ježíš a Marie bydleli nějakou dobu v jeskyni, když tady putovali po svých cestách Dekapolí, 10 městím a zamířili i do jednoho měst, které nejspíš je dnešní místo Ais, tehdejší Gadara a tam je taková krásná promenáda, jsou tam starořímské památky. No a možná byste tady našli i nejstarší kostel v Akabě, teda jeho vykopávky. Ten tady byl ještě dříve, než římské císařství jaksi uznalo křesťanství jako své náboženství. No a taky spoustu mozaik bylo nalezeno v Madabě, taky v různých kostelích, které tam stále zůstávají.
0: V zápisníku zahraničních zpravodajů a zpravodajek zpravodajka Jana Karasová. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.

0: Skleněné objekty, sochy nebo vázy z uranového skla, které umí vyrobit jenom čeští skláři. Tradiční řemeslo se díky práci českých umělců podařilo zachovat a teď ho mohli představit i v Paříži na týdnu designu. Toho se tradičně účastní renomované instituce z celé Paříže a letos nechybělo ani České centrum v Paříži. S naším zpravodajem Marcelem Faltisem se tam podíváme.
1: No, já jsem tady pro tu výstavu vybrala specifické projekty, které mám ráda, které mluví sami za sebe. A protože se pohybuji někde napříč mezi uměním, designem a architekturou, tak vlastně vždycky říkám, že to nevnímám tyhle obory odděleně, ale jedno se inspiruje navzájem od toho druhého.
2: Ve třech patrech Českého centra v Paříži jsou vystavené skleněné objekty, obrazy nebo sochy z kovu i ze dřeva. Centrem výstavy, která je součástí pařížského týdne designu, jsou i díla Evy Eisler, jedné z nejvýznamnějších českých šperkařek.
1: Samozřejmě, člověk nezvládne všechny ty řemesla, které potřebujeme znát pro ty určitý materiály, ale já se snažím ty věci dělat tak, že ten materiál nikdy neznásilňuju. Já si ho vezmu a nechám ho jít tam, kam mi to dovolí.
2: Zatímco díla Evy Eisler vynikají svým minimalismem, vázy a skleněné objekty nejrůznějších barev v Paříži vystavuje umělkyně Hana Hillerová.
3: Používám vlastně staré optické formy na výrobu skla. To je speciální odstín uranového skla, v kterém vlastně Česká republika je podle mých znalostí jedinou zemí, kde se takové uranové sklo, s kterým se tady dá pracovat. Už asi od roku 1840 byla vytvořena ta technologie a to sklo má vlastně nádhernou, nepopsatelnou barvu takových úplně jarních listů.
2: Každý objekt, který Hillerová vystavuje, je unikátní. Umělkyně totiž dává sklu prostor a nechává promlouvat materiál.
3: Záleží na tom, kolik tam toho uranového skla dáte, protože většinou se to nabírá na tu sklářskou píšťalu v několika vrstvách, že vlastně se to poprvé nabere, musí se to nechat ten povrch zachladnout, aby se na to mohla nabrat ta druhá vrstva. A kdybyste vlastně nabrali 3 vrstvy toho uranového skla, tak to vypadá jako zvýrazňovač, úplně šíleně zeleno-žlutý. Takže mně se líbí ten přístup, kdy se to kombinuje vlastně s křišťálovým průhledným sklem.
2: Kromě děl Evy Eisler a Hany Hillerové jsou k vidění i předměty od kolektivu Kubus, který se právě díky opakovaným výstavám v Paříži etabloval i na mezinárodní scéně, vysvětluje ředitelka Českého centra v Paříži Radka Ondráčková.
4: Dohromady si myslím, že je to opravdu obrázek o supervelmoci v oboru designu, kdy navazujeme na nějakou tradici, máme tady osobnosti s velmi silným a identifikovatelným výrazem a takové, které se nebojí.
2: Design Weeku se pravidelně účastní ty nejvýznamnější galerie a instituce pařížské kulturní scény. S výhodnou polohou uprostřed bohemské čtvrti Saint-Germain-des-Prés je jeho nedílnou součástí i České centrum. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: 9 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy a Tereza Tomášková.
2: Srbský prezident Aleksandr Vučić dnes rezignuje. V politice ale chce zůstat a kandidovat v předčasných parlamentních volbách, které budou za necelý měsíc. V případě úspěchu by se mohl stát premiérem. Vučić rezignaci a vypsání předčasných voleb slíbil po dlouhé vlně protestů. Ty začaly po zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu v listopadu 2024, při kterém zemřelo 16 lidí. Větší obchody v Česku zůstanou zítra na státní svátek zavřené. Týká se to prodejen nad 200 metrů čtverečních. Nařizuje to zákon o prodeji v době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo na letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Jeseník nabízí zdarma dvě stavební parcely lidem, kteří přišli při předloňských záplavách o bydlení. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. O jejich převod můžou při splnění podmínek žádat nejen obyvatelé Jeseníku, ale i občané okolních obcí zasažených povodní. Pozemky je možné využít pouze pro výstavbu bytového nebo rodinného domu. Čína poslala dvě pandy zoologické zahradě v americké Atlantě. Informovala o tom agentura Nová Čína. Prezident Xi Jinping zvířata Spojeným státům zapůjčil krátce po návštěvě Washingtonu. Černobílé medvědy Čína běžně používá jako prostředek své diplomacie. Pandy by v Atlantě měly strávit 10 let za předpokladu, že se americko-čínské vztahy nezhorší. Sport. Čeští fotbalisté první zápas s novým koučem Santim Deniou prohráli. Na úvod elitní skupiny Ligy národů podlehli v Praze Chorvatům 1-2. A volejbalisté Polska obhájili titul mistrů Evropy. V Miláně porazili Francii 3-1 na sety a získali historicky třetí zlato z kontinentálních šampionátů. Bronz vybojovali Finové, kteří přehráli Slovince 3-0 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pozastavený Pražský okruh a nehoda na D35 u sjezdu na Olomouc. Pražský okruh je mezi dálnicí D1 a letištěm opět neprůjezdný, a to obousměrně u sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru dělníci osazují nosníky mostu a provoz tak opět museli pozastavit. A to obousměrně směrem na D1 i na letiště. Ta uzavírka je pouze dočasná na několik minut, ale kolony stále narůstají. Dá se sjíždět na Studulky, to je kilometr 21, také v opačném směru na Strakonice, to je exit na 10. kilometru, pak se to dá objet přes Prahu po Barrandovské mostě a Radlickou ulicí. Provoz v Praze zůstává klidný, bez komplikací. Na dálnici D35 na obchvatu Olomouce směrem z Ostravy do Mohelnice za dálniční křižovatkou na Prostějov a Vyškov na kilometru 266,5 je hlášená nehoda. Na místo jedou policisté, záchranáři, kolony se zatím netvoří. A na silnici 20 na příjezdu do Českých Budějovic z Vodňan a Plzně u odbočky na Hlubokou na začátku rychlostního úseku řeší nehodu dodávky do betonových svodidel, projíždí se okolo pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, postupně jasno, teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě 17. Tolik zprávy. A pokračuje zápisník zahraničních zpravodajů se Štěpánem Pokorným.
1: A to v 9 hodin a 34 minuty. Je to mangové, hodně sladké a ještě víc lepivé. V newyorském Chelsea Marketu se ukrývá rodinná thajská restaurace, která podává jeden vyhlášený desert. Newyorčané se ho nedokáží nabažit. A my vám tu chuť přiblížíme v zápisníku zahraničních zpravodajů. Už za chvilku přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: V restauraci Ajáda mají hit. Je to desert mango se sladkou kokosovou lepkavou rýží. Podnik vznikl v roce 2008 v newyorském Elmhurstu v čtvrti s největší tajskou komunitou ve městě a šéfkuchařka Kitty Tamasatová ho pojmenovala po své dceři. Ajáda si rychle vysloužila pověst místa se skutečně autentickou tajskou kuchyní, kterou ocenil i New York Times nebo průvodce Michelin. V roce 2019 otevřela druhou pobočku přímo v Chelsea Marketu v historické čtvrti Meat Packing District. A právě tam se stal hitem ten zmíněný mangovo-rýžový desert. Co dělá tenhle na první pohled jednoduchý desert tak výjimečným, zjišťovala americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová.
1: Od kamarádky New Yorkčanky jsem se dozvěděla, že New Yorkčani se nemůžou nabažit speciálního desertu, který se jmenuje Mango Sticky Rice. Prodává se tady na Chelsea Marketu na trhu a tak jsem se rozhodla, že ho musím zkusit. Tady v Chelsea Marketu je spousta malých obchůdků, ale já hledám restauraci, která se jmenuje Ajáda, protože tam má být to nejlepší mango sticky rice v celém New Yorku. A to znamená možná i na světě, s výjimkou Tajska. Ajáda je tajská restaurace, oceňovaná Michelinem. A už ji tady vidím. How many you sell a day?
2: Like, depend on weekend or weekday.
1: Okay.
2: 1,000
1: a day? Pán, který je prodává, říká, že jich prodávají tak 1,000 kusů denně. Je to nakrájené mango, které se připravuje s podušenou rýží, ta se namáčí přes noc a teprve poté se podusí. A na to si polijete z takového kelímku malého přiloženého kokosovým mlékem celý ten pokrm. A tahle chuť dohromady vytváří slavnou kombinaci mango lepivá rýže, ale tady má dokonce michelinské hodnocení. Ten zvuk toho krájení, paní má takový sekáček a tím sekáčkem krájí ta manga. Tato odrůda manga je speciální, jmenuje se medové mango a je opravdu extrémně sladká. Musím říct, že se to ani nedá přestat jíst, tak je to strašně dobrý. Je strašně sladký. A jako z Miami znám dobrý manga, ale tohle teda je úplně jiná kategorie. Opravdu chutná skoro jako med.
3: It's been delicious. The lines would going back and forth.
1: Tak mango sticky rice je tady velmi slavné, protože i tady paní, která vlastně tady stojí jako taková security, tak mi říká, jak tady stojí dlouhé fronty lidi na to a jak ona samozřejmě taky měla nějakou.
3: It's been a big, big, big sell. Yeah? Yes, in here, yes. It's been very good, yes.
1: Vidím tady mladou dámu, která to jí vedle mě u stolu, tak se jí zeptám, jak jí to chutná.
4: So I'm actually from LA, and I eat a lot of mango sticky rice back in LA.
1: Mladá dáma se jmenuje Lea a je z Los Angeles. Manga dobře zná z Los Angeles, ale přijela do New Yorku a chtěla ochutnat tohle vyhlášené, protože říká, mango sticky rice není známé jako michelinské jídlo, proto a že jí to překvapilo.
4: You don't really hear about Michelin-rated mango sticky rice at all.
1: Já jsem si koupila jednu porci, ale už teď mi je jasné, že musím ještě přikoupit pro ostatní členy rodiny. O tenhle michelinský zážitek je prostě nemůžu připravit. So I need three more. At Chelsea Marketu v New Yorku, Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů, a to s datem 27. září. No a v tuto dobu už většina čápů dávno odletěla do svých zimovišť v jižních krajích a znovu se s nimi setkáme až na jaře. Některým se ale přihodil defekt a tak museli dlouhou cestu oželet, nejméně do té doby, než se dají znovu dokupy. Četná jsou úskalí, která číhají na elegantní ptáky, a poradit si s nimi umí v německé obci Loburg. Tamní stanici pro čápy, nebo čapí nemocnici, chcete-li, navštívil zpravodaj radiožurnálu v Německu Tomáš Havlín.
1: Tak 5, možná 6 čápů postává na loučce za dřevěnou ohrádkou. Na pohled jsou krásní, vznešení, sošní, ale jako sochy taky nehybní a nevydají ani hlásku. Jako by si neuvědomovali, že za nimi přijel rozhlas.
2: Ja, die Störche machen sonst keine Geräusche, außer dass sie klappern.
3: Někdy klapou zobáky, to si jakoby chrání území, nebo se tak i zdraví. A mladí kromě toho vydávají zvláštní zvuky, když žadoní o jídlo. Žádného jsem ale zatím dneska neslyšel. Třeba budeme mít štěstí, záleží i na počasí. Přijde mi, že když lehce poprchává, tak jim to klape méně, než když svítí sluníčko.
2: Wenn es so leicht regnet, dann ist die Klapperneigung geringer. Als wenn wir jetzt Sonnenschein haben.
1: Michal Kac je ředitel záchranné stanice pro čápy v Loburgu ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a přiznává, že vlastně ani neví, jak čápy spolehlivě motivovat, aby se projevili. Nakonec ale máme štěstí. Křídla se roztáhnou a emoce vzplanou.
4: Paul und Toni haben gemeinsam dieses Nest gebaut.
1: Jeden čáp se moc přiblížil k hnízdu dalších dvou a teď si vysvětlují, kdo má kde hranice, říká koordinátorka Sophie Hoffmanová. Záchranná stanice v Loburgu letos přijala skoro 90 čápů. Zhruba polovina z toho jsou osiřelá mláďata, která se tady dostanou k adoptivním rodičům. Někteří čápy mohou být nemocní, jiní snědli něco špatného, třeba barevné gumičky, které považují za žížaly. To je může stát i život. A nebo je prostě něco srazilo.
2: Windräder, muss man sagen, eine Kollision mit Windrädern ist relativ selten.
3: Větrné elektrárny, ty ani ne. Strážka s nimi je docela vzácná, protože čáp už je dopředu vnímá jako riziko a vyhne se jim. Ale rychlá auta na silnici, když čáp vylézá ze škarpy, kde hledal žáby, přitom je trochu neohrabaný a ještě do toho zafouká, tam hrozí kolize. Čáp není vlaštovka, aby se uměl rychle vyhnout.
2: Der ist nicht so schnell und wendig wie beispielsweise eine Schwalbe, die ganz schnell mal so einem Fahrzeug ausweichen kann.
1: Stavy čápa bílého jdou podle Michaela Kace v posledních letech docela nahoru. Čáp bílý je takový všežeravec přizpůsobený člověku, žijící na okraji civilizace. S ostýchavějším čápem černým je to ale horší.
2: Um den schwarz

Na stanici v Loburgu ročně zavítá asi 10 000 návštěvníků, ale žádné čechrání pírek si tady neužijí. Prioritou není podle Michaela Kace navyknout čápy na člověka, ale vykurírovat je a vypustit na svobodu. Z Loburgu v Sasku-Anhaltsku Tomáš Havlín, Radiožurnál.

0: A před námi je poslední dnešní zápisník. V 8 na parket, v 11 domů. V Bratislavě se týdny dopředu vyprodává Mama je zpeť party, která běžný klubový večer obrací na ruby. Je jen pro ženy, začíná o několik hodin dřív a DJka vybírá hudbu hlavně pro ně. Na parketu se navíc potkávají maturantky, mámy i seniorky. Podobné akce přibývají i jinde v Evropě. Proč na ně ženy slyší? To zjišťovala v Bratislavě zpravodajka radiožurnálu Bára Vránová.
1: V klubu v Bratislavě se dneska neřeší, jestli je na party příliš brzy. Plný parket ukazuje, že pro tuhle skupinu žen je 9 večer, naopak přesně ten čas, kdy jim to vyhovuje.
2: Přímo před DJkou tančí i Katka.
3: Já jsem matka po materskej, pracujúca, momentálně velmi vyťažená, čiže já si nepamätám, kdy jsem byla na party.
2: S Katkou přišla i její kamarádka Ludka a na parketu je evidentně ve svém živlu.
4: Právě jsem oslavila 70 rokov, teraz v auguste, takže zasloužila disko žinka.
2: Obě na dnešním večeru prilákala stejná věc.
3: Že se můžem nachystat sama pre sebe.
4: Aj mňa toto, že celý deň som sa chystala ako zabladí, hej.
2: A v podobné náladě je tu s nimi i přes 150 dalších žen, které dnes přišly. Čistě dámské večírky jsou přitom v evropských městech prakticky už běžnou součástí klubové scény. V Bratislavě ale

0: teprve začínají díky Kristýně Banovič.
1: Nápad vznikol tak, že keď môj syn mal jeden rok, tak ma kamarátka vyťahla na podobnú party v zahraničí a tam som si to naplno užila a mala som pocit toho, že som späť.
0: A práve ta možnosť na pár hodín vypadnúť z bežného kolotoče je jedným z hlavných dôvodů, proč sem ženy chodí. Mezi nimi i kamarátky Alena, Dominika a Kristýna.
2: My chodíme aj na fit pobyty spolu a tam som to predniesla ešte predtým, než bola táto party, že keby niekto vymyslel, že od 8 do 11 alebo do polnoci party, že ja tam idem tancovať. Ale že keď všetky tie tance sa začínajú o polnoci, ja už spím.
0: A prý si užívají i atmosféru, ktorá vznikne, když je celý parket jenom ženský.
3: Tak je to akože príjemné, že nemusíš sa obzerať, nemusíš akože riešiť, kde sa kto obšmieta. Lebo my chodíme vonku ženy si zatancovať spolu a o to ide. Chlapov máme doma s deťmi, takže...
0: To, že je akce jen pro ženy, ale podle Kristýny Banovič není žádné vymezování vůči mužům. Je to zkrátka princip téhle konkrétní párty.
1: My nie sme, že proti mužom, my iba chceme svoj priestor na to, kde sa môžeme zabaviť. Toto je párty na 3,5 hodiny. Tí muži môžu do toho klubu dojsť o 23.00.
0: O tom, že podobný večer ženám chyběl, ale Kristýnu Banovič nepřesvědčili jen vyprodané vstupenky, ale i příběhy některých účastnic.
1: Keď prišla jedna žena a hovorila mi, že ona je prvýkrát po 9 rokoch vonku. Prvýkrát, ale si predstavte, že ona nebola vonku ani že na večeri s kamarátkou.
0: První dva večery zároveň ukázali, že zájem není jen v Bratislavě. Banovič a její tým proto už řeší, kam se s podobnou akcí vydají příště.
1: Tento rok pôjdeme aj do Košíc a aj do iných miest. A áno, akože máme už aj veľa záujemky z Čech, takže tá vízia ísť do Česka tam určite je.
0: Chuť si zapařit rozhodně nezmizela, jen pro část žen dnes ideální večer nezačíná o půlnoci, ale končí ještě před ní. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HRV nebo rodinné CRV, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Radiožurnál 10 hodin. Vysíláme zprávy. Rusko zaútočilo na velké datové centrum v Kyjevě. Na Řípu začínají oslavy 900 let od obnovy kaple svatého Jiří a Vojtěcha. Do úvodního duelu finále tenisového poháru Billie Jean Kingové nastoupí za český tým Karolína Muchová. Kolony kvůli omezení popojíždí na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov. A bude polojasno až oblačno, během dne se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko zaútočilo na informační infrastrukturu v Kyjevě. Drony zasáhly velké datové centrum. Ve vysílání televizních kanálů se objevily poruchy.
3: Záležte Ukrajinci bez internetu.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství řekl, že Rusko útočí na prostředky spojení, aby Ukrajinci zůstali bez internetu. Velké datové centrum společnosti Kosmonova v Kyjevě po ruském útoku přerušilo práci a technici teď zajišťují obnovení informačních servisů z jiných míst, protože centrum bylo silně poškozeno a nepodaří se ho brzy opravit. V Kyjevě kvůli tomu nastaly problémy s televizním vysíláním i internetem. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky už nerozesílá. Naprostá většina důchodců ale doklad nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
1: Doručení papírového oznámení poštou stojí 31 korun. Senioři narození před rokem 1955 ho mají zdarma. Roudnická farnost si dnes připomíná 900 let od obnovy kaple svatého Jiří a Vojtěcha na hoře Říp. Památka pochází z roku 1126, kdy ji nechal opravit český kníže. Podrobnosti z dobového zápisu popsal Radiožurnálu roudnický farář Martin Brousil.
6: Zápis kronikáře, který nese pojmenování kanovník Vyšehradský, ten zaznamenal, že tedy v tom roce 1126 nechal kníže Soběslav I. znovu vybudovat kapli na Řípu a v témže roce, že ji vysvětil olomoucký biskup Jindřich Zdík.
1: Výročí provází celodenní program v Roudnici nad Labem i na Řípu. Po mši za účasti olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka bude slavnost pokračovat v 15 hodin přímo v Rotundě. Pražský arcibiskup Stanislav Přivil tam povede děkovnou mši a požehná zrestaurované soše svatého Jiří.
7: Sport. Čeští fotbalisté vstoupili pod novým koučem Santim Deniou do nového ročníku Ligy národů prohrou s Chorvatskem 1-2. V dalším duelu se střetnou v úterý s Anglií. České tenistky čeká za necelou hodinu finále poháru Billie Jean Kingové proti Ukrajinkám. Do úvodní dvouhry nastoupí týmové dvojky Karolína Muchová a Anilina Kalininová. Kapitánka Barbora Strýcová věří, že se Muchové povede soupeřku rozběhat.
8: Tak já jsem se koukala na nějaký zápas její. Myslím si, že pohyb není úplně její silná stránka, takže Kája samozřejmě začne se soustředit na sebe, na tu svoji hru a pak, když se bude cítit dobře, aby Kalininová se dostala do pohybu, tak to bude jako klíč.
7: Duel Muchová-Kalininová začne po 11. hodině v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Do druhé dvouhry nastoupí jedničky Linda Nosková a Elina Svitolinová. Pokud finále nerozhodnou singly, o titul se bude hrát ve čtyřhře.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na Pražském okruhu a v Praze kolony v Českobrodské ulici. Na Pražském okruhu popojíždí kolony mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Barrandov. Na 17. kilometru staví most přes dálnici, usazují se nosníky a projíždí se vždy pouze jedním pruhem a podle potřeby silničáři provoz pozastavují. Teď se opět dá projet obousměrně, ale kolony se rozjíždí. Zdržení od sjezdu na Stodulky i na Strakonice vždy asi na 30 minut. V Praze pak vázne provoz v Českobrodské na příjezdu do Běchovic. Zdržení celkově do centra asi 10 minut a kvůli sportovní akci se pak nedá sjet ze Štěrboholské spojky právě na Běchovice směrem z centra. Musí se dřívějším sjezdem na Štěrboholy. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyšková u sjezdu na Slavkov na kilometru 209 je omezení. Menší kolona asi na 5 minut. A na silnici číslo 20 na příjezdu do Českých Budějovic, Plzně a Vodňan u odbočky na Hlubokou na začátku rychlostního úseku řeší nehodu mikrobusu do betonových svodidel. Provoz tam řídí policisté Kyvadlově. Zdržení vždy asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, postupně i jasno. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. Teď začíná živé vysílání Radiožurnálu z Příchovic z oslav 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Slovo mají Tomáš Maleček a Vladimír Kroc.
10: Dobré dopoledne, dámy a pánové, tady v Příchovicích. Dobrý den. A zdravíme samozřejmě také posluchače Radiožurnálu. Můžete tady být s námi možná půl dne, protože budeme odsud přímým přenosem vysílat až do 14. hodiny. Se mnou na pódiu je zakladatel divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svirák. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Jak si připomínáte ten den?
11: Nechte je zatleskat.
10: No jo, ale to tady budeme dvakrát tak dlouho.
11: Bojte se. No, já jsem rád, že máme hezký počasí, protože prognostici říkají, že sem přijdou tisíce lidí. Zatím je vás tady asi počítám 100-200.
10: Ale oni přijdou, nebojte se.
11: No já se právě bojím, že přijde moc. Je tomu 30 let, ne, 60 let,
10: Toto uteklo,
11: co Jiří Šebánek dostal nápad založit divadlo. My jsme mu moc nevěřili, ale ukázalo se, že to byl geniální nápad. I když Jirka už mezi námi není a ten svůj nápad opustil, to je jedno. Ale to prvenství mu nikdo nemůže vzít, čili budeme jim vzpomínat na neboštíky, tak první bude Jiří Šebánek. A pak bych dal Láďu Smoljaka.
10: I k tomu se dostaneme. Prozatím Zdeněk Svirák, on se k mikrofonu vrátí asi zase za půl hodiny v našem programu, takže zatím si užijte toho pěkného počasí. Děkuju vám.
11: Děkuji.
10: A my se teď přesuneme vzdušnou čarou asi kilometr severozápadně na pomezí Tanvaldu a Příchovic, konkrétně do Světlé. Tam by v těchto chvílích měli odpočívat cyklisté spanilé jízdy a při té příležitosti se tam chystá také odhalení třídy Járy Cimrmana. No a je tam s nimi i Tomáš Maleček.
12: Krásné dopoledne ze Světlé. Nás tu trápí velmi slabý signál, čili doufám, že nás slyšíte vy u rozhlasových přijímačů i vy v Příchovicích, kam se za vámi už za chvíli přesuneme. Přestože podle nejnovějších výzkumů byl Jára Cimrman vynálezcem funkčního prádla, tak jako by ho účastníci spanilé jízdy vůbec neznali. Mají historické kroje, historická kola a v těch historických krojích se potí tou cestou nahoru. Kolik už mají za sebou kilometrů, na to se ptám jednoho z účastníků, Jonáše. Dobré ráno.
13: Dobré ráno, tak kilometrů máme za sebou nepočítaně.
12: A to je?
13: Není to daleko 3-4 kilometry.
12: A jaké bylo převýšení?
13: Značné, hlavně pro ta historická kola, přece jenom víc jsme tlačili, než jsme jeli. Já jsem teda jel víc, protože s kamarádem jedu na tandemu a to je trochu snažší.
12: S námi je tu i jeden ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana, původní oponář, největší český žijící naivní herec, Petr Bruckner, já prosím tady účastníky spanilé jízdy pro potlesk pro Petra Brucknera.
14: Já vám děkuji, ano, za potlesk.
12: Petr Bruckner tady už za pár sekund odhalí třídu Járy Cimrmana, ale nejdřív bych se Petra zeptal, jak se vlastně těší na celé dnešní narozeninové oslavy.
14: Jak těší? Je to opravdu náročné. Je to náročné, začalo to už včera večer, když jsme tady v Tarmaldu hráli a pak jsme seděli v domnění, že půjdeme brzy spát, jsme šli spát až v půl jedny.
12: Petr vyprávěl vtipy.
14: A teďkon to zase začalo a já se těším, nebo lépe řečeno jsem zvědavý, jak dlouho to ještě bude trvat a hlavně, co všecko tady uvidíme. Protože to, co se děje tam nahoře, to je...
12: Jede nám tady auto, tak my se trošku posuneme. Petře, vy jste jednou...
10: Tak, teď se stalo to, co se prostě někdy
14: myslím,
10: v tom...
14: Myslím, že to byla druhá nebo
10: třetí... ...se stává, ale už jsme zpátky.
14: Je to opravdu obtížný. Je to jmenoval Navarov.
10: Tomáš, je to napínavé, ale...
12: Je to napínavé, já vím, že asi Petra moc neslyšíte, protože mě to zařízení tady tak jako tiká. To bomba. Ale už myslím, že Petra zase můžete slyšet, ano.
14: A je to všecko do kopce. Takže my jsme z části jeli, z větší části šli.
12: Tak my to nebudeme protahovat a poprosíme Petra Brucknera, aby teď odhalil slavnostně třídu Járy Cimrmana. Ta cedule je zatím zahalena takovým bílým nekliže. Tak prosím, Petře.
14: No tak je to spodnička.
12: Ano, ano, ano. Je to... Tak prosím, Petře, slavnostně odhalte třídu Járy Cimrmana.
14: Tady jako.
12: Ano. Petr Bruckner mává. Ano. Třída Járy Cimrmana je slavnostně odhalena. Je tu s námi ještě Jiří Žáček, který vlastně s tím nápadem odhalit třídu Járy Cimrmana přišel. Proč?
15: Dobrý den. Velikou motivací pro mě bylo mít ve svém občanském průkazu místo trvalého pobytu třídu Járy Cimrmana.
12: Byla skutečně jediná motivace?
15: Největší. Ne, jsem velký milovník divadla Járy Cimrmana.
12: Jiří Žáček společně s další asi 30 nebo 40 spanělých cyklistů vyráží do toho prudkého kopce třídou Járy Cimrmana a už zhruba za půl hodiny budou slavnostně defilovat v Příchovicích. Zatím ze světlé, pokud mě slyšíte, Tomáš Maleček, Radio.
10: Tak to byl Tomáš Maleček, nedaleko odsud ze světle, byl to takový nechtěný cimrmanovský přenos, když jsme neslyšeli úplně všechno, ale mohli jsme si to domyslet. Ostatně, jak jsme slyšeli, tak na třídě Járy Cimrmana bych chtěl opravdu žít každý. Možná i Ondřej Suchan, šéf zpravodajství Českého rozhlasu a šéfredaktor Radiožurnálu. Ondro, dobrý den.
16: Dobrý den, určitě bych chtěl žít každý v třídě Járy Cimrmana.
10: Ty se rád vracíš, já to vím, do Příchovic. My jsme tady před 10 lety, je to neuvěřitelné, že už je to dekáda, slavili 50 let divadla. Jak se podle tebe tady třeba ty Příchovice změnily?
16: Tak se stále vyvíjejí Příchovice, ale je tady plno věcí, na které vzpomínáme. Je to opravdu 10 let, co jsme tady byli a 11 let od té doby, co jsme si sedli s Václavem Kotkem a řekli jsme si, že zkusíme dát dohromady všechny milovníky divadla Járy Cimrmana a zároveň, že vrátíme Járu Cimrmana k nám do Českého rozhlasu, protože my jsme velmi hrdí na to, že ten nápad vznikl u nás.
10: Ostatně ty máš tričko, protože už tak trošku patříš k cimrmanologům, kde je napsáno založeno 1966, to je to důležité, protože je to možná trošku matoucí. My si připomínáme začátek 60. sezóny, ta teprve začala, takže teď to bude 59 let 4. října, kdy byla první premiéra vůbec.
16: Je to tak, ale ten cimrmanolog od nás Českého rozhlasu teprve přijde, to je Tomáš Maleček, já bych si netroufal tady sát takhle do historie, ale je to ještě o kousek déle, co poprvé zaznělo jméno Járy Cimrmana u nás v Českém rozhlase a to si připomínáme úplně stejně rádi.
10: Ono asi není těžké propadnout kouzlu divadla, kouzlu vlastně toho mystéria cimrmanovského, kdy tebe to potkalo?
16: Mě to potkalo relativně pozdě, asi v 15 letech, ale od té doby je to čím dál tím intenzivnější a právě před těmi 10 lety se to velmi propojilo. A když jsme včera byli na představení tady v Tanvaldu, v Kinejas, tak jsem si říkal, doufám, že to bude ještě mnoho a mnoho let.
10: No, já si právě říkám, jestli se můžu osmělit a zeptat se, jak už plánuješ oslavy těch 70. divadla.
16: To bych si netroufl zatím. Já bych si hrozně přál, aby si lidé užili jak tady na místě, tak posluchači tenhle ten mimořádný přenos, který velmi rádi na Radiožurnálu vysíláme.
10: Tak, děkuju, to byl Ondřej Suchan. Užij si ten dnešní den, děkuju moc.
16: A já děkuji.
10: Prosím pana Plecháče, Vlasta Plecháč, který je vlastně náš hostitel. Poznáte ho podle toho, já nevím, jestli to můžu říct, vypadá to, puste ho na pódium, děkuju. Vypadá to, že je to mlynářský oděv, nebo se pletu? Co jste si to dnes oblíkl na počest divadla? Co jste našel?
17: To, co by manželka připravila.
10: No tak jak byste to popsal?
17: Jezdím v tomhle obleku s panilou cyklojízdu. Aha. Už ta se jela po 21. letos, ale já jsem to jel asi po 4., protože předtím jsme tady měli slavnost na majáku.
10: Ono s tím počtem těch spanilých jízd je složitější, protože když byly 50. divadla, tak byly dvě jízdy. Takže on je to, tuším, 21. roční.
17: Ano, ano.
10: A možná teďka. 23. jízda, protože i letos byly dvě. Teď se jede aktuálně ta druhá, my čekáme na příjezd cyklistů.
17: Takže pak by to byla letos 23.
10: My jsme tady, vy jste vlastně hostitel u penzionu u Čápa. V zimě je tady provoz ski areálu. Máte tady takhle nabito, nebo je to víc teď v létě, respektive na začátku podzima? No,
17: máme tady nabito lyžařema, ale teďka jsou tady všechno lidi, kteří mají rádi Cimrmana, takže si myslím, že bude celý den dobrá nálada a to bychom si všichni strašně přáli.
10: Jak to začalo vlastně, asi rozhlednou tuším, to vaše kamarádění s Cimrmany?
17: Úplně to začalo tím, když jsem byl malej, já pocházím z Kořenova, tak jsem šel na lesní chatu jenom tak asi na volejbal a tam byla lavička a na té lavičce bylo napsáno, zde sedával Jára Cimrman. A já jsem si říkal, proč to takhle píšou? Tak jsem o tom přemýšlel a tam jsem to jméno poznal poprvé, ale pak to začalo rozhlednou.
10: No a pěkně se to tady rozjelo, protože kam se člověk podívá, tak je nějaká připomínka Járy Cimrmana, která je tam zatím nejnovější.
17: Tak to nevím. Úplně ta nejnovější připomínka.
10: Tak je, dobře, je tak ta pivo, nejvyšší, tak je to pivo, ta rozhledná.
17: Který jsme uvařili teďka.
10: Pivo?
17: Pivo Pavouk, který dneska budeme čepovat a to je spojený s Cimrmanem, protože jsme ho věnovali divadlu k 60.
10: No a taky s ním pokřtíme za chviličku úplně novou knížku 60 let vyprodáno, která je věnována Cimrmanům. Máte svoji oblíbenou hru nebo nejoblíbenější, respektive postavu, protože my jsme udělali anketu a budeme ji taky dnes vyhlašovat?
17: Já si myslím, že asi České nebe. A asi České nebe.
10: Dobrá, tak já vám zatím děkuju. To byl
17: děkuju a užijte si to
10: Vlasta
17: tady.
10: Vlasta Plecháč a teď poprosím Miroslava Táborského. My jsme společně, nebo vy jste startoval, my jsme u toho byli s Tomášem Malečkem, my jste startoval tu spanilou jízdu dole v Tanvaldu. Když jsme sjížděli ten kopec, tak myslím, že jsme oba trnuli a představovali jsme si, jak je to možné takhle vyjet nahoru, to převýšení je asi 300 metrů. Možná se to nezdá, ale nechtěl bych do toho jít.
18: Já se přiznám, že jsem docela vytrvalý jezdec na horském kole, ale na moderním, kvalitním. A ty šílenci jedou na starých historických kolech, jsou oblečeni v dobových kostýmech, některé dámy mají dlouhé sukně, tak já myslím, že to většinou musí tlačit. Já bych si na ten kopec skoro netroufal. To je takovej krpál, určitě to všichni znáte, serpentinky boční ulicí tady z Tanvaldu. Tak já jsem zvědavej, v jakém stavu přijedou za tu půl hodinku a hrozně jim držím palce a zasloužej si teda za ten výkon potom velký potlesk a pěkný přivítání od nás všech.
10: Můžeme to teď natrénovat, zkusme, oni nás tak neuslyší, ale posluchači ano, aby věděli, jaká je tady atmosféra. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu z Příchovic na Tanvaldsku, odkud vysíláme oslavy 60. divadla Jiřího Cimrmana, respektive začátku 60. sezóny. Ono se to nezdá, vy sám rád to připomínáte, že jste vlastně pořád Benjamínek divadla nebo souboru. Jak dlouho už?
18: No, když jsem začal před 16 lety, tak jsem v některých obsazeních byl na jevišti Benjamínek, což mi v mém blížícím se důchodovém věku dělalo dobře. Teďka už bohužel dneska budeme muset vzpomínat na některé kluky, který nás opustili, a už takový Benjamínek nejsem. Mladý Joska Čepelka to teďka, myslím, vede, nebo ne, Vojta Kotek. Vojta Kotek je, myslím, teď největší Benjamínek, ale s ním já zrovna v ničem nehraju, tak se nepotkáme, nekazí mi to.
10: No, pak je tam ještě Podcestný, náš kolega Tomáš Maleček.
18: Ano, ano. Přibývají nám velmi mladé posily.
10: Mirku, je to tak, že jeden z motivů, proč jste vzal tohle angažmá, je, že u divadla Járy Cimrmana se nestárne. My jsme to včera viděli na pódiu tady kina Jas Járy Cimrmana, když tam hráli vlastně zakladatelé. A člověk nevěřil tomu, že hrají ten akt už 60 let, 59 let.
18: No, je to neuvěřitelný. Já vždycky využívám to, co řekl Bolek Polívka, když jsme hráli u něj v Brně, tak přišel za náma do šatny, podíval se na toho Miloně a na Zdeňka a řekl: chlapi, vy jste pro mladé inspirací a pro nás nadějí. Tak já myslím, že pro mě jsou Zdeněk s Miloněm a všichni otcové zakladatelé obojím.
10: My se tady budeme připomínat v besedě po 11. hodině se všemi členy souboru, tedy téměř všemi, tu poslední dekádu zejména, protože uteklo to rychle, jak už bylo řečeno, od 50. Teď taky budeme představovat nový seriál České televize po stopách Járy Cimrmana. Vy ho provázíte. Jaká je to zkušenost jezdit po těch stopách a objevovat stále další a nové připomínky této historické doložené postavy?
18: No, my když jsme natočili tu první sérii Stopy Járy Cimrmana, to bylo 6 dílů a sjezdili jsme skoro celou republiku. Jediný kraj, který jsme vynechali, byl Severomoravský. A od té doby se sešlo do televize tolik jako výčitek, kam jsme nezavítali, že tam taky mají Stopy Járy Cimrmana. Takže vznikla druhá série, kdy jsme navštívili opravdu i Severomoravský kraj, a bylo to nádherný, protože mě strašně baví, jak si ty lidi jako hrajou, jak si, a tam, kde jsou lidi, kteří chtějí pro ty druhý vymyslet něco zábavného, zastavíte se tam, přečtete si to, usmějete se a jdete dál a máte hezčí den. A to jsou místa, které nevznikají díky divadlu, díky autorům divadla. Vznikají právě z iniciativy těch lidí v těch místech, a tím pádem se to celé to jako košatí a šíří jako taková, no, ve špatným slova smyslu bych to řekl, epidemie, ale je to dobrá epidemie tohleto.
10: Zdravá
18: tuhle,
10: epidemie.
18: Tuhle beru. No, proti tý bych neočkoval.
10: Ostatně dokladem toho je třeba otevření třídy Járy Cimrmana, jak už jsme byli toho svědky teď ve Světle. A ostatně i ta cyklojízda, spanilá jízda, která sem k nám míří. A tím se ještě vracím ke stopám Járy Cimrmana, protože vy jste tam měl jezdit na dvojkole, je to tak?
18: No, režisér té série má takovou zvláštní úchylku. On mě neustále vymýšlí dopravní prostředky. V každém díle nějaký jiný, a mimo jiné teda v té druhé sérii mi dali dvojkolo. S kolegou Ridingerem jsme na něm měli strávit poměrně hodně času. Jenomže to dvojkolo někdo svařil v garáži ze dvou starých favoritů. Kolo nešlo řídit, špatně brzdilo a vlnilo se. A dokonce se po asi několika minutách začalo lámat. Takže to, co uvidíte v tom filmu, tak to je s vypětím všech sil, s nasazením života, pár záběrů. pak už jsme to vzdali, už jsme to házeli do příkopu.
10: Takže někdy jde doslova i o zdraví, neli o život při natáčení. To by člověk nečekal u takového seriálu.
18: No, ostatní dopravní prostředky byly trochu bezpečnější, to je pravda.
10: Tak Patrik Ulrich, režisér právě téhle série, bude zde přítomen, ale v roli taky skladatele, protože my budeme připomínat Šanzonárium, což je projekt Patrika, který je zároveň režisér televizní, ale taky skladatel a klavírista. A on vlastně věnoval ten večer 23. září Miloň Čepelkovi, kdy Miloň slavil devadesátiny. A jestli mě teď Miloň slyší, protože se Zdeňkem Svěrákem se tady fotografují, můžu poprosit, že byste taky šel na chviličku s námi na pódium? Čerstvý devadesátník Miloň Čepelka.
19: Pro pána Jána.
10: Zatím je to jenom taková ochutnávka, protože my ty narozeniny pořádně připomeneme až v tom odpoledním programu.
19: Já už jsem slyšel, ano.
10: Ale taky budeme poslouchat vaše šanzony, už jsem říkal s Patrikem Ulrichem, kdy vlastně ten projekt a jak vznikl?
19: Před 5 lety Patrik přišel za mnou a chtěl o mě točit film a já jsem nechtěl. Pak jsme ho udělali, běžel v televizi v den mých narozenin už po 5, protože to bylo před 5 lety. A Patrik potom s takovou plachostí svojí přišel a říkal, jestli bych neměl nic proti tomu, že našel mé staré básničky, kterých si dříve skoro nikdo nevšiml, a že má chuť je zhudebňovat, jestli proti tomu nic nemám. No, to bych byl blázen, abych proti tomu něco měl. Samozřejmě, takže vznikl tenhle projekt Šansonárium. Střídají se 4 prakticky, 2 základní a 2 pozdější zpěvačky. Je to prostě, pro mě je to ohromná radost, protože přes ty skoro 3 generace, když si porozumíme, no tak to je zaprvé skoro neuvěřitelné, ale o to víc potěšující.
10: A vychází to tedy z vašich sonetů? Je to tak, že on zhudebňuje vaše básně?
19: Nejen sonety, ale prostě staré básničky, no. Já jsem psal všecko možné, pak také sonety a také haiku teď v poslední době, ale on se chytil hlavně těch starých mých prvních 2 knížek z 60. let a potom tedy těch sonetů, které vznikaly už v novém tisíciletí.
10: No a vy ale jste taky textář, takže píšete třeba konkrétně pro Patrika, že byste napsal napřed vy text, a ne, že by on zhudebňoval vaše starší sonety?
19: Zatím ne, ale už se k tomu schyluje.
10: Takže to rád slyším, že to Šanzonárium je projekt, který žije a má velkou budoucnost.
19: No, žije, jezdíme jak vzteklí po celé republice. Je to trochu únavné, ale na tom pódiu zase vždycky dostanu novou krev do žil a cítím se mladší, než jsem.
10: No tak to bylo vidět třeba i včera tady v Tanvaldu, kdy jste hráli akt, a bylo úžasné, že ve chvíli, kdy Miloň Čepelka vešel jako žílová na jeviště, tak měl ohromný potlesk, jenom proto, že tam přišel jako žena.
19: Jenom proto, že jsem starý dědek. No,
10: no ne, takhle jsem to teda nemyslel, ale už ten začátek byl aplaus. To si užíváte čím dál víc, toho, že vlastně lidé na vás chodí čím dál raději.
19: Užívám, ale snažím se to zase příliš nevnímat, aby mě to nenabubřelo ego.
10: No ale jak to je? Zkuste to popsat, že ono je to vidět, že vám opravdu, jak jste řekl, to nalévá novou krev do žil. Jak to funguje?
19: To já nevím.
10: Ale cítíte se cítím daleko mladší. Cítím se tak. Kolik je vám teď zrovna momentálně, subjektivně?
19: Teď je mě, to já nevím, ale jsem mladší o hodně.
10: Já bych řekl tak jako 55, co myslíte?
19: Ještě před chvílí ten smach mi nedělá dobře, jak na něm chodím. Tak to jsem se cítil mnohem hůl, tady je rovně.
10: Když jsem se vás ptal, jak jste oslavil narozeniny, tak jste říkal, že jste rád hlavně za to, že už je to za váma.
19: To je pravda. Já nejsem ten narozeninový přímo oslavovací typ. To se přiznám, že nejsem. Ale hold to tak je, no tak to přijímám. Člověk má přijímat všechno, co se na něj hrne a pak se s tím nějak srovnat.
20: Co vám udělal největší radost teď při oslavě těch 90?
19: Že jsem to neskaňhal.
20: A to by ani nešlo, ne?
19: Ale šlo by to, já tam měl zpívat, zpíval jsem a když jsem si doma zpíval tu svoji polku, tak jsem vždycky udělal několik chyb v textu, protože zkrátka jsem se asi dost nesoustředil, ale zajímavé je, že teda zaplať pámbu na tom pódiu, mně ten text nevypadl vůbec a věděl jsem dokonce o vteřinku dopředu, co bude dál.
20: Na radu Zdeňka Svěráka čekám na potlesk, aby dozněl. Ten teď patřil Miloni Čepelkovi. My za chviličku, za necelou minutu, budeme přepojovat zpátky na Vinohrady do Prahy, abychom si poslechli zprávy, protože to je naše prvotní povinnost vysílat zpravodajství. Ale pak se hned zase vrátíme sem do Příchovic, odkud vysíláme přímým přenosem oslavy 60. výročí vlastně vzniku divadla Járy Cemnomana. Správně je to 59 let, ale 60. sezona už začala. No a po zprávách pokřtíme novou knížku, 60 let vyprodáno. No a teď už bude 10:30 a my vám nabídneme aktuální zpravodajství Radiožurnálu.
21: Máme pro vás další čerstvé zprávy. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, třeba za vraždu, by podle něj měly být děti stíhané už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci to ale neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Švýcaři dnes v referendu hlasují o zpřísnění neutrality země. S návrhem přišla organizace Pro Schweiz spolu s představiteli pravicové švýcarské lidové strany. Pokud by návrh prošel, omezil by vládě možnost uvalovat hospodářské sankce na válčící státy, jako je Rusko. Sankce by už Švýcarsko nemohlo přejímat od Evropské unie. Ve vodojemu u obce Odlena voda byl včera znovu čtyřnásobek limitu olova. Ukázaly to odběry, které provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy. 23 z nich vyhovělo. Ani další odběry během soboty už zvýšené množství kovů neukázaly. Voda i tak dál není pitná. Co znečištění způsobuje, zatím není jasné. Státní hrady, zámky a další památky v Česku jsou dnes znovu otevřené zdarma. Týká se to vybraných prohlídkových okruhů. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se zapojil třeba hospital Kux, brněnská vila Šťastny, anebo technické památky, jako je třeba Důl Michal v Ostravě. Bezplatné vstupenky je nutné rezervovat předem online. Kapacita prohlídek je omezená. Sport. Čeští fotbalisté na úvod Ligy mistrů prohráli. Chorvatům podlehli v pražském Edenu při premiéře nového trenéra Santiho Deni 1-2. Hokejisté Třince budou v pátém kole Tipsport Extraligy hájit neporazitelnost. Na led Liberce nastoupí v 16:30. O půl hodiny později začne duel Komety Brno s obhájci titulu Pardubic. Odpoledne se bude hrát na dalších 4 stadionech nejvyšší soutěže. Kompletní program nabídne Radiožurnál Sport v pořadu s mikrofonem za hokejem.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na 20 u Hluboké. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále čekejte kolony před omezením u sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru staví most přes dálnici, projíždí se tak vždy pouze jedním pruhem a kolona směrem na letiště je delší od sjezdu na Strakonickou ulici asi na 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy a Vyškova u sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 209 je omezení, kolona tam začíná na kilometru 201. Je to pak asi na 10 minut. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova, fronta před Mladou Boleslaví, silničáři se tam pohybují na kilometru 42, kolona od sjezdu na Bezděčín z kilometru 39 je asi na 15 minut. A na silnici 20 na příjezdu do Českých Budějovic, Vodňan a Plzně u odbočky na Hlubokou na začátku rychlostního úseku řeší nehodu.
24: Je tam mikrobus ve schodidla, to betonový skvěrká tarastá. A jo, vypadá to, že se tam řídí policajci. Je to dopravní nehody.
23: A směrem do Budějovic to zdržení asi 15 minut, na Vodňany asi 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
21: Bude polojasno až oblačno, později během dne se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě naměří až 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. Dál posloucháte speciál radiožurnálu z Příchovic, provází vás Vladimír Kroc a Tomáš Maleček.
20: Dobré dopoledne, znovu tady z Příchovic, kde očekáváme příjezd panilé jízdy, mělo by to být někdy do 15 minut, ale ještě předtím pokřtíme úplně novou knihu, která se jmenuje Divadlo Járy Cimrmana, 60 let vyprodáno.
0: Já
20: jsem čekal, že zatleskáte. Ale je vidět, že Tomáš Maleček je rozhlasový moderátor, protože jak slyší ticho, tak začne mluvit. Přesně. Ale tak. Tomáši, já mám na tebe otázku, protože ty jsi tady ve dvojroli.
0: Já jsem ve střetu zájmu.
20: Já to bych neřekl. Řekl bych, že je to dvojrole, možná troj, protože kromě toho, že už jsi součástí souboru a hraješ Podcestného. Je to tak? Tak
0: sedmkrát,
20: jako,
0: no.
20: No, tak to je krása. Komu by se o tom snilo?
0: A poprvé se samotným Práchenským minulý víkend.
20: To musel být zážitek, minulá neděle. No, každopádně, ta třetí role, tak to je spoluautorství knihy. Co k té knižce můžeme říct?
0: Můžeme říct, že už je to vlastně strašně dlouho, to mi potvrdí Robert Bárta, co jsme se sešli v kavárně v Jánských Lázních, pamatuju si to, byl to myslím rok 2023, leden, takže 3,5 roku a nikdo jsme nevěřili, že se té 60 dočkáme a přišlo nám to jako takové science fiction vytvářet knihu k 60 letům divadla. Pak zhruba 2 roky se nic nedělo a pak jsme začali psát a vymáhat příspěvky, což je takový speciální úkol. Do té knihy museli všichni členové divadla Járy Cimrmana, ještě i Honza Hraběta, přispět svými poznatky, každý svým příspěvkem. A ne každý chtěl ten příspěvek napsat. Ne všichni ho také napsali, takže někdy mi to třeba nadiktovali, já jsem to musel přepisovat a oni mi to potom odsouhlasili. Možná ani ne, třeba Petr Bruckner to nečetl doteď, podle mě.
20: No tak on nečet ani tu naši knížku, ale za to si přivezl tu spodničku, kterou odhalil třídu Járy Cimrmana.
3: To je kombiné.
20: To je jenom pro posluchače.
3: To viselo na ceduli třída Járy Cimrmana. Tím jsme to odhalili, že jsem to strhnul. Ale strhnul jsem to opatrně, protože...
20: Možná bychom to mohli ještě vydražit.
4: Manželka to bude nosit, že to přiznej.
0: Ale já musím prozradit, že manželka říkala, že si tam našla jiného švarného mládence.
3: Ona se tam zabouchla.
20: No tak ti zbylo aspoň to kombiné, Petře. Ale pojďme ještě říct, kdo tady je všechno na pódiu, protože tady máme téměř kompletní soubor. Samozřejmě Zdeněk Svirák.
0: Milon Čepelka, Marek Šimon, Miroslav Táborský, Petr Bruckner, Robert Bárta, za nimi vidím Josefa Čepelku, Petra Reidingera, Zdeňka Škrlanta a tamto se ve slamáku schovává Michal Weigl. A máme tu i další důležité persony, bez nichž by ta kniha Zdeňku Svirákovi zvoní telefon. Máme tu i další důležité osoby, bez nichž by ta knížka rozhodně nevznikla. A to jsou fotografky. Veronika Matějková, to je tahle. Ta fotí v divadle teprve od roku 2021, takže... Hlavně tuto éru to ta knížka mapuje a tam ta další dáma, to je Pavla Černá, která je autorkou většiny archivních fotografií z té knihy, protože Pavla fotí divadlo už od roku...
5: 1983.
0: To chce potlesk.
20: Možná bychom ještě, než se dostaneme ke křtu samotnému, měli oslovit znovu Zdeňka Svěráka. Je to zejména o té poslední dekádě, tedy těch 6 dekád vyprodáno, nebo 60 let vyprodáno. O čem ta knížka je, co připomíná?
2: Ta knížka je hlavně samá fotografie. A já jsem už z toho byl nešťastný, protože tam je asi 250 fotografií a ke každé jsem musel napsat vtipný text. A uznávám, že ne všechno je vtipný, protože to prostě nešlo, ale říkal jsem si, oni když budou dva nevtipný, tak ten třetí zase vynikne, takže to odpuste. Další zásluhu na to mám, že jsem vymyslel název. A to je, myslím, pěkný, 60 let vyprodáno, protože je to pravda.
20: Tady se možná hodí připomenout, že 4. října, až to bude těch 59 let od té premiéry aktu, budeme v kině Pilotů v Praze promítat Nejistou sezonu. To byl film, který jste natočili v roce 1988. A vlastně tehdy to tak bylo, taky to byla pravda, že těch nejistých sezon bylo kolik, 20?
2: Jich bylo hodně. Ten film, který se vzpomněl, byl tak zvláštní. My jsme si s Láďou řekli, že to bude vlastně dokument a že tam nedáme nic, co se nestalo. Takže všechno je tam pravda a je to ale namícháno v jiném pořadí. A dneska je divné, že ten film vůbec prošel, protože on ukazuje, jaký takový svobodomyslný soubor měl problémy v té době. A nejzajímavější na tom byla takzvaná schvalovačka, že my jsme té komisi řekli, hlejte se, to všechno, co tam je, je pravda a my nic nebudeme škrtat. Buď to zakažte, nebo to povolte. A ty jsme čekali v předsálí a když to skončilo, tak oni vyšli a říkali s takovým jako povzdechem, máte to povolený. No a vysvětlení je tady takový, že tehdy byli v Rusku dál než my. Tam byl Gorbačov a oni se báli, že to sem přijde. A že kdyby to zakázali, tak budou mít následky. Takže to byl zázrakem, to bylo povoleno, ale dávalo se to jen v okrajových kinech a ne na Václaváku třeba.
0: Abychom se vrátili ke knize, já bych poprosil ještě Marka Šimona, jak jsem říkal, ten má velice důležitou roli na vzniku té knihy. Marečku, ty jsi vymahač příspěvků, jak to vypadá, co to obnášelo?
6: No tentokrát to bylo jednodušší díky tobě, protože i ty jsi vymáhal ty příspěvky na rozdíl od té minulé knihy, kdy...
20: A měli jste rozdělené role?
6: Jo, ale my jsme si s Tomášem vlastně taky vyrobili. Fotoprosba se to jmenuje, kdy oba klečíme a máme sepnutý ruce a to jsme posílali těm opozdělcům. Prosím tě, už to pošli. Ale Tomáš byl, protože je hodnej člověk, tak pak dělal ty rozhovory s těma opozdělcema, nebo negramotnýma, já nevím přesně. No.
2: Do toho vstoupit, on se krčí vzadu, ten, který má největší zásluhu o grafickou podobu téhle krásné knihy. Michal Weigl, ukaž se divákům.
20: Michal Weigl zčervenal v obličeji a zakryl si tvář kloboukem, slamákem. Vy byste, kromě toho, že máte, nebo měli jste taky šikovné ve svém souboru, tak byste mohli mít i stydlivé, protože i některé fotografky nejmenované nechtějí mluvit třeba.
0: Jeden člen se tak styděl, že ani nepřijel dneska. Michale, jak dlouho ty jsi pracoval na té knížce?
7: Od 25. června do 19. srpna.
20: A přibližně od kolika do kolika hodin?
7: Plných 8 hodin denně.
6: Já ti to podržím, ty se třeseš.
7: No. Třesu, no. Nemohl už bych jít, ta knížka je dostána tamhle v tom modrým stánku. Děkuju.
20: No to je dobré připomenout, že bude autogramiáda.
0: Ve 14 hodin následuje autogramiáda. Ve 14 hodin tam v tom modrém stánku, kde si můžete nejen tu nejnovější knížku nechat podepsat. Je tu s námi ale ještě jeden muž, nejlépe oblečený asi dnes dopoledne, a to je pan Jakub Sedláček z nakladatelství Paseka. Dobré dopoledne. Jak dlouho trvá spolupráce divadla Járy Cimrmana a nakladatelství Paseka a jak srdečná spolupráce to je?
8: Tak začnu tou druhou částí otázky. Každý nakladatel se potýká s problémem a to je získat texty, podklady od autorů. Tady nám tato povinnost práce odpadla, protože se o to postarali členové souboru, za což jim moc krát děkujeme, a současně také vymyslet skvělý název, to je většinou také úkolem nakladatele. Tady nám to opět odpadlo, neboť ho skvěle vymyslel pan Svěrák, za což děkujeme. Nicméně spolupráce nakladatelství Paseka s divadlem Járy Cimrmana má dlouhou historii. My jsme před 10 lety vydali Půlstoletí s Cimrmanem a ještě předtím neustále přinášíme na trh knížku Hry a semináře. Ta spolupráce trvá řadu let, desetiletí. A jestli dovolíte, já si dovolím takovou kratičkou vsuvku. Já když jsem přemýšlel, jaké je spojení Paseky s divadlem Járy Cimrmana, tak můžu mluvit o tom, že vydáváme hry nejprve v takovém sešitkovém vydání, pestrobarevném, později v té velké autoritativní žluté knize, která je stále k sehnání a bude teď tedy s touto novinkou. Ale já tam vidím ještě jednu souvislost a ta trošku souvisí s panem Weiglem, respektive s jeho tatínkem. A to je, jestli víte, tak první knihou Paseky byl Krvavý román, který vyšel jako první knížka na konci roku 1990, což tedy už je, není to 60 let, ale už je to také docela historie. A ten Krvavý román od Josefa Váchala je taková podsta, dneska bychom řekli, palpovému čtivu, krvavému románu, různým rytírnám, hrůzostrašným, lupičským příběhům takového levného čtení. A my víme, já protože miluji komiksy, tak to vím velmi dobře, že tatínek pana Weigla, pan Jaroslav Weigl, se zasloužil o jeden zásadní kultovní komiksový seriál, který kreslil Kája Saudek a který se jmenuje Lipstulian. A je to o náčelníkovi lupičů, on tuším vycházel z podkladů Kvídona z Felsů a je to opravdu, každý komiksový fanda tohleto má na svém etalonu komiksovém. Tak já vnímám i tady přes tyhle tu trošku jako strašidelnou palpovou linku spojení právě s naším nakladatelstvím, protože stejně jako divadlo Járy Cimrmana chceme oslovovat chytré lidi, které mají rádi knížky a inteligentní humor. A moc děkuju za to, že své můžeme být neustále v roli nakladatele u toho.
20: Za Paseku Jakub Sedláček. Nám už teď přijíždí ta spanilá jízda, tak bychom měli přistoupit ke křtu. Bude se křtít speciálním pivem Pavouk, které bylo navařeno pro dnešní den a pro 60. divadla Járy Cimrmana.
0: A já bych řekl, že to je připomínka toho, že divadlo Járy Cimrmana se zrodilo v nealkoholické vinárně u Pavouka, tedy rozhlasovém pořadu, který vysílal Zdeněk Svěrák s Jiřím Šebánkem mezi lety 1965 a 69 a že tam vlastně poprvé před 60 lety zaznělo jméno Járy Cimrmana.
20: No, máme takové dilema před sebou, jestli polévat pivem, a nebo jak to udělat, protože ona to řík možná, ale to pivo na knížku. Nechám to rozhodnutí na Zdenku Svěrákovi.
2: Ta knížka to vydrží a já to dopiju.
20: Tak byla ještě ve hře, že bychom to mohli pokřtít ingrediencemi. Já to říkám, protože je tam špetka ibišku a český chmel Juno. Ale ten ibišek tam vůbec nevadí.
2: Ne, je naopak je osvěžující. Výborný. Večer jsem udělal dvě. No.
20: Tak já podržím ten mikrofon, tak máte volné ruce. Tak dámy a pánové, teď dochází k tomu okamžiku, kdy se křtí nová knížka Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno. Zdeněk Svěrák jako autor spolu s Tomášem Malečkem teď otevírá pivo Pavouk, opatrně. A je to.
2: Neboj se, knížko, budeš mokrá, ale kdyby pršelo, odnesal bys to taky.
6: Tak. Jo, ono to má i gelitovej obal, víš.
20: Za potlesku. Za potlesku početného publika tady v Příchovicích v penzionu u Čápa na Louce byla pokřtěna knížka. My jsme vlastně neřekli, kdo je komotr, kdo by měl něco popřát. Koho vybereš, Tomáši?
0: Já myslím, že by to měl být Miloň, který...
20: Čteš mi myšlenky.
0: Který taky napsal...

0: Žurnál mezi 11 a 12 hodinou si budeme připomínat všech 6 dekád divadla Járy Cemrmana, už protože tady máme přinejmenším 3 zakladatele, kteří pamatují začátky divadla před těmi 59 lety. Takže ještě jednou děkujeme souboru a blahopřejeme tedy pasece a knížce, která se právě teď vypravila do světa.
1: A ještě jednou připomínáme, že tam v tom modrém stánku si můžete knížku zakoupit a po 14. hodině si tam nechat všechny členy divadla Járy Cemrmana podepsat. Vy si tam můžete třeba teď jít na chviličku odpočnout. Čím vás nevyháním teda, ale...
0: Ale jo, trošku ano. Děkujeme.
1: Slibujeme, že po té 11. si tady budete moct i sednout.
0: Posloucháte Radiožurnál, máme 10 hodin a skoro 50 minut, nejvyšší čas přivítat spanilou jízdu, která odstartovala před 9. hodinou dole v Tanvaldu.
1: Kostela svatého Františka z Assisi.
0: Je to tak, my jsme popisovali, že to nebyla legrace, vydat se sem na těch historických kolech na převýšení
1: 300 metrů.
0: Ano, takže... Měli bychom tady už mít první cyklisty, tak doufám, že už nám spanilá jízda přijíždí.
1: Přijíždí a...
0: A možná bude za chviličku i slyšet, dokonce přichází jeden cyklista.
1: Přichází první cyklista,
0: Já tady mám ve scénáři napsáno, že Zdeněk Svěrák je má přivítat.
1: Ano.
0: Zdeňku, můžete přivítat spanilou cyklojízdu?
1: Ten muž, který přichází, vypadá jako z Cemrmanovy doby.
2: Už je vidím, mají dokonce prapor. Chris Scott.
3: Schraubstock. Ja, to je pan Svěrák, jo? Já jsem Ginter, tady jsem bydlel v Sudetech dávno, už jako hodně. Vás je tady hodně pořád kamarádů. Tam ještě mám další kamarády a čekáme na ně, ale víte... U nás teď hrozná bída je. My musíme jíst ty staré síly, pít staré víno a jezdíme v autě bez střechy. Ale u vás tady opravdu krásně je. To tady v kraji se nespěchá. Nespěchá se proto asi, protože to máte všude do kopce. Jel jste. My jsme si mysleli spanilá jízda, pan Svěrák tam byl u toho. Ale to nebylo spanilý, to bylo furtlač.
2: Ano. Já. Přiznávám, já jsem to jednou jel a byl jsem úplně, ale úplně poslední.
3: No, pan Svěrák si to dneska sjel na druhou stranu dolů, ale my furt tlač nahoru. Ale my jsme to zvládli a jsme rádi, že jsme tu s vámi a to, co vy jste 60 let tady dělali, my jsme si to vypotili nahoru.
2: Já už vám musím vzít mikrofon, že budou zprávy brzy.
1: Ne, ještě ne. Zdeněk Svěrák, rozhlasák. Zdeněk Svěrák se nezapře, protože po té, co krátce učil, tak jeho kariéra odstartovala v armádní redakci Československého rozhlasu.
0: No, možná k tomu, k té cyklistice. Kdy to bylo, když jste vyjel tu spanilou jízdu tady?
2: To byla jedna z prvních a já jsem nepředpokládal, že to bude tak do kopce. Tak jsem se na kole favorit na tom zúčastnil, ale už bych to nikdy neudělal.
0: No ale za to udělalo tak 50 lidí dneska. Kolik vás bylo? Máte to spočítáno?
3: Máme asi 40 účastníků na kole a teďka bych vás teda poprosil, kdybyste se podívali.
0: Udělejte koridor, ať nám se můžou projet.
3: A oni, aby udělejte takovou mezeru, aby se oni projeli. A já bych vám řekl, jaké vidíte velocipedy tam, jo? Tam vidíte toho pána v koskované košili, který tam šlape. Tak tomu manželka zakázala jezdit na kole, ale potom mu to dovolila, takže je doma. A on si může krásně jezdit na kole, to už pan Cimrman taky jako doporučuje teda, jo? Máme tady adepty, vidíte teďka tam vzadu dvojička dám s květinama, na tom vám mává v tom klobouku. Víte, tady máte samý terén, tak to není vůbec jednoduché. A vidíte tu mladou slečnu na konci, jak ji drží za ty záda nebo za zadek, to asi spolu chodí. A
0: jedou spolu.
3: Tak a on jí pomáhá, takže vidíte, gentlemani se opravdu nestratí. No a měli jsme tady plno dalších, tady vidíte tu vlajku uherskou.
0: Možná kolegy, můžeme pozvat sem k nám na pódium, ať si publikum může prohlédnout ty historické kostýmy. Máte tady třeba nějaké vysoké kolo, jo? Někdo to asi nejde do toho kopce.
3: No, furt chlač to nešlo, ale máme tady kolegu, dojezdí na tom vysokém kole, to je kamarád a... On opravdu brzdí tou nohou takhle na té pneumatice, když jede z kole. Mají sedřenou, vždycky tam má takový žlábek.
1: A máme tady taky dnes už několikrát zmiňované dvojkolo.
3: Dvojkolo, kdybyste viděli ty dva kluky a tam dámu, tak můžete ukázat to dvojkolo.

0: jak se na tom sedí, tam máte a rozvedněte ruku a podívejte, dáma má i deštníček, myslím, kdyby náhodou bylo deštivo, tak chlap maká a ona si tam sedí v teple. Jo, mohu vřele doporučit, pánové, opravdu dobrá jíza, takový lokální workout, jak si dáte. A kor tady, do kopečka. Tak toto.
1: Není
0: tak.
1: To nádhera.
2: Zdeněk Svěrák galantně vyzval na pódium paní Annu Pólovou, která má krásné paraplíčko, je velmi elegantně oblečená v historickém kostýmu. Není ta dlouhá sukně poněkud nepraktická na cyklojízdu?
3: Ona se dá dobře vykasat.
2: Vy tady máte manžela, takže jeli jste spolu na tom jednom kole, vzal vás na, my říkáme,
4: na štangli.
2: Štangli.
3: Dneska to bylo tak, že kdo to nevyšlape, tak to vyšlape. Manžel šlape...
2: Počkejte, kdo to nevyšlape, ten to vyšlape, vysvětlíte to?
3: No, někdo šlapal na kole a já jsem šlapala vedle kola.
2: Takže kdo to nevyšlape, ten to vyjde.
3: A tady se říká vyšlape.
2: Tak kolik tedy, říkali jsme 4 desítky lidí,
0: 4 desítky
2: asi.
0: Přibližně. A hodně šlapalo bez kola, protože ty měli to kolo v Polabí.
2: A proč jsou všichni tak stydliví? Pojďte sem k nám, ať vás vidíme, ať vás můžeme prohlédnout. Jsou to v něčem historické kostýmy, anebo tak to, co se našlo různě, promiňte, po půdách?
3: No většina je po půdách, po babičkách, po dědečcích.
4: A, no, je něco i z vašeho minimuzea, protože vy jste provozovateli minimuzea na Mlatě ve Velkých Hamrech, vlastně na protějším kopci. A to minimuzeum je ve Stodole po vašich prarodičích.
3: Tak a my to máme tak, že máme minimuzeum, že si od sebe něco půjčíme a zase po akci si to tam vrátíme.
2: Vidím, že dokonce vyšlapal jeden muž do kopce na takovém cyklistickém trenažeru. To myslím, že není úplně praktické na spanělou cyklojízdu. Co
0: no,
2: myslíte?
0: Pro něj to moc praktické není, pro manželku velmi, protože on pak krásně může jít umýt nádobí.
4: A teď už jo? Jede do kopce?
0: Teďka jede zrovna do kopce, všimněte si toho postoje. On takový kolmý to a teďka má sjezdový postoj z kopce.
4: Připomíná mi to jednu scénku Karla Šípa s Bolkem Polívkou.
2: No tak my jsme představili spanělou cyklojízdu, která nemůžeme se dopočítat pořád. Je to 21. ročník, ale tuším, že 23. jízda celkem, protože letos už je to druhá a když byla 50. sezóna, tak to byly taky 2.
0: No my už si to nepočítáme na sezony, my si to počítáme na cyklohodiny. A od letoška budeme cykloslapy počítat, protože dneska se opravdu asi dost šlapalo a tlačilo.
2: Ale měli jste příznivé počasí, to myslím, že se liší od některých jiných, kdy jste totálně promokli.
4: Zvlášť
0: no nevím, jak to pane Svěrák děláte, ale minule nám trošku pršelo. Vy jste tam stál v dešti, ne?
1: No trošku je slabé slovo. Mně to nejde,
2: už, že? Už to funguje.
1: Nepršelo trošku, ale já bych to řekl slušně, hodně.
0: Je pravda, proto jsme vybaveni těmi deštníčky a tak. Tak to tady u nás chodí, tady je hrozně počasí. Ale dneska, nevím, jak jste to dokázali tam nahoře, ale opravdu excelentní, excelentní. Takže i to šlapání, na nejvíc se trošku spotíte.
2: No tak tam nahoře se to dá asi domluvit celkem rychle, protože v českém nebi už je bohužel docela velká část souboru. My si to budeme taky dnes připomínat, budeme vzpomínat na kamarády, kteří už tady s námi nemohou být.
4: A to bude v besedě po 18. hodině se Zdeňkem Svěrákem, Miloněm Čepelkou a Petrem Brucknerem.
0: Tak a jestli teda dovolíte,
2: ano.
0: My máme poslední spanilou jízdu, co jsme si pro vás připravili a tady já bych poprosil všechny naše účastníky, aby se tady srodili. Takže spanilá jízda, vypůjčili jsme si, pane Svěrák, několik vašich slov, to možná diváci poznají. Spanilá jízda, jízda spanilá k nástupu, směr sever, za mnou jednotlivě početách, příčně k praporčíkům, za krajníky, levotočivé, v pořadí vlajkonoši, děti, ženy, vojsko a cyklisti dozadu, holky dopředu. Tedy zahájení sezóny 60. výročí divadla Jára Cimrmana 60krát nazdar! Děkujeme, ať se vám daří.
4: Děkujeme.

0: Před námi je jedna minuta, bude 11 hodin, to je čas, kdy opět přepojíme do pražského studia na Vinohradech, abychom si poslechli aktuální zprávy. A hned potom se vracíme sem do Příchovic, protože nás čeká hodinová beseda s téměř kompletním souborem divadla Járy Cimrmana. Budeme si povídat o těch 60 sezónách.
1: A dokonce vynecháme zprávy v 11:30. Pak si poslechnete zprávy ve 12 a pak už budeme vyhlašovat nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana. Určitě leckteří z vás hlasovali na serveru iRozhlas, to hlasování trvalo víc než měsíc. My jsme před několika dny ty výsledky skryli, utajili, takže já doufám, že i pro vás tady to bude překvapení, kteráž to postava z her divadla Járy Cimrmana je nejoblíbenější. Posloucháte Český rozhlas Radiožurnál, za chvíli už nabídneme zprávy a po 11. hodině se opět přihlásíme odtud z venkovního amfiteátru Příchovicích.
2: Radiožurnál 11 hodin. Dobré dopoledne, u zpráv přeje Vojtěch Tomášek. Papež Lev XIV. Se v Lurdech setká s oběťmi sexuálního násilí v církvi. Zemědělské družstvo na Jihlavsku obsadili aktivisté, policie je vyvedla. Tenistka Karolína Muchová rozehrála finále poháru Billie Jean Kingové proti Ukrajince Kalininové. Omezení výrazně brzdí provoz na pražském okruhu před sjezdem na Barrandov v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, postupně se vyjasní. Teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Papež Lev XIV. Dnes odslouží mši v Lourdech na jihu Francie. Na slavné poutní místo by za ním mělo dorazit až 150 tisíc věřících. V soukromí pak papež vyslechne oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů.
4: Do Lourdes, jednoho z nejvýznamnějších míst křesťanství, přeletěl papež v sobotu z Paříže. Pomodlil se v jeskyni Massabielle, kde se v roce 1858 podle katolické tradice 18krát zjevila Panna Marie. Po mši na louce před jeskyní se papež zúčastní tradičního svíčkového průvodu. Během dne by měl taky v soukromí vyslechnout 7 obětí sexuálního násilí. Podle nezávislé vyšetřovací komise bylo ve Francii od 50. let do roku 2020 zneužito přes 300 tisíc nezletilých, a to ze strany kněžích, řeholníků nebo učitelů v katolických školách. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Ve vesnici Welford u vojenské základny britského královského letectva zasahují vojenští pyrotechnici. Policie prohledává několik objektů a obyvatele vesnice evakuovala. Kvůli incidentu zadržela několik lidí podezřelých z držení výbušnin. Nedaleko leteckou základnu RAF Fairford využívalo taky americké letectvo k nasazení bombardérů ve válce s Iránem. Policisté vyvedli 24 aktivistů z podniku v Markvarticích na Jihlavsku, který chová prasnice. Ráno místo obsadila víc než 20členná skupina. Protestovali proti podmínkám chovu. Konkrétní družstvo ale vybrali náhodně. Zástupci podniku přivolali policii. Podle hlavní zootechničky skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Policisté je z místa vyvedli a incident dál vyšetřují. Charita Česká republika otevírá na přelomu září a října dveře svých sociálních služeb po celé zemi. Pořádá dny otevřených dveří, výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak můžou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a potkat se taky s pracovníky i dobrovolníky, říká mluvčí Charity Jan Oulík.
5: To na našich stránkách www.charita.cz, kde máme takový přehled akcí uspořádaný podle krajů. Takže každý posluchač si může vlastně sám najít, která akce by se mu líbila nebo která je v okolí jeho bydliště.
6: Sport. Tenistka Karolína Muchová nastoupila za český tým do úvodního duelu finále poháru Billie Jean Kingové. Její souboj s Ukrajinkou Kalininovou sleduje v čínském Shenzhenu Jaroslav Plašil.
7: Teď slavnostní nástup před tímto finálovým duelem, ve které se budou Češky pokoušet poprvé v historii, tedy po změně formátu a poprvé pod kapitánkou Barborou Strýcovou o první zisk titulu. Budou hrát proti Ukrajině. Jako první na kurt nastoupí dvojky Karolína Muchová a Kalininová, pak jedničky Svitolinová proti Lindě Noskové. No a pak se uvidí, jestli případně ještě dojde na deblové utkání, které začne celkově za nějakých 10 minut. Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: A hokejista Tomáš Hertl dal v přípravě na NHL gól ve druhém utkání v řadě. Branka českého útočníka ale nestačila Vegas k vítězství. San Jose podlehli 2-4. Brankář Utahu Karel Vejmelka pak vychytal čisté konto proti Kolorádu. Jeho tým vyhrál 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na silnici 13 na tahu z mostu směrem do Bíliny velmi opatrně v okolí sjezdu na Želenice. Na 82. kilometru je hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Je to rychlostní úsek silnice, tak velmi opatrně na 13. na tahu z mostu do Bíliny. Pozor na možné auto v protisměru. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále vázne provoz před omezením u sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru se projíždí vždy pouze jedním pruhem. Kolona směrem na letiště je o něco delší od Lochkovského tunelu na 20 minut. Směrem na D1 je fronta od sjezdu na Stodůlky asi na 15 minut. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova a Liberce čekejte kolonu před Mladou Boleslaví na kilometru 42 za Bezděčínem. Tam pracují silničáři. Kolona je asi na 15 minut, začíná na kilometru 39. A na silnici 20 na příjezdu do Českých Budějovic, Vodňan a Plzně u odbočky na Hlubokou na začátku rychlostního úseku stále řeší nehodu dodávky do betonových svodidel. Provoz podle zpravodaje řídí policisté Kivadlovi a to zdržení je tam vždy asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
9: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, později během dne se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě naměří až 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. Po nich se vrací speciální vysílání Radiožurnálu z oslav 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Provází vás Vladimír Kroc a Tomáš Maleček.
0: Dobré dopoledne z Příchovic, kde se sjeli fanoušci divadla Járy Cimrmana, aby společně se souborem divadla oslavili začátek 60. sezóny a 59 let od první hry Akt, která měla premiéru 4. října roku 1967. Zdravím publikum tady v Příchovicích, dobrý den. Protože je to přímý přenos, je nás tady hodně, je to hodně improvizované, tak nyní se přesvědčíme, je-li přítomen i Petr Bruckner, který nám tady chybí na pódium. Tak kdybyste náhodou hledli takového mladíka s bílým knírkem.
1: A s nekližem, je v bílém nekliže.
0: Pošlete nám ho se. Možná hledá manželku, která, jak si říkal Tomáš, se zabouchla. Jak se to tam jmenuje?
1: Ve světle.
0: Ve světle, pardon.
1: Co jiného ve světle, než se zabouchnout. 60 let vyprodáno, to je název knížky, kterou jsme před chvílí pokřtili, ale taky název těch dnešních oslav tady v Příchovicích, kam se skutečně sjeli lidé z celé republiky. Já jsem tu třeba včera narazil na známé z Velkého Meziříčí nebo z Dolního Němčí, to je až u Uherského Hradiště.
0: Ostatně můžeme se zeptat, kdo z vás myslíte, že jste z nejdál nebo z nejzdálenějšího místa, kdo jste sem přijel? Odkud?
10: Z Užhorodu,
0: tak Užhorod. To jste asi vyhrál.
1: A já bych ještě jednou úvodem předeslal, že tam v tom modrém stánku si můžete zakoupit nejen tu nejnovější knížku z nakladatelství Paseka, ale taky tu předchozí, která vyšla před 10 lety, půl století s Cimrmanem. A tam v tom stánku, který je přímo naproti nás a je na něm napsáno Cimrman AT, další suvenýry související s divadlem Járy Cimrmana, včetně výročních medailí, které nechal zhotovit jeden ze členů divadla Robert Bárta. K tomuto výročí je na nich Cimrman 1966-2026. A podobizna. Jedna ze 136 možných podobizen Járy Cimrmana.
0: Ta 137. je, myslím, tady v kině Jas.
1: Kde se včera hrálo, ano.
0: Tam ale nemá tvář.
1: Ona je v mlze.
0: Je Cimrman v mlze. Abychom rozptýlili tu mlhu, pojďme si povídat, kde začít jinde než na tom začátku. Tomáš řekl, 60 sezon vyprodáno, ale neplatilo to vždycky. Jak vzpomínáte na ty chvíle, kdy vám třeba nebylo úplně do skoku, pane Sviráku?
11: My jsme měli vyprodáno skoro vždycky. Z začátku totiž bylo naší výhodou, že jsme měli k dispozici rozhlasový pořad Vinárna u Pavouka a tam jsme posluchače pozvali. Čili my jsme do té malostranské besedy, která měla 120 míst, vždycky ty první diváky neznámého divadla dostali.
1: A zval je tam dokonce i Josef Škvorecký.
11: Ano, my jsme využili toho, že jsme nebyli známí, tak jsme se seznámili se Škvoreckým a on řekl, že Cimerman opravdu stojí za vidění. No a tak lidi přišli. Jediné období, kdy jsme neměli vyprodáno, bylo kolem sametové revoluce, bylo mi dá za pravdu, protože lidi přestali chodit do divadla, sledovali televizi, byli dychtiví, co se děje. A my jsme měli opravdu strach, že divadlo, o kterém říkali, že to je světýlko ve tmě, rozumí se ten totáč, takže s totáčem přestane být světýlkem, když se rozsvítilo. Ale nebyla to pravda.
1: A možná byla ještě jedna chvíle, a to, když jste začali jednotlivé hry vydávat na gramofonové desky.
11: To jsem nepostřehl, to byla naše mylná představa, že když vydáme dlouhého, širokého, krátkého zrkadla na desce, že přestanou chodit lidi, ale opak byl pravdou.
1: Uvědomujete si ještě, jaký je to luxus mít 60 let vyprodáno?
0: Jako myslíš, že si to neberete jako samozřejmost?
1: No přesně.
11: No já si to kolikrát říkám, že ani nechodím kolem pokladny a neptám se, jestli je prodáno, protože je všude a vždycky. Ale kdo si to vychutnával, byl neboštík Vořík Penc, Miloň ví, na co myslím. Ten, když jsme jeli na zájezd, tak první cesta vedla k pokladně a řekl, kolik to má míst ten sál? A ta paní řekla třeba 450. A on řekl, to muselo dát práci to vyprodat, vidíte. A ona řekla, za pár minut to bylo pryč. A on byl uspokojený a odešel.
0: Já se můžu zeptat, protože nejsem jako Tomáš cimrmanolog vystudovaný a nemám na to diplom. Miloni, kdy vlastně ty jsi stál poprvé na prknech divadla Jary Cimrmana? Bylo to na tom aktu?
10: Já jsem tam stál hned poprvé, když jsme přišli před diváky, ale nikoli jako herec, ale jen jako tajemník teď dlouhého jména společnosti pro rehabilitaci osobnosti a díla Jary Cimrmana. Takže já jsem byl úředník, který to všechno uváděl a nevím vlastně proč ani, já nevím, prostě jsem nebyl obsazen, no, do aktu.
0: A kdy to přišlo? Kdy
10: no přišlo to, když ten, kdo hrál mamku Žílovou a to jazzman Kája Velebný, jemuž bych tady chtěl smeknout pomyslný klobouk, protože on to hrál s nesmírnou chutí a mě fascinovalo. On neměl vysoké ani polovysoké podpatky jako žena, ale cvičky, jarmilky bílé. A když tančil, tak se rozběh s neuvěřitelnou energií a odrazil se od portálu, otočil se a běžel na druhou stranu a to tež. Já jsem to pak chtěl zkoušet taky, ale v těch podpatkách to nešlo, protože když Kája Velebný se rozbil při autohavárii, tak Helena Filipová, která nás tenkrát režírovala, rozhodla, že já jsem se prý osvědčil v Šebánkově hře Domácí zabíjačka jako taková frivolní paní Libuš. A tam jsem vypadal opravdu jako ženská, měl jsem paruku dokonce. No, měl jsem saténový nějaký lesklý župan.
0: Tak to byla premiéra v těch ženských šatech tehdy?
10: Ano, to byla moje premiéra.
1: Režírovala?
10: Paní Libuš. No a tak jsem přešel potom do té mamky. Teda takže to nehraju 60 let, ale 58.
1: Režírovala vás tehdy Helena Filipová, rozhlasová režisérka, ano. Notorická zakladatelka divadel.
10: No, my jsme ji říkali notorická zakladatelka malých divadel, protože ona byla při zrodu divadla na Zábradlí, Semaforu, pak nás a ještě chtěla založit divadlo Hrůzy, a k tomu už nedošlo, protože Hrůza přišla odinut v roce 1968.
1: A v tomto divadle se měl hrát i horor Miloně Čepelky, který napsal, jakožto všichni členové divadla Jary Cimrmana na začátku napsali hru, tedy Zdeněk Svěrák, Jiří Šebánek, Ladislav Smoljak a Milon Čepelka. No a je, to dnes se nehraje.
10: Je to tak, nehraje se a hrát se nebude, protože nevím, kde je. Ona se ztratila a já jsem rád, že se ztratila, protože co kdyby byla blbá, tak bych se musel stydět a když by byla hezká, tak by mě to zase mrzelo, že není na jevišti.
0: No, no, tak my jsme si
10: nechme
0: pohrávali
10: to tak, jak to je.
0: My jsme si pohrávali, tady přišel na to Tomáš, spočítat, kolik vlastně těch her ve skutečnosti je. Jednoduchá odpověď je 15. 15 her na repertoáru divadla Jary Cimrmana. Ale když připomeneme ještě domácí zabíjačku, tak to je 16. Ale když vezmeme v úvahu,
1: že rozdělíme představení Posel z Liptákova na dvě hry, tedy Posel světla a Vizionář, tak se, pane Svěráku, ukazuje, že Jiří Šebánek byl velice dobrým prognostikem.
11: Jiří Šebánek je autorem úvodního jednoho referátu o Cimrmanově životě a tam určitě jen ten, ho to napadlo a napsal, že Cimrman napsal 17 jednoaktových her. 17. A já jsem tohle počítal, jako by měl pravdu, no. Byl to vizionář.
0: Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu. Vysíláme pro vás z Příchovic, kde slavíme začátek 60. sezony divadla Jary Cimrmana. Vy, kteří jste byli včera v Tanvaldu na hře Akt, tak jste měli jednu z výjimečných příležitostí vidět všechny tři zakladatele pospolu na jednom pódiu, protože kromě těch, které už jsme teď v besedě slyšeli, tak i Petr Bruckner, který se zdržel, ale už je s námi na pódiu, tak zdravím, Petře, dobrý den.
12: Dobrý den.
0: Je v podstatě od začátku členem souboru, ale je to tak, že začínal jako oponář.
12: Já chci říct, že já nejsem zakladatel.
1: Petr nebyl na zahajovací
12: schůzi. Já nejsem zakladatel. Já jsem byl pozván do Malostranské besedy společně s mojí ženou Ladislavem Smoljakem, který byl profesor matematiky a fyziky, jejím profesorem matematiky a fyziky na gymnáziu. A bydleli jsme kousek od sebe v Randýse nad Labem a Ládě nám jednou řekl, že s kamarádama se zakládá divadlo v Malostranské besedě, aby jsme tam přišli. My jsme tam přišli s mojí ženou a ona se stala uvaděčkou a utrhačkou lístku a já jsem se měl stát oponářem, čím jsem se stal, a kulisákem. Ovšem, tam byla takový zádrhel, tam žádná kulisa nebyla v tom divadle. A dokonce jednou Helena Filipová nám říkala, prosím tě, mně se přihlásil nějaký pán, že je profesionální kulisák, jestli by nemohl udělat kulisáka u nás v divadle. Tak jsem mu řekla, prosím vás, klidně přijďte, ale jestli máte doma nějakou kulisu, tak ji vemte sebou.
0: No, Eva Brucknerová ráda připomíná to, že jako advokátka byla vlastně jediná skutečná doktorka, ano, v tom, ano, divadle. Ano. Všichni ostatní profesoři, doktoři a inženýři, tak ty tam to měli jenom v roli.
12: Na jevišti všichni byli inženýři, doktoři, profesoři a ona jako opravdová doktorka a pan doktor Kubíček, což byl právník v důchodu, byli opravdoví doktoři, kteří stáli u vchodu a utrhali lístky.
0: Zdeněk Svěrák se hlásí.
11: Doktor Kubíček přikládal do kamen.
12: Ano, ještě přikládal.
1: A Petr Bruckner zastřihoval petrolejové lampy.
12: A měli jsme stolové zařízení, na kterých byly petrolejové lampy a ty byly třeba obsluhovat. To znamená doplnit petrolejem, zastřihnout, kratiknot se to jmenovalo, takový ňuštičky, kratiknotem zastřihnout knot, zapálit to, během představení to tam stálo a hořelo, po představení to sfouknout a uklidit tyhle ty lampy zase do zákulisí a další den, no tak ono to nebylo tak často, ono to bylo, kolikrát to bylo do mě? Dvakrát týdně, tak jsme to dělali dvakrát týdně. No a uklidit to a bylo to taková jako obsluha zázemí.
0: Vzpomíná Petr Bruckner.
1: Tou dobou, to jsme v roce 1967, někteří z vás ještě ani nebyli na světě, Další o existenci divadla Járy Cimrmana netušili, nebo tak mlhavě začínali tušit. Petr Reidinger, ten dokonce snad byl možná počat někdy v té době, kdy divadlo vzniklo. Jak to, Petře, bylo?
13: Ano, já jsem byl počat 4. října 67, protože 4. července 68 jsem se narodil po 9 měsících, takže to tak vyšlo pěkně.
1: Takže rodiče určitě nebyli na první premiéře.
13: Určitě ne.
1: Marek Šimon, kdy začal tušit o divadle Járy Cimrmana?
14: Tak já jsem poslouchal a miloval už Vinárnu u Pavouka, takže jsem měl nich povědomí a pak jsem poslouchal desky a chodil na jejich představení, takže já jsem fanouškem vlastně už od prvopočátku a nikdy se mi ani nesnilo, že bych někdy stál na těch prknech, které znamenají Cimrmana.
1: Robert Bárta, ten přišel někdy na začátku 80. let.
15: No já myslím, že to bylo někdy v roce 79 nebo 80. A já vám tady tu idylku asi trošku zbořím, protože já jsem tam přišel kvůli penězům, který jsem jako chudý student, tak jsem potřeboval na pivo. No. Takže jsem se seznámil s bývalým kulisákem Jirkou Kuncem, kterýho naši kamarádi znají jako námořníka ještě. A ten mě nabít práci kulisáka v divadle jenom proto, aby za mě nemusel platit pivo v restauraci. Takže od té doby jsem začal jezdit do Bráňského divadla a přirostlo mi to tak v srdci, že už...
1: Ale Robert Bárta je jeden ze skutečně graduovaných, protože Robert je skutečně inženýr. A ten titul používá i v seminářích.
15: Co jsem tím chtěl naznačit, že to bylo právě při těch studiích, kdy jsem studoval na stavební fakultě.
10: Jsme nikdy nepočítali, že Robert bude hrát. Důkazem je, že v záskoku začíná scéna Roberte, otevři oponu, a že jedna postava se jmenuje Bárta. My jsme mu chtěli jako kulisákovi udělat radost. No a nevěděl jsem, že jednou bude jednou z našich hvězd. A je to opravdu tak dobrý...
14: Přehání, trochu si zapřeháněl.
10: Nejen výborný herec, ale skvělý nápověda. On napovídá ne i slovy, ale Geniovi Rumlenovi napovídá mimicky. V třídní knize, tam si Genia není jistý, takže Miloni, podrž mi mikrofon u pusy. Když má Rumlena říct, co to slyší jim, tak on udělá jenom takhle.
1: Zdeněk Svěrák si poplácal lalůčky.
10: To znamená, a jsme na lopatkách. A to je radost vidět takovýho nápovědu a neslyšet ho.
0: No tak my bychom mohli, Tomáši, teď... Hodí se připomenout, že ten přímý přenos taky zaznamenáváme na video, takže se budete moci podívat na ta gesta, které předváděl Zdeněk Svěrák, aniž bychom klopotně museli popisovat, co se děje na pódiu. Pojďme teď, skočíme v čase a chci se zeptat na tu akci Synové pomáhají otcům. Kdy to vlastně přišlo? To je zpátky 16, 17 let? No
1: 2010-11.
10: To přišlo, když umřel Láďa Smoljak, a Zdeněk si uvědomil, že by musel hrát všechno, co někdy hrál i Láďa, protože se často střídali a tím by to zbylo jenom na něj. A tak přišel na to, že vlastně máme, my staří, máme syny, kteří se taky věnují divadlu. No, že, takže vymyslel heslo Synové pomáhají otcům a tak přišel do divadla Vojta Kotek, jako syn Vaška Kotka, který nám zařizoval, nedělal nám agenturu prakticky už v době, kdy se to nesmělo, a pak, když se to smělo, tak si ji založil a my pod ní dosud patříme. No a taky tady můj syn Josef, který je jinak, ať to řekne sám, kde je.
16: Já jsem teď tady v Příchovicích, ale jinak jsem v Hradci Králové v Klicperově divadle už asi 32 let. A co se týká divadla Járy Cimrmana, tak Mirku, to bude 16 let, co jsem už na prknech divadla Járy Cimrmana. 1. prosince tati spolu oslavíme 16 let, co jsme měli premiéru Vraždy v Saloním kupé.
17: Pokoj, tolik let.
16: Ano. Ty...
0: Josko, a neplete
16: poprvé,
0: se to...
16: Pardon, ty v roli, poprvé v roli Trachty a...
17: Já jsem to zmastil, to vím.
16: A já poprvé v tvoji roli Jindřicha Hlaváčka.
0: Neplete se to neherectví s herectvím?
16: Neplete. Oni po mně v Hradci Králové vždycky chtějí přidat. Já neumím moc přidávat. A tak rád jsem za tu připomínku, kterou dostávám od Zdeňka Svěráka, abych ubral a nehrál. A to se dá líp, než přidávat.
1: A jaké to bylo, Josko, převzít po tatínkovi, po Miloňovi i ženské role? Protože to byly hned 3 naráz v další hře ve hře Švestka.
16: Ano, to už je tuším taky 2 roky, 3 roky se blíží pomalu, co to hraju. No, velká zodpovědnost samozřejmě, no, protože táta v tom byl excelentní zase, jako ve všem. A tak dorovnat tu kvalitu, to je vždycky velká obava o stych, jestli se to povede a jestli vůbec budu diváky přijat, ale myslím si, že potlesky na konci představení dokazují, že se to nakonec nějak zdaří vždycky.
17: Přiznej, že v tom pomáhají masky.
1: Ano.
16: Samozřejmě masky. Za tu se člověk snadno schová.
0: Josko Čepelka už oslovil Miroslava Táborského, který tady taky těch 15-16 let je členem souboru. Jak dlouho jste zvažoval nabídku, kdy přišla a co vám se honilo hlavou?
18: Tak Zdeněk mi zavolal ve stejné době, kdy rozběhl akci Synové pomáhají otcům.
0: A vy jste čí syn tedy tam s tou bolí?
1: To je sousedovic malý Mirek.
18: Já jsem právě ta výjimka, která potvrzuje pravidlo.
0: Nenechal jste se odehnat už potom?
18: Ne. Zdeněk mi volal, jakože vlastně hledají cestu, jak pokračovat, když teda Ladislav Smoljak odešel a že teda mají akci Synové pomáhají otcům, některé role si rozebrali a my tím, že jsme se znali v podstatě z každého filmu Honzy Svěráka a já to považuji za takový zářez na pažbě, jak se říká, že jsem točil všechny Zdeňkovi po sobě jdoucí scénáře dlouhá léta, protože do toho ještě se vklínil Lotrando a Zubejda, a což nedělal Honza, ale Zdeněk to napsal. No a že ho napadlo, jestli bych se s ním nestřídal v roli krátkozrakýho. A mě první, co mě proletělo hlavou, to je nesmysl. Pak jsem o tom začal uvažovat a radil jsem se spoustou, nebo s některými kamarády, na jejich jako názor jsem dal a v podstatě reakce byla po každý stejná. To je nesmysl. A v zápětí následovalo, ačkoliv, když o tom tak přemýšlím a já jsem to nakonec přijal a dal jsem si takovej úkol poznat, já jsem měl vždycky v divadle rád žánry a dělal jsem divadlo, který střídalo žánry a snažilo se je dotáhnout. Tak jsem si dal za úkol, že se pokusím pochopit, jak funguje žánr divadla Járy Cimrmana, ale řekl jsem jim, že se to naučím a když budou mít pocit, že nezapadám mezi ně, tak ať mi to řeknou, já poděkuju a půjdu, protože jinak bych se s nima bejval velmi rád potkal, ale nechtěl jsem vytvořit nějaký nefungující precedens. A musím říct, že mi ale v závěru zkoušení velmi záleželo na tom, aby mi to neřekli. Takže jsem hrál premiéru velmi nervózní. No a je to 16 let a už mám 5 rolí.
1: No,
18: teď bych tady chtěl veřejně poděkovat Miloňovi, že mi ke svým kulatým narozeninám dal dárek, protože mi věnoval roli hraběte Cepelína v Hospodě na Mítince. Požádal mě o to, říkal, já už, tam se zpívá a tančí a já už to neudejchám. Já jsem mu na to řekl, to seš v těch 90 fakt srap. Ale souhlasil jsem a protože jsem tu hru dlouho neviděl, tak jsem si ji šel domů pustit a zděsil jsem se, protože tam jsou operetní árie napsané pro tenor, že jo? A to já mám k tenoru hodně daleko, tak jsem se hodně bál, jak to dopadne, ale už jsem to hrál dvakrát a snad to vypadá, že to prošlo.
10: Prošlo. Já tě sice zatím viděl jenom na zkoušce, ale přijdu se podívat, ale tajně, abys neměl nervy.
1: A musíme prozradit, že Miroslav Táborský dokonce oblékl kalhoty po Miloňovi Čepelkovi.
18: Jo, to bylo zajímavý. Já jsem si vždycky chtěl, aby ta figura vypadala vlastně stejně na tom jevišti, že se jenom vymění herec, ale musí zapadnout i obrazově. A tak jsem si šel zkusit Miloňu v kostým. No, protože se kdysi střídal s panem Vondruškou, tak prostě to sako mi nebylo. To mi nebylo, ale pak jsem ke svému úžasu zjistil, že mi jsou pumpky, ale protože oni měli vzadu takovej ten Ano, takovou tu
1: jak
18: přesku.
1: Říkáte,
18: cvikl a vepředu byl ještě velký sichrajc špendlík a ty kalhoty tam byly založený, takže když jsem to všechno rozpustil, tak jsem zjistil, že kalhoty mi jsou a proto tahle část kostýmu je originální. Ostatní jsme museli nechat udělat nebo dokoupit a snažili jsme se, aby to bylo co nejvíc podobný. Ale kuklu nosím.
10: Není úplně originální, byly to druhý pumpky už.
18: Já vím, na starších záběrech jsou v jiné barvě, ano.
0: Za těch 59 let vy teda ty kostýmy nešetříte.
10: Nebylo možno je šetřit.
1: Možná, no. Když jsme u těch kostýmů, Miloň Čepelka hraje mamku Žílovou v šatech po paní Vajglové, je to tak?
10: Tyto šaty jsou po paní Vajglové, ty první nebyly, tyhle jsou druhé, ale vypadají skoro stejně. Jde to do červena a prostě mám pocit, že sluší.
0: Ano, slušivé jsou. Z Příchovic od penzionu u Čápa vysíláme přímý přenos oslav začátku 60. sezony divadla Járy Cimrmana. Posloucháte Radiožurnál, my si povídáme s většinou souboru, většina je přítomna, ale třeba Ondřej Vetchý se musel omluvit a on prý řekl, Tomáši, nevím, jestli je to pravda, ano, že by s Cimrmany, nebo že Cimrmany bude hrát, i kdyby Zdeněk Svirák nechtěl. Nevíte, jak to myslel?
11: On Ondra je zvláštní.
0: Teď to můžete říct, on tu není.
1: On se chtěl připojit po telefonu, ale my jsme mu to nedovolili.
11: Já si myslím, že až tu nebudeme, tak opravdu budou muset hrát všichni, co mají kuráž. A já bych o tom ale nerad přemýšlel. Ono to není moc dobrý, viď, Miloň, přemýšlení o tom, komu to roli předáte a že to hrajete na posled. My na to kašleme a říkáme si, až pánbu řekne, tak od toho půjdeme. A ne jako defetista Bruckner, který se nedávno uřekl, že končí.
0: Prý jste ho za to vyhodili ze souboru, je to pravda?
19: Nevyhodili mi, ale řekli mi, u nás se hraje až do smrti.
0: Že se pořád vracím k té akci Synové pomáhají otcům. Což je vlastně vás nikdy napadlo, Zdeňku, nabídnout roli taky Honzovi? On je výborný herec.
11: Představte si, že já jsem vůbec mě nenapadlo, že on by chtěl u nás hrát. Režisér, můj Jan Svirák. Já jsem si myslel, že ten má tolik starostí a práce a ani možná nemá talent. A on si napíše divadelní hru, kde obsadí evidentně výborného Jana Vlasáka, Příska se k Příce naklání. A on ho alternuje. A já jsem mu říkal, Honzo, ty máš jediný štěstí, že až ti lidi uvidějí, tak se řeknou, aha, on Vlasák je nemocnej a pan režisér umí roli, tak ho zaskočil. Ale on začal chodit na Damu, aby se naučil jevištní řeči a říkají, že to hraje docela dobře, ale já opravdu jsem mu to nikdy nenabít, aby u nás hrál.
1: Petr Reidinger, Marek Šimon a Robert Bárta jsou asi ti, kteří nejčastěji přebírají nějaké role, bohužel po těch, kteří odejdou do českého nebe. Jak se je učíte? Je to tak, že za ta léta v divadle už ty role umíte naspaměť, takže třeba Robert, když teď nastudoval Děda Vševěda, se to nemusel ani učit? A nebo se to učíte třeba ze záznamů, z pásků? Jak to je?
15: No, to, co jsi říkal, platí oboje. Samozřejmě za těch 46 nebo kolik let už jsem tu pohádku párkrát viděl. Ale samozřejmě k tomu využívám záznam, který s radostí dělá kolega Marek z těch novějších představení. Takže si pak pustím toho Jardu Weigla, naskočí mi husí kůže a říkám si, proč já? No, protože mám asi stejně vrásčitej obličej. Nebo...
14: Protože jsi stejně dobrý. Ne.
1: Přijďte se určitě podívat na Děda Vševěda ve stvárnění Roberta Bárty, protože vypadá jako Jindřich Plachta.
0: Já musím říct, že jsem se, a teď nevím, jestli to můžu přiznat, do Roberta, když jsem viděl poprvé, jako Děda Vševěda zamiloval. Asi...
15: Ježíši Kriste.
1: A víte, že je to tady zakázaný.
0: No tak, já vím, to, on ví, jak to myslím, ale mně se hrozně líbila ta pleš. Není to trošku obtěžující na hlavě?
1: Jsou tu jiní adepti, kteří by to mohli
11: hrát. Můžu se trochu vmísit? Ono je to nesmírně těžký přebrat roli po takových osobnostech, jako byl Ladislav Smoljak a Jaroslav Weigl. U toho Jardy Weigla on měl za prvé velice hezký hlas a za druhý on, lidi ho znali z gramofonních desek, čili Děd Vševěd, to byl pro ně Weigl. A teď tam přijde Robert a musí se s tím vyrovnat. Podobnou situaci měl Marek Šimon, když měl hrát v Severním pólu Frištenského. Tak diváci tak milovali toho Láďu v té role, že já bych nechtěl být v jeho kůži, když tam přijde. No ale zase se s tím vyrovnal a mě kolikrát až dojímá, jak to pěkně hraje.
14: Marek se taky dojíme. Já bych ještě jenom poznamenal k tomu, že synové pomáhají otcům, že jsou další synové. Dneska máme premiéru, nebo premiéru, hrajeme Lukáš Rumlena, hraje, máme premiéru Afriky, kde já převzal jsem roli Honzy Hraběty, náčelníka, a Lukáš Rumlena hraje roli Uku, a to máme dneska premiéru. V 5 hodin máme zkoušku, takže ve 3 běžíme k autům a musíme jet do Prahy rychle.
1: Ale týká se to jenom části členů divadla. No, samozřejmě. Nejstarší trojice tu s námi zůstává až do večera.
0: No, když už o tom mluvíme, tak po mojí pravici stojí další herec, který hraje jednu roli, která se jmenuje Podcestný. To je, myslím, velmi populární role. Tak se můžeš taky vyjádřit, jaké to je pomáhat cizím mocům.
1: Já si jenom přesně vybavuju ten okamžik, kdy jsme měli, myslím, spolu sraz a měli jsme jít s panem Svěrákem na oběd plánovat jeho 90. A on za mnou přišel a říká: Tomáši, my nemáme nikoho do role Podcestného na zájezd, protože Robert jde na operaci. A Boženku napadlo, takže ženu Zdeňka Svěráka, které já jsem za to neskonale vděčen, jestli by sis to s námi nechtěl zahrát. Ale je to jenom záskok, nemyslíš si, že tě přijímáme do divadla. Takže já to beru jako záskok.
0: Když se dívám do tváří soustředěného publika, vy jste skvělí, tak si říkám, že by byl hřích vám nenabídnout. Kdybyste měli nějakou chytrou otázku, tak ji položte, stačí se přihlásit, přijít sem k nám a já se odvážím vám půjčit mikrofon. Takže máte na to asi 15 minut, tak se rozmýšlejte. Třeba se zeptáte na něco, co nás dva by tady nenapadlo.
1: Mě teď, když se dívám na Petra Reidingera, napadá, protože o Petrovi se to možná neví, ale to je vždycky rituál vidět Petra Reidingera, když přijde do divadla. On nejen, že hraje, ale on v divadle i vaří. Nebo peče. Petr je gurmán. Tak co si ty, Petře, vždycky spojuješ s návštěvou divadla?
13: Tak nejčastěji, já jsem si koupil takovou troubičku za 500 korun a tam si upeču vždycky trochu hovězího, mletýho, a to je výborný. Tak. pak mám energii na hraní.
19: On totiž jí jenom hovězí, protože prej to je nejzdravější.
13: To je nejzdravější na světě, ano.
18: Jo, prej v tom jsou vitamíny, říká.
13: A my ano. Úplně všechno.
0: A nutí vás do toho taky? Do hovězího ostatní?
18: Ne, on nám nedá.
19: Já
13: občas
19: já
13: dám
19: hovězí odmítám, že já to s umělejma zubama neukousnu.
18: Má to mletý.
19: Ani to ne.
0: No tak čas běží, já bych se možná vrátil zase k těm 60 sezónám, o kterých si dnes povídáme, zejména tady ve spojitosti s knížkou 60 sezon vyprodáno. Kdybychom se zaměřili na tu poslední, z vašeho pohledu, co přinesla, co se změnilo, v čem jste jiní za těch posledních 10 let? Napadá vás něco?
19: Jsme starší.
0: Defetista Bruckner.
19: Ano, ano. No ne, já jako musím říct, já si občas, když přišla situace synové pamatující otcům, tak já jsem se víceméně urazil. Protože se mnou nikdo nepo... Já to hrál toho hlaváčka celou dobu a najednou nikdo mi neřekl, že ty tady... No, tak já jsem přišel domů a řekl jsem, Evi, já končím. Já končím, já...
12: Defetista, no.
0: Ne, defetista. Tak Petr končí, vidíte, už 15 let.
19: Ano, takže... já končím. A pak jsem si to rozmyslel a občas si to zahraju se Zdeňkem a těším se na to, na tu větu,
12: kolik paketí let, Jindro.
19: Když jsem to hrál jako mladý, bylo mi 21 a teď říkám, 83 pryč.
0: Nevím, jestli to je citlivá otázka, ale vím, že probíhají diskuse, jestli vám tam trošku přece jenom nechybí Ladislav Smoljak jako režisér. Jestli vám prostě nechybí ten režisér. Zastane tu roli principál Zdeněk Svěrák? To asi není na vás, Zdeňku, že otázka.
1: Prosíme Roberta.
0: Nech se na to odpovídat.
12: Trochu zastanu.
18: Ředitel mi nařídil, že musím říct, že tu roli plní on a plní úspěšně. Takže má samozřejmě připomínky k výkonům jednotlivých nováčků.
0: Ale Smoljak byl asi přísnější než Svěrák.
12: Já vám řeknu, jak to je. Režisér samozřejmě nám chybí, ale já a s Miloněm jsme Láďu Smoljaka znali nejvíc, a víme, co on by schválil a co by neschválil. Vím třeba, že on neměl rád, když já v roli Práchaňského do toho moc šlapu a říkal mi, ty by se za ten smích přerazil, ale já jsem to ubral, ale nedokážu to úplně utáhnout. Celý problém je v tom, že Láďa chtěl, aby... chom nepotlačovali sebe a neprosazovali moc tu postavu. Takže když něco hrajeme, tak je to pořád čepelka, který někoho dělá. V tom je, myslím, to kouzlo. A profíci, jako je Táborský, Vetchý a ostatní, jsou zvyklí se do té role položit a zapomenout na sebe. Čili já je nutím k tomu pořád, jak co by Láďa dělal, buď Táborský, který někoho hraje. Jo? Nepřevtěluj se do toho úplně, na to jsou jiný divadla. Protože my jsme vlastně vědci, kteří v semináři řekli, že se uvolí tu Cimrmanovu hru zahrát. A tak ji zahrajou ne jako dokonale úplně. Jo?
1: Mirku, nebyl právě pro vás třeba větší problém naučit se ty semináře? Nehrát v semináři.
18: No, tak tam to je o tom naladění. Jak jsem říkal, že jsem se snažil zapadnout, tak Zdeněk mi dal před premiérou připomínku právě k semináři. K samotné roli ne, tam jako, to nějak jako vyšlo. K semináři mi dal připomínku, ale já jsem zvyklý připomínky poslouchat a zpracovávat, takže jsem jí snad zpracoval a od té doby už mi připomínky v podstatě nedává. Nevím,
12: protože,
18: to promiň, je.
12: Protože na tom semináři se to ukazuje nejvíc, to, co jsem řekl. Protože herec má dojem, že má hrát řečníka.
11: Ale my nechceme, aby hrál řečníka. My chceme, aby Táborský jim to řekl, co má na srdci. A tuhle to dělal jak Bedchý, tak ty, že prostě tak. A teďka mám roli řečníka. A začali tam takový ty klišé dělat. A to my právě nechceme. A já to potlačuju za Ladislava Smoljaka.
19: Já mám ještě takový ty Ondra Bedchý, že tady není, jo? Můžu?
1: Ano.
19: Takže já ho sleduju, jak on se najednou od nás převtěluje pomalu z policejního inspektora na našeho kolegu, jo? A on někdy strašlivě rychle pádí. Pádí, že a my mu říkáme, prosím tě, Ondro, musíš nechat ty lidi taky zasmát. A on říkal, ne, já jsem vyučený z činohorního klubu od Smočka, který říkal, divadlo musí mít tempo, tempo, tempo. Na to a tímhle jsme se, do dneška jsme se neschodli s tím.
1: Představení Posel Ptákova, když hraje Ondřej Bedchý, je o 10 minut kratší, než když hraje Zdeněk Svěrák.
19: Je pravda, že je to výhoda, že jdeme dřív domů, to jo.
0: Čas běží, máme 11:45. Vy posloucháte radiožurnál Přímý přenos z Příchovic, kde si povídáme se členy divadla Járy Cimrmana, protože si připomínáme začátek 60. sezóny a také to, že 4. října už to bude 59 let, kdy měla premiéru první hra Akt. My jsme vyhlásili anketu a já jsem vlastně taky vyhlásil možnost se zeptat, takže je nějaký odvážlivec tady v publiku, kdo zvedne ruku, zeptá se.
20: Nech...
0: A to jste moc daleko, tam, tak pojďte sem, pojďte sem k nám, jste titáníka.
18: Už Horod prohlásil, že jsme titáni.
19: Prosím vás,
0: české kultury dodal.
19: Hlavně neříkejte, že jsme celebrity, to je tak pitomý slovo. Celebrita, já považuji za celebritu anglickou královnu a ne tady někoho tady z Čech.
0: To už ale nežije, Petře.
19: To je pravda, tak je to mrtvá.
0: No, já jsem měl přeskočit tuhle pasáž a rovnou připomenout, že jsme vyhlásili anketu o nejoblíbenější postavu z divadla Járy Cimrmana a asi tak za hodinu budeme vyhlašovat vítěze. Takže otázka na každého z vás, kterou postavu hrajete nebo jste hrávali nejraději. Dá se na to odpovědět?
1: Tak
18: já jsem dlouho hrál nejraději krátkozrakýho, protože jsem hrál jenom krátkozraký od asi 6 let a pak každá postava, kterou jsem dostával, se mi vždycky hrozně líbila, ale samozřejmě mám nejradši role, kde se střídám se Zdeňkem, protože to jsou, oni si napsali hlavní role, že jo. A to ham, jako já zase jako studovaný herec, jako jsem v pravidle, že Hamleta chce hrát každý, takže já moc rád hraju Vechtra Hájka ve Švestce, to mě opravdu velmi baví a no a teďka to vypadá, že teda si velmi zamilovávám teda hraběte Ferdinanda von Zeppelina, když už jsem se překopal přes ty árie operetní a moc se těším na další reprízy.
0: Petr Bruckner.
19: Tak já mám samozřejmě jako jednička je Jindřich Hlaváček z Vraždy, protože to byla moje první role v divadle. To si pamatuju na dosmrti.
1: Ale Petře, byl tam ještě student cimrmanologie.
19: Tam byl student cimrmanologie, ale to byla taková jako... To jsem poprvé vylez na jeviště, kde jsem musel potlačit větu, já jsem nikdy divadlo hrát nechtěl. A potom druhou roli, kterou mám nejradši, ať ji hraju taky tak málo jako Hlaváčko, je Jenny Suk, a to je sufražetka, protože to je opravdu napůl chlap a napůl ženská, to se mi hraje úplně nejlíp.
1: Josef Čepelka je na řadě. Nebude to taky ta Jenny, kterou teďka Josef Čepelka hraje?
16: Nebude, nebude, ale Peťo, promiň, že ti lezu do zelí, protože já mám taky toho Jindřicha Hlaváčka nejradši, protože zaprvé po 16 letech mám pocit, že už ho mám celkem v hlavě usazenýho. A druhá, jestli teda mám říct dvě postavy, je Emilka Najbrtová, ta se mně líbí, ta tam je taková svižná, hodná, je to pěkný. Zamlouvá se mě nejvíc těch třech, které upřímně
14: řečeno. Těhotná.
16: A těhotná k tomu, ano, to je ještě další protiúkol.
1: Miloň Čepelka. No to bude to těžký, taky žena?
10: Já samozřejmě nemůžu pominout mamku Žílovou, to nelze. Ale Cepelína jsem taky miloval a v posledních letech mě dost baví Fogltanz.
1: Miloň si tam přidává Seč může.

0: A otázka zněla, co já mám nejradši. No to je bez sporu Prácheňský ze Závskoku. Ale já myslím, že... To je totiž tak vděčná role, že není kumšt diváky rozesmát, protože on má skoro každou repliku dobrou. Takže to není ani moje zásluha jako zásluha toho textu.
1: A kdybychom pominuli Prácheňského, tak koho byste ještě zmínil?
0: Ještě bych zmínil plukovníka Kolonela v opeře, protože ten kostým mi sluší.
1: Robert Bárta, ten má na výběr z těch rolí, které už hraje dlouho a jsou trochu upozaděné a teď už hraje i ty hlavní. Tak která, Roberte?
2: No, pro mě je krásná role, kterou rád, strašně rád hraju, je Sváťa Pulec na vozíku ve Švestce, protože to je velká vzpomínka na kamaráda Honzu Kašpara, který nás opustil a který mě celou dobu říkal, nesedej si na ten vozejk, jako to je prokletí, jo, nesmíš na něm sedět, když jsem to chtěl zkusit. No a pak jsem zjistil, že se mi na něm jezdí velmi dobře teda. Takže to mě Honza kontroluje a hraju to rád a pak je to vizionář Hlavsa, no. Je to tak, tam se snažím napodobit toho Jardu Vajgla, snad se mi to trošku daří a je to pro mě velká podsta, no.
3: Jenom připomenu, že my budeme i dnes odpoledne nebo v podvečer vzpomínat na členy souboru, kteří už s námi nejsou, kteří jsou v tom českém nebi. Budeme připomínat i ta jména, která ještě nepadla. Marek Šimona, jeho nejoblíbenější role.
4: Tak já jsem původně měl nejoblíbenější roli Šlubku v Blaníku, protože ten tam je jenom na začátku a odejde, a pak přijde na konci a některý lidi si ani té role nevšimnou. Teď mi to vyfouk Robert, bohužel, teda. Ale moje nejoblíbenější role je právě asi teďka už Frejštenský, který po těch téměř 20 letech, kdy to hraju, tak si to začíná sedat a snad to bude dobrý, no. Tak mi držte palce dál.
1: A jako posledního máme Petra Reidingera, který začínal na jevišti v roce 1997 hned ve velké roli Kamila Patky.
5: Ano, tak Patka je samozřejmě krásná role, ale moje nejoblíbenější je asi Princezna v Pohádce, protože tu jsem poslouchal jako malý kluk. Mi to brácha koupil kdysi na kazetě jako audio záznam a já to poslouchal jako malý kluk a vyrůstal jsem s tím vlastně a nakonec v tom hraju Princeznu, takže to je pro mě obrovský zázrak.
1: Jevištní zázrak. Petr Reidinger.
3: My tady máme překvapení, které trošku se bojím, že bude překvapením i pro nás, protože úplně přesně nevíme, co se teď odehraje.
1: Já ještě řeknu, že tedy slyšeli jste jména několika postav a už po půl jedné vyhlásíme tu vůbec nejoblíbenější, budeme vyhlašovat pětice nejoblíbenějších postav divadla Járy Cimrmana a třeba to bude i jedna z těch, které tu teď pánové zmínili. Teď už ale přicházejí sem k nám na venkovní pódium u Čápa manžele Pólovi z Minimuzea na Mlatě, které jsme tu už dneska viděli a ještě je uvidíme taky v besedě po 16. hodině, kdy si budeme povídat zase s takzvanými cimrmaniaky, tedy lidmi, kteří jsou posedlí humorem, jak jsme řekli, divadla Járy Cimrmana. Ale teď krojovaní manželé přinesli nějakou krabici.
3: Co v ní je, co v ní přinášíte? Dobrý den. Tak. Pojďte, ať vás publikum vidí čelem k ním. Nebojte se, nestyďte.
6: Tak my bychom rádi popřáli oslavencům. Takže vážení a milí oslavenci, před 10 lety jsme k 50. divadla Járy Cimrmana u nás u muzea věnovali divadlu Kuželník.
7: K současným 60. vám váš vlastní kuželník věnuje sadu kuželek, které ovšem nedoporučujeme používat na dráze. Berte to tedy jako připomínku kopy úspěšných sezon s mandelem her.

0: A ta 16. kuželka symbolizuje hru, která ještě nebyla objevená a celý svět na ní možná čeká.
1: Ukážete nám nějak ty kuželky, jak si lépe umíme představit?
2: Takže za Minimuzeum přejeme dalších řadu úspěšných sezon vašeho divadla.
3: Děkujeme.
4: Děkujeme.
5: A teď prosím, ukažte nám je. Ukažte je členům divadla Járy Cimrmana.
6: Je.
1: Řekněte nám to na mikrofon, pane Pol. Co to symbolizuje?
2: No, tak symbolizuje to jednotlivé hry, kde jsou vždycky nějaký znak ty hry na tom ozdobený na té lahvi nebo na té kuželce, abych byl přesný. A je tam fotografie vždycky z té dané hry. Jsou seřazeny podle toho, jak šly chronologicky ty hry za sebou, jak vznikaly.
5: A tohle je třeba Zlatovláska. To bychom mohli hned darovat Petru Leidingrovi, jestli můžeme.
3: Tohle jsou ty kuželky.
1: Tak Zdeněk Svěrák ukazuje, jak vypadá taková kuželka. A co to je za hru nebo za postavu?
3: Tohle je švestka a je tady Reiding Táborský a myslím Joska Čepelka.
1: Tak to bylo překvapení a dárek od manželů Pólový. Symbolicky asi za nás a za vás všechny. Pane Svěráku, ono to tady zaznělo. Myslíte si, že by mohlo dojít k tomu objevu té 16. hry, jak bylo řečeno? Protože je tady 16. kuželka.
3: Jestli něco vím jistě, tak tohle, že nemohlo by k tomu dojít. Představte si, kdybych se o to pokusil a bylo to špatný, tak každý by říkal, no jo, nemá smoljaka, tak už mu to nejde. Takže já se do toho bojím pustit a myslím, že ten strach nepřekonám.
5: Šedesátá sezóna je tedy úspěšně zahájena. Vy už máte za sebou několik představení a taky několik zkoušek. Jaké to bylo po těch prázdninách se vrátit na jeviště?
7: Na tebe. Normální.
1: Milan Žepalka říká normální, ostatní se ušívají, že neví, jak odpovědět. Miroslav Táborský.
6: Pro mě bylo potěšením a příjemným překvapením, že ty kluci, čím jsou starší, tím mám pocit, že po prázdninách se víc těší na to, že zase budou hrát.
1: Ostatně, takže... ale Milan Žepalka už o tom mluvil, že mládnete na tom pódiu, takže ono po těch prázdninách to možná pomůže.
6: Jo, jo, jo, mně přijdou nadržený jak stepní kozlové.
1: To je taková hezká charakteristika od Benjamínka Souboru. Já si tak říkám, ale nechci vytvářet nějaký velký tlak, Petře Brucknere. Jestli bys nechtěl odvolat to provolání, že by si třeba řekl, že si nejseš úplně jistý, jestli tohle je poslední sezóna.
8: No já člověče nevím. Já si myslím, že nerad bych, ale člověk nikdy neví. Já teďko, Zdeněk řekl, že jsem defetista, ale já to řeknu, prostě jak to myslím já. Jak teď odešel Honza Hraběta, to bylo takový, skoro se to dalo čekat, ale ne, že to bude Bon, ale Bon byl skutečně hodně nemocný a já jsem vždycky viděl, když on nastoupil na jeviště, jak trpí, jo, ale... Mně se pořád dere do hlavy ta otázka. Řeknu to. Tak to platí v životě. Kdo je teď na řadě?
1: No, na řadě budou zprávy.
8: Vladimír, já ti děkuju.
1: Já jsem právě nevěděl, jak to teď zamluvit, protože ta otázka z mé strany nebyla úplně šťastná na závěr. Je lepší končit spíš vesela. Já myslím, že to rozveselíme v té další části našeho programu.
5: Teď vy, co tady zůstanete, si budete moct poslechnout pásmo písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Takže pánové mají takovou letmou půlhodinku na to, aby se občerstvili a potom se A potom se ve 12 hodin a 30 minut doufáme, setkáme v plném obsazení na jevišti i v hledišti, abychom vyhlásili nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana.
3: Můžu ještě poprosit diváky, až budeme procházet, odpočívat. Nechtějte prosím po nás fotografie ani podpisy. Děkuju.
1: Za půl hodiny se vrátíme. Zdravíme posluchače.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy. Ministr spravedlnosti chce kvůli nárůstu násilné kriminality dětí snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Papež slouží v Lurdách na jihu Francie mši pro 200 000 lidí. České tenistky hrají s Ukrajinou o titul v poháru Billie Jean Kingové. Muchová bojuje s Kalininovou. Kolony kvůli omezení popojíždí na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy. A bude polojasno až oblačno, postupně se vyjasní, teploty do 23 stupňů. Je neděle 27. září. Dobré poledne přeje Vojtěch Tomášek.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, třeba za vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Podle Tejce by se snížená hranice dotkla jednotek případů.
9: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
4: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte je potřeba se zaměřit na varovné signály už před spácháním trestného činu.
10: Jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
4: V případě koaliční schody chce ministr Tejc návrh předložit v první polovině příštího roku. Papež Lev XIV. V Lurdách na jihu Francie slouží venkovní mši. Na slavné poutní místo přijelo 200 000 lidí. Papež třetí den pokračuje v návštěvě Francie, provází ohromný zájem věřících. Odpoledne se sejde s oběťmi sexuálního násilí.
11: Při příjezdu do Lourdes vítali papeže davy lidí. Jeskyně Massabielle, před kterou mši papež slouží, patří mezi nejvýznamnější poutní místa křesťanství. V roce 1858 se tam podle katolické tradice 18krát zjevila Panna Marie, 14leté dívce. Papež Lev XIV. Se v Lourdách sejde taky se 7 oběťmi sexuálního násilí. Budou mezi nimi i bývalí žáci katolické školy Notre Dame de Betaram. Ti popsali bytí, ponižování, sexuální útoky i znásilnění ze strany některých kněží a vychovatelů. To trvalo od 50. do 90. let. Církev školu definitivně uzavřela až letos v červnu. Z Paříže Marcel Valtis, Radiožurnál.
4: Silný déšť a s ním spojené lokální záplavy ohrožují země jihovýchodní Asie. Stav ohrožení vyhlásila už 15-milionová metropole Thajska Bangkok a silné srážky v následujících 48 hodinách čeká i Laos, Kambodža a Vietnam.
12: Po prsa ve špinavé vodě a se zachráněnými doklady v ruce ukazuje pan Ramsri své zaparkované auto, které je zaplavené až po střechu. Všech 50 distriktů thajské metropole vyhlásilo stav ohrožení. Podle starosty města nařídili úřady evakuaci několika tisíc lidí do bezpečných prostorů a zavřeli některé školy. Úřady varují, aby se lidé pohybovali ve vodě opatrně, protože zvednutá hladina vyplavila do ulic a domů nebezpečné hady a známé bangkokské varany. Z jihovýchodní Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: Ve Švýcarsku se uzavírá referendum o zpřísnění neutrality. Kritici tvrdili, že návrh z okolí pravicově populistické strany SVP by prospěl hlavně putinovskému Rusku. K dispozici jsou teď už první odhady výsledků, sleduje to náš zpravodaj Tomáš Havlín.
13: Vypadá to, že iniciativa Doena švýcarských lidovců miliardáře Christofa Blochera podle očekávání neuspěla, ukazuje to první odhad výsledků dnešního referenda. Předkladatelé návrhu chtěli, aby Švýcarsko nesmělo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy, pokud to dříve neschválí Rada bezpečnosti OSN, anebo aby nesmělo spolupracovat s mezinárodními vojenskými aliancemi, pokud není samo napadeno. Přesnější výsledky budou známé později. Podle prvních odhadů to vypadá, že voliči odmítli i návrh v druhém dnešním referendu, aby Švýcarsko do 10 let navýšilo svou potravinovou bezpečnost a samozásobitelství na 70% spotřeby. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Radiožurnál, Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
4: Silničáři by měli asi za hodinu neplánovaně uzavřít v obou směrech Pražský okruh u Slivence. Auta tam neprojedou přibližně 2 hodiny. Na síti X to píše policie. Důvodem uzavírky je usazení mostního nosníku. Řidičům policie radí, aby se místu vyhnuli a využili okolní situace silnice. Situaci bude sledovat taky naše Zelená vlna. Policisté zadrželi 24 aktivistů, kteří ráno obsadili zemědělský podnik v Markvarticích na Jihlavsku. Skupina protestovala proti podmínkám chovu prasnic. Podnik si ale vybrali náhodně. Policie incident dál vyšetřuje.
15: Podle zástupců podniku skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Uvnitř bylo 200 kusů dobytka, z toho 120 prasnic. Maskovaní lidé dovnitř vnikli před 7 hodinou ráno. Nereagovali na výzvy k opuštění areálu. Policisté je po 9. hodině začali eskortovat k dalšímu prošetření. Daniel Zach, Radiožurnál.
4: Přesně před 85 lety přijel do Prahy Reinhard Heydrich. V protektorátu Čechy a Morava vyhlásil stané právo a začala jeho krutovláda.
16: Den po Heydrichově příjezdu 28. září 1941 popisoval dění na Hradčanském náměstí rozhlasový reportér. Adolf Hitler potřeboval někoho, kdo se mimo jiné vypořádá s českým odbojem, říká Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
17: Heydrich byl považován za člověka, který nemá soucit, on i tak vystupoval vlastně jako ten árijský nadčlověk.
16: Masové popravy a transporty začaly záhy. Tak to vzpomínala pro paměť národa Alena Kasprová-Bajerová.
18: Na jeho přímý rozkaz bylo bez soudu popraveno zastřelením 18 vysokých důstojníků, členů obrany národa a táta s nimi.
16: V období takzvané první Heydrichiády nacisté popravili na 500 českých vlastenců. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
4: Divadlo Járy Cimrmana dnes společně s Radiožurnálem oslavuje jubilejní 60. sezónu. V Příchovicích u Tanvaldu je připravený program na celý den za účasti členů souboru. V areálu u Čápa oslavy sleduje taky naše reportérka Kateřina Kubíčková.
19: Do Příchovic od rána přicházejí příznivci a takzvaní cimrmanologové. Zhruba před hodinou dorazila taky spanilá jízda na historických kolech, která dnes před 9. hodinou ráno vyjela z Tanvaldu. Součástí dopoledního programu byl i křest knihy Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno, na který navázala beseda se členy souboru. Ta skončila před malou chvílí. Lidé, kteří sem přišli, tak se mezi sebou baví a připomínají si své oblíbené hry nebo postavy. Výsledky ankety o tu nejoblíbenější organizátoři vyhlásí v 12:30. Program tady u Čápa potrvá až do 8 hodin do večera. Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
20: Sport.
21: Čeští fotbalisté první zápas pod novým koučem Španělem Santindemi Deniou prohráli. Na úvod elitní skupiny Ligy národů podlehli Chorvatsku 1-2 a v dalším utkání je čeká v úterý znovu v pražském Edenu Anglie. Tenistka Karolína Muchová hraje v čínském Shenzhenu o první bod ve finále poháru Billie Jean Kingové. V utkání týmových dvojek nastoupila proti Ukrajince Kalininové. Je u toho Jaroslav Plašil.
22: Karolína Muchová vyhrála první sadu 6-2, v té druhé je to 2-2, podává Kalininová. Utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Číny Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
21: A po úvodním singlu nastoupí ještě Linda Nosková proti Svitolinové. Pokud by byl stav v finále nerozhodný, bude se hrát 4 hra. Třinečtí hokejisté budou hrát v 5. kole Tipsport Extraligy o udržení neporazitelnosti. Vedoucí tým tabulky se představí od 16:30 na ledě Liberce. Hrát se bude i dalších 5 zápasů. Radiožurnál Sport odvysílá pořad s mikrofonem za hokejem.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Omezení na Pražském okruhu a také na D10 u Bezděčína. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále vázne provoz před omezením u sjezdu na Barandov. Na 17. kilometru se projíždí vždy pouze jedním pruhem, silničáři tam staví most přes dálnici a kolony jsou tak jak od Lochkovského tunelu, tak také od sjezdu na Stodůlky, zdržení obou směrně okolo 20 minut. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova čekejte kolonu před Mladou Boleslaví u Bezděčína na kilometru 42. Pracují také silničáři, tamto zdržení je asi na 10 minut. A na silnici 23 z Telče do Jindřichova Hradce u Střemilova se srazila motorka s traktorem. Provoz tam řídí policisté Kivadlově, kolony se zatím netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, později během dne se vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě naměří až 17 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Teď je na řadě publicistika s Tomášem Pavíčkem.
0: Proč vyzývá kancelář ombudsmana ke zrušení ústavní péče pro lidi s postižením? Nakolik oslovila návštěva papeže ve Francii mladé lidi? A v čem by mohly být české letouny Skyfox vhodné pro případnou protidronovou letku NATO? Zní to jako revoluce ve zdejším sociálním systému. Kancelář ombudsmana a dětského ombudsmana vyzývají ke zrušení ústavní péče pro lidi s postižením. Podmínky v těchto zařízeních nemůžou podle veřejných ochránců práv lidem s handicapem zajistit nezávislý život. Stát by měl podle ochránců práv stanovit jasný plán, dokdy se tyto instituce zruší, kdo se na tomto procesu bude podílet a samozřejmě k tomu vyčlenit potřebné prostředky. My zveme do vysílání Janu Gregorovou, ředitelku právní sekce kanceláře ombudsmanky. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne.
0: Tak co vás k téhle výzvě vedlo? Jaké byly hlavní impulzy?
2: Tak já bych ráda zdůraznila, že nejde o naši výzvu, jde vlastně o závazek České republiky jako celku, protože Česká republika už v roce 2007 podepsala úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zavázala se tak vlastně k tomu, že bude poskytovat podporu lidem s postižením v tom, aby každý z nich mohl žít svůj nezávislý život. A nezávislý život je život podle přání samotných lidí s postižením, aby se mohli rozhodovat o tom, kde, jak a s kým budou žít a nežili život v nějakém prostředí ústavu.
0: A promiňte, že vás přerušuji. A vy teď máte tedy dojem, že se ten závazek nenaplňuje a dokážete to doložit na konkrétních případech?
2: Určitě. Ten proces přechodu od ústavní péče k samostatnému životu se nazývá deinstitucionalizace a jedná se o proces, který je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Z našich poznatků tento proces v České republice pokulhává, stagnuje. A vlastně jde o to, že v České republice se stále více zaměřujeme na rozvoj pobytových služeb, než na právě život lidí v domově, v komunitě. A málo se rozvíjí dostupné sociální a zdravotní služby a také se nezaměřujeme na podporu pečujících, na podporu rodin, proto aby nestáli před rozhodnutím, zda budou o svého blízkého pečovat 27 hodin 7 dní v týdnu, anebo zda ho umístí do ústavu. Díky tomu, že nám chybí terénní a odlehčovací služby nebo také služby osobní asistence či sociálního poradenství, které jsou vlastně podmínkou toho samostatného života.
0: No a právě co z toho nastavení podmínek té v samotné ústavní péči znemožňuje podle vašeho názoru vést lidem se zdravotním postižením opravdu nezávislý život?
2: A život v ústavu nikdy nemůže být samostatný, protože se dále stále více zaměřuje na potřeby vlastně ústavu jako takového. Fungují tam režimová opatření, je uspůsoben potřebám a počtu personálu, takže potom takový život samozřejmě má zásah i do samotného soukromí klientů. Například do toho, že si nemohou vybírat, s kým budou na pokoji, zdali budou sdílet svůj samostatný prostor, kdy budou stávat, kdy budou ulehat, co budou jíst a kdy budou jíst, jak budou trávit například volný čas. To všechno je vlastně uspůsoben chodu samotného ústavu. A my, když jezdíme do takovýchto ústavů, tak se setkáváme i často s tím, že mají nedostatek soukromí při osobní hygieně, že jsou přetrhané rodinné vazby díky tomu, že ústavy jsou často umístěné desítky, stovky kilometrů daleko od původního bydliště klientů.
0: No a vy teď tedy vyzýváte k tomu, aby stát určil jasný plán na zrušení ústavních zařízení. Co všechno by podle vás měl obsahovat?
2: Ten plán by určitě měl obsahovat nějaké strategické řízení tohoto procesu. Měl by probíhat ve spolupráci s lidmi, kterých se ten proces týká, to znamená lidmi se zkušeností z života v ústavech, měla by tady být tady probíhat participace s lidmi s postižením. Měli bychom také zaměřit financování sociálních služeb na podporu právě těch služeb, které jsem zmínila. Terénní služby, odlehčovací služby, dostupné sociální a zdravotní služby. A také bychom se měli zaměřit na podporu lidí, kteří pracují v sociálních službách. Jedná se o profesi, která stále je nedostatečně oceněná finančně a jinými podpůrnými prostředky, vzděláváním například.
0: Ono to samozřejmě bude proces poměrně dlouhý, to je jasné, ale vy vyzýváte k tomu, aby stát určil nějaké datum, tak jak dlouho ten proces může trvat?
2: Určitě se ukazuje to, že v České republice to bude asi pozvolný proces, byť známe příklady z jiných evropských států, kde se k tomu zrušení ústavu vlastně rozhodli v zásadě ze dne na den. Záleží vlastně na tom, kolik vlastně prostředků do toho procesu stát bude investovat, jaké vlastně podmínky tomu vytvoří. V tuto chvíli nám vlastně chybí jakákoliv data o tom, kolik nás vlastně stojí ústavy samotné a život klientů v nich versus vlastně toho, kolik by nás stál jejich samostatný život. Samozřejmě samostatný život není o tom, že na to bude člověk sám, potřebuje mít veškerou vlastně pomoc a podporu těch služeb, které vlastně každý dle svých individuálních potřeb vyžaduje.
0: No, ta data tedy nemáme k dispozici, ale někdy před 6 lety se k tomu vyjadřovala tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a ta to odhadla, tedy ty náklady na celý ten systém, na jeho změnu, na stovky miliard, možná jednotky bilionů, tak to jsou obrovská čísla, ne?
2: A já bych řekla, že to se jedná opravdu o odhady, že vlastně přesná data my vůbec nemáme. A ta je potřeba získat, abychom se skutečně bavili v nějakých reálných relacích. My, když jezdíme do těch ústavů, do těch, které prošly transformací, jsou menší, poskytují služby menšímu počtu klientů, tak často slýcháme, že v zásadě nejsou o moc dražší, protože provoz takovýchto malých zařízení, které si můžeme představit jako bydlení v běžných bytech nebo v běžných rodinných domech, jsou samozřejmě levnější z podstaty toho, že vlastně provoz takovýchto zařízení, takovýchto objektů je levnější, všech těch služeb, které jsou na to navázané. A samozřejmě jsou tam určitě vyšší náklady na personál zařízení.
0: Tak tolik Jana Gregorová, ředitelka právní sekce kanceláře ombudsmanky. Děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Papež Lev XIV. Se na své návštěvě Francie přesunul na jedno z nejvýznamnějších míst katolické církve, do města Lourdes, kde se podle tradice měla v polovině 19. století opakovaně zjevit mladé dívce Bernadette Subirusové Panna Marie. Papež tam dopoledne před jeskyní, kde mělo ke zjevení dojít, sloužil mši pro 150 tisíc věřících a večer je naplánované velmi očekávané setkání s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů, kteří měli podle vyšetřovací komise se zneužít od roku 1950 na 330 tisíc dětí, hlavně chlapců. U telefonu je Eliška Tomalová, politoložka se zaměřením na Francii z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Tak paní Tomalová, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme se, dobrý
0: Výborně.
3: Den.
0: My vás teď už také slyšíme, takže rovnou položím otázku. Papež, jak jsem naznačil v úvodu, se má večer setkat za zavřenými dveřmi se 7 zástupci obětí sexuálního násilí a přestože už měl ve Francii několik veřejných vystoupení, včetně té včerejší mše v Paříži pro 100 000 lidí, tak se zatím k tématu nijak nevyjádřil. Jak důležité je to ve Francii téma nejenom pro katolické věřící?
3: Je to skutečně vlastně první den jeho návštěvy, kdy se k tomu očekávanému tématu a velmi bolestnému tématu poprvé vyjádří. Je to samozřejmě téma velmi důležité, vzhledem k určitému poklesu vlivu katolické církve a vnímání vůbec katolické církve ve Francii, ale samozřejmě nejen ve Francii. A to téma dnes bude řešeno na mnoha úrovních, jednak, jak jste zmínil, za zavřenými dveřmi se zástupci biskupů, kde nejspíš zazní i jaksi přímější sdělení se očekává od papeže, jakým způsobem tady postupovat a více možná kritiky dovnitř, ale to velmi očekávané setkání s těmi oběťmi, to, o tom se toho mnoho nedozvíme, několik z nich odtajnilo svoji identitu, ne všichni. My pouze víme, že tedy s nimi bude jednat individuálně, že to nejsou vlastně zástupci nějaké organizace, ale že jsou to jednotlivci, kteří touto bolestnou zkušeností prošli. Takže je to velmi důležité téma, je to velmi důležité setkání a má vliv nejen tedy na katolickou církev ve Francii, ale řekla bych i celou evropskou dimenzi.
0: No na včerejším mši v centru Paříže, které se zúčastnilo nějakých 600, možná až 700 tisíc lidí, se papež Lev XIV. Obrátil na mladé věřící, které chválil za jejich energii, za entuziasmus, za nasazení. Jak atraktivní je dnešní katolická církev pro mladé Francouze a francouzsky?
3: To je složité téma, protože už ve Francii neplatí to, co třeba platilo před 70 lety, co Francouz to katolík. A opravdu v posledních letech ten pokles vlivu i počet věřících vlastně klesal. Těžko říci, která data můžeme brát vážně, ale v současné době se mluví o tom, že těch praktikujících věřících je přibližně okolo 10%. Na druhou stranu ten fenomén, který popisujete, je už zdokumentovaný, to znamená, je tady nárůst počtu nově pokřtěných Francouzů, kteří jsou velmi často z té věkové kategorie 18 až 25 let. Říká se, že respektive média zmiňují, protože data přesná proto nemáme, že tento nárůst je dán určitou potřebou nějaké vlastně hledání duchovní identity ve virtuálním světě, ve světě sociálních médií, která samozřejmě mají takovou dvojsečnou situaci ve vztahu k tomu k víře a k náboženství, protože na jednu stranu poskytují takové nějaké znejistění ve současné světě, ale také poskytují prostor pro aktivizaci a mobilizaci těchto hnutí náboženských a náboženských influencerů. Takže umí promlouvat i k mladým Francouzům. A poslední poznámka k té aktivizaci těch mladých, kterou bych zmínila, je, že se říká, že tedy mladí Francouzi nejen, že se chtějí pokřtít, ale jsou vlastně takový aktivnější a důraznější v projevech své příslušnosti ke katolické církvi.
0: My jsme si všimli, že žádné zemší se neúčastnil prezident Emmanuel Macron. Včera na té pařížské mši byla jeho manželka, i premiér Sebastian Lecornu, ale byli vidět i další politici, včetně Marine Le Penové. Tak jak se tady projevuje ta přísná odluka státu od církví, která ve Francii platí?
3: Emmanuel Macron sice se nezúčastnil těch konkrétních akcí, o kterých mluvíte, ale je důležitou osobou tady té celé státní návštěvy, která je opravdu státní a velmi symbolická pro Francii. Odehrává se opravdu na nejvyšší úrovni a naplánoval vlastně Macron během své návštěvy ve Vatikánu v dubnu loňského roku. Takže Macron je vlastně osobou, která tam je i není zároveň. V souvislosti s tou odlukou samozřejmě ta situace ve Francii, ta odluka státu a církve, která je platná už více než 100 let, je velmi významnou součástí francouzské republikánské identity, ale zároveň je nutné říci, že samozřejmě katolicismus a katolická církev je velmi silně promítnuta do celé francouzské společnosti. Takže nelze si nevšimnout toho, že tedy Francie samozřejmě na svém území má spoustu katolických staveb, je to součást její kulturní symboliky. Ta odluka byla kritizována, respektive její aplikace v souvislosti s touto návštěvou, ale jsou to hlasy, které se hodně opírají o konkrétní podporu té návštěvy. Je to i financování některých logistických částí té návštěvy.
0: Tak tolik Eliška Tomalová, politoložka se zaměřením na Francii z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste si našla čas. Mějte se hezky.
3: Přeji hezký den, na shledanou.
0: České letouny L-39 NG Skyfox by se daly velmi dobře využít do případné mnohonárodní letky k zajišťování, zachycování a ničení útočných dronů. Došla k tomu analýza britského bezpečnostního think tanku Royal United Services Institute. Pokud by Severoatlantická aliance podobnou letku vybudovala, mohla by tím ušetřit drahé bojové letouny a zásoby raket vzduch-vzduch, soudí aspoň autor studie Justin Bronk. Možné využití Skyfoxu pro boj proti dronům zmínil při návštěvě Spojených států také český prezident Petr Pavel. My jsme ve spojení se Zdeňkem Rodem, bezpečnostním analytikem z katedry bezpečnostních studií CVR univerzity. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům.
0: Tak možná i posluchačům. Tak nejdřív si řekněme, jakou má vlastně váhu ta analýza britského institutu Rusy v téhle oblasti. Čtou tyhle zprávy lidé, kteří mají v Severoatlantické alianci rozhodující slovo?
1: Tak ten institut je velmi významný, on byl založen už v polovině 19. století a co se týče jeho analýzy a doporučení, tak se velmi pravidelně dostává do různých monitoringů a briefingů předních nebo evropských nebo světových rozhodovatelů. Pravidelně s těmito analýzami pracují v Severoatlantické alianci, v Evropské unii a v dalších uskupení, takže určitě to doporučení se lze brát jako významné.
0: Ano. No a jak by podle té zprávy měla vypadat ta národní letka zaměřená na ničení útočných dronů. V té analýze se píše o nějakých 16 ano. až 24 strojích, tak kde by třeba mohly být umístěné, jak rychle by mohly zasáhnout?
1: Tak to, jak se zmínil, mělo by to být něco mezi 16 až 24 letouny Skyfox, té české výroby. Co se týče toho umístění, tak počítá se s tím, že by to bylo východní křídlo NATO, takže to může být někde umístěno mezi Povaletím až Rumunskem. To v tuto chvíli úplně přesně nelze specifikovat. Co je ale poměrně důležité, že ty letouny by měly být výhradně vlastně využity na to zachycování těch jednosměrných útočních dronů, to znamená dron, který nese třeba nějakou výbuštinu a má pouze ten jeden směr. Počítá se s tím, že ten dron bude zničen. Takže tohoto využití se jeví vlastně jako zajímavé a jeví se to jako zajímavý nástroj do té komplexní obrany proti dronům.
0: No v té analýze se nezmiňují jenom Skyfoxy, ono se tam mluví o několika strojích, které by se daly pro tenhle účel využít, cvičné letouny Pilatus PC-9 Embraer A-29 Super Tucano, anebo některé varianty lehkých stíhaček. V čem proti nim mají Skyfoxy výhody?
1: A máte pravdu, o tom se zmíní více letadel a právě ten Skyfox, ten L-39 stroj, ten současný, ten nejnovější, se ukazuje jako nejefektivnější z mnoha důvodů, zejména je tam efektivita, cena a vlastně obecně náklady na výrobu, náklady na údržbu a obecně dlouhodobá jaká zkušenost se stroji, které produkují inženýři v aerovodochody. Takže to je vlastně takový jako komplexní mix a má to samozřejmě nějaké menší jako nevýhody. Ukazuje se, že ten vlastně ten Skyfox například oproti těm jiným strojům nemá v sobě integrovaný radar, což je ale pouze otázka technického řešení. Už jako z řady expertů se vyjádřila, že ty radary lze umístit, radary, které by právě detekovaly ty drony. Takže z těch všech strojů se jeví cena poměr výkon jako nejoptimálnější řešení.
0: No takže když tedy říkáte, že české letouny jsou schopné nabídnout, dá se říct, kvalitu za relativně nízkou cenu, tak jak by to nasazení Skyfoxu bylo nákladné, dejme tomu ve srovnání se stíhačkami F-35, F-18, F-16, které se vlastně využívají proti těm dronům teď.
1: To je vlastně otázka, jestli tohle je vůbec jakoby srovnatelné. Samozřejmě oni ty 35 nebo zmíněné třeba F-16, to jsou nadzvukové víceúčelové letouny, které mají ty letecké hodiny poměrně vysoce postavené. Jestli se nepletu, ta F-16 má leteckou hodinou někde kolem 30 000 dolarů, což je přepočtu něco přes 500 000 korun. A u těch Skyfoxů se ukazuje, že ta letecká hodina je opravdu jako řádově nižší. Jsou tu jiné zdroje. Skyfox je podzvukový letoun, F-16 35 jsou nadzvukové, ukazuje se, že například používat takto drahý stroj, jako je právě F-35, se ukazuje jako neefektivní. Představte se, že například ta F-35 by, nebo by došlo k poškození tady toho letounu, tak to by samozřejmě pro ty letectva těch armád Severoatlantické aliance byla poměrně jako velká ztráta. Takže se vlastně zohledňuje i to, kdyby třeba došlo poškození toho stroje, tak jak nákladné by byly ty opravy. A jestli vlastně jsme schopni ty opravy zajistit a to my jsme u těch Skyfoxů.
0: A bylo by možné, třeba mě napadá k tomuhle účelu, tedy ano, k tomu protidronovému, přestavit i třeba L-159 Alka?
1: U těch ale, tam se vlastně hovoří, že ano. Že vlastně to technice, že to vlastně tam, ta specifika toho letounu to umožňuje. Dokonce ta Alka má i ten radar zabudovaný. Takže to vlastně tak už řeší celou řadu oblastí. Lze tam na tu Alku také umístit řadu jako zbraňových systémů od kanonů po kulometu, což se řídí i pro ten Skyfox. Takže vlastně tyto dvě řešení se nabízejí jako velmi zajímavé. A zejména, co je tam u toho zajímavé, je to, že právě s těmito typy letounů má řada těch států toho východního křídla na to zkušenosti. Protože samozřejmě tyto letouny byly produkovány postupně už od 60. let a řada těch armád té střední východní Evropy má s těmito stroji nebo s jejich jako strašnými typy jisté zkušenosti, umí servisovat a dokáže si představit, jak je nasadit v boji.
0: Děkuji,
1: oproti například těch F-16.
0: No. Zdeněk Rot, bezpečnostní analytik z katedry bezpečnostních studií CEVRO univerzity, byl naším hostem. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A Tomáš Pavlíček vám děkuje za pozornost. Hezký den.
5: Radiožurnál 12.30. Tady jsou další zprávy. Rusko třetí noc po sobě útočilo drony na ukrajinské hlavní město Kyjev. Jedna žena byla zraněná, vypuklo několik požárů, píše to server Kyjev Independent. Nad městem podle starosty Vitalie Klička operovaly jednotky protivzdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly v noci útočily na logistická centra, přístavní i dopravní infrastrukturu spojené s ukrajinskou armádou. Silničáři dnes odpoledne nakonec nebudou zavírat pražský okruh u Slivence, jak původně avizovala policie. Omezení kvůli usazení nosníku začne až pozdě večer. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla až po 23. hodině. Slovenská policie obvinila dva 15-leté mladíky z přípravy úkladné vraždy. Na případ upozornila televize JOJ, podle které dvojice plánovala zabít spolužáka. Policie potvrdila, že jsou stíháni ve vazbě. Soud ji uvalil kvůli obavám z pokračování v trestné činnosti. Další podrobnosti ale policisté kvůli pokračujícímu vyšetřování nezveřejnili. Právníci mladíků podali proti rozhodnutí stížnost. O té bude rozhodovat nejvyšší soud. Státní hrady, zámky a další památky v Česku jsou dnes znovu otevřené zdarma. Týká se to vybraných prohlídkových okruhů. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se zapojil třeba hospital Kux, brněnská vila Šťastny, anebo technické památky, jako je Důl Michal v Ostravě. Bezplatné vstupenky je potřeba rezervovat předem online. Kapacita prohlídek je omezená. Sport. Tenistka Karolína Muchová vyhrála první zápas finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinku Kalininovou porazila v čínském Shenzhenu 2-0 na sety. O titulu pro český tým tak může rozhodnout už Linda Nosková v souboji se Svitolinovou, který začne za chvíli. Pokud prohraje, o vítězkách rozhodne až čtyřhra.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Omezení na Pražském okruhu a uzavřená Českobrodská v Praze. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále čekejte kolony kvůli omezení u sjezdu na Barandov. Na 17. kilometru silničáři staví most přes dálnici a stále se tak projíždí vždy pouze jedním pruhem. Kolony začínají u Lochkovského tunelu směrem na letiště a také u sjezdu na Stodůlky směrem na dálnici D1 a to zdržení pak do omezení asi 20 minut. V Praze pak počítejte s uzavírkou Českobrodské ulice, nedá se projet obou směrně mezi Jarovem a Běchovicemi, je to kvůli sportovní akci.
8: Praze Běh, Běchovice Praha, nelze přes ulici Českobrodskou, prakticky nelze z Hloubětína přes Českobrodskou směrem Malešice Strašnice.
23: Dá se to objet třeba po Štěrboholské a Jižní spojice, anebo druhou stranou po Poděbradské ulici. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova čekejte kolony před Mladou Boleslaví. Je to kvůli omezení u Bezděčína na kilometru 42. Zdržení od sjezdu na Bezděčín je asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Odpoledne bude polojasné až oblačné, později se i vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě naměří až 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. Teď už znovu posloucháte speciál radiožurnálu z Příchovic. Slovo mají Vladimír Kroc a Tomáš Maleček.
9: Opět zdravíme posluchače Radiožurnálu. Vracíme se do Příchovic, kde se slaví začátek 60. sezony divadla Járy Cimrmana. Máme tady nabito, takže vítám samozřejmě i vás, publikum, zpátky na té šikmé ploše. Miroslav Táborský ocenil, že dokážete stát vlastně hodiny už teď v tuto chvíli na tom svahu, který tady slouží v zimě k lyžování. Takže náš obdiv vám. Voláte nevadí, jste tady vůbec, slyšíme vás. No a nás teď čeká to slíbené vyhlášení, mimo jiné samozřejmě, Tomáši.
10: Vyhlášení nejoblíbenější postavy z her divadla Járy Cimrmana. Možná si vzpomenete, že je to 10 let, co jsme tu vyhlašovali nejoblíbenější hlášku a jelikož tu už známe, ta je ze hry Vyšetřování ztráty třídní knihy, tak letos jsme se rozhodli uspořádat anketu nejoblíbenější postavu. Jak už jsme říkali, 15 her od aktu po české nebe, ale když započítáme i domácí zabíjačku, jedinou hru, která byla v roce 1968 nasazena a hned stažena z repertoáru, když si se svým odchodem vzal její autor Jiří Šebánek. No a když započítáme obě hry, které zahrnuje představení Posel z Liptákova, tedy Posla světla i Vizionáře, dostáváme se k číslu 17.
9: No a v těch hrách byly desítky a desítky postav.
10: A Vladimíre, těch postav ve hrách divadla Járy Cimrmana je přesně 100.
9: No a z toho čísla... Ano, zaslouží si to potlesk. Z toho čísla vybírali herci divadla Járy Cimrmana své nejoblíbenější. Každý měl vybrat 3 a nutně to nemuseli být pouze ty, které sami stvárnují. Prostě 3 jejich srdci nejbližší.
10: Když se vás teď zeptám, vzpomenete si, které 3 jste nominovali, pane Svěráku?
11: No, já myslím, že jsem nominoval Záskok, a to tu postavu Prachaňského. Pak myslím, že plukovníka Kolonela a tu třetí, už nevím, jestli to byla Hospoda na Mítince.
10: Byla to Hospoda.
11: Hospoda na Mítince Hostinský. Já.
10: Milon Čepelka, si vzpomene?
12: Já se bez vůčení přiznám, že nevím nic.
10: Já myslím, že to byla Mamka. Šikovatel Fogeltanc.
12: Nejsem proti, ale...
10: A tu třetí si taky nevzpomínám.
12: Nevím.
10: No a Marek Šimon, ten byl tak solidární, ten se držel té myšlenky, aby nenominoval pouze své postavy.
24: Abych nenominoval svoje, tak si vzpomínám, že určitě tam byl Vavroch, Mamka Žílová a třetí byl asi buď Fogeltanc, nebo ne, Cepelín.
10: Takže ani jedna, kterou vyhrál Marek Šimon. Takhle, on má přezdívku skoro nejhodnější člen divadla Járy Cimrmana.
24: Skoro, no. No.
10: Společně s Robertem.
9: No tak ten výběr čítal 22 nominací, tedy 22 figur, ze kterých jste tu svou nejoblíbenější vybírali vy, tedy diváci tady v Příchovicích, ale hlavně posluchači Radiožurnálu a čtenáři serveru iRozhlas.cz. Prostě všichni cimrmanologové.
10: Cimrmanologové i cimrmaniaci, jak tady dnes používáme to slovo. A absolvovali jste tam takzvané duely. Vždycky vám ten systém dal na výběr, jestli ta či ona postava je vašemu srdci bližší. A takhle jste mohli hlasovat a hlasovat až do nekonečna. Nedobrali jste se žádného finálního výsledku, jestli jste se těšili, ale toho finálního výsledku se dobereme my dnes tady v Příchovicích.
9: Ale potřebujeme k tomu ještě jednoho muže, který je ve firemním, tedy divadelním dresu. Ondřej Suchan, šéfredaktor Radiožurnálu, přichází a přichází už s plaketou a musí ji zatím ukrýt, aby neprozradil dopředu, která ta postava zvítězila. Ještě jednou dobré dopoledne. Teď už odpoledne.
25: Dobré odpoledne.
9: Jaký byl zájem posluchačů o tuhletu anketu?
25: Zájem byl obrovský, těch duelů sehráli lidé přes 800 tisíc. Myslím, že se zapojilo více než 30 tisíc lidí, kteří měli zájem vybrat tu nejoblíbenější postavu.
9: Možná pro toho, kdo se toho neúčastnil, bychom mohli připomenout jenom ten systém, jak se vybíral.
25: Na serveru iRozhlas právě vyskakovaly jednotlivé duely, to znamená z té dvacítky postav, které vybralo soubor divadla Járy Cimrmana, tak vznikly jednotlivé duely, které se vybíraly. Každá ta postava absolvovala přes 70 tisíc duelů, tak aby to bylo opravdu spravedlivé, téměř stejně. A ty výsledky se za chvíli dozvíme.
9: Dozvíme se teď v přímém přenosu radiožurnálu, který vysíláme přímo z Příchovic a přihlíží, já to netroufnu si odhadnout, ale myslím si, že v tuto chvíli už je to několik stovek sympatizantů divadla Járy Cimrmana. Mimochodem asi tak za hodinu a no 10 minut budeme dělat společnou fotografii a budeme stát o to, aby vy všichni jste byli na té fotce vidět, bude to fotka z dronu. Takže pokud nás posloucháte někde nedaleko, máte na to ještě asi 70 minut přijet sem a být součástí téhleté akce.
10: Bude to ve 13 hodin a 50 minut. A teď už přistoupíme k vyhlášení.
9: Přistupme.
10: Začneme na pátém místě. Pátou nejoblíbenější postavou z her divadla Járy Cimrmana je náčelník ze hry Dobytí severního pólu.
9: No, rád bych připomenul, že se téhle role krátce zhostil i pan prezident, když Zdeněk Svěrák slavil svoje 90. Tak tam ocitoval svoji oblíbenou hlášku z téhleté hry.
10: Připomeňme, že tuto roli v existenci divadla stvárnili Bořivoj Penc, Gennadij Rumlena, krátce taky Jan Kašpar a Jan Hraběta a dnes si hraje Ondřej Vetchý, který bohužel není tady s námi. Moc jsme se těšili, že by mohl, no on by nic nedostal za to páté místo, ale
9: přebrat to nic.
10: Přebrat to nic a říct nám, protože on o té postavě tvrdí, že ten náčelník je hloupej. Nemrzí vás to, pane Svěráku?
11: No někdy náčelníci jsou úplně blbí.
9: Já nevím, jestli bychom neměli jít dál k další. Co třeba vyhlásit čtvrté místo?
10: Mám já? Snad ho to nebude mrzet. Na čtvrtém místě je mamka Žílová.
11: Děkuji, děkuji.
9: No a pomyslnou cenu, kterou nemáme, přebírá Miloň Čepelka. Kdo jiný taky samozřejmě.
11: Miloni byl 100krát, 1000krát, 10 000 000krát.
10: Bylo tu hodně lidí, kteří se snažili, aby byla aspoň třetí. Orodoval za to třeba Vojta Kotek i ve vysílání radiožurnálu. I Marek Šimon se přičinil, že ano?
24: Ano, já jsem na dnešní ráno jsem seděl u počítače, klikal jsem na mamku, ale jak je vidět, tak to úplně nevyšlo.
11: Vás čtvrtá, to je takzvaná bramborová medaile, tak to se dá sežrat.
9: No, Milan Čepelka nenápadně naráží na to, že když jsme připravovali scénář, tak jsme trochu zapomněli na oběd, tak my se chceme omluvit, Miloni.
10: Miloň bude mít od 14 hodin dlouhou pauzu. Může si jít lehnout a na obědvat se. Třetí místo.
9: No je to překvapení?
10: Asi jo, já si myslím. Já osobně jsem tuhle postavu v té nečekal. Svaté trojici nehádal. Nečekal a nehádal. A je to postava Zdeňka Svěráka a Jaroslava Weigla. Pomocný učitel Poustka ze hry Dobytí severního pólu.
9: No a na druhém
10: taky
9: místě...
10: Taky vás to překvapuje, pane Svěráku?
11: Překvapuje. To je celkem nenápadná postava.
9: A kdybyste se nad tím měl zamyslet, čím si získala ty sympatie, že je na třetím místě? Mezi všemi postavami.
11: Mě to překvapuje, já nevím.
10: Možná tím zpěvem? Polární noc.
11: Možná, že tam zpívám tu písničku Polární noc má zvláštní moc. To je možná ten důvod.
9: Tak dobře, tak to druhé místo, to myslím, že není velké překvapení, dalo se to typovat.
10: A je to opět Dobytí severního pólu. Varel Frištenský. K tomu bychom poprosili o pár slov čelního představitele tak, Marka Šimona.
24: Já to samozřejmě chápu tak, že to je soutěž postav a ne herců, kteří stvárňují, ale přesto si myslím, že Varel Frištenský se dostal do povědomí lidí tím výkonem Ládi Smoljaka, který je nezapomenutelný a nenahraditelný. A tímto tě, Láďo, zdravíme nahoru.
9: No a teď by to chtělo nějakou fanfáru, asi nebudeme zpívat tu písničku, jakože, že by to byla fanfára k tomu vítězi.
11: Ne. Já se napínejte.
9: Tak na prvním místě, co myslíte?
10: Karel Infeld Prácheňský v roli Vavrocha. Vítězí se 73% vyhraných duelů na serveru iRozhlas. A Zdeněk Svěrák převzal od Ondřeje Suchana plaketu.
9: Nejoblíbenější postava divadlo Járy Cimrmana, 60 let vyprodáno.
11: No mám něco říct, že jo?
9: Bylo by to moc hezký.
11: Protože jsme v Birku. No já myslím, že je pravda, že ta postava je, jak jsem říkal, tak pěkná. Kdyby Láďa žil, tak by tady místo mě byl asi on, protože on mě kolikrát přehrával. Já vím, že v Blaníku jsme hráli společnou roli toho Husity a na internetu bylo Svěrák je dobrý, ale na Smoljaka nemá. Takže Láďo, promiň, že si to beru místo tebe, ale je to tak. Možná, že by se jako poděkování slušelo, kdybych vám něco z té role odcitoval, třeba začátek.
10: Máme hodně času, pane Svěráku, takže můžete.
11: Tady už jsem, myslím, hrál. Kolik to má míst?
13: 120.
11: No, a bude to večer prodaný?
13: Našla pánu mistře.
11: Ale té lípy se nevzdám. Máňa míni. No, v prázdném sále to tak nezdí, až přijdou lidé, bude to úplně jinačí. Mimochodem, kolegové, všimli jste si, jak si kam, který... lidi se dají?
13: Ne.
11: Tak první řada uprostřed místní honorace vždycky. Ale tady vleva, a to je zajímavá věc, tady vždycky sedějí blbci. Děkuji.

0: Tak to je zasloužený potles. My jsme fakt nevěděli, že takhle zaimprovizujete. Je to zážitek to vidět tady z pódia, zažít aspoň kousíček té role. Vy máte teď docela v oblibě, a možná to souvisí s knihou, kterou jsme tady dnes pokřtili, 60 sezon vyprodáno, že se fotíte s publikem. A myslím si, že teď měla přijít ta chvíle, protože teď jsou tady asi skoro všichni a kdo tu není, tak pojďte, protože vás chceme zaznamenat na fotce, která možná bude zase v té příští knize, co to máš?
1: Ano, není to focení z dronu, focení z dronu přijde zhruba za hodinu, teď to bude fotka pořízená dvorní fotografkou divadla Járy Cimrmana, Veronikou Matějkovou.
0: Nemáme všechny, že jo?
2: Už jdou.
0: Prosím, udělejte uličku pro Petra Brucknera, který přichází.
1: A přidržujte
0: ho. Pro posluchače musíme říci, že opravdu je to výkon se vůbec dostat na jeviště, protože tady je strmý svah, travnatý, špatně se po něm chodí. Ale už přichází Petr Bruckner, v závěsu za ním Josef Čepelka a Petr Reidinger taky. Mistře, vítají Petra Brucknera.
2: Já jestli můžu využít čas, já jsem chtěl velmi vyjádřit velký obdiv vám všem, který vydržíte na tom kopci stát. My jsme tam stáli asi půl hodiny a všecko nás bolelo. Děkujeme.
0: Děkuje Miroslav Táborský a za odměnu. Ano. Za odměnu se k vám otáčí zády. Ono je to totiž tak, že ta fotka je vlastně spolu s vámi. A my jsme dostali informaci, že máme jít k vám, takže to je pro nás podsta. Omlouvám se, že se k vám stavíme zády, ale my zase bychom byli blbě vidět na té fotce.
3: Máme si kleknout?
1: Máme.
0: Zdeněk Svěrák se ptá, jestli si má kleknout.
1: On je zvyklý z představení Záskok si klekat.
0: Ale Petr Bruckner poznamenal, že už by nevstal.
4: Já vemu jednou do mobilu.
0: No je to zvláštní pocit mluvit k publiku zády. Musím říct, že je to pro mě poprvé tedy, ale za to tam budete všichni s námi. No a jak už bylo řečeno, tak ve 13 hodin a 50 minut bychom rádi pořídili společné foto z dronu, kde budou všichni ze souboru a zároveň všichni, kteří se sjeli sem do Příchovic oslavit 60 let, respektive 59 let, to si připomínáme, a 60. sezonu.
1: Ale Vladimíre, je to 60 let od první zmínky o Járu Cimrmanovi, protože to bylo 16. září 1966.
0: Dobře se to pamatuje ten rok. Už se otáčíme zpátky, je to takhle lepší? No, jak u koho? No možná bychom měli nalákat na další program, říci, co se bude dít dál. Fotka teď už byla pořízená. My budeme připomínat 90. narozeniny Miloně Čepelky.
1: Miloň Čepelka je muž oslav, ačkoliv 90. slavit nechtěl a rozhodně ne tak velkolepě jako Zdeněk Svěrák, jestli si vzpomínáte, tak s ním jsme jeho 90. slavili na Radiožurnálu přímo v ten slavný den 28. března letošního roku a sledovat nás mohli i diváci ve 180 kinech napříč Českem. Možná jste byli někteří i tady u Čápa, kteří jste sledovali. Jsou tu tací?
0: No to ses neměl ptát dva. Aha.

0: přijde k nám opět dětský pěvecký sbor a zaspívá dvě skladby a taky už uslyšíme dnes zmíněného Patrika Ulricha, tedy spíš jeho klavírní doprovod a dvě zpěvačky, které s ním dorazily v rámci projektu Chansonarium. Chansonarium pak ještě jednou po 17. hodině, to už mimo vysílání Radiožurnálu, ale uslyšíte, že Miloň je skutečně nedoceněný básník a neprávem na prvním místě často označovaný humorista a herec, ale na prvním místě je to především básník.
1: No, je to prostě Miloň Čepelka.
0: Ano.
1: Nám sem přišel opožděně Robert Bárta, když už jsem... Nebyl jsem na té fotce? Nebyl. No, tak když už jsem přiznal ten zvláštní vztah k vám, tak se musím zeptat, jestli to budeme opakovat, tu fotku. S vámi. Tak bude ještě jedna fotka. No, využiju toho, my budeme dál mluvit, i když se k vám zase postavíme zády, nám se to nějak zalíbilo, nám, kteří s tím nemáme velkou zkušenost.
2: Já bych to udělal v kleče a Brooklynovi pomůžeme vstát.
1: Takže Zdeněk Svěrák nabízí, že to bude v kleče a nám některým, kterým se to nepodaří, pomůže vstát. No, pánové... Takhle by asi mohla vzniknout samostatná kniha, ne? Takovýhle fotografií s publikem.
0: Divadlo Járy Cimrmana klečící.
1: Ano. Takže máme už titul.
3: Co to?
1: Už máme titul, Divadlo Járy Cimrmana klečící. Tak my děkujeme a... Asi je hloupost se ptát, jestli vy si nekleknete. To ne, to by nedopadlo dobře. Z kopce to nejde dobře. Já jsem nabízel, když jsme tady měli besedu před hodinou, že se můžete něco zeptat a tam někdo vzadu se hlásil, ale bohužel to bylo moc daleko, tak je někdo teď, kdo by chtěl využít chvilky, než přepojíme zase do Prahy na zprávy a máte třeba nějakou otázku, na kterou byste se rádi zeptali, protože to je unikátní příležitost teď. Tam se někdo hlásí.
4: Tam. Tady se taky někdo hlásí.
1: A vy jste blíž, tak vy máte, a je to dáma. Ale když potom zakřičíte, tak třeba vás uslyšíme. Tak nejprve paní.
5: Dobrý den, zdravím všechny. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jste měli někdy ponorkovou nemoc, když jste takhle vlastně spolu tolik let hráli.
1: Jestli nebo kdy naposled.
0: Petr tak. Bruckner už hlásil, že ano.
1: No, Zdeněk Svěrák se ujme odpovědi.
2: Já vám to řeknu takhle. Když přijedu ze zájezdu, tak moje žena se ptá, a kdo tam byl? A já jsem říkal, to je jedno, ale opravdu je to úplně jedno, kdo jede, protože za ty léta se ten soubor tak stmelil, že se máme všichni rádi. Někdy Bruckner zlobí, ale i jeho máme moc rádi, takže to je kouzlo tohoto podniku a projevuje se to v maličkostech třeba, když se někomu něco povede, čemu se publikum zasměje, tak tomu kolegovi, který za nás hraje, to hned předáme. To v divadlech není ve zvyku. Každý si to pro sebe ten for hlídá a my řekneme třeba, hele, já jsem tam řekl tohle a měl to úspěch. Zkus to taky. Rozumíte? Tak to je důkaz, že se máme všichni rádi.
1: No a protože my vás taky máme rádi, a teď mluvím zase za Český rozhlas a Radiožurnál zvlášť, tak máme takové překvapení, trošku už předznamená tu další hodinu s Miloní Čepelkou, protože máme speciální dárek přímo Českého rozhlasu.
0: Miloň Čepelka pracoval v Československém rozhlase od roku 61, jestli se nepletu, Miloni, v armádní redakci Československého rozhlasu, kde... kam potom přizval i Zdeňka Svěráka, spolupracoval s Jiřím Šebánkem a byli tam až do roku 1969, kdy odešli z rozhlasu. Ale Miloň působil v Československém rozhlase, respektive i v televizi, i v 70. a 80. letech, ale pouze pod pseudonymy. Miloni, jaké byly tvé pseudonymy?
2: Těch bylo

0: Myslíš, že je mám všechny vyjmenovat, já si nespomenu.
1: Tři.
0: Vladimír Kučera v rozhlase, Josef Bahník taky v rozhlase, Věra Levá taky v rozhlase.
2: A taky to byl Oldřich Vlášek?
0: Oldřich Vlášek byl oficiální můj pseudonym na ochranném svazu autorském kvůli textům. Ale to nebylo kvůli politice, to jsem prostě si řekl, nemusíš všecko podepisovat, pitomče, co když se ti to nepovedlo, tak to vrhnem na nějaký pseudonym.
2: No a některé věci takhle Miloň Čepelka hodil i na svou ženu.
0: No to bylo taky tak, no. Jsme zkoušeli, jestli Hana Šotová, protože to je jméno manželky za Svobodna, tak jestli to projde, nebo jestli na to přijdou a bude zle. A byli jsme připraveni, že bude se vydávat za mistryní slova a naštěstí to všecko prošlo v pořádku. Jenom dneska, když něco staršího se vysílá, tak nevím, jestli se to vysílá pod jejím jménem nebo pod mým, to nevím.
2: Tak uvidíme, pod jakým jménem, to víme vlastně. Máme tu totiž ten dárek pro Miloně v takových černých deskách.
3: No, je šedivých.
2: To šedivých. Je to
3: v barvě mikiny.
2: V barvě mikiny, ano, kterou jsme včera všichni obdrželi. A Miloni, my pro tebe máme... Není to teda originál, ale je to věrná kopie hry Hany Šotové, respektive Miloně Čepelky z roku 1986 a je v tom podtitulu, schválně, jestli Miloň pozná, o co se jedná. Malá rozhlasová původní komedie s charakteristicky ženským vtipem kreslí autorka portrét muže. Je muž, se žertování na cizí účet stalo životním programem a nakonec i osudem.
0: Já jsem úplně levej, nevím.
2: Ta hra se jmenuje Vtipálek a je z roku 1986 a tady bychom ti chtěli
0: darovat. To jsem úplně
2: darovat.
0: Zapomněl, to možná napsala
2: doufali.
0: Od Brodu žena. Je to tak? To si skutí přečtu.
3: No, tak to bylo to překvapení ještě ex post k narozeninám, které Milan Čepelka oslavil 23. září, takže je to druhý devadesátník v souboru. My se teď blížíme 13. hodině, takže jenom pro Petra Brucknera informace o tom, kdo je na řadě. No, oběd už byl. Na řadě jsou zprávy za minutu a potom se sem vrátíme, abychom ještě připomněli pořádně Miloni Čepelku, protože si určitě zaslouží naši pozornost. Tím spíš, že uživíme program živě zpívanou muzikou hranou tady na pódiu. Takže když vydržíte ještě chviličku, pár minut zprávy a budeme pokračovat. Posloucháte stále přímý přenos z Příšovic, odkud...
2: Z Příchovic, Vladimíre.
3: Z Příchovic, do Příšovic možná příště. Jenom sleduju ten čas, protože časové znamení
2: ještě
3: nám
2: má Vladimír
3: ohlásí.
2: Půl minutu a snaží se ji něčím vyplnit. Mně nefunguje mikrofon, takže já ji nevyplním. Ano, vyplním. My poprosíme členy divadla, kteří opravdu můžou jít už v tuto chvíli na oběd a chudáka Miloně Čepelku si tady ještě chvíli podržíme, ale možná bychom mu se mohli donést nějaké občerstvení,
3: no,
2: abychom poprosili.
3: To si řekneme během těch zpráv, takže tak. Teď už časové znamení a zprávy.
4: A už je 13 hodin. Máme pro vás další zprávy. Rusko útočilo na nákupní centra a poštovní terminál v Oděse. Lebku svatého Václava při poutní mši ve Staré Boleslavi nahradí Bysta. České tenistky vedou ve finále poháru Billie Jean Kingové 1-0. Nosková teď bojuje proti Svitolinové. Stavba mostu brzdí provoz na Pražském okruhu u sjezdu na Barrandov. A bude polojasno až oblačno, postupně se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Po ruských nočních útocích na Oděsu je jeden člověk mrtvý a další dva zranění. Ruské drony v ukrajinském přístavním městě zasáhly hypermarket a terminál Nové pošty.
5: Rusko zaútočilo na Oděsu proudovými i obyčejnými drony. Nepilotované letouny zasáhly hypermarket Epicenter, kde vypukl velký požár, a také terminál soukromé Nové pošty. V jeho troskách našli záchranáři jednoho mrtvého a dva zraněné. Podle městské vojenské správy byl poškozen také jeden z podniků, sklady a nákladní auta. V oděské oblasti Rusko zasáhlo hotel, nemocnici, obchody a obytné domy. Tři zraněné hlásí po nočních útocích kyjevské úřady. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Srbský prezident Aleksandr Vučić dnes večer abdikuje. V politice chce zůstat a kandidovat v předčasných parlamentních volbách. Odstoupení z funkce a vypsání nových voleb slíbil posílících protestech, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu přišlo o život 16 lidí. Předčasné volby budou za necelý měsíc.
6: Aleksandar Vučić se vzdá prezidentského úřadu ve 20 hodin. Slíbil, že své rozhodnutí občanům vysvětlí. Jako prezident by nemohl kandidovat v předčasných parlamentních volbách, které budou 25. října. Už teď je ale lídrem kandidátky koalice s názvem Aleksandar Vučić Sjednocené Srbsko, kterému dominuje jeho domovská Srbská pokroková strana. Koalici zatím předvolební průzkumy předpovídají vítězství. O novém prezidentovi nestihnou lidé rozhodnout zároveň s hlasováním o nových poslancích. Prezidentské volby se totiž musí konat nejméně 30 dnů od jejich vyhlášení. Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Silničáři dnes odpoledne nakonec neuzavřou pražský okruh u Slivence, potvrdila to policie i mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Kvůli usazení mostního nosníku měla obousměrná uzavírka podle policie původně začít teď a trvat asi 2 hodiny. Nakonec se ale přesouvá až na pozdní večer, říká Riedl.
7: Po roční poruše na těžkotonážním jeřábu máme nyní připravený náhradní stroj. Pražský okruh až do 23. hodiny určitě uzavírat nebudeme. Pokládka z bílého nosníku proběhne až v nočních hodinách.
4: Kvůli pokračujícím stavebním pracím se ale na pražském okruhu dál tvoří kolony. Sleduje to naše zelená vlna, přihlásí se za chvíli. Lebku svatého Václava ve Staré Boleslavi na zítřejší poutní mši poprvé nahradí stříbrná bysta se světcovým ostatkem. Nový relikviář vytvořili šperkař Jiří Urban a sochař Petr Fogl. Při zdobení použili český granát a další drahé kameny. V takzvané hermě je kousek kosti svatého Václava, říká kanovník Staroboleslavské kapituly Gabriel Mulamhič.
8: Jelikož se jedná o předmět, který je velmi vzácný, tak bude na významné svátky a slavnosti vystavována především na místě jeho smrti v kryptě svatých Kozmy a Damiana.
4: Lebka svatého Václava přijede do Staré Boleslavy dnes v 19 hodin. Po celou pouť ale zůstane v bazilice svatého Václava.
9: Sport. Tenistka Karolína Muchová získala první český bod ve finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinku Kalininovou porazila v čínském Shenzhenu po setech 6-2 a 6-3. Titul pro tým kapitánky Barbory Strýcové tak může vybojovat Linda Nosková. Její duel se Svitolinovou sleduje Jaroslav Plašil.
10: Jelena Svitolinová se naopak snaží držet šance pro svůj tým, zatím uhrála dvakrát svůj servisový gem, vede 2-1 v prvním setu, podávat půjde Linda Nosková za stavu 1-2. Utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: A Etiopanka Tigst Assefaová se snažila na berlínském maratonu o světový rekord. Po zdravotních problémech v závěru závodu nakonec zaběhla třetí čas historie 2 hodiny 11 minut a 4 sekundy a v Německu triumfovala po třetí v kariéře. Mezi muži zvítězil po druhé její krajan Guy Adola v čase 2 hodiny 2 minuty a 50 sekund.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zdržení na pražském okruhu a uzavřená Českobrodská ulice v Praze. Na pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále brzdí provoz. Omezení u sjezdu na Barandov na 17. kilometru se projíždí vždy pouze jedním pruhem a kolony se tak tvoří v obou směrech. Od Lokoského tunelu a také od sjezdu na Stodůlky zdržení jak na letiště, tak také na D1 vždy asi 15 minut. V Praze pak počítejte s uzavírkou Českobrodské ulice, a to obou směrně v úseku mezi Běchovicemi a křižovatkou Jarov. Je to kvůli sportovní akci. Dá se to objet po Poděbradské ulici anebo přes Jižní a Štěrboholskou spojku. A zdržení pak v Praze čekejte také na Nuselském mostě do centra. Tam před semafory v Legerově naberete asi 10 minut. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova a Liberce čekejte zdržení před Mladou Boleslaví na kilometru 42. Pracují silničáři, průjezdný pouze jeden pruh, kolona od sjezdu na Bezděčín asi na 10 minut. A také na D1 z Brna do Prahy zdržení na Vysočině u Měřína na kilometru 133. Také pohyb údržby, brzdí se před menší kolonou na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději v dalších zprávách.
11: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, později během dne se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě naměří až 17 stupňů Celsia. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Další to budou zase za hodinu, teď se vrací speciální vysílání radiožurnálu z oslav 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Provází vás Vladimír Kroc a Tomáš Maleček.
2: Mamka z Posla světla, Emilka Najbrtová, Jenny Suk, Andulka Šafářová, tyto tři postavy ze Švestky, babička Boženy Němcové ze hry České nebe a už několikrát dnes skloňovaná mamka Žílová z nejstarší hry Akt.
3: Milan Čepelka, jeden ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana, tento týden oslavil neuvěřitelné 90. narozeniny. Symbolicky tak vlastně následoval principála souboru Zdeňka Svěráka.
2: A svého celoživotního přítele společně je pojí 72 let trvající přátelství. Potkali se na Vysoké škole pedagogické, neboť oba studovali obor český jazyk a literatura. Ovšem původně chtěl Miloňův otec mít z malého chlapce s neobvyklým jménem buď inženýra, a když ne inženýra, tak aspoň účetního.
3: No, Miloňa ale zajímala hudba, hlavně básnická tvorba. Už od gymnaziálních let v Dobrušce přemýšlel, jak se dostat k tvůrčímu psaní, a proto začal češtinu vyučovat na základní škole v Novém Kníně.
2: Mezitím přispíval do časopisu Plamen a zamiloval si formu sonetu. A později podlehl i starojaponské, básnické, literární formě haiku, což jsou miniatury.
3: No a následujících, řekněme, 45-50 minut bude v našem vysílání patřit právě Miloni Čepelkovi.
2: A vy teď první písni poznáte, že je skutečně na prvním místě básníkem, a tuto skladbu určitě všichni znáte, jen jste možná netušili, že autorem jejího textu je Miloň Čepelka.

0: To je překvapení, protože tohle je premiéra i pro mě. Já jsem nikdy neslyšel tuhle písničku zpívat sborem. Já vám děkuju, moc vám děkuju. To bylo milé, velmi milé.
1: Pěvecký sbor Melodia zaspíval písničku Dobrodružství s Bohem Panem, skladbu, kterou Miloň Čepelka napsal krátce před srpnem 1968 a ještě i na svém debutovém albu stihla vydat Marta Kubišová, než jich pak dalších 20 let zpívat nesměla.
2: Když jsem se tak díval na ty malé zpěvačky, tak jsem si říkal, že ani maminky ještě možná nebyly na světě, když si psal ten text.
0: Nebyly asi.
2: Jenom si vzpomínám, já vím, že to není důležité, ale nevím, proč mi utkvělo, že ten koberec, na kterém si přitom ležel, byl zelený.
0: No tak já to vždycky rád říkám, protože lidi to rádi slyší, to je takový krásný drb. Je to pravda, já jsem dostal noty od tehdejšího dramaturga tanečního rozhlasu, Československého rozhlasu Jindry Brabce a on mě to je dal a říkal, tohle to bude zpívat Marta Kubišová, je to staroírská, říkal tenkrát staroírská, já nevím, jestli je to pravda, písnička, tak něco na to napiš, aby to bylo pro Martu Kubišovou. Tak já jsem si to přebrňkal doma jedním prstem, já neumím na klavír, ale znám noty. Takže jsem si přebrnkal tu melodii a zdálo se mi, no napadlo mě, je půlnoc nádherná. A pak už se to odvíjelo podle toho, aby se mi ta slova rýmovala, tak se to odvíjelo sama. Já jsem na mou duši, to byla nějaká hvězdná hodina moje, nebo co. Já to měl hotový za 3/4 hodiny a říkal jsem si, je to blbý, není to blbý, nevím. A když jsem to potom odevzdal jako tedy splněný úkol, no tak to prej nebylo blbý.
2: Ony ty pochyby možná k té tvorbě patří, já nevím.
0: Patří,
2: samozřejmě. Opustili tě někdy?
1: Miloň je jeden z nejskromnějších lidí na světě.
0: Ne, pochyby mě neopouštějí nikdy. Až teprve snad po čase, když se to vycizeluje a když mám ohlasy, no tak třeba uznám, že se něco povedlo. Ale předpokládat, doufat v to, to je něco jiného, ale předpokládat to si nedovolím.
1: Říkali jsme Miloni, že tatínek z tebe chtěl mít účetního,
0: ale
1: nebo...
0: Nechtěl. On sám byl účetní, to by vůbec nechtěl, ale chtěl, abych byl inženýrem, nebo čeho? Něčím takovým, abych byl prostě přes techniku. No to měl smůlu, protože já na to neměl buňky, k smrti mě fyzika nebavila a takovéhle věci, matematika taky nebyl, jsem rád, že jsem byl rád. A páni učitelé a páni profesoři na gymnáziu potom mě víceméně drželi palce, protože chtěli mi pomoct, když viděli, že snad mám ten jazykový talent a že by mě bavil a že jsem pan profesor Kaválek na Dobružském gymnáziu, když táta přišel na rodičovské sdružení se ptát, tak pan profesor Kaválek říkal, no tak je to takový, no nechme to, nebudu to klasifikovat, ale on má nesmírně, umí ty slovní příklady, umí správně vysvětlit, aby počítat neříkal.
1: A komu jsi dal vlastně přečíst svoje první verše a kdy to bylo?
0: To bylo na škole v Opočně, když nás takzvaný rudý děda, to je doktor Zdeněk Nejedlý, vrátil svoji první školní reformou 1948 z gymnázia v Dobružce na takzvanou jednotnou střední školu do Opočna, tak jsem dostal na češtinu pana učitele Josefa Šedu, to byl náš třídní, a jemu jsem se odvážil své první verše dávat. A on mě tak jako naučil se orientovat také v té formě, půjčil mě knihu Františka Getze, novodobá literatura ve škole, kde byly všechny takové ty nezbytnosti, co by měl člověk pokoušející se psát verše, co by měl vědět. To znamená třeba, co to je stopa, jaké jsou, daktyl, trochej, jamp a tak dále. No a mě to zaujalo, takže tam. A on mě vedl a jednou, to je taková pikantérie, mě půjčil verše moderních českých básníků, těch nejlepších, které já stále považuji za nejlepší 20. století, Vítězslava Nezvala, třeba Jaroslava Seiferta, Konstantina Bíbla. A v jedné té básni bylo, měl takový verš, že když by, no teď nevím, jaká ta souvislost, ale to nejdůležitější, co mě zajímalo, že tam byl verš, že kdyby to bylo všecko nějak od protinožců, tak by všem ženám v Evropě bylo vítěti pod sukně. To se mně líbilo moc, protože jsem byl zrovna v pubertě.
2: No to už je pár let teda, vzhledem k těm 90. Hostem Radiožurnálu je Milan Čepelka, připomínáme si nejenom jeho 90. ale hlavně jeho tvorbu. Teď vy jste byli tady v Příchovicích svědky takové velké improvizace, protože Tomáš Maleček se během toho, co Miloň mluvil, rozhodl, že sbor zpíváš nakonec, ale pak se ukázalo, že to nejde z technických důvodů. Takže sbor teď si nejprve sedl, teď si zase postavil, takže už vám dáme zase prostor. Co uslyšíme?
1: Přesně, já jsem chtěl, aby tak hezky plynuli, když se bavíme o Miloňových verších, jeho verše, ale ty budou plynout až poté. Teď totiž uslyšíte verše Zdeňka Svěráka.
0: Taky rádi.

0: Pěvecký sbor Melodia se teď klaní. Miloň Čepelka děkuje za narozeninovou písničku. Ne, ještě jedno, těch písniček bude víc, ale teď si chvilku zase budeme povídat, jaký je to pocit, když vidíte, že publikum tady spolu se sborem zpívá tu narozeninovou speciálně pro vás. Je to ta satisfakce teda pro vás, my si už tykáme, ale tak já občas zavykám, to je z úcty. No, co vlastně je to, ten dar, který člověk dostává za to, co rozdává, to, co se mu vrací, tak jsem se chtěl zeptat. Jestli je to zřetelné, ta otázka.
1: Já nerad mluvím takhle vznešeně. Já si myslím, že člověk má koukat, aby viděl. A nejsem přítel velkých oslav, takže já jsem pořád v rozpacích. Já to prostě nemám moc rád, přiznám se, protože zkrátka mně to připadá, že člověk má být co možná, má koukat, zkrátka dobře pracovat, dobře žít, nikomu neubližovat, to především, a snažit se zkrátka být na tom světě něco platnej, ale pak, když je, no tak zaplať pánbu, a když není, sakra, tak by se to mělo nějak napravit.
2: Ale
1: takže když tu jsem a už tak dlouho, no tak já můžu být jenom rád, a že to někdo oceňuje, to je velký bonus. Plácám.
2: Ale přece o tom, o čem teď mluvíš, se zamýšlíš i ve svých básních. A
1: Zamýšlet se v básních je úplně něco jiného, to je snadné. To mě nikdo neposlouchá, poslouchám jen já sebe a můžu sám sebe opravovat a nadávat si, anebo naopak si říct, vida, to se ti povedlo a takhle. A nakrátko třeba jenom, a pak čekám, bude-li to oceněno i jinde. No a to je, ale prostě veřejně o tom hovořit po mně nechtějte. No,
0: já to zkusím přece jenom, ještě vím, že nechceš filozofovat, ale když se zpívá ta zdraví, štěstí, co to je to štěstí? Je to to, že člověk má kliku na kamarády v životě?
1: Především, určitě. A já vám řeknu, že teď na stará kolena jsem skutečně velice šťastný, protože třeba ještě k tomu jistě dojde, když jsem se poznal s Patrikem Ulrichem, který
0: je tady chystá
1: někde
0: klavír.
1: Chystá si klavír a který prostě začal skládat, teda zhudebňovat ty mé verše, nikoli písňové texty, ale básničky, které nikdy nepočítali s tím, že by dostali melodii. No tak jsem si řekl v těch 85, teď si konečně šťastný, protože si dostal novou krev do žil, tak se chlapče snaž. A nebuď na to kór moc pyšný, to ne, ale užívej si to, že to jde a že tě to těší. No tak si to užívám pro pána Jána.
2: Miloni, byly už předtím, než před 5 lety tě oslovil právě Patrik Ulrich, nějaké pokusy některých jiných umělců třeba, kteří by chtěli zhudebňovat tvé texty. A jak vlastně ta Patrikova hudba ta slova posvětila?
1: Velmi, velmi řídce to bylo kdysi, když jsem byl mladý, tak se něco takového přihodilo. To si pamatuju, ale mezi tím se nestalo nic takového. Když tak jsem musel psát písničky, jako písničky, tedy na melodie třeba hotové a tak, ale prostě je to pro mě něco úplně nového a notabene hlavně to je ten rozdíl generační mezi námi, už jsem to zmínil dopoledne. Když si porozumíte se skladatelem, který je o no, dvě až tři generace mladší, tak to je překvapení. Mám z toho velikou radost, to znamená, že snad to všecko nebylo marno, že i nové generace přemýšlejí podobně, že prožívají city podobně jako my, a to je dobré, protože se říká, lidi se nemění. V podstatě jsou lidi pořád stejní, jenom kulisy se mění. A vlastně to je svým způsobem pravda, třeba, že všechno je jinak, svět je jiný, tak v tom základním, když jde o lásku, když jde o život, když jde o mravnost, řekněme, o nějaký kladný přístup k životu, a dokonce, když jde o chuť se prát s tím, co se nedaří, co není na světě pěkné, když to mají generace společné, tak je to v pořádku, ještě pořád.
0: To byla slova Miloně Čepelky v příjem přenosu Radiožurnálu z Příchovic, kde slavíme jednak 60. sezonu divadla Járy Cimrmana a také 90.
1: To hlavně, protože ty mý narozeniny už byly.
0: Tak jsou lidé, kteří mají větu, že narozeniny zrušili, že narozeniny už nejsou, nemají. Ale na vysvětlenou, že jste s Patrikem od sebe dvě až tři generace, ono záleží, jestli Miloň hrál v divadle, protože tam vždycky o tu generaci omládne na jevišti, anebo ne, jinak nemusíme počítat ten věkový rozdíl. My si teď něco z toho šanzonária poslechneme. Patrik Ulrich už je připraven. Přizval celkem dvě ze čtyř zpěvaček. Patriku, kdy se narodil ten šťastný nápad, že zhudebníte první sonet Miloně Čepelky?
3: No tak bylo to přesně během natáčení zmiňovaného dokumentu Štace, protože my jsme se rozhodli, že v tom dokumentu musí zaznít Miloňovy verše. A vyfasoval jsem od Miloně asi 10 knížek těch veršů, které psal už od konce 50. let. A uvědomil jsem si, že ty verše tak krásně sami o sobě zpívají a mají prostě v sobě vetknutý i příběh a emoci a rytmus hlavně. Tak jsem si uvědomil, že to nejsou jenom básně, ale že to jsou opravdu skryté písňové texty. No a pak už to šlo jeden za druhým a už máme 50 písniček na repertoáru za těch 5 let. A před pár týdny jsme odehráli 90. šanzonárium zrovna ve chvíli, kdy jsme slavili Miloňovi 90. narozeniny v Opočně.
0: Co nám teď zahrajete?
3: Sabina Vosecká vám zaspívá zhudebněný sonet, který jsme nazvali Život po slepu.
4: Krásné odpoledne.
0: Ono by to hrálo, ale není to puštěné, to piano. Můžeme si něco udělat?
4: My ještě uděláme krátkou zvukovou zkoušku.
0: Tak je to pravda, že my tady hodně improvizujeme a teď jsme narychlo zapojili klávesy. Vypadá to, že měli hrát, ale zatím nehrají. Melodie, jak jste, protože my tady improvizujeme nadmíru dneska, jak jste zvyklí v divadle si poradit s takovou situací, kdy se stane něco podobného, třeba v přímém přenosu Radiožurnálu?
1: No tak musíme nějak, ale jak jsme zvyklí, my nejsme zvyklí.
2: Ale Miloni, já bych připomněl, já vím, že to nerad připomínáš, ale to představení Vežďáru nad Sázavou připomeň. To není úplná improvizace, ale...
1: Já teď vůbec nevím, co máš na mysli.
2: Bylo představení před mnoha lety, kdy jste hráli Vraždu v Saloním kupé dvakrát snad Vežďáru nad Sázavou. A vy jste si mezi tím někam zašli.
1: No to můžu připomenout. Nerad teda. My jsme přijeli a měli jsme hrát odpoledne a večer. Odpoledne to odpadlo. Důvody už nevím. I co jsme udělali? Šli jsme do hostince na večeři. A při té večeři jsme si s Jardou Vozábem, to byl náš Nestor, který byl absolutní abstinent. Tak jsme ho nějak umluvili, že bychom si mohli dát, myslím, že becherovku. A z těch becherovek bylo víc. A pak jsme šli hrát večer a já nabuzen velice tím alkoholem jsem poněkud do toho šlapal, to jsem hrál ještě hlaváčka. No a vím, že Zdeňkovi Svěrákovi jako inspektorovi Trachty to přišlo, že ho chci přehrávat asi nebo co. Zkrátka koukal na mě velice ostře a potom, když jsme skončili, tak řekl, tohle už mi nikdy nedělej. A já už jsem o to na mou duši nikdy neudělal.
0: Tak nám přetrvává problém s pianem na jevišti, zatím jsme ho neuživili. A vypadá to, že...
2: Zázrak.
0: Hraje, to si zaslouží potlesky pro naše kolegy tady, kteří ho zapojili. Tak Sabino, můžeme ještě jednou pozdravit a pustit se do toho.
4: Krásné odpoledne ještě jednou, trošku se mi ulevilo, teda musím říct.
0: Nejste sama.

0: sedící boží vzkaz. Nač je ti život poslepu. Nač je ti život poslepu.
1: Děkujeme.
2: Já děkuji.
1: Děkujeme.
3: Sabina Husecká, Patrik Ulrich. Teď jsem viděl vážně utírat slzy v očích diváček některých. Jak se to zpívá, tyhle ty verše?
1: To je těžká otázka. Je to těžká otázka, jsou to krásné šanzonové písně a já jsem k ní měla dlouhou cestu a samozřejmě mám velkou úctu k Miloňovi, takže on vždycky nad tím takhle mávne rukou, ale je to pravda a o to je to těžší, takže vždycky mám trému, přestože už jsme je zpívali mnohokrát, tak vždycky mám trému stejně jako dnes, ale je to pro mě čest, skutečně, a jsem za to ráda, jsem vděčná, že se tohle poštěstilo, protože je to taková shoda náhod.
2: Náhody neexistujou. Nějak jsme se měli potkat, tak jsme se zaplať pambu potkali, děkuju.
1: Já děkuju. Skutečně,
3: ale že jste se načekal vlastně nějaký čas, nebo jste se načekal?
2: Načekal jsem se, ale nikdy není pozdě.
4: Miloni, skutečně náhody neexistují?
2: No, já jsem přesvědčen o tom, že ne. Já si představuju takovou velkou informační síť někde ve vesmíru, jak se plne vesmírem a tadyhle se brinkne a tamhle něco zaskučí nebo zacinkne. Tak to musí být, tak podle
4: to,
2: mě.
4: To muselo cinkat v té tvé síti, když ses přesouval z Nového Knína, kde jsi učil, do Československého rozhlasu, no, pak na divadelní prkna.
2: Cinkalo to. Celou dobu to cinkalo. A já si myslím, že celo všecko, co bylo, bylo dobře. I to, co jsem si v dané chvíli myslel, že je špatně, tak se vždycky po letech ukáže, že to vlastně bylo dobře. A proto říkám, že máme přijímat všechno, co nás potká, prosím, bránit se, ale přemýšlet, snažit se z toho něco si zkrátka vybrat, co by mohlo člověka poštvat, pohnat dál, nebo co by mu mohlo říct, nic si z toho nedělej, bude zase líp. A tohle, když si řekneme a když se nelitujeme, hlavně se nelitovat, ať se děje, co se děje, neměli bychom se litovat, protože sebelítost člověka sráží, zatímco my se potřebujeme dívat dopředu. I nad tím dnešním světem je to dost hrozné, co se děje, ale nezoufejme, ono to dobře dopadne. Pokud ovšem nebudeme lhostejní. Budeme-li lhostejní, tak to špatně dopadne. A to nechci, vy to taky nechcete, tak se snažme volit dobře.
3: Milan Čepelka v přímém přenosu Radiožurnálu z Příchovic, kde slavíme ještě dodatečně o 90. když Nedat to připomíná. Povídáme si, je to milé povídání tady s publikem, ale asi by to oživila zase další písnička. Patriku, co si pustíme, já jsem z toho rádia. Co uslyšíme, co zahrajete teď?
4: Já se to pokusím opravdu zahrát a nepouštět to tady z playbacku. My zahrajeme píseň, která vypráví o lásce k Miloňově kraji. On je patriot velký a tím, že prakticky východní Čechy za celý život neopustil, tak má vztah k tomu kraji a napsal jeden sonet, který jsme nazvali Po svahu k Metuji. Odehrává se někde mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují a zaspívá vám ho Klára Findejsová.

0: Moc krát děkuji.
1: Klára Findejsová, vyznání, Miloňovo vyznání k rodnému kraji. Miloni, když člověk poslouchá ty verše, já jsem měl jednou v ruce deník Zdeňka Svěráka a viděl jsem, jak hledá rýmy. Měl tam tu strofu a měl tam vždycky to poslední slovo a hledal třeba 20 rýmů a vyškrtával, který se tam nejlépe hodí. Jak to děláš ty? Jak hledáš?
2: No hledám taky, ale jak? Těžko říct. Prostě musím, mě jde současně musí jít o obojí. Jak o tu formu, aby člověk nalezl ten rým, pokud možno nějaký neobvyklý, překvapivý, tak musí mít na paměti, co chce vlastně říct. Ale jak to jde? Jestli to jde, nebo někdy to jde a někdy to nejde, no. A já si myslím, že je to tím, jak se naladíme zase na, říkejme tomu vesmír, na všechny možné síly, které se tam nad námi vznášejí a o nich nic nevíme a kterým dáváme jména, to je úplně jedno jaká, protože tam buď se napojíme na něco, anebo se nenapojíme. Když se nenapojíme, nic si z toho nedělejme, nechme to být a ona zase přijde chvíle, kdy se napojíme.
3: A dá se takové chvíli tomu jít vstříc?
2: No, někdo to možná ví, jak jít vstříc, já to nevím. Ale ono to přijde samo. Samo.
3: A když to nepřijde nikdy, tak si to nemám nic dělat. Nechci vypadat jako
2: buchví, jaký tajemný člověk, ale opravdu zkrátka mám chvíle, kdy prostě cítím, ano, teď jsem, no ale já si to neříkám, to až po vždycky pak mě to dojde, že jsem asi vstoupil do nějaké dimenze podivné.
3: Kde, no když, potom, když potom slyšíš ten výsledek, třeba teď tady na pódiu, mrazí tě, dojímá tě to, jak to na tebe působí?
2: Já jsem samožer, takže mě to dojímá.
1: A když jsi mluvil o tom napojování, je někdo z českých básníků, na koho jsi nejčastěji napojen, koho jsi chtěl třeba i napodobovat?
2: No to jsem chtěl napodobovat Jaroslava Seifrta a taky jsem to dělal. V některých těch mých prvních knížkách jsou jasné ohlasy, ke kterým se rád hlásím, ale nemělo to být epigonství. Nechtěl jsem psát jenom, ale musel jsem si nejdřív ověřit, že mi to půjde. A když mi to šlo, tak jsem se snažil uhnout z té koleje a najít ty své koleje vlastní. No někdy se to povedlo, někdy ne. Byli i jiní, mám rád Holana, mám rád Oldřicha Mikuláška, moravské básníky. A snažil jsem se samozřejmě se jim ne vyrovnat, ale aby mi ten vzor byl něco platný. Ale vždycky je důležité raději to, co už ovládnete, opustit a pak si najít tu svoji vlastní cestu. Jestli jste ji našli nebo nenašli, to vám řeknou jiní. Vy sami si to můžete myslet, můžete se domnívat, že ano, ale nemusí to být taky někdy pravda. To, co vám řeknou jiní, proto je důležité ten ohlas a ta takzvaná zpětná vazba. Takže když ji někdy dostávám a přes Patrikovy skladby ji dostávám, tak jsem o to šťastnější. No. Co víc o tom říct, já nevím.
3: Posloucháte přímý přenos radiožurnálu z Příchovic, kde si teď povídáme s Miloněm Čepelkou. U klavíru sedí Patrik Ulrich, který je nejenom skladatel, klavírista, ale také režisér. A dnes tady, jestli to říkám správně, bude premiéra nových stop Járy Cimrmana. Budeme promítat dva díly pro Českou televizi natočené. Co to bude, co uvidíme?
0: Tak my jsme se rozhodli, že pustíme první díl té druhé série a zároveň poslední. A tím, že to není seriál klasického střihu, tak nic neprozradíme, dopadne to vždycky dobře. A budou to díly, ve kterých právě vystupují naši vzácní bardi Miloň Čepelka, Zdeněk Svěrák, Petr Bruckner a ještě i Honza Hraběta, kterého jsme stihli natočit, když byl ještě ve formě. A bylo to velké štěstí, protože Honza během natáčení toho celého cyklu nás opustil, ale bude to jeho tedy poslední role.
3: Mě tak napadá, když skládáte nebo zhudebňujete zejména sonety, ale i jiné básně Miloně Čepelky, společně vystupujete, hrajete, nevznikne i nějaký soubor videoklipů k tomu?
0: Tak mohl by. Dokonce teď se nám přihlásil i jeden dokumentarista, že by chtěl o Šanzonáriu natočit dokumentární film. Tak jsem si říkal, tak na to, že jsme 5 let na scéně, tak je to docela asi dobrý výsledek. A ono, ne všechny šanzony se dají natočit jako videoklipy. Ty písničky fungují v divadle Semafor nebo v divadle ABC, kde pravidelně hrajeme, například příští týden 29. září s Petrou Tenorovou, ale ve videoklipu se často emoce a obsah té písni ztrácí, takže proto jsme se rozhodli, že zatím do těch klipů nepůjdeme. Ale vydali jsme CDčko a to si tady může každý divák zakoupit a je i na Spotify.
1: Já myslím, že Šanzonáriu sluší ta intimní forma. Vás teď prosíme, abyste naopak se tady srocovali a aby všichni, kteří jste třeba někde na obědě nebo na pivu, tak pomalu zaujímali místo tady na té rozlehlé louce, kam prosíme, aby za chvíli dorazili i členové divadla Járy Cimrmana. Jeden už je tady s námi, tak aby přišli i ti další, protože za chvíli nad nás vzlétne dron a pořídí hromadnou fotografii. Podobnou fotku jsme tady pořizovali před 10 lety, to jsme ještě i pořizovali z Jeřábu, dnes tedy využijeme tento moderní výdobytek, dron, ale k takové míru milovné.
3: No zkrátka uděláme fotku,
1: ano,
3: si chtěl říct.
1: Přesně tak. Já jsem chtěl být jako Miloň, jsem to chtěl obsat.
3: No, možná by bylo ještě dobré říci, že přímý přenos skončí úderem 14. hodiny, ale program tady v Příchovicích bude pokračovat. Bude tady autogramiáda, budeme si povídat, jak jsme to rádi s láskou nazvali, s cimrmaniaky, protože to jsou lidé, kteří třeba, věřte nebo ne, ale existuje muž, který snad nevynechal žádné živé představení divadla Jary Cimrmana. Jak je to možné, tak na to se ho chceme zeptat. Ale budou tady i další postižení, tak to v dobrém slova smyslu.
1: Probereme ty druhy postižení.
3: No a budeme také, jak jsme řekli, vzpomínat na kamarády ze souboru, kteří už odešli. Teď ale máme příležitost ještě chviličku si povídat s Miloněm Čepelkou. Pořád píšeš, pořád tvoříš, pořád máš to puzení?
2: Ano, ale ne denně. Ne, jako, že bych vstal a hned se hrnul pro tušku nebo pro pero a pro papír, ale když to na mě přijde, tak se podvolím. Něco jiného je napsat písničku na danou melodii, to se člověk musí přinutit, protože to slíbil. A něco jiného je napsat básničku, protože to jsem neslíbil nikomu než sobě. A tak musím počkat, až zkrátka se naladím a pak to zkusím. A někdy se to povede, někdy se to nepovede. No, to už se opakuju.
1: Miloň Čepelka před lety, jak už jsme říkali, podlehl starojaponské literární formě básnických miniatur haiku 5, 7 a 5, jestli to říkám správně.
2: 5, 7, 5. Ano, dohromady 17. Slabik, Bik. To je důležité slabik. Říct. Slabik. 17 slabik, abyste něco řekli a mělo to smysl, to není žádný velký prostor. A navíc, když si ještě chcete hrát se slovy a chcete, aby se tam minimálně dvě slova rýmovala, aby to prostě znělo, aby to drnčelo, no tak je to taky potřeba požádat vesmír o pomoc. A ku podivu, já jsem o prázdninách napsal 6. knížku Deník haiku, takže
1: krátce
2: se na
1: po
2: to
1: novém
2: těším.
1: Roce. Po novém
2: Teďka
1: roce.
2: Čekáme na ilustrace, budou od Lenky Kozlíkové, a předpokládám, že budou moc pěkné a pak to vydáme, když pán Buda.
1: A Miloň nosí hajku stále při sobě, a tak by nám teď mohl některá
2: ale
1: přečíst.
2: Spolu?
1: Sám.
2: Sám. Jenom dvě, tři. No, některé jsou vtipné, některé méně. První je vtipný. Cestou z

0: Přehánět. Z ořechu padá za listem list. Zkouším číst, leč je to vlašsky.
1: Milan Čepelka, básník. No i prozaik. Píšeš nějakou prózu?
0: Teď momentálně prózu nepíšu. Pár jsem jich napsal. Jestli můžu udělat reklamu, tak bych sobě reklamu, je mi to líto, ale musím říct, že jsem napsal takovou novelu, která má jenom do 50 stran velkého formátu, ovšem jmenuje se Josefové a čekal jsem, že si ji někdo všimne a on si ji nikdo nevšiml. I kdybyste chtěli, všimněte si ji.
2: Všimnout si můžete tamto ve stánku divadla Jary Cimrmana, kde si myslím, že i novela Josefové.
0: Já nevím, je tam?
2: Já možná, nevím. No, se zeptáme Roberta Bárty,
0: který... Když ne, tak v Praze bude.
2: Ne, tak prý není. Tak je vyprodaná, Miloni. No, už není.
0: No to je příjemné překvapení, ano, aspoň. Ano. Děkuju.
3: No, tak je to samé překvapení, to dnešní nejprve dopoledne, teď odpoledne. My už se blížíme k chvíli, kdy se budeme loučit s posluchači Radiožurnálu a jak bylo řečeno, tak ten program tady pokračuje dál. Milan Čepelka už se nemůže dočkat, že si odpočine a že se taky konečně nají, ale ještě předtím si užijeme jednu ze skladeb. Ono je to těžké vybírat, ale teď už to nebude vlastně tvorba Miloně, jestli se nepletu. Co se chvíličku pustíme, vracím se opět na Patrika Ulricha. Pustíme, zahrajeme, poslechneme.
4: My občas uděláme takovou výjimku, že v rámci našich recitálů zahrajeme i písně Miloňových přátel a kolegů. A teď to bude Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, protože Zdeněk je také básník. Jo. V těch jeho textech jsou skryty verše takových kvalit, že se můžou vydat i jako básně. A zaspíváme si vůbec poslední píseň, kterou Zdeněk s Jardou napsali, k pohádce Čerti nejsou a ta píseň se jmenuje Když se rozední.
3: Tak než ji uslyšíme, tak se ještě zeptám, protože Milan by měl mít poslední slovo. Jestli je to pravda, že Zdeněk je taky básník?
0: Ano, to je pravda, Zdeněk je taky básník. My jsme si to uvědomili už když jsme se sešli před těmi 72 lety, protože jsme si hned padli do oka a řekli jsme si, budeme si navzájem pomáhat, budeme si především své věci napsané dávat číst a budeme si je kritizovat. Kritizovat už jsme je přestali, ale číst si je dáváme. Ono to je snadné, protože většinou už zaplať pámbu, vycházejí.
3: No, čím jenom děkuju, se rozloučit?
0: Děkuju za ano. pozornost a nechtějte po mně žádná vznešená slova.
2: Jeden z největších českých básníků, měřící ani ne 160 cm, Milan Čepelka.
0: Děkuju.

0: Klára. Klára Finvejsová v přímém přenosu Radiožurnálu z Příchovic, kde slavíme 60. sezónu divadla Járy Cimrmana, zaspívala písničku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Písničku z vlastně stále chystaného filmu Čerti nejsou pohádky, kterou napsal Zdeněk Svěrák před několika lety a jejíž scénář se chystá točit Viktor Bolesný. Patrik Ulrich dohrál, tedy znovu ho uslyšíte tady po 17. hodině, kdy vám nabídneme celé hodinové šansonárium. A já si tak říkám, že vlastně ta píseň trochu předznamenala to, co nás čeká, protože se v ní zpívalo Letíme, letíme nad krajinou a nad nás tady v Příchovicích nad Tanvaldem už za chvíli vzlétne dron, aby nás společně všechny vyfotografoval. Vás všechny příznivce Miloně Čepelky i divadla Járy Cimrmana a slavíme tu jeho 90. respektive 60.
1: No tak naposledy jsme tady pořizovali společné foto před 10 lety, kdy to byla 50. sezona divadla Járy Cimrmana. Uteklo to, už je to 60., která právě začíná. Připomínáme si, že první zmínka tady byla před těmi 60 lety. My jsme už tady vyjmenovali program, který nás čeká v té odpolední části a protože se loučíme s posluchači Radiožurnálu, tak bychom měli připomenout, že všechno zaznamenáváme, o nic nepřijdete, můžete si vyhledat ty jednotlivé pořady, které tady ještě zaznamenáme a natočíme, budeme vás na ně upozorňovat. Takže myslím si, že si budeme průběžně Cimrmany připomínat v celé té 60. sezóně.
0: Bude to tedy jak beseda s takzvanými Cimrmaniaky, tak beseda s Miloněm, Zdeňkem Svěrákem, Petrem Bruckterem, o těch, kteří už hrají divadlo v českém nebi, šanzonárium, ale bude to taky, a to jsme ještě nezmiňovali, kvartet Milana Svobody, který tady vystoupí už po 15. hodině. A teď se už my všichni pomalu přesouváme na pláně, odkud.
1: A loučím se s Miloněm Čepelkou i s posluchači Radiožurnálu. Zdraví vás od mikrofonu Tomáš Maleček a Vladimír Kroc.
0: Krásné odpoledne.
2: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
3: Slovenský premiér Fico připustil možnost předčasných voleb. Švýcaři zřejmě nebudou mít přísnější neutralitu, vyplývá to z odhadů výsledků referenda. Tenistka Nosková může získat proti Svitolinové rozhodující bod ve finále poháru Billie Jean Kingové. Kolona popojíždí na dálnici D1 z Prahy do Brna před omezením na Šmejkalce. A odpoledne bude dál polojasné až oblačné, postupně se i vyjasní, teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by v lednu mohly být předčasné volby. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a teď žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS vyzval k urovnání sporů.
5: Hlavně ich prosím, neskončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
3: Podle zářijového volebního modelu agentury NMS pro deník SME má Ficova strana směr podporu přes 16% voličů. Je tak na druhém místě za opozičním progresivním Slovenskem, které má víc než 21,5%. Řádné parlamentní volby by na Slovensku měly být na podzim. Švýcaři v referendu zřejmě zamítli návrh na přijetí přísnější formu své neutrality. Z odhadu výsledků státní televize SRF vyplývá, že proti hlasovali víc než 2/3 voličů. Schválení by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy anebo spolupracovat v dobách míru se Severoatlantickou aliancí. Pravicová švýcarská lidová strana uvedla, že tradiční neutrální postoj země oslabilo zavedení sankcí vůči Rusku po začátku invaze na Ukrajinu. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. Naprostá většina důchodců ale doklad nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
6: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat, nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
3: Doručení papírového oznámení poštou stojí 31 korun. Senioři narození před rokem 1955 ho mají zdarma. Obliba cyklostezky Bevlava vedoucí od Ústí u Vsetína až k Vlárskému průsmyku v podhůří Bílých Karpat letos roste. Počet cyklistů se v červenci a srpnu oproti loňsku zvýšil téměř o třetinu. Vyplývá to z dat sčítačů, říká koordinátor monitoringu cyklistů Luboš Kala.
7: Cyklostezky Bevlava jsme zaznamenali meziroční nárůst o 9322 cyklistů na bezmála 39 000. To je maximum lokality a nejvyšší nárůst ze všech sledovaných tras. Hlavní příčinou je dokončení nových klíčových úseků stezky směrem k československému pomezí, což zásadně zvýšilo atraktivitu této trasy pro nové cykloturisty.
8: Sport. České tenistky vedou po úvodní výhře Karolíny Muchové nad Ukrajinkou Kalininovou 2-0 na sety. Ve finále poháru byly Jean Kingové. O rozhodující vítězství se teď v čínském Shenzhenu snaží Linda Nosková proti Svitolinové. Podrobnosti přidá Jaroslav Plašil.
9: Paráda. Eso Lindy Noskové pomáhá ty české hráčce k lepšímu stavu. 40-30 je to teď za stavu 3-3 ve druhé sadě pro českou hráčku, která má v zádech vyhraný set. No a také to, že Češky vedou 1-0 na zápasy, protože předtím Karolína Muchová uspěla v duelu dvojek s Kalininovou. Takže Linda Nosková, stav 3-3, 40-30, utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport Shenzhenu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Běžkyně Tereza Hrochová vyhrála tradiční závod z Běchovic do Prahy. Domácí šampionát v silničním běhu na 10 kilometrů navíc ovládla v traťovém rekordu 32 minut 28 sekund. Mezi muži triumfoval Damian Vích v čase 29 minut 51 sekund.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D1 u sjezdu na Benešov a také na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna čekejte pomalý provoz před omezením na mostě Šmejkalka. V zúžení na 22. kilometru je omezení teď pouze do jednoho pruhu a kolona je od sjezdu na Běchovice na Benešov z 20. kilometru asi na 10 minut. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova čekejte kolonu před Mladou Boleslaví u Bezděčína na kilometru 42. Pracují silničáři, také tam naberete asi 10 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm brzdí provoz omezení u sjezdu na Barandov na 17. kilometru. Kvůli stavbě mostu se projíždí vždy pouze jedním pruhem. Kolony se tvoří v obou směrech asi na 15 minut. Na tahu 56 z Frýdlantu nad Ostravicí směrem do Frýdku Místku kousek před Frýdkem u sjezdu na Bašku na 58. kilometru se srazila dvě osobní auta. Kolona tam má asi kilometr, dá se objet po souběžné silnici. A ještě aktuálně čerstvě dálnice D6 za výjezdem z Chebu do Karlových Varů na kilometru 150 je předmět na vozovce. Podle policie tam leží koberec a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne bude dál polojasno až oblačno, později během dne se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě naměří až 17. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, teď už je s vámi Michaela van Erne.
2: Jsme tedy zpět ve studiu na Královských Vinohradech v Praze, ovšem odtud se opět přemístíme a ještě k tomu na kole. V některých částech Česka totiž letos přibylo cyklistů, využívali nově dokončené trasy a pomohlo tomu i stále větší rozšíření elektrokol. Také o tom, kde je v Česku ráj cyklistů, uslyšíte za několik minut.
4: Víkendový Radiožurnál
11: a Michaela van Erne.

0: Nové vzájemně propojené úseky cyklostezek, příznivé počasí i stále větší počet lidí na elektrokolech vedly v létě v některých částech Česka k výraznému nárůstu počtu cyklistů. Třeba cyklostezka Bevlava, vedoucí v podhůří Bílých Karpat podél československé hranice, jich letos přilákala podle sčítačů až o třetinu víc než v loni. Detaily přidá reportér Michal Sladký. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Cyklostezka Bevlava vede Zlínským krajem od Ústí u Vsetína až k Vlárskému průsmyku na československé hranici. Za skokovým nárůstem oproti červenci a srpnu minulého roku o víc než 9000 cyklistů je podle neziskové organizace Partnerství, která provozuje na této trase sčítače, především otevření nových klíčových úseků cyklostezky. Ty propojili do jednoho celku. Zvýšený zájem o cykloturistiku ale podle organizace způsobilo také letošní příznivější počasí a rostoucí obliba elektrokol. Ty totiž umožňují i méně zdatným výjíždět na delší cyklovýlety. Ve Zlínském kraji tak zaznamenali vyšší zájem také na trase podél Baťova kanálu. Podle centrály cestovního ruchu Zlínského kraje tam dva sčítače dohromady zaznamenali přes 130 tisíc průjezdů. A nárůst byl také na cyklostezce Bečva ve Velkých Karlovicích.
0: Tolik reportér Michal Sladký, moc děkuji, hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: A naopak na severu Moravy cyklistů ubylo, třeba na páteřní cyklostezce vedoucí z Ostravy Hrabová až do Beskyd. Na ostravském úseku této trasy je teď reportér Adam Tomáš, dobrý den.
2: Dobrý den, dneska vyšlo počasí, takže je tady docela rušno, jsem v části cyklostezky u jezu v Hrabové a stojím tady zhruba hodinu, za tu dobu projeli určitě desítky cyklistů, já jsem se to chvíli snažil počítat, ale pak jsem se v tom malinko ztratil. Zrovna tato část stezky je využívaná i jako čistě dopravní, protože v okolí jsou kromě řeky Ostravice i průmyslové areály a pracovníci jezdí do práce často i na kole. Jak už ale zaznělo, toto léto bylo ve srovnání s minulým rokem o něco slabší. Loni v létě cyklostezku využilo zhruba 60 tisíc lidí, tento rok to bylo o téměř 4 tisíce méně. Já jsem mluvil i s koordinátorem Moravskoslezského kraje, s cyklokoordinátorem Moravskoslezského kraje Tomášem Novákem, ten si myslí, že za výkyv může počasí. Přeci jen jsme tady měli téměř 40 stupňová vedra a lidé nejspíše zvolili pro cestování klimatizované auto.
0: Adam Tomáš zjistil a zprostředkoval. Za to děkuji. Hezký den.
2: Naslyšenou.

0: To byla Marcela Detroit. České tenistky vedou po úvodní výhře Karolíny Muchové nad Ukrajinkou Kalininovou 2-0 na sety ve finále poháru Billie Jean Kingové. O rozhodující vítězství teď usiluje Linda Nosková. Aktuality z čínského Shenzhenu přidá Jaroslav Plašil.
1: Na příjmu Světolinová. Linda Nosková, připomínám, první set vyhrála 6-3, teď se snaží jít do vedení ve druhém setu, zatím je to 5-5 a soupeřka teď z backendové strany pomáhá nechtěně, takže Linda Nosková se ujímá vedení 40-30, teď je to velmi těžký servisový gem Lindy Noskové, která musela otáčet nejprve ze stavu 0-15 a pak také 15-30, ale teď je ve vedení česká tenistka 40-30, Svitolinová teď několikrát fantasticky zreturnovala těžké podání Noskové, ale teď se jí to nepovede, eso Lindy Noskové zase posílá českou hráčku blíž, 6-5 je to ve druhé sadě. Připomínám, Česko vede na zápasy 1-0 díky výhře Karolíny Muchové. Vede 1-0 na sety teď ve druhém souboji jedniček a česká jednička Linda Nosková má zajištěný minimálně tiebreak druhé sady, ale za chvíli, za minutu a půl, bude útočit i na příjmu. Takže Jelena Svitolinová se naopak při vlastním podání pokusí ještě oddálit konec tohoto zápasu. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat tento duel i dál v přímém přenosu. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Yeah. Posloucháte víkendový radiožurnál. Vracíme se do čínského Shenzhenu na Billie Jean Cup. O tom, jak se daří tenistce Lindě Noskové, se dozvíme přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila.
1: Srovnáno 6-6 ve druhém setu. Připomínám, že Linda Nosková vyhrála první sadu 6-3 a teď tedy rozhodne tiebreak o tom, jestli utkání bude ještě pokračovat a nebo jestli se Češky stanou vítězkami poháru Billie Jean Kingové. Barbora Strýcová ještě do ticha už teď je zatleskala, ale teď už se všichni soustředí na podání Lindy Noskové v tiebreaku druhé sady. Krásný servis, ale Jelena Svitolinová vrací a Nosková musí hrát další ránu, ale ta je přesná. Forehand do růžku toho vzdálenějšího z pravé strany. Teď Linda Nosková už byla v kurtu, už postupovala směrem k síti a měla míček pod kontrolou. Krásně si otevřela dvorec servisem a teď je na Jeleně Svitolinové, aby podobně dobře zapodávala. Lindě Noskové se tady povedl náramně jeden tiebreak s Katie Boltrovou. To byla fantazie, tam to byly 4 esa, která dokázala vměstnat do tiebreaku. Linda Nosková jenomže teď kontruje esem Jelena Svitolinová, takže srovnává na 1-1 v tiebreaku druhé sady. Eso se tady objevuje na reklamním banneru, kde jsou obvykle jinak názvy sponzorů akce. Teď je tam tedy naskočil důkaz povedeného prvního podání pro Jelinu Svitolinovou, která teď podání kazí, takže to bude druhý servis pro ukrajinskou hráčku za stavu 1-1 v tiebreaku druhé sady. Připomínám, Česko vede zatím 1-0 na zápasy a Linda Nosková teď 1-0 na sety. V tiebreaku je to 1-1. Linda Nosková teď hraje backendem na střed. Backend na střed je účinný, protože teď je pod tlakem Svitolinová. Forehand Noskové teď do růžku, ale stále se hraje a stále musí Nosková hrát další údery. A teď naopak Svitolinové se povedl nádherný balonek do růžku a Svitolinová kazí. Tak to je asi první dlouhá výměna od základní čáry, troufám si říct, která dopadla dobře pro Lindu Noskovou. Když počítám výměny, které mají víc než 10 úderů, tak si troufám říct, že tohle je první. A na druhou stranu ono zase tolik těch dlouhých výměn, těch opravdu dlouhých výměn, zase ten zápas tolik nenabídl. Ale Linda Nosková teď vede 2-1 v tiebreaku druhé sady a je zase o kousíček blíž česká tenistka k tomu, aby poslala svůj tým k poháru Billie Jean Kingové. Teď Linda Nosková ho má za zády. Ten samozřejmě nevnímá, servíruje do autu, takže druhé podání teď bude muset stačit Lindě Noskové a teď jsem zvědavý, jestli si Linda Nosková troufne na riskantnější druhý servis, jak to někdy dělává. Linda Nosková teď posílá úder s rotací, pomalejší a Jelena Svitolinová atakuje slabší druhý servis. Teď si Linda Nosková netroufla na to, co občas dělá, tu svou kulišárnu, kterou mnohokrát zaskočí soupeřku, že tam zkrátka pošle druhý servis na úrovni toho prvního, ale teď to nemělo ty parametry, 150 km za hodinu, byla tam rotace, se kterou si Jelena Svitolinová poradila tím, že dokázala hezky udržet balonek a dát mu správný směr. Teď tedy Svitolinová přijímá znovu, ale Lindě Noskové se nepovedl první servis, takže to bude znovu druhé podání za stavu 2-2 v tiebreaku druhé sady. 1-0 na sety, 2-2 ve druhém setu v tiebreaku. Svitolinové backhand teď k čáře. Nosková musela hodně do kolene teď a jde k síti. Nosková do protipohybu krásně. Backhand křížem končí v růžku. Bezpečně zahráno od Lindy Noskové pod velkou kontrolou. Utažený backhand křížem. Ostrý úhel, tak aby ani výtečná atletka Jelena Svitolinová nemohla k balonku dostihnout. To bylo perfektně promyšlené od Lindy Noskové, která navíc asi i sledovala pohyb ukrajinské tenistky, která se přesouvala ze své levé strany do středu. Linda Nosková si toho všimla a teď bude přijímat. 3-2 ve vedení česká tenistka Svitolinová podává krásné eso. Tak na esa teď lepší v tiebreaku Svitolinová, která srovnává na 3-3. Hráčky si teď vymění místo. Linda Nosková jde za kapitánkou Barborou Strýcovou. Jenom takové lehké plácnutí. Barbora Strýcová teď trošku nechává Lindu Noskovou v klidu, tak aby se občerstvila a až za chviličku možná povzbudí svou svěřenkyni. To samé se snaží dělat také ukrajinský kapitán Marčenko, který si teď plácá s Jelenou Svitolinovou, ta jako první vyráží na svou stranu kurtu po té, co si hráčky vyměnili pozice. Teď ještě jednou bude ale podávat Svitolinová, která si velmi pečlivě vybírá z balonku, které už jsou ohrané, tak aby mohla najít ten nejideálnější, se kterým teď bude za vyrovnaného stavu 3-3 v tiebreaku druhé sady servírovat na Lindu Noskovou. 3-3 v tiebreaku druhé sady. Nosková teď se brání těžkému servisu, ale dokázala vzít balonek zpátky i po druhé. Úspěšný backhand Noskové a chyba. Chyba z rakety Svitolinové, která teď ještě jednou si říká, jako kdybych měla dostat druhou šanci, jak jsem to měla zahrát, tak udeřila do míčku, který tam byl v tu chvíli volný, ale ten, který se počítal, ten byl dlouhý. A Linda Nosková má výhodu minibreaku v tiebreaku druhé sady. Připomínám 6-3 první set. Teď ten druhý 4-3 v tiebreaku, zatím ve vedení Linda Nosková. 4-3 v tiebreaku druhé sady. Nosková se soustředí na podání napřímo asi tak metr za základní čarou Jelena Svitolinová. Už jsme o tom mluvili, že kolikrát to má těžké s tím, aby vytušila, co Linda Nosková předvede. Teď Linda Nosková jde k síti, strhává balonek za síť. Svitolinová sice ještě doběhla, ale balonek už nevrátila do kurtu. Krásně to provedla Linda Nosková, když nečekaně strhla míček, takže skončil balonek hned za páskou. A Svitolinová, byť je fantasticky rychlá, vyrazila k balonku, tak už nedokázala mít míč pod kontrolou. Je to out a je to 5-3 pro Noskovou, 5-3 pro Lindu Noskovou, která teď servíruje zase z pravé strany v tiebreaku. První set 6-3, teď ten druhý velmi dramatický, rozhoduje jej tiebreak a 5-3 ve vedení Nosková, která teď zahrála dlouhý servis číslo 1 ve snaze trefit středovou čáru. Podání na téčko, na střed nevyšlo Lindě Noskové, tak je tady druhé. Těžký servis s velkým odskokem, ale dokázala z něj Svitolinová zaútočit, ale dělá chybu a jsou tady matchboly. Jsou tady matchboly a jsou tady také balonky celého šampionátu pro Lindu Noskovou. Fantastický náskok v tiebreaku druhé sady 6-3. Na druhou stranu nenechte se zmýlit, protože teď dvakrát podává Svitolinová a servíruje teď v tiebreaku náramně, kdyby se jí povedlo zaservírovat, tak se přiblíží na 6-5 a celé to může být ještě hodně zamotané, ale je to velmi dobrá pozice. Teď se tady na kostce dokonce ten blištivý pohár, na kterém už jsou několikrát české hráčky zviditelněny, tak se objevil. Svitolinová nechce vidět takový scénář, zahrála ESO, takže odvrací první matchball. Svitolinová se teď snaží uklidnit před další ranou, vybírá zase velmi pečlivě z balonku. 4-6 je to z pohledu ukrajinské tenistky v tiebreaku druhé sady. Linda Nosková vyhrála první set, je teď napříjmu, má ještě dva matchboly. 6-4 ve vedení v tiebreaku česká tenistka. Tvrdý servis, Nosková vrací úder Svitolinové, dobrý forehand Noskové také. Teď je to backhand Noskové na střed, ale do autu. Bohužel kousíček do autu a za stavu 6-5, nechtěl jsem to přivolat, ale je to tak. Je tady ta situace, o které byla řeč Linda Nosková. Teď půjde servírovat, ale samozřejmě nic dramatického se nestalo. Svitolinová si dvakrát uhrála svůj servis a teď zaservírovala parádně. Linda Nosková dokázala sice držet míček ve hře, ale výměny pokaždé ovládla ukrajinská soupeřka. Jednička tohoto zápasu za Ukrajinu hrají Lina Svitolinová. Teď se snaží na podání využít matchball Linda Nosková. 6-5. Noskové servis tvrdý, ale Svitolinová vyškrábla. Nosková útočí do druhé strany a je to konec. Češky vyhrávají pohár Billie Jean Kingové a teď kapitánka Barbora Strýcová vyráží vstříc ležící Lindě Noskové. Teď už je tam celý český tým, který slaví výkon a výhru české jedničky Lindy Noskové. Fantasticky to teď urvala přes svůj servis Linda Nosková, ale obdivuhodné, co dokázala vybrat Jelena Svitolinová. Dokázala udržet míček ve hře, Linda Nosková si dala záležet, aby její rána byla přesná, přesto tam ještě chtěla
0: Jaroslav
1: být Jelena
0: Plašil
1: Svitolinová.
0: Pro nás takto fantasticky komentoval. Na řadě jsou zprávy.
2: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
0: Radiožurnál půl třetí. Přehled zpráv a Vojtěch Tomášek.
3: Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Francie. Z Paříže se přesunul do významného poutního místa Lourdes. Pomodlil se tam v jeskyni Massabielle. V 19. století se v ní podle katolické církve opakovaně zjevovala Panna Marie. V Lourdách bude papež do pondělního rána. Čtyřdenní cestu po Francii zakončí ve městě Mety na severovýchodě země. Velké obchody musí zítra zůstat zavřené. V den české státnosti platí zákaz prodeje pro obchody nad 200 metrů čtverečních. Výjimku ze zákona mají třeba prodejny na nádražích nebo letištích. Otevřené můžou zůstat taky lékárny nebo čerpací stanice. Číňané poslali dvě pandy zoologické zahradě v americké Atlantě, informovala o tom agentura Nová Čína. Prezident Xi Jinping zvířata Spojeným státům zapůjčil krátce po návštěvě Washingtonu. Černobílé medvědy Čína běžně využívá jako prostředek své diplomacie. Pandy by v Atlantě měly strávit 10 let za předpokladu, že se americko-čínské vztahy nezhorší. Sport. České tenistky ovládly závěrečný turnaj poháru Billie Jean Kingové. Ve finále porazili Ukrajinu 2-0, když ve dvou hrách Karolína Muchová porazila Kalininovou a Linda Nosková potom taky ve dvou setech zvítězila nad Svitolinovou. Češky uspěly v týmové soutěži po 8 letech. Od proměny soutěže z Fed Cupu na pohár Billie Jean Kingové triumfovali poprvé.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D35 u Velkého újezdu a kolona na D1 u mostu Šmejkalka. Na dálnici D35 z Ostravy do Olomouce opatrně za sjezdem na Velký újezd. Na kilometru 284 je hlášený předjezd na vozovce. Podle policie leží krabice v jízdním pruhu a vybočuje se. Na D1 z Prahy směrem do Brna čekejte zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. V zúžení na 22. kilometru je teď omezení pouze do jednoho pruhu. Levý pruh zabrali silničáři. Kolona začíná před sjezdem na Benešov, je z 20. kilometru, zdržení asi 10 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále čekejte omezení u sjezdu na Barrandov. Mezi 16. a 18. kilometrem se jezdí vždy pouze jedním pruhem kvůli stavbě mostu. Kolony jsou tak obou směrně asi na 15 minut. Navíc směrem z letiště na D1 se nedá sjet exitem 16 Barrandov, musí se otočit u Lochkova na 15. kilometru. A na tahu 56 z Frýdlantu nad Ostravicí do Frýdku Místku u sjezdu na Bašku na 58. kilometru řeší nehodu. Menší kolona je tam asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, teď odpoledne může být i jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě naměří až 17 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme většinou jasno, na severozápadě i polojasno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. A nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, dál je s vámi Michaela van Erne.
0: A také kapela Buty. Hezký den.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Rakousko chce zkrátit čas, který úředníci tráví hledáním informací v dokumentech. Umělou inteligenci proto začne zapojovat přímo do zpracování elektronických spisů. V praxi by tak úředník mohl mít rychleji před sebou všechno, co potřebuje, například k vyřízení konkrétní žádosti. Jak výrazně chce Rakousko práci úřadů pomocí AI proměnit, probereme se s zpravodajkou Bárou Vránovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak tedy bude zapojení umělé inteligence do elektronických spisů fungovat?
1: Úředník už nebude muset třeba kvůli jednomu údaji pročítat celý obsáhlý spis. Umělé inteligence se totiž přímo zeptá na konkrétní věc a ona mu najde podstatné informace velmi rychle. Dokáže také propojit několik souvisejících dokumentů a jejich obsah shrnout nebo zaměstnanci vlastně poradit, jak samotný elektronický systém používat. Státní tajemník pro digitalizaci Alexandr Prel, který novinku představil, říká, že cílem je hlavně ušetřit úředníkům čas. Zavádění začne během příštích týdnů a postupně se na ministerstva a do spolkové správy tento systém má rozšířit do konce roku.
0: Ale Rakousko s umělou inteligencí na úřadech nezačíná od nuly, dlužno dodat, kde už ji používá?
1: Letos spustilo celý program nazvaný Public AI, neboli veřejná umělá inteligence, a jeho součástí je třeba GovGTP, vlastní AI asistent pro státní zaměstnance. Úředník mu může zadat třeba úkol, nechat si připravit text nebo shrnout dlouhý dokument. Teď ho může používat asi 20 000 zaměstnanců a stát ho postupně rozšiřuje dál. Cílem je podobným bezpečnými AI nástroji nebo AI nástroji podpořit více než 180 000 lidí ve spolkové správě. A umělou inteligenci už Rakousko nabízí i veřejnosti. Třeba digitální asistent IDA funguje na hlavním portálu rakouské státní správy a v systému ID Austria, kde pomáhá s orientací nebo překládá složité úřednické výrazy do běžné mluvy.
0: Nový systém pracuje přímo s úředními dokumenty. Jak chce Báro stát chránit data, která v nich jsou?
1: Základem má být vlastní státní infrastruktura, kterou provozuje Rakouské spolkové výpočetní centrum. Právě přes ní už funguje ten GovGPT. U něj stát výslovně uvádí, že dotazy ani nahrané dokumenty neposílá třetím stranám a nepoužívá je ani k trénování umělé inteligence. U toho nového systému pro elektronické spisy má stejné výpočetní centrum tvořit technický základ. A zároveň stále platí, že výsledek, který systém nabídne, má pořád kontrolovat člověk. Právě to je důležité i kvůli tomu, že umělá inteligence může informace špatně vyhodnotit nebo jednoduše udělat chybu.
0: Zůstane tedy AI jen pomocníkem a nebo jí chce Rakousko časem svěřit i rozhodování?
1: Právě o tom se teď v Rakousku vede podstatně citlivější debata. Parlament řeší změnu zákona, která by umožnila i plně automatizovaná správní rozhodnutí. A tam už zaznívají výhrady. Týká se to třeba toho, kdo ponese odpovědnost za tu případnou chybu, jak se budou chránit osobní údaje nebo jak se člověk proti automatickému rozhodnutí může bránit. U elektronických spisů, o kterých ale mluvíme nyní, je ta role umělé inteligence zatím jiná, protože má zatím informace jenom hledat, třídit a shrnovat.
0: Dala na vědomí Bára Vránová. Díky moc a hezký den.
1: Naslyšenou.

To byla Jennifer Lopez, posloucháte Radiožurnál. Kontinentální část jihovýchodní Asie bojuje s nebývale silným závěrem letošního monzunu. Také to vezmeme na zřetel v našem vysílání a doptáme se zpravodaje na další. Poslouchejte nás.

0: Royal Otis, s vámi je Radiožurnál, teď podrobně na předeslané téma. Jeho východní Asie letos čelí neobvykle silnému závěru monzunu. Silné srážky jsou v této části roku běžné, ale například thajská metropole Bangkok bojuje s největším stavem vody od ničivých záplav v roce 2011. Také v okolních zemích varují meteorologové, že minimálně ještě v příštím týdnu bude voda lidem komplikovat život a úřady můžou nařídit evakuace civilního obyvatelstva. Přímo v Bangkoku je také zpravodaj, náš zpravodaj v Asii, David Jakš. Dobrý den.
1: Přeji hezké odpoledne.
0: Zmínili jsme se o jedné z největších asijských metropolí, Bangkoku. Jak vysoko tam vystoupila voda?
1: Tak tady v Bangkoku vytrvale prší vlastně už čtvrtý den v kuse, způsobuje to velká oblačnost nad středním Thajskem, odtamtud sem také směřuje řeka Chao Phraya a ačkoliv má město poměrně propracovaný systém kanálů, které mají zabránit, aby se velká voda dostala do centrálních čtvrtí, tak tentokrát se to tedy tak úplně nepovedlo. Celkem 50 městských distriktů už vyhlásilo stav ohrožení, jsou zavřeny některé školy a úřady zprovoznily 233 oficiálních nouzových prostorů, kam se lidé mohou odebrat, pokud jim tedy voda zaplavila dům nebo byt, ale dobrá zpráva je na světě, a sice ta, že od dnešního poledne už tady déšť ustal a rozvodněná řeka by podle meteorologů neměla dál stoupat.
0: Úřady vydaly varování před hady, co tedy lidem hrozí?
1: No tak Bangkok a hadi, to jsou spojení, které k sobě patří už skutečně velmi dlouho. Město má s hady dlouhodobý problém. Je to tím, že leží na desítkách vodních kanálů. V těch je hodně hlodavců a to je pro hady přirozená potrava. Oni se tam za nimi stahují. Speciální jednotka bangkokských hasičů má teď napilno. Lidé ji volají do domů, volají do garáží, k autobusovým zastávkám, také do parků. Tam všude hady a také ty známé bangkokské varany voda vyplavila a je třeba je odchytit. No a policie apeluje na lidi, aby hlavně nebezpečné kobry nezkoušeli sami chytat a aby hned přivolali odborníky.
0: A ještě, Davide, jak vypadá situace v okolních zemích?
1: Tak se silným deštěm bojuje také severní a střední Vietnam, dále hrozí záplavy na severní a západní Sumatře v Indonésii, také v centrální Malajzii a na některých místech na Filipínách. Ten letošní monzun, respektive jeho závěr, opravdu meteorology a klimatology překvapil. No a my už tady v Asii vlastně vylížíme další takovou chuťovku, a sice klimatický jev El Niño, který má být letos v zimě tedy opravdu extrémně silný.
0: David Jakš, zdrojem našich informací, moc děkuji a pokud možno hezký den.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: To byla kapela OMD, s vámi je víkendový radiožurnál. Upneme pozornost ke slavnostnímu ceremoniálu souvisejícímu s triumfem českých tenistek v poháru Billie Jean Kingové. Slovo předávám do čínského Shenzhenu Jaroslavu Plašilovi.
1: V čínském Shenzhenu už probíhá slavnostní ceremoniál na kurtu. Už jsou poražené finalistky, ukrajinské tenistky. Ve vysílání radiožurnálu Sport jsme mluvili o tom, tak já to jenom dokončím, abych pokračoval v rozehrané myšlence, že ukrajinské tenistky se hodně nadřely na čtvrtfinálovou výhru, kde celkem nečekaně ztratili, dá se říct, očekávaný bod v utkání týmových jedniček, ale Svitolinová podlehla Minenové, která pak nenastoupila do debla, tím možná trošku taky ulehčila pozici ukrajinskému celku, aby zvládl těžký duel. Teď ale pozor, tým Česka teď totiž nastupuje s vlajkou, která tady dlouho putovala útrubami. Pořadatelé nacvičovali ceremoniál, ale teď už na ostro. Oblíbená muzika, parní stroj, divokej byl a pořádně divoké byly pro soupeřky také hráčky. Kateřina Siňáková jako první, která si nezahrála, ale to zkrátka je týmová soutěž, když máte v týmu tak skvělé singlistky, tak zkrátka ani ta nejlepší deblistka světa nemusí hrát a titul získáte. Teď tedy Kateřina Siňáková jako první i u Billie Jean Kingové, Sára Bejlek hned po ní, je tam také Marie Bousková za nimi. Teď slyšíte její jméno. Karolína Muchová teď také. Linda Nosková a kapitánka Barbora Strýcová. Už o tom byla řeč. Je čtvrtou ženou, která se raduje z zisku trofeje jako tenistka i jako kapitánka Fed Cupového týmu, teď už týmu v poháru Billie Jean Kingové. Jenom dopovím, Ukrajina tedy přehrála ve čtvrtfinále nakonec Belgii, nakonec už hladce vyřadila Itálii, no ale dnes zase se radují české hráčky, které všechny zápasy vyhrály v singlových duelech, o tom už byla řeč. Teď už se asi můžeme rozloučit, protože si myslím, že zazní česká hymna a tento okamžik si tady všichni užijeme společně s fanoušky. Tak tedy hezký den z Číny.

0: Oslavou jejího života a díla bude 14. listopadu koncert v Nové Spirále na výstavišti s otáčivým pódiem. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Na ruby v nových aranžích. Pro velký zájem o tento výjimečný zážitek byl přidán druhý koncert 15. listopadu. Více informací na novaspirala.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 15 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: Stát se podle ministryně financí nevyhne zvýšení některých daní. Ukrajinský Kyjev znovu čelil ruským dronovým útokům. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Kolony kvůli omezení popojíždí na Pražském okruhu u sjezdu na Barrandov. A zítra bude většinou jasno s teplotami do 24 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. V České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme. To říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím. To znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
2: Ministerstvo zvažuje i zdanění investičních bytů a některých návykových látek. V úvahu podle Schillerové přichází i zavedení některých sektorových daní. V rozpočtu by to mohlo celkem ušetřit 20 miliard. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že nechce zvyšovat daně. Zlepšit státní finance měl důslednější výběr daní, potírání šedé ekonomiky a úspory na provozu státních institucí. Poslední měření ve vodojemu u obce Odolena voda ukázalo 4x limitu olova. Odběry včera provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy. 23 z nich vyhovělo. Ani další odběry během soboty už zvýšené množství kovu neukázaly. Voda ale i tak dál není pitná. Co znečištění způsobuje, zatím není jasné. Rusko třetí noc po sobě útočilo drony na ukrajinské hlavní město Kyjev. Jedna žena byla zraněná, vypuklo několik požárů. Píše to server Kyiv Independent. Nad městem podle starosty Vitalie Klička operovaly jednotky protivzdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly v noci útočily na logistická centra, přístavní i dopravní infrastrukturu spojenou s ukrajinskou armádou. Až 30 cm sněhu leží ve vyšších polohách Vysokých a Západních Tater. Horští záchranáři tam proto i pro dnešek vyhlásili první, tedy nejnižší stupeň lavinového nebezpečí. Kvůli oteplení se můžou samovolně uvolňovat menší laviny mokrého sněhu.
5: Souvislá vrstva sněhu leží v Tatrách od výšky 1700 metrů. Místy jeho až 30 cm, v horských žlabech ale i víc. Podle střediska lavinové prevence napadl na poměrně teplou zem, takže na ní špatně drží. Přes den navíc na slunci taje a může se samovolně sesouvat. Horská služba zdůrazňuje, že i menší lavina může být v prudkém skalnatém terénu nebezpečná. Opatrní by měli být turisté také ráno, kdy je po chladné noci sníh naopak tvrdý a zmrzlý. Riziko lavin ale podle horských záchranářů postupně klesá. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Sport. České tenistky jsou šampionkami poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu porazili ve finále 2-0 na zápasy. Ve dvou hrách zvítězila nejprve Karolína Muchová nad Angelinou Kalininovou 6-2 a 6-3 a Linda Nosková potom zdolala Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Češky ovládly elitní týmovou soutěž po sedmé v samostatné historii. Od změny formátu z Fed Cupu na Billie Jean King Cup zvítězili poprvé. Zápasy hokejistů Kladna s Olomoucí a Českých Budějovic s Litvínovem začne za necelou hodinu páté kolo Tip Sport Extraligy. V půl páté pak nastoupí doposud suverénní Třinec na ledě Liberce, Plzeň proti Hradci Králové a Vítkovice proti Mladé Boleslavi. V 17 hodin začne duel Brna s Pardubicemi. Radiožurnál Sport nabídne aktuality ze všech zápasů v pořadu s mikrofonem za hokejem. Na Radiožurnálu budou pravidelné vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnici D11 z Jaroměře směrem do Prahy velmi opatrně před Hradcem Králové. Před sjezdem na Hradec centru mezi kilometry 100 a 90 je hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Policisté jdou na místo situaci prověřit, tak velký pozor, D11 u Hradce Králové na možné auto v protisměru. Na D1 z Prahy do Brna stále vázne provoz před omezením na mostě Šmejkalka. V zúžení na 22. kilometru se aktuálně projíždí pouze pravým pruhem a kolona začíná už před sjezdem na Benešov na kilometru 19,5, je to pak asi na 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm také kolony před omezením u Barandova na 17. kilometru, tam staví most přes dálnici, takže je průjezdný vždy pouze jeden pruh. Kolony jsou tak obousměrně jak od Lochkovského tunelu, tak také od sjezdu na Ořech, je to asi na 15 minut. Navíc směrem z letiště na D1 se stále nedá sjet exitem 16 na Barandov, musí se otočit na 15. kilometru na exitu Lochkov. A na tahu 56 z Frýdlantu nad Ostravicí do Frýdku Místku u sjezdu na Bašku na 58. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut, fronta tam má asi kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude dál slunečné, v noci se pak ochladí na 9 až 5 stupňů, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky, k ránu se pak vytvoří mlhy. Zítra přes den bude většinou jasno, na severozápadě i polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál. I po zprávách je s vámi Michaela van Erne.
1: S informací o tom, že na některé dětské sny není nikdy pozdě. Třeboni si lidé po 55 plní třeba ten ohraní na klavír, kytaru nebo dudy. Přesvědčíme vás o tom díky reportáži. Zanedlouho.
3: Víkendový radiožurnál
8: a Michaela van Erne.

0: Anastasia, i tak zní Radiožurnál v neděli odpoledne, 9 minut po 15. hodině jsme spolu. Základní umělecká škola v Třeboni zahajuje další ročník Akademie umění a kultury pro lidi od 55 let. Studenti si můžou vybrat hudební, výtvarný, taneční nebo literárně dramatický obor. Někteří se do školy vracejí opakovaně, jiní letos začínají.
1: Ale tu hudebku ještě jste teďka nepřibrala.
2: Ne.
1: To mě mrzí, já jsem myslel, že do toho ještě šlápnete.
3: I matrikulační potvrzení a zároveň certifikáty o studiu předával ředitel Matouš Řeřicha.
4: Podmínkou je, aby člověk dosáhnul věku 55 let a potom si vybere ze všech těch oborů, které my vyučujeme na základní umělecké škole v Třeboni, takže výtvarný, literárně dramatický, taneční obor a hudební obor.
1: Je, paní Nováková, vy jste mi udělalo radost. Vy budete chodit určitě na literárně dramatický obor. A víte, jak to vím? Protože jsem si to na tom přečet. Tak vám gratuluju a těšíme se.
3: Nejenom, že se tady člověk učí umění, ale najde tady i partu.
4: V těch skupinových oborech se schází vyloženě v té skupině a chtějí, aby mohli pokračovat.
3: Marie Lacinová studovala hru na kytaru.
5: Já jsem vlastně přišla, neuměla jsem ani noty. A asi to bylo splnění dětský sen, protože já jsem chtěla kdysi jako dítě hrát na klavír, ale neměla jsem tu možnost. A potom jsem si řekla, děti vyrostly, že bych mohla něco dělat.
3: Neobvyklý obor, hru na dudy, studovala Jitka Kloudová.
6: To byl vlastně můj dětský sen, hrát na ty dudy, ale protože tu nikdo v umělecké škole nevyučoval, tak mi posadili harmoniku, no a pořád jsem toužila po těch dudách, až jsem se tomu dohrabala v důchodu. No.
3: Jednou z vyučujících, ke které studenti Akademie umění a kultury chodí, je Alena Kohoutová.
7: Oni mi to sami říkají, že si plní sny, že neměli podmínky, když byli malí.
3: Žáci se ke studiu přihlašují do dvouletého cyklu, a Třeboňská základní umělecká škola letos otevírá už šestý ročník. Z Třeboně Eva Marvanová, Radiožurnál.

Strašná škoda výsledku, ale myslím, že jsme ukázali cestu. To řekl trenér Santi Denia po včerejším souboji české fotbalové reprezentace s Chorvatskem. Jak dál hodnotí svoji premiéru na trenérském postu, o tom vám řekneme podrobněji za chvíli, protože přednost má kapela Codaline.

0: Tady je víkendový radiožurnál z hudby. Před půl čtvrtou ještě Atomic Kitten a nebo kapela Tým. Španělský trenér Santi Denia začal svoji misi u českého národního týmu sice porážkou, ale pocit má i tak dobrý. Zápasovou premiéru si odbyl včera v Praze utkáním českého týmu s Chorvatskem v Lize národů. Česko sice prohrálo s fotbalisty Chorvatska 1-2, ale ostuda to rozhodně nebyla.
1: Fotbalisté se dočkali děkovačky z fanoušky a taky pochvaly od trenéra Deny, který věří, že se bude národní tým dál zlepšovat.
2: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
1: Už v prvním utkání jen po 5 dnech společných tréninků bylo vidět, na čem se převážně španělský trenérský tým snaží s reprezentací pracovat. Kombinační fotbal, přímočarost, odvaha hrát.
3: Myslím si, že jako celkově ta natura, že chtějí spíš hrát po zemi, krátké přihrávky, ale říkám, na to je brzo a myslím si, že všechno tady toto potřebuje čas.
1: Říkal obránce Jiří Sláma, jeden z debitantů v českém týmu. Santi Denia postavil i další 3 úplné nováčky. Do hry šel v základní sestavě i nejmladší hráč v aktuálním kádru, 22-letý křídelník Lukáš Ambros.
4: Máme dobré základy a potřebujeme teď prostě se sehrát a dostat to všechno do sebe.
1: Trenér Denia dává důraz i na lidskou stránku spolupráce. Mluvil o tom třeba golman Lukáš Horníček, který odchytal první zápas v éře španělského kouče.
5: Myslím, že Santi nastal dobrou atmosféru a zároveň kluci si sedli. Myslím si, že všichni se bavíme s každým a jsme taková dobrá parta, jak on říká, rodina a bojujeme jeden za druhýho a myslím, že tohle je takový to, co jsme si měli držet, měli se tam pokračovat až do konce tady Ligy národů a popřípadě dál do budoucnosti.
1: Další těžkou prověrku zažijí čeští fotbalisté v úterý, znovu v Praze proti Anglii. Z Edenu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Poznáváte? Už 20 let stačí pár tónů a vy hned víte, že to bude tanec. Stardance se vrací na televizní obrazovky. 10 večerů plných elegance, emocí a skvělé zábavy. Držíme vám místo v první řadě. Stardance, když hvězdy tančí. Již brzy na ČT1 a v iVysílání.
2: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kekubazové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
4: Přehled zpráv a Vojtěch Tomášek.
5: U letecké vojenské základny v britském Fairfordu zasahuje protiteroristická jednotka britské policie. Na záběrech televize Sky News jsou vidět 3 dodávky, u kterých operuje speciální dron na práci s výbušninami. Kvůli podezření z porušení zákona policie zadržela 5 mužů a evakuovala nedalekou vesnici Welford. Leteckou základnu RAF využívalo taky americké letectvo k nasazení bombardérů ve válce s Íránem. Švýcaři v referendu zřejmě zamítli návrh na přijetí přísnější formy své neutrality. Z odhadů výsledků státní televize SRF vyplývá, že proti hlasovali víc než 2/3 voličů. Schválení by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v dobách míru se Severoatlantickou aliancí. Pravicová švýcarská lidová strana uvedla, že tradiční neutrální postoj země oslabilo zavedení sankcí vůči Rusku. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, třeba za vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a speciální sociální prevenci to ale neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Samospráva Jeseníku nabízí zdarma lidem, kteří přišli při předloňských záplavách obydlení 2 stavební parcely. Město je získalo od státního pozemkového úřadu. Parcely jsou podle informací radnice v ulici Rejvíská.
1: Sport.
5: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a společně s československou reprezentací vybojovali v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila v Šenčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Tomáš Mikiska vyhrál na domácím letním šampionátu v biatlonu po sprintu i stíhací závod. Vítězství z loňska zopakovala ve sprintu Lucie Charvátová. Do stíhačky ale kvůli nachlazení nenastoupila. Titul v Letohradě získala Tereza Voborníková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 na mostě Šmejkalka, nehoda v Litoměřicích. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále brzdí provoz, zúžení na mostě Šmejkalka na 22. kilometru se stále projíždí pouze jedním pruhem a kolona tak začíná na 19. kilometru. Zdržení pak do omezení asi 15 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm také brzdí provoz, omezení u sjezdu na Barandov na 17. kilometru, průjezdný v obou směrech vždy pouze jeden pruh a také kolony se tvoří obou směrně jak od Lokovského tunelu, tak také od sjezdu na Stodůlky, je to vždy na 15 minut. Na silnici 15 na výjezdu z Litoměřic směrem na Českou Lípu u výstaviště u hasičské zbrojnice je tam hlášená větší nehoda, kolony v obou směrech asi na 10 minut. V Praze pak čekejte komplikace ve Kbelské směrem z Hloubětí na Doletňan, kousek před sjezdem do Novopatské, tam se srazila 2 osobní auta v levém pruhu, menší kolona je na 5 minut a plní se v Praze třeba i Nuselský most do centra, zdržení 10 minut a 10 minut se stojí v koloně i v Evropské do centra u Divoké Šárky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
7: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Počasí.
5: Zítra přes den bude většinou jasno, na severozápadě i polojasno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě naměří až 19. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, je s vámi Michaela van Erne.
4: A rozhodně nás poslouchejte a buďte s námi i před 16. hodinou, protože se dozvíte víc o pacientské organizaci Prokrok. Stojí to za to.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Ben Haynau, Kelly Clarkson, posloucháte Radiožurnál. Podle vědců mluvíme čím dál méně a mají to dokonce spočítané. Vědci to spojují s rozvojem digitální komunikace. Souvislostí je víc, my o nich mluvit budeme za chvíli.

0: Espen Lind, do zvuku. Nemluvíme tak často jako dřív. Zjistili to američtí psychologové, spočítali, že člověk řekne za den průměrně 12 000 slov. Před 15 lety jsme byli upovídanější, dnes píšeme maily, SMSky nebo chatujeme. Přes všechny výhody digitální komunikace ovšem podle vědců něco ztrácíme. A nejsou to jen slova. Detaily má Gabriela Muňozová ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Začněme prosím tím, proč vědci počítali množství slov za den.
1: Je to trochu vtipné, oni na to přišli náhodou, a to když zkoumali, jestli jsou upovídanější ženy nebo muži. Aby bylo jasno, tak v tom není žádný rozdíl. Tehdy spočítali zhruba 16 000 slov denně u žen i mužů. Po 15 letech se vědci k tomu výzkumu vrátili, rozšířili ho a nově spočítali, že už všichni mluvíme míň. Denně tak 12 000 slov.
0: A proč mluvíme méně?
1: Týká se to tedy jen naší kultury, protože v tom výzkumu byli účastníci ze Spojených států, z Evropy a z Austrálie. A jedním z důvodů je právě rozšíření digitální komunikace. Podle vědců si digitální komunikace vybírá takovou nenápadnou daň v podobě omezování takzvané slabé sociální vazby.
0: A co tím myslíš slabou sociální vazbou?
1: To je takový ten povrchní vztah se známými, třeba se sousedy nebo prostě s lidmi, které vídáme jenom občas. V digitální formě a na sítích to podle psychologa Matiase Mela z Arizonské státní univerzity nemá takový účinek, jako když nám takový povrchní známý v realitě řekne třeba dobrý den.
2: Máte pocit, že vás uznávají, že jste vidět, že vás druzí přijímají. Není to tak důležité jako rodinná pouta, ale člověku to dělá dobře.
1: Kumuluje se přitom účinek i absence takových malých hovorů. Podle Mela ale příležitostí k náhodným setkáním ubývá. Jednak často chodíme se sluchátky nebo třeba při venčení psa posloucháme podcasty a na cestu se v době smartphonů a GPS taky už moc nikdo neptá. Přitom ty slabé vazby mají nejen podle Mela velký význam.
0: A proč?
1: S tím termínem slabá sociální vazba přišel v 70. letech americký sociolog Mark Granovetter, vydal tehdy knížku s názvem Síla slabých vazeb, kde dokázal, že povrchní známí fungují třeba při hledání práce ku podivu lépe než blízcí přátelé. Je to zdroj nových informací, propojuje to lidi z různých společenských vrstev a vedle toho osobního přínosu to má podle Mela význam pro celou společnost.
2: Když třeba na ulici pozdravíte souseda, tak máte pocit sounáležitosti. Sem patřím, v téhle čtvrti jsem doma. Ale má to taky efekt odzbrojení. Pozdravem dáváte najevo, vidím tě a nechci ti ublížit. V době, kdy je společnost rozdělená, můžou právě tyhle chvilky lidi alespoň nepatrně zblížit.
1: Řekl pro BBC Matias Mel. Podle autorů toho výzkumu jsme na mluvený jazyk spoléhali přes 200 000 let a zatím není jasné, jakou sociální cenu zaplatíme za posun k digitální komunikaci.
0: A možná, že šancí na nápravu jsme my a reputaci hojnosti mluvy, tedy napraví radiožurnál. Gabriela Muňozová konkrétně poslem těchto zpráv. Díky a hezký den.
1: Děkuju, pěkné odpoledne.

Cvičení, škola chůze, fyzioterapie i sdílení zkušeností. V Nových Bránicích na Ivančicku je tento víkend kemp pro lidi po amputaci nohy. Přijala na něj 20 zájemců a vy se dozvíte víc díky reportáži zanedlouho.

0: Česku ročně podstoupí amputaci až 8 tisíc pacientů. Příčinou jsou cévní onemocnění, cukrovka nebo třeba úrazy a vrozené vady. Do Nových Bránic přijala 20 zájemců vyzkoušet fyzioterapii, školu chůze a také sdílet zkušenosti.
1: Bříško zpevněný, chráníme si tím bedra. S nádechem otevřu hrudník. Prohnu.
2: Lektorka Daniela Kamrádová má tady na kempu lekci jógy. Snaží se zaměřit na pomalejší pohyby a lidem po amputaci nohy pomáhá s protažením a silným středem těla.
3: Spíš jako jednodušší pozice a spíš jako teda v sedě. Určitě jsem se zaměřovala hodně jako na střed těla, protože to si myslím, že obecně jako všichni potřebujeme, ale obzvlášť, když přesně jako je tam nějaký jako disbalance toho těla.
4: Bylo to hodně náročný. Některé ty pozice člověk se neprotahuje tak často, jak by měl.
2: Na lekci jogy přišel i 35-letý Ondřej Procházka. Pravou nohu mu lékaři amputovali v 6 letech kvůli vrozené vývojové vadě.
4: Jako dítě tím nepredikovali úplně, že bych jako s tím mohl nějak extra sportovat nebo tak. Protetika se vyvíjí, medicína se vyvíjí, takže teď už pro toho člověka s protézou není nic, co by nemohl dělat.
2: Sám teď má rád cyklistiku, chodí cvičit, zvedat činky a zkoušel i turistiku nebo lezeckou stěnu.
4: Nevrat to jako konec světa. A srovnat se s tím a začít chodit. Nebát si ničeho, není to limit.
2: Podle předsedkyně pacientské organizace Prokrok Natálie Lémanové je důležité, aby se lidé po amputaci setkávali a předávali si zkušenosti, aby se necítili osamělí.
5: To, že tady vidí ty ostatní, že to prožívají vlastně taky každý den, tak jim to pomáhá všeobecně se s tou situací smířit a najít ty cesty, jak si ty dny ulehčit, protože někdo už je zase o krok zkušenější.
2: Spolek pořádá podobné akce i pro děti nebo rodiny lidí po amputaci. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Zločin je jednoduchý. Vyrůstá pořád ze stejných zákonitostí. Dokázala by si zjistit, jak a proč?
4: Pravdu, je to bestiální čin.
3: Skoro jako rituál.
5: Vysílá tím signál, že by se mu mělo věnovat víc pozornosti.
6: Budu dělat s tebou.
7: Major Holina je rizikový faktor.
8: Vyšetřujeme vraždy.
3: Dvě vraždy a v obou hrajete nějakou roli.
9: Kriminální seriál.
3: Nezapomeňte na polehčující okolnosti.
9: Vraždy v kruhu. 5. října na ČT1 a v iVysílání.
10: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
11: Radiožurnál je s vámi v 16 hodin. V čase zpráv a Vojtěcha Tomáška.
12: U letecké základny ve Velké Británii zasahují pyrotechnici i protiteroristická jednotka. V Indii a Nepálu zemřelo po sesuvech půdy a záplavách nejméně 19 lidí. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové, ve finále porazili Ukrajinu. Omezení brzdí provoz na D1 z Prahy do Brna před omezením na 22. kilometru. A zítra bude většinou jasno, teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: U vojenské letecké základny v britském Fairfordu zasahuje protiteroristická jednotka britské policie a pyrotechnici. Úřady evakuovaly blízkou vesnici. Úřady a policie incident vyšetřují, situaci označili za vážnou.
13: Obyvatele asi 85 domů ve vesnici Welford probudila brzy nad ránem policie. Britské BBC popsali, že se museli evakuovat v podstatě rovnou z postele. V noci se tři bílé podezřelé dodávky přiblížily k vojenské letecké základně. Policie kvůli tomu zadržela 5 mužů. Na leteckých záběrech televize Sky News je vidět, že u aut zasahoval taky speciální robot pro práci s výbušninami. Podle zástupce náčelníka okresní policie Richarda O'Coneho teď úřady pokračují ve vyšetřování případu. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Letiště využívalo americké letectvo taky k nasazení bombardérů ve válce proti Iránu. Jiří Chábera, Radiožurnál.
12: Při záplavách a sesuvech půdy po silných deštích zemřelo v Nepálu a sousední Indii nejméně 19 lidí. 10 dalších úřady pohřešují. V některých oblastech se hladina řeky dostala nad nebezpečnou úroveň. Nepalské úřady varovaly před možnými bleskovými povodněmi v 49 ze 77 okresů. A problémy kvůli počasí jsou taky v dalších zemích. Stav ohrožení vyhlásila 15-milionová metropole Thajska Bangkok a silné srážky v následujících 48 hodinách čeká Laos, Kambodža a Vietnam.
14: Po prsa ve špinavé vodě a se zachráněnými doklady v ruce ukazuje pan Ramsri své zaparkované auto, které je zaplavené až po střechu. Všech 50 distriktů thajské metropole vyhlásilo stav ohrožení. Podle starosty města nařídili úřady evakuaci několika tisíc lidí do bezpečných prostorů a zavřeli některé školy. Úřady varují, aby se lidé pohybovali ve vodě opatrně, protože zvednutá hladina vyplavila do ulic a domů nebezpečné hady a známé bangkokské varany. Z jihovýchodní Asie David Jakš, Radiožurnál.
12: Policisté zadrželi 24 aktivistů, kteří ráno obsadili zemědělský podnik v Markvarticích na Jihlavsku. Skupina protestovala proti podmínkám chovu prasnic. Podnik si ale vybrala náhodně. Policie incident dál vyšetřuje.
15: Podle zástupců podniku skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Uvnitř bylo 200 kusů dobytka, z toho 120 prasnic. Maskovaní lidé dovnitř vnikli před 7 hodinou ráno. Nereagovali na výzvy k opuštění areálu. Policisté je po 9. hodině začali eskortovat k dalšímu prošetření. Daniel Zach, Radiožurnál.
12: Festival televizní tvorby Serial Killer dnes večer v Brně uzavře novinka Táta. Závěrečný titul české soutěžní sekce čerpá ze skutečných událostí. Příběh otce samoživitele ze severu Čech přibližuje dramaturgině festivalu Táně Zabloudilová.
6: Je to vlastně dost tragický příběh, on o jedno z těch dětí přišel kvůli vraždě. A protože ten pachatel té vraždy byl označen za nepříčetného, tak on se vlastně pustil do soudního sporu, protože mu to přišlo neadekvátní, chtěl, aby bylo učiněno zadost té spravedlnosti a tohle pro něho nebylo to, co on chtěl slyšet.
16: Sport. České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily Ukrajinu 2-0 na zápasy a po 8 letech získali titul v týmové soutěži. Ve dvou hrách zvítězili ve dvou setech Muchová nad Kalininovou i Nosková nad Svitolinovou. Hokejisté Kladna hostí na úvod 5. kola Tip Sport Extraligy Olomouc. Podrobnosti přidá Petr Kadeřábek.
17: Začíná třetí minuta, Kladno hraje s Olomoucí bez branek, zatím 0-0. České Budějovice Litvínov, duel, na který se vydal Kamil Jáša.
18: Stav utkání je 0-0, třetí minuta, Motor hraje přesilovku 5-3.
16: Za necelou půl hodinu začnou ještě zápasy Liberce s Třincem, Plzně s Hradcem Králové a Vítkovic s Mladou Boleslaví. V 17 hodin pak Kometa Brno přivítá Pardubice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolony na Pražském okruhu a také na D1 u sjezdu na Benešov. Na Pražském okruhu mezi letištěm a dálnicí D1 stále čekejte kolony kvůli omezení u sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru staví silničáři nový most a projíždí se tak vždy pouze jedním pruhem. Kolony se kvůli tomu tvoří jak od sjezdu na Lochkov, tak také od sjezdu na Stodůlky. Zdržení vždy 10 až 15 minut. Na D1 se Prahy směrem do Brna stále brzdí provoz zúžení na mostě Šmejkalka. Na 22. kilometrů svádí silničáři provoz nově pouze do jednoho pruhu. Kolona tak začíná už před sjezdem na Benešov na 19. kilometru a krokem se pak jede asi 15 minut. V Praze jsou komplikace ve Kbelské směrem do Letňan. Kousek před Novopatskou se srazila dvě auta v levém pruhu. Menší kolona z Hloubětína je asi na 5 minut. Bouralo se i v Chodovské ulici směrem do centra, to před teplárnou Michle. Tam se střetlo osobní auto s autobusem. Zdržení asi 5 minut. 15 minut pak v Praze naberete v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. A na silnici 15 na výjezdu z Litoměřic na Českou Lípu u výstaviště Litoměřice je hlášená nehoda, kolony v obou směrech asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Zítra bude většinou jasno, na severozápadě i polojasno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia. To byly zprávy. Je s vámi víkendový radiožurnál a taky Michaela van Erne.
11: A věřím, že vám můžeme být k službám s následující informací. Otištěné oznámení o valorizaci důchodu můžou seniori požádat jen do konce září. Sedmdesátníci a starší ho dostanou zadarmo, ostatní musí zaplatit poštovné. Detaily k této informaci přidáme za chvíli.
1: Víkendový radiožurnál
20: a Michaela van Erne.

0: Otištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodu můžou seniori žádat ještě do středy 30. září. Aby dostali papírové oznámení o valorizaci penze, musí žádost České správě sociálního zabezpečení doručit nejpozději do konce září. Víc si o tom teď povíme s Tomášem Jeníkem z ekonomické redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jakým způsobem můžou seniori tu žádost podávat?
1: Vyplněný formulář lze poslat poštou, ale správa sociálního zabezpečení ho musí obdržet do 30. září. A to pošta nemusí stihnout. Žádost navíc musí být ve formuláři, který se stahuje z e-portálu ČSSZ. Jednodušší je tedy podat žádost přímo z portálu správy. Pokračuje Jakub Bejček ze správy sociálního zabezpečení.
2: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma. Oznámení si můžete také zdarma vyzvednout osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Elektronicky je dostupné na e-portálu České správy sociálního zabezpečení a lidem s datovou schránkou fyzické osoby je doručeno automaticky a zdarma.
1: Bejček také připomíná, že pokud už lidé o zasílání papírového oznámení v minulosti žádali, nemusí to dělat znovu.
0: Takže seniori, kteří chtějí mít v ruce papírové oznámení o valorizaci, se musí buď zorientovat na webu ČSSZ nebo zajít na pobočku. Není to dost komplikované?
1: Pro některé ano, správa sociálního zabezpečení zrušila automatické rozesílání papírových oznámení od 1. ledna letošního roku. Například Rada seniorů už tehdy řešila desítky případů, kdy její pracovníci lidem vysvětlovali, co mají dělat a pomáhali jim vyplňovat žádosti, říká šéfka rady Lenka Desatová.
3: Většina lidí, a netýká se to jenom seniorů, nemá ráda formuláře. A oni ty formuláře samozřejmě nejsou přizpůsobeny seniorům, není tam nějaké extra větší písmo, ne každý na to dobře vidí. A jsou v klidu, když jim to někdo zkontroluje nebo to vyplní s nimi.
1: Desatová říká, že pro mnoho seniorů není vhodným řešením ani návštěva pobočky ČSSZ, protože se třeba hůř pohybují.
0: A je vůbec nutné, aby seniori ten papír měli?
1: Je to jenom informace o zvýšení důchodu, nic víc. Na výši důchodu nemá vůbec žádný vliv, proto o papírové oznámení má zájem jenom menší část důchodců, říká šéfka rady seniorů Lenka Desatová.
3: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
1: Ještě jednou si to tedy shrneme. Pokud má někdo zájem dostávat papírové oznámení o valorizaci důchodu, musí o něj požádat ČSSZ do 30. září. Mladší seniory to bude stát 31 korun za poštovné. Ročníky 1955 a starší to mají zdarma.
0: Sdělil Tomáš Jeník. Díky moc a hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

kapela BSP, najít alespoň část ostatků svých příbuzných a tím získat jistotu, že jsou opravdu po smrti. O to už měsíc usilují desetitisíce lidí po celém Nepálu. Reportáž pořízenou naším zpravodajem nabídneme záhy.

0: toho.
1: Posloucháte Radiožurnál, víte tedy o tom, že od ničivé záplavové vlny v Nepálu uběhl měsíc. Počet potvrzených obětí se blíží 15 000. Dalších víc než 6 000 lidí je pohřešovaných. Pozůstalé nejvíc trápí, že nemůžou pohřbít jejich těla. Nalezených pozůstatků je málo a identifikace trvá dlouho.
2: Přede mnou jde skupina 5 lidí a prochází vysoký, nebezpečně obnažený levý břeh řeky Tríšulí. Za zády mají město Naranganjar a nejvíce zajímají naplavené trosky staveb, také harampádí a vyplavené kmeny stromů. Pokud mají muži někde objevit lidské ostatky, tak právě tam je šance největší. Původně s nimi šla i skupina místních dětí, ale tu brzy odehnali.
3: Není to hezká práce. Chcete to najít, ale vlastně se toho bojíte. Zavolali jsme policii a ta už si potom s odvozem poradila.
2: Říká mi Balendra Singh, vysoký, statný muž. Na podobné výpravy vyráží většinou pozdě odpoledne a postupně se dostává stále dál po proudu řeky. Ta už teď opadla a pan Singh dává zapravdu policistům a vojákům, kteří si myslí, že nejvíc lidských ostatků bude uvězněno v pevných, nepropustných nánosech písku, štěrku a kamení. A že se k ním už nikdy nikdo nedostane.
4: Stovky těl už nám do Nepálu vrátili ze sousední Indie. Tam se řeka Tríšulí vlévá do Gangy. Když nám Indové těla vrátí, vezme se z nich vzorek DNA, uloží a přesně zaregistruje. A zbylé ostatky se musí okamžitě pohřbít do hromadných hrobů. V tom horku se to nedá udělat jinak.
2: Krčí rameny pan Kumar. Mezitím tisíce pozůstalých putují napříč celým Nepálem, aby odevzdali vzorky své DNA na jednom ze dvou specializovaných pracovišť. Víc jich země nemá. A potom budou doufat, že se jim někdo ozve, že se jejich vzorek shoduje s tím, který laboratoř identifikovala z nalezených ostatků. Možná je najde právě pan Singh, ale možná už nikdy nikdo. Z Nepálu, David Jakš, Radiožurnál.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Zprávy a Jana Gulda.
2: Stát se podle ministryně financí nevyhne zvýšení některých daní. Alena Schillerová z hnutí ANO to řekla v České televizi. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů má přitom ve svém programovém prohlášení, že daně zvyšovat nechce. Ve východním Kongu na jezeře Kivu se převrhla loď s obchodníky. Nejméně 12 lidí zemřelo a desítky dalších úřady pohřešují, píše to agentura AP. Příčina nehody zatím není jasná. Lodě jsou v Kongu důležitým dopravním prostředkem. Nehody jsou ale podle AP poměrně časté. Plavidla jsou často přetížená a řada lidí cestuje i přes výzvy úřadů bez záchranných vest. Velké obchody musí zítra zůstat zavřené. V den české státnosti platí zákaz prodeje pro obchody nad 200 metrů čtverečních. Výjimku ze zákona mají třeba prodejny na nádražích nebo letištích. Otevřené můžou zůstat taky lékárny nebo čerpací stanice. A lebku svatého Václava ve Staré Boleslavi na zítřejší poutní mši poprvé nahradí stříbrná bysta se světcovým ostatkem. Nový relikviář vytvořili šperkař Jiří Urban a sochař Petr Fogl. Při zdobení použili český granát a další drahé kameny. V takzvané hermě je kousek kosti svatého Václava. Lebka svatého Václava přijede do Staré Boleslavi dnes večer. Po celou pouť ale zůstane v bazilice svatého Václava. Sport. Tereza Hrochová vyhrála mistrovství republiky v silničním běhu na 10 kilometrů. V tradičním závodě z Běchovic do Prahy navíc zaběhla traťový rekord 32 minut a 28 sekund. Mužský závod ovládl Damian Vích výkonem 29 minut a 51 sekund. Zaběhl na této trati první český čas pod půl hodiny od roku 2001. A po zprávách na Radiožurnálu přidáme informace ze zápasů hokejové Tip Sport Extraligy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zastavený provoz na D5 u Přimdy a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D5 je teď pozastavený provoz z Rozvadova směrem do Prahy a Plzně. Za sjezdem na Přimdu na kilometru 137 je nehoda. Osobní auto těžce havarovalo mimo dálnici. Na místě jsou policisté a právě přistává vrtulník záchranné služby, takže provoz na D5 na Prahu od Rozvadova je tak zastavený na kilometru 137. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm tam brzdí provoz omezení u sjezdu na Barandov na 17. kilometru, průjezdný vždy pouze jeden pruh, kolony se tak tvoří v obou směrech, je to zdržení asi na 10 až 15 minut. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna vázne provoz před omezením na mostě Šmejkalka, v dlouhodobém zúžení je teď navíc omezení pouze do jednoho pruhu, takže kolona stále začíná před sjezdem na Benešov na 19. kilometru, pak čekejte asi 15 minut navíc v koloně. A na silnici číslo 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy pozor na výjezdu z Olbramovic. U Čapího hnízda se srazila dvě osobní auta. Menší zdržení je od autobazaru asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
1: A sport. Na pěti stadionech se hrají zápasy hokejové Tip Sport Extraligy. Za našimi reportéry nás vezme moderátor Radiožurnálu Sport Jan Pěruška.
5: Zdravím posluchače Radiožurnálu, v pořadu s mikrofonem za hokejem sledujeme zatím 5 utkání, která se hrají v rámci 5. kola hokejové Tipsport Extraligy. No a můžeme začít naší pouť těmi stadiony na Kladně, kam přijela Olomouc a taky reportér Petr Kadeřábek.
6: 10 sekund zbývá odehrát z první třetiny a po první 20 minutovce povede Olomouc nad Kladnem 1-0. Pojďme na duel mezi Českými Budějovicemi a Litvínovem za Kamilem Jášou.
7: Do konce první třetiny 1 minuta 40 vteřin České Budějovice Litvínov 1-1. Už začalo také utkání Liberec Třinec. U mikrofonu je Pavel Petr.
8: Polovina třetí minuty, stav nerozhodný 0-0. Vladislav Janouškovec, utkání Plzeň Hradec Králové.
9: Třetí minuta utkání Plzeň Hradec Králové bez branek 0-0. Jdeme na zápas Vítkovice Mladá Boleslav s Lukášem Kaletou.
10: Běží čtvrtá minuta, je to 0-0 mezi Vítkovicemi a Mladou Boleslaví. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
5: Můžeme připomenout, že ten dnešní program ještě doplní od 17 hodin hrané utkání Komety Brno s Pardubicemi. No a celkově budeme mít za sebou 5. kolo hokejové Tipsport Extraligy zítra na svatého Václava, kdy Sparta hostí Karlovy Vary. Posluchačům Radiožurnálu přeji krásné odpoledne.
3: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Zpěvačka LP dozněla, kromě toho, že sledujeme situaci v Británii, kde protiteroristická policie zadržela 5 mužů v souvislosti s bezpečnostním incidentem u letecké vojenské základny ve Fairfordu, kterou využívá také americká armáda, budeme mluvit za chvíli o Polsku, které připravuje návrh, jak by tam mohla vypadat nová stálá americká základna. Takže podrobnější informace čekejte z vysílání víkendového radiožurnálu. V zápětí.

0: Polsko připraví speciální zákon, aby na jeho území mohla co nejrychleji vzniknout nová stálá vojenská americká základna. Ta by mohla pojmout až 5 000 vojáků a otevřít by se mohla v roce 2029. Varšava a Washington zatím jednají o tom, co všechno by měla obsahovat a kdo se bude podílet na jejím financování. Budeme se tomu věnovat právě teď se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak by ta americká základna mohla vypadat? Co o ní zatím víme?
1: Víme to, že základna by měla pojmout tedy až 5 000 nových vojáků, ale ta vytvořená infrastruktura musí také brát v úvahu, že s vojáky přijdou například jejich rodiny, ale také technický podpůrný personál, takže ta základna bude vlastně takové malé městečko. Ministerstvo obrany už ale zužilo výběr míst, kde by ta základna mohla vzniknout. Byla by někde na západě Polska, důležitá totiž bude blízkost letiště nebo i větší aglomerace, takže ta základna by mohla vzniknout třeba v blízkosti Poznaně, Vratislavy nebo i Štětína, ale jaká ta místa tedy jsou vytipovaná a zda s nimi Spojené státy souhlasí, to zatím polské ani americké úřady neřekly.
0: A co dál Polsko nabízí Spojeným státům výměnou za to, že umístí své vojáky na jeho území?
1: Polsko je poměrně štědré v těch nabídkách, protože v Polsku už teď působí 10 000 amerických vojáků a Varšava za jejich přítomnost také platí. Takže nabízí, že se bude podílet na nákladech na údržbu každého dalšího vojáka i na té nové základně. Za každého amerického vojáka by Varšava platila až 15 000 dolarů ročně, to je asi 300 000 korun. To by za 5 000 amerických vojáků bylo celkem 1,5 miliardy korun ročně. K tomu by bylo potřeba přičíst ještě náklady na výstavbu a údržbu té základny a přidané infrastruktury, což budou další desítky milionů korun. O tom, kdy a kde základna vznikne, šéf Pentagonu Pete Hegseth a prezident Donald Trump rozhodnou nejdříve v listopadu nebo prosinci tohoto roku.
0: A co se mění v souvislosti s americkými vojáky v Pobaltí?
1: Litevský prezident Quintanas Nauseda tento týden oznámil, že do Litvy míří nová rotace amerických vojáků. V červnu se ze země začala stahovat asi 1000 amerických vojáků a v té době také Spojené státy znovu mluvily o snižování své vojenské přítomnosti v Evropě. Právě pobaltské země se obávaly, že se to dotkne i jich, přestože všechny tři, jak Litva, tak Lotyšsko, tak Estonsko, jsou zorné, pokud jde o výdaje na obranu. Všechny ty státy dávají kolem 5% svého HDP. A americká vojenská přítomnost je pro ně vlastně otázkou přežití v době, kdy se mluví o možném vyostření ruských aktivit proti Evropě, hlavně právě proti pobaltským státům. V listopadu také dorazí nová rotace amerických vojáků do Estonska, kde byla rotace od léta pozastavená.
0: Informační servis od Kateřiny Havlíkové. Díky a hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A dálnice D5 je neprůjezdná z Rozvadova směrem do Prahy. Za Rozvadovem na kilometru 137 havarovalo osobní auto mimo dálnici. Na dálnici tak přistál vrtulník záchranné služby a provoz na Prahu od Rozvadova tak policisté zastavili. Poslední možný z D5-ky je na Rozvadově u McDonaldu. To je kilometr 144, pak se to dá na Prahu obět přes Přimdu. Na D5-ku se pak vrací na kilometru 136. D5-ka z Rozvadova do Prahy, kousek za Rozvadovem, neprůjezdná nehodě. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kapela In Excess dozněla v 16 hodin 52 minuty, nejvyšší čas na sport. V hokejové typ sport extralize se hraje 5 zápasů 5. kola. Na stadiony nás vezme moderátor radiožurnálu Sport Jan Pěruška.
1: Zdravím posluchači radiožurnálu, aktuálně u nás pořád s mikrofonem za hokejem, který mapuje teď aktuálně 5 zápasů, 2 z nich mají první třetiny za sebou, tak věřím, že kolegové jsou připraveni na místech, protože už za chvilku začnou druhé třetiny. Duel Kladno Olomouc komentuje Petr Kadeřábek.
2: Za 25 sekund začne druhá třetina, do té vstoupí Olomouc s jednogolovým náskokem, vede totiž v Kladně 1-0. Pro koho se vyvíjí zatím lépe duel mezi Českými Budějovicemi a Litvínovem, to řekne Kamil Jáša.
3: Pro oba týmy naprosto stejně, za 3 minuty teď už za necelé začne druhá třetina tohoto zápasu, České Budějovice Litvínov 1-1, všechno podstatné se odehrálo v 7. minutě, 1-0 pro Litvínov Šámal a v téže minutě v 7. minutě Ordoš vyrovnal na 1-1.

0: ale Dominik Rakovina společně s obranou domácí tým podrželi. Takže ve 14. minutě zápasu je to 1-0 pro Vítkovice. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
1: Ještě se přidá od 17 hodin šlágr dnešního programu Kometa hostí mistrovské Pardubice a i u tohoto duelu budeme s pořadem, s mikrofonem za hokejem a pochopitelně také tím potěšíme, věříme posluchače Radiožurnálu. Těm přeji hezké odpoledne.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu. You're self-destructive, little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: Počasí zítra jasné s teplotou do 24 stupňů, víc ve zprávách.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dopis pro vás, můj kočár.
3: Jak daleko může člověk zajít, aby ochránil někoho, koho miluje?
4: Našla si dopisy od Jane?
5: Bohužel.
3: Příběh lásky, tajemství a rozhodnutí, která už nejdou vzít zpět.
6: Sepsal jsem závěť a peníze odkázal vám.
3: Slečna Austenová.
7: Jsme spoutané na věky.
3: Premiéra minisérie 6. října na ČT Art a v iVysílání.
0: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Jana Golda.
8: Ministr Tejc prosazuje snížení trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů na 13 let. Rusko dnes pokračovalo v dronových náletech na Kyjev. Hokejisti Třince hájí extraligovou neporazitelnost na ledě Liberce. Na dálnici D5 na příjezdu do Česka z Německa blokuje provoz nehoda. A počasí zítra bude většinou jasno, je na ráno ojediněle mlhy a teploty až 24 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a taky brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Podle Tejce by šlo o jednotky případů.
10: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
8: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla a podle něj jde jen o nízké počty případů. Počet lidí s respiračním onemocněním roste. Podle odborníků patří mezi hlavní důvody chladnější počasí a taky návrat dětí do školy. Hlavní sezonu chřipky ale očekávají až později. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků na Vysočině Jana Bémová.
11: Příznaky jsou rýma, kašel, horečka, bolesti kloubů, v krku, únava. A v této chvíli nejčastějšími původci jsou rinoviry, enteroviry, viry parainfluenzy, adenoviry a SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.
8: Kyjev a kyjevská oblast byly prakticky celý den cílem náletů ruských proudových nepilotovaných letounů. Drony zasáhly mimo jiné dvě datová centra, čerpací stanici, 9 podlažní bytový dům a další civilní objekty.
12: Ruské drony zničily velkosklad spotřební techniky Kercher, oznámilo vedení firmy, podle kterého nebyl nikdo ze zaměstnanců zraněný. Hustý kouř se vznášel také nad centrálou mobilního operátora Kyivstar. Jeden člověk zahynul a 3 byli zraněni při ruském útoku na civilní auta ve Višnevém v okrese Buča, uvedly tamní úřady. Ukrajinské síly mezitím provedly humanitární operaci na pomoc obyvatelům okupovaných Olešek v Chersonské oblasti. Podle tamní vojenské zprávy jim armáda z dronů schodila celkem 4 tuny potravin. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Zajímavosti o ptácích se děti dozví na kosí stezce Večkynin na Prachaticku. 700 metrů dlouhý okruh pro rodiny s dětmi vede od obecního úřadu do místního lesa. Kosí stezku odevřel spolek v přítomnosti Aleše Vondrky z Národního parku Šumava. Popsala to Lenka Pechoušková.
13: Měla s sebou 6 ptáčků, měla tam třeba králička nejmenšího a asi kůrku úhelníčka, tak jsme tam vypustili a říkal, že bychom potom měli chodit na tu stezku hlavně v červnu a budeme poslouchat, jestli už se nám tam zahnízdili nějaký ptáčci.
14: Sport. Třetí tým tabulky hokejové Tipsport Extraligy Kladno hostí předposlední Olomouc. Odehraný čas a stav zápasu přidá Petr Kadeřábek.
15: 27. minuta je v polovině, Kladno Olomouc zatím 0-1. České Budějovice Litvínov a Kamil Jáša.
16: České Budějovice Litvínov v 5. minutě druhé třetiny 2-1 pro domácí tým. Pavel Petr a zápas Liberec Třinec.
17: Skončila první třetina, Liberec prohrává s Třincem 0-1. O průběhu utkání Plzeň Hradec Králové informuje Ladislav Janouškovec.
5: Dvě minuty do konce první třetiny, Plzeň Hradec Králové 1-1. Jak to vypadá v souboji Vítkovice? Mladá Boleslav, poví i Lukáš Kaleta.
18: 40 sekund před koncem první třetiny, Vítkovice vedou nad Mladou Boleslaví 2-0. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
19: Začal. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Otevřená D5 u Rozvadova, nehoda na trojce u Olbramovic. Na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy je opět obnovený provoz na kilometru 138. Stále tam řeší nehodu osobního auta. Na místě byl i vrtulník záchranné služby, ten už ale odletěl. Dá se tak projet jedním pruhem a kolona se postupně rozjíždí. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy teď velmi opatrně u sjezdu na Velemín. Na 53. kilometru je čerstvá nehoda. Srazila se dvě osobní auta, jedno stojí ve středovém pásu, zasahuje do levého pruhu, takže se vybočuje, je to nepřehledný úsek, velmi opatrně. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna vázne provoz na mostě Šmejkalka, v zúžení na 22. kilometru se stále projíždí pouze jedním pruhem, kolona je z 19. kilometru, je to na 15 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm brzdí provoz omezení u sjezdu na Barandov na 17. kilometru, také průjezdný vždy jeden pruh, kolony asi na 15 minut obou směrně. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy pozor za výjezdem z Olbramovic u Čapího hnízda, řeší nehodu dvou osobních aut, nesouvislá kolona je od Votic na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra čekáme většinu jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
21: Švýcarsko má neutralitu v ústavě od 19. století, ale dnes hlasovalo o tom, jestli ještě nezpřísnit její výklad. Bylo to referendum, jehož úspěch by slavili hlavně v Kremlu, tvrdili jeho kritici. A jak dopadlo? Zjistíte, když nám dáte pár minut času. Teď přejeme hezké odpoledne.
19: Víkendový radiožurnál
22: a Michaela van Erne.

0: tonight.
1: To byl Mikolas Josef. Ve Švýcarsku se výklad ústavního principu neutrality zpřísňovat nebude. Rozhodli o tom občané v dnešním referendu. Z návrhu, který předložila pravicově populistická švýcarská lidová strana SVP, mohlo těžit hlavně Putinovo Rusko. Víc si řekneme s naším zpravodajem Tomášem Havlínem. Dobrý den.
2: Pěkné odpoledne. Výsledky toho dnešního referenda shrnul ministr zahraničí Švýcarské konfederace Ignacio Cassis.
3: 70% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger abgelehnt.
2: Podle Cassise pro zakotvení přísnějšího rámce pro uplatňování principu neutrality v ústavě hlasovalo jen 30% zúčastněných a 70% bylo proti. Ti zastánci přitom neměli převahu v žádném ze švýcarských kantonů, všude byli v menšině. A Cassis dodal, že se nehlasovalo o neutralitě jako takové. Švýcarsko podle něj bylo, je a nadále bude neutrální.
1: O čem tedy vlastně bylo to hlasování a proč se říká, že mělo prospět Rusku?
2: No, může to být trochu složitější. Švýcarský princip neutrality nevylučuje, aby Alpská republika uvalovala hospodářské sankce na válčící státy. Ona to v minulosti to dělala, uvalovala sankce. Ale přece jenom, když participovala na sankcích Evropské unie po tom, co Rusko napadlo před víc než 4 lety Ukrajinu, tak to bylo vnímáno jako něco mimořádného. A právě třeba Rusko tvrdilo, že se tím Švýcaři vlastně stávají válčící stranou. No a toto je vlastně podhoubí, ze kterého ta iniciativa, to vyvolání dnešního referenda vznikalo. Ta iniciativa měla mimo jiné zajistit, aby Švýcarsko už žádné sankce přijímat nemohlo, pokud k ním nedá dopředu souhlas Rada bezpečnosti OSN, tedy i Rusko. Celé to organizoval hlavně jeden politik a miliardář, jehož rodina dodnes v Rusku podniká. No a dodal bych, že letos je to už třetí iniciativa strany SVP, kterou Švýcaři odmítli. V březnu to byla snaha zkrátit koncesionářské poplatky veřejnoprávním médiím na polovinu a potom v červnu taky návrh, aby se počet obyvatel Švýcarska zastropoval do budoucna na 10 milionech.
1: A ještě, Tomáši, reagovalo už nějak Rusko na výsledky dnešního hlasování ve Švýcarsku?
2: Dopředu o tom někteří představitelé Ruska mluvili, ale teď jsem zatím žádné hlasy představitelů nezaznamenal, nicméně v Rusku to určitě bylo sledované hlasování, jeho výsledky už shrnuly agentury TAS nebo Interfax a ty taky přináší hlasy některých švýcarských politiků, kteří třeba říkají, těch 30% pro nás, to není málo, jsou taky odhodlaní dál bojovat za ty změny, které by v důsledku mohly vést ke zrušení protiruských sankcí. První reakce je z Evropské unie, tu cituje švýcarská televize SRF, konkrétně předsedu delegace Evropského parlamentu pro vztahy se Švýcarskem Norberta Lince z německé CDU. No a podle toho má dnešní rozhodnutí Švýcarů význam i pro Evropu. Linz přivítal, že odmítnutím té iniciativy nevznikají žádné další překážky ve spolupráci mezi Evropskou unií a Švýcarskem, ať už na poli zahraniční nebo bezpečnostní politiky.
1: Víme o tom zásluhou Tomáše Havlína. Díky a hezký den.
2: Děkuji, hezký den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

byla kapela Cranberries. Podle australského ministra obchodu jeho země pozorně sleduje snahu Kanady o navázání užších vztahů s Evropskou unií a v této věci sdílí s Ottawou stejný postoj. Na možné výhody případné aliance Austrálie s Evropskou unií se zaměříme za moment.

0: Austrálie by se po vzoru Kanady chtěla přiblížit Evropské unii a vytvořit unikátní alianci, prohlásil to australský ministr obchodu Don Farrell. Znamená to, že se Austrálie stejně jako Kanada chce stát přidruženým členem Evropské unie? A je to reálné? To už je téma pro našeho spolupracovníka, analytika mezinárodních vztahů Milana Slezáka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Milane, v čem by byla užší integrace výhodná pro Austrálii a v čem pro Evropu?
1: Dala by oběma partnerům možnost vyslat důrazný vzkaz Spojeným státům, které jsou nyní Donaldem Trumpem řízeny značně chaoticky. To platí zvláště pro ekonomiku. Jsou nepředvídatelné a neshody se svými obchodními partnery a s přátelskými zeměmi často řeší uvalením vysokých cel. Takže tady by Spojené státy viděly, že jak Austrálie, tak Evropská unie mají alternativu, určitou alternativu a nejsou chorobně závislé pouze na obchodě se Spojenými státy. Pokud jde o Evropu, pro ní jsou zvláště zajímavé australské zásoby vzácných hornin, bez ní se dnes neobejde průmysl, jednak autoprůmysl, protože moderní auta potřebují čipy a také samozřejmě počítače například. Pro Austrálii zase je zajímavý evropský trh, protože když se zkombinují výkony všech evropských ekonomik, myslím zemí sdružených v Evropské unii, tak tu máme druhou největší světovou ekonomiku, dokonce větší než čínská ekonomika. To je zajímavý trh a Austrálie by na ně chtěli co nejvíce proniknout. To se může podařit australským farmářům a jejich výrobků, zvláště z hovězího a skopového masa, a nebo také mlékárenským produktům. A k tomu jim může dopomoci dohoda o volném obchodu, kterou letos uzavřely Austrálie a Evropská unie.
0: O tom, že by Austrálie mohla dostat statut přidruženého člena Evropské unie, mluvila minulý týden předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Je to tedy už víceméně hotová věc?
1: To rozhodně ne. Metsolaová mimochodem zmínila, kromě Austrálie, také Kanadu a Nový Zéland, ale velmi brzy se z Evropské unie ozvalo takové nenápadné upozornění, že mluvit o přidružených členech nyní Evropské unii jsou čiré spekulace. Ono napřed bude nutné ratifikovat tu dohodu o obchodu, o tom volném obchodu mezi Austrálií a Evropskou unii. A už tady se ukazuje, jak to může být obtížné, protože ta dohoda v Austrálii má také své odpůrce a ti hrozí, že ji zablokují Senátu. Takže když ta dohoda se podaří opravdu definitivně schválit a bude platit, tak dá Austrálii i Evropské unii leco z toho, co by obě strany získaly, kdyby byla Austrálie skutečně přidruženým členem. Ale k tomu bude ještě velmi, velmi dlouhá cesta.
0: K našim nedělním službám Milan Slezák. Díky za všechny informace a hezký den.
1: Hezký den.

0: Je naprosto...
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Sedmnáct hodin 30 minut. Přehled zpráv a Jana Gulda.
4: Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti Odolena voda dnes vyhovělo limitu pro obsah olova. Vyplývá to z výsledků zveřejněných středočeskými vodárnami ve 14 hodin a 30 minut. Voda ale dál není pitná a zavedená opatření budou platit nejméně po celý dnešek. Kdyby mohla být voda prohlášena za pitnou, zatím není jasné. U letecké vojenské základny v britském Fairfordu zasahuje protiteroristická jednotka britské policie. Na záběrech televize Sky News jsou vidět tři dodávky, u kterých operuje speciální dron na práci s výbušninami. Policie zadržela kvůli podezření z porušení zákona pět mužů a evakuovala nedalekou vesnici Welford. Podezřelí zůstávají ve vazbě. Bezprostřední okolí úřady uzavřely a na základně platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Papež Lev XIV. Dnes v Lurdách při setkání s francouzskými biskupy vyzval církevní činitele, aby pokračovali v boji proti sexuálnímu zneužívání nezletilých v církvi. Informovala o tom agentura AFP. Večer by se měl papež v tomto poutním místě soukromně setkat s několika lidmi, kteří se v minulosti stali oběťmi tohoto zneužívání v institucích provozovaných katolickou církví. A pražský okruh u Slivence se dnes pozdě večer úplně uzavře kvůli usazení mostního nosníku. Oznámila to policie na síti X. Omezení mělo původně začít ve 13 hodin, uzavírku ale posunuli na večer. Místo omezení bude na kilometru 16,5, tedy za sjezdem na Slivenec směrem na dálnici D5. Okruh bude podle předchozích informací policie uzavřený v obou směrech zhruba na 2 hodiny.
2: Sport.
4: Golfistka Sára Kousková skončila pátá na turnaji Ladies European Tour v italské Monze. Se skóre 7 ran pod par zaostala opět úderů za vítěznou jihoafričankou Alexandrovou a vybojovala svůj druhý nejlepší výsledek v sezóně. Další z Češek, Patricie Maková, obsadila 14. místo. A aktuality ze zápasů pátého kola hokejové Tipsport Extraligy přidáme na Radiožurnálu po zprávách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D8 u Velemína, také na D5 u Přimdy. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy komplikace za sjezdem na Velemín. Na 52. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut. Provoz byl na pár minut zcela pozastaven, teď se dá projet jedním pruhem, kolona z kilometru 54 se rozjíždí. Na D5 z Rozvadová do Prahy za sjezdem na Přimdu také dořešují nehodu osobního auta mimo dálnici. Je to na kilometru 137, průjezdný levý pruh a to plynule. Na D1 z Prahy směr Brno brzdí provoz omezení na mostě Šmejkalka. V dlouhodobém zúžení na 22. kilometru je teď průjezdný pouze jeden pruh, kolona je tak z 18. kilometru asi na 20 minut. Na pražském okruhu čekejte kolony před omezením u sjezdu na Barrandov před 17. kilometrem. Tam se projíždí vždy pouze jedním pruhem kvůli osazení nového mostu a ty kolony jsou tak od sjezdu na Lochkov i Stodůlky vždy na 15 minut. A na silnici 9 na tahu z České Lípy do Mělníka a Prahy v Serpentinách u Medonos havaroval motorkář. Menší kolony se tak tvoří v obou směrech, a to v nepřehledném úseku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 24 a 20 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
6: Navážeme sportovním dovětkem, jak jsme slíbili, zajímáme se o páté kolo hokejové Tipsport Extraligy. Slovo tak má moderátor Radiožurnálu Sport Jan Pěruška.
0: V rámci pořadu s mikrofonem za hokejem vítám posluchače Radiožurnálu. Aktuálně jsme poslouchali vstup jednoho z reportérů, nesmírně napínavý. Nicméně vezmeme si to hezky po pořádku, protože těch duelů je celkem 6 v rámci 5. kola Tip Sport Extraligy a nechceme vás o žádný ochodit. Jak to vypadá mezi Kladem a Olomoucí, to ví Petr Kadeřábek.
7: Po dvou třetinách vede Olomouc překvapivě nad Kladnem 2-0. Pojďme na duel mezi Českými Budějovicemi a Litvínovem, který sleduje Kamil Jáša.
8: Možná poslední vazování ve druhé třetině, 8 vteřin do konce druhé 20 minutovky. České Budějovice, Litvínov 2-3. Další zápas, Pavel Petr vidí utkání Liberec Třinec.
9: 10. minuta druhé třetiny, domácí prohrávají Třincem 0-1. Vladislav Janouškovec na utkání Plzeň, Hradec Králové.
10: 26. minuta, Plzeň vede nad Hradcem Králové 2-1. Jak vypadá souboj Vítkovice, Mladá Boleslav, poví Lukáš Kaleta.
11: Hosté právě dali gól, takže prohrávají už jen 2-3 ve 26. minutě. Z Ostravy se teď přesuneme do Brna, kam přijeli Pardubice a taky reportér David Nekvinda.
8: 17. minuta utkání, Kometa Brno, Dynamo Pardubice 1-1. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
0: My pochopitelně pokračujeme na Radiožurnál Sport se živými vstupy kolegů reportérů na 6 stadionech. Připomenu jenom to, že 5. kolo hokejové Tip Sport Extraligy dohrají hokejisti Sparty a Karlových Varů v pondělí na svatého Václava. Začíná se v 16 hodin. Posluchačům Radiožurnálu přeji krásné nedělní odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkend.

0: James Blunt v dozvuku, posloucháte Radiožurnál. 3 hodiny dnes podepisovali herci divadla Járy Cimrmana knížku 60 let vyprodáno. V Příchovicích u Tanvaldu slaví zahájení 60. sezony. Zájem diváků je obrovský, nedošlo proto zatím ani na představení fotografické knihy Petra Brucknera. Takže to napravíme právě teď a já znova předávám slovo do Příchovic moderátorům Vladimíru Krocovi a Tomáši Malečkovi.
1: Dobré odpoledne, tak rádi to napravíme. S námi v Airstreamu jsou teď u mikrofonu dva Petrové. Petr Bruckner, fotograf a herec, a Petr Hecht, fotograf, autor mimo jiné objemné knížky Cimrmani. Dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
1: Slíbili jsme, že představíme knížku Petra Brucknera, která vyšla nedávno a jmenuje se jednoduše Fotografie. Petře, ty jsi vlastně kurátor jednak výstavy, ale hlavně ten, kdo dával dohromady tu knihu.
3: Knížku jsem dal dohromady. Mně přišlo líto, když ty za ty léta, co Petra znám a znám jeho fotografie, tak jsem si říkal, že by stálo za to, aby konečně měl nějakou pořádnou publikaci. Vyšla mu sice taková útlá knížečka, kde ty fotografie neměly tolik prostoru, tak jsem si řekl, že ho přemluvím a knížku mu vydám.
4: Petře Brucknere, jak dlouho to přemlouvání Petra Hechta trvalo?
2: No, trvalo, přemluvený jsem byl brzy, ale vybrat ty fotky, to on vám jenom dokáže, že to byl problém, protože já nemám žádnou elektroniku, čili já nemůžu žádný fotky poslat na počítač nějakým. Já můžu fotky ukázat, protože je mám všechny v archivu ve formátu A4, vlastně černobílé fotky. A já, když mi někdy někdo řekne, pošli mi prosím tě nějakou fotku, to jak já řeknu, musíš mi ale dát adresu, přijde ti to poštou.
4: A máš ten archiv nějak řazený tematicky?
2: Mám. Teď už jsem si ho sažil a mám tam fotky. Můžu říct, mám Prahu, která je nejobjemnější, potom mám Česko, potom mám Sicílii, protože na Sicílii jsme byli dlouho a Sicílie je úžasně fotogenická těma chlapama. A potom mám fotky z cest a portréty.
1: No a teď jsou dvě aktuální výstavy. Jedna je v Písku, tam to nejsou jenom fotografie, to je 3x6.
2: No to je 6 fotografií, ale tam trošku vymykám to, protože to jsou takový zvláštní, jsem poprvé zabrousil na barvu. Mm-hmm. Jo?
4: A
2: pak je tam dva šestky a poslední šestka jsou objekty, nejsou to objekty, ale jsou to vlastně obrazy, který lze pověsit na zeď, ale jsou trojrozměrný.
4: A ta druhá výstava, ta je v Mladé Boleslavi?
2: To je Mladé Boleslavi a tam já jsem zvolil portréty, protože já mám takové množství kamarádů, se kterými jsem se znal nebo se znám a je mi škoda prostě je mít doma v šupleti.
1: Petrové, když jsem se díval, kdo všechno fotí v divadle Járy Cimrmana, mám pocit, že je víc těch, kteří fotí, než nefotí.
2: Je tam ano, ale já se střežím toho nefotit svý divadlo.
1: Už ne?
2: Ne, já jsem fotil, co jsem fotil, tak ne divadlo jako scénu, ale to z druhé strany, za divadlem. Hmm. To už nefotím, protože je tam už dost jiných. A já si říkám, já bych jim fušoval řemeslo a fotím si svoji věc.
1: Říká Petr Bruckner, Petr Hecht.
3: No, mně už přijde v poslední době, že už všechno bylo nafoceno, protože já vlastně v divadle fotím 30 let a když jsem se probíral tím archivem, abych připravil vlastně pokračování knížky Cimrmanů, která by měla vyjít v polovině listopadu a bude se jmenovat Cimrmani dodatky, tak jsem zjistil, že toho novýho, co by tam mohlo být, je už strašně málo.
1: No ale přece jenom něco se vymyslet dá, i když ne v souvislosti s divadlem. Petr Bruckner teď fotí hodně v metru.
2: Já fotím v metru, protože já jezdím, já mám takový cyklus.
1: Posloucháme.
2: Mám cyklus Praha metro linka B. A jezdím linkou B a zjistil, že v tom metru se děje úžasný věc. Úžasný věc. Nejen ve vagónech, ale v těch stanicích. Takže já mám teď takový vyfocený cyklus těch vagónů. Je to trošku, jsem zjistil, že trošku je to i nudný, protože když se podíváte do toho vagónu, já mám takový malej foťáček takhle, když se podíváte do toho vagónu, tak tam 90% lidí kouká do telefonu. Tam je ticho, v tom vagónu je ticho a všichni koukají do telefonu. Tak já vyhledávám ty, co čtou knihy, nebo co čtou písmena.
4: A najdou se tací?
2: Najdou se, tuhle se mi dokonce stalo, to musím říct, že tam byly tři slečny a vedle mě si sedla jedna, sahla do kabelky a jsem říkal, a vyndá telefon. Ne, vyndala knihu básní. A já jsem pak, když jsem vystupoval, tak jsem řekl, nezlobte se, slečno, takový vilný dědek jsem, ale chtěl jsem vám poděkovat, protože tohle jsem ještě nestal.
4: Petr Bruckner a Petr Hecht, dva fotografové, jeden z nich člen divadla Járy Cimrmana. Moc krát vám děkujeme, že jste představili tuto novou publikaci a ať i ta se těší takové obliby jako kniha, kterou jsme tu dnes křtili a na kterou se tady stála tříhodinová fronta. Děkujeme vám.
1: Z Příchovic, kde se slaví začátek 60. sezony divadla Járy Cimrmana, se loučí Tomáš Maleček a Vladimír Kroc.

0: Zatímco jste poslouchali Anetu Langerovou, v hokejové Tip Sport Extralize se hraje 6 zápasů 5. kola. Na stadiony nás vezme moderátor radiožurnálu Sport Jan Pěruška.
1: Přeji krásný den všem posluchačům radiožurnálu, hezkou neděli při poslechu pořadu s mikrofonem za hokejem. 6 duelů se hraje dnes a 2 z toho už od 16 hodin, to znamená, že by ty 2 zmíněné měly směřovat už do třetí části. Konkrétnější bude v případě duelu Kladno-Olomouc kolega Petr Kadeřábek.
2: Minuta odehrána ze třetí třetiny, zatím stále Kladno prohrává s Olomoucí 0-2 i přes přesilovou hru, kterou právě teď hraje. Pojďme do Českých Budějovic, kam zavítal Litvínov a je u toho také Kamil Jáša.
3: Společně s diváky vyhlížíme zahájení třetí třetiny, přesně za 3 minuty začne třetí 20-minutovka, padlo 5 gólů, 3 dali Litvínovští a 2 Budějovice, to znamená, že po 40 minutách svítí tady na kose nad ledem stav utkání České Budějovice Litvínov 2-3. Pavel Petr a zápas Liberec-Třinec.
4: Minuta 37 sekund do konce druhé třetiny platí zatím a třinecké vedení 1-0 a to už od 9. minuty, kdy se po dorážce prosadil Martin Růžička. O utkání Plzeň Hradec Králové informuje Vladislav Janouškovec.
5: 4 3/4 minuty ještě zbývá odehrát ze druhé třetiny, no a Plzeň vede nad Mountfieldem 2-1 na vedoucí gol domácího rohlíka. Odpověděl Nenonen, ale ve druhé třetině se trefil kanadský obránce Škody Dylan McPherson. Jdeme na další utkání, které ve Vítkovicích s Mladou Boleslaví sleduje Lukáš Kaleta.
6: Vítkovice vedou nad Mladou Boleslaví 4-2, 5 minut před koncem druhé třetiny a teď se úspěšně obránili hostující přesilovce. Ta byla hodně nebezpečná. Jendrik i Moran, který už jeden gól dal za hosty, měli velké šance, ale jejich střely z levého, respektive pravého kruhu skončily pouze u golmana Hrachově. Ten připsal si skvělé zákroky a Vítkovice vedou díky tomu, že dvakrát skorovali z přesilovky, byť jednou inkasovali v oslabení. Teď pojďme za Davidem Nekvindou na zápas Komety Brno s Pardubicemi.
7: V Brně čekáme na start druhé třetiny, poté první platí vyrovnaný stav Kometa Brno Dynamo Pardubice 1-1, domácí vedli, v 7. minutě se trefil Kolár, ale v 16. srovnal v přesilové hře. Tomášek z Brna, David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Pořad s mikrofonem za hokejem pokračuje na Radiožurnálu Sport. Posluchačům Radiožurnálu přeji hezký nedělní podvečer.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

0: host radiožurnálu.
1: Evropa v létě čelila několika neobvykle silným lesním požárům. V Albánii i ve Francii pomáhali taky Češi. Jaké inovativní techniky prosazují? Jsou Evropané ochotní měnit zavedené postupy? A jsme připraveni na častější a mohutnější požáry? Hosty radiožurnálu budou vedoucí leteckých záchranářů Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiří Buček a taky pilot vrtulníku Black Hawk Samuel Posluch.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu

0: Kohouta, Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
2: Policie podezírá zadržené muže u vojenské základny ve Velké Británii z přípravy teroristického útoku. Referendum o zpřísnění neutrality ve Švýcarsku neprošlo, probyla jen necelá třetina hlasujících. České tenistky ovládly Billie Jean King Cup, ve finále porazily Ukrajinu 2-0. Na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov popojíždí kolony kvůli omezení. A počasí zítra bude většinou jasno, jen ráno ojediněle mlhy a teploty až 24 stupňů. Je neděle 27. září. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii policie zadržela 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Tamní úřady označily situaci jako závažnou. Od rána tam zasahuje protiteroristická jednotka. Obyvatelé nedaleké vesnice se museli evakuovat.
4: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Welfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. Chce tak zlepšit vysoký schodek státního rozpočtu. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
5: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
2: Ministerstvo zvažuje i zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že daně zvyšovat nechce.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
6: Víme, co se děje u vás.
2: Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění ústavního principu neutrality. Žádala to iniciativa blízká pravicovým lidovcům. Odůvodňovala to obavou, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Dnešní hlasování pozorně sledovali taky v Rusku.
7: Rusko by se v případě úspěchu návrhu zbavilo některých sankcí, ty už by totiž Švýcarsko podle přísnějšího výkladu neutrality nesmělo přejímat od Evropské unie, ale až kdyby je schválila Rada bezpečnosti OSN, ta je ale Rusko členem.
8: 30%
7: V referendu to podpořila jen třetina voličů a ani jeden z kantonů, řekl ministr zahraničí Ignacio Cassis. Švýcarsko podle něj ale i tak zůstává neutrální. Pro stranu SVP to bylo letos třetí neúspěšné referendum. Z jara Švýcaři nepodpořili drastické snížení koncesionářských poplatků a pak ani zastropování počtu obyvatel země na nejvýš 10 milionů. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes večer abdikuje. Odstoupení z funkce a vypsání nových voleb slíbil posílících protestech, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu přišlo o život 16 lidí. Už dřív proto Vučić vypsal předčasné parlamentní volby. Budou za necelý měsíc.
9: Aleksandar Vučić se vzdá prezidentského úřadu ve 20 hodin. Slíbil, že své rozhodnutí občanům vysvětlí. Jako prezident by nemohl kandidovat v předčasných parlamentních volbách, které budou 25. října. Už teď je ale lídrem kandidátky koalice s názvem Aleksandar Vučić Sjednocené Srbsko, kterému dominuje jeho domovská Srbská pokroková strana. Koalici zatím předvolební průzkumy předpovídají vítězství. O novém prezidentovi nestihnou lidé rozhodnout zároveň s hlasováním o nových poslancích. Prezidentské volby se totiž totiž musí konat nejméně 30 dnů od jejich vyhlášení. Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Papež Lev XIV. Se v Lurdách sešel s oběťmi sexuálního násilí. Rozhovor s lidmi zneužitými katolickými kněžími patří mezi nejsledovanější části papežovy návštěvy Francie.
8: Církev musí mít podle papeže Lva 14. dost odvahy na to, aby začala sama u sebe a uzdravila hluboké rány a bolestivé chyby, které její členové způsobili. Podle vyšetřovací zprávy z roku 2021 duchovní ve Francii od 50. let sexuálně zneužili na 330 tisíc nezletilých. Jedním z nich je i Jean-Marie Delbos, kterého na přelomu 50. a 60. let opakovaně sexuálně napadl kněz v katolické škole nedaleko Lourdes. Papež se s ním a další oběťmi setká za zavřenými dveřmi. Organizace, která zastupuje oběti z katolické školy, to označila za nedostatečné. Vatikán podle organizace odmítl vyslechnout její návrhy na reformu církve. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Desítky lidí dnes oslavili 900 let od obnovy kaplen na hoře Říp. Připomněla to i slavnostní mše v kostele narození Panny Marie v nedaleké Roudnici nad Labem. Po ní se poutníci vydali přímo na vrchol Řípu.
10: Významné výročí bylo důvodem pro návštěvu Řípu například pro Olgu Starou. Přišla se svým synem.
11: Letos jsme tu tak popátý na každý rok několikrát. My to máme v katastru, takže to máme v takovou srdeční záležitost tady ten Říp.
10: V kapli zazněla modlitba Te Deum za účasti pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla.
12: Pro mě je to velice symbolické, zvlášť předvečer svátku svatého Václava. Já jsem velice překvapen, kolik je tu lidí, takže takové krásné setkání na krásném místě.
10: Součástí programu bylo i požehnání z restaurované sochy svatého Jiří uvnitř kaple. Z Litoměřicka Jan Beneš, Radiožurnál.
2: V Příchovicích u Tenvaldu dnes slaví divadlo Járy Cimrmana společně s Radiožurnálem jubilejní 60. sezónu. Do areálu u Čápa dorazili příznivci divadla i členové souboru.
13: Pro někoho je biblí Švejk, pro mě Cimrmani.
14: Říká cimrmanolog Roman Žlůva. Během oslav soubor společně pokřtil knihu Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno.
15: Neboj se, knížko, budeš mokrá, ale kdyby pršelo, odnesal bys to taky.
14: Řekl Zdeněk Svirák, když knihu křtil pivem Pavouk. Na oslavy dorazil taky například Petr Bruckner, Miroslav Táborský nebo Miloň Čepelka. Ten v Příchovicích oslavil i své nedávné 90. narozeniny. Při oslavách taky moderátoři Radiožurnálu vyhlásili výsledek ankety o nejoblíbenější postavu z Cimrmanových her. Prvenství získal Karel Infeld Práchenský ze hry Záskok. Z Příchovic Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
16: Sport. České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily Ukrajinu 2-0 na zápasy a po 8 letech ovládly týmovou soutěž. O svém triumfu rozhodli v Šenčenu už ve dvou hrách, ve kterých Muchová porazila Kalininovou a Nosková Svitolinovou. Po Američankách Kingové a Evertové a Australance Kurtové se Barbora Strýcová stala čtvrtou ženou, která týmovou soutěž vyhrála jako hráčka i kapitánka.
17: Ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítili, že jsem v klidu a to, že se to povedlo, je jako neskutečný a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
16: V pátém kole hokejové Tipsport Extraligy se hraje 6 zápasů, utkání Kladna s Olomoucí sleduje Petr Kadeřábek.
18: 53. minuta, Kladno Olomouc 1-4, České Budějovice Litvínov a Kamil Jáša.
19: Do konce třetí třetiny 13 minut a 9 vteřin, České Budějovice Litvínov 3-4, Pavel Petr, zápas Liberec Třinec.
20: Za 4 minuty začne třetí třetina, domácí prohrávají s Třincem 0-1. Vladislav Janouškovec, utkání Plzeň, Hradec Králové.
21: Po dvou třetinách vede Plzeň nad Hradcem Králové 2-1. Utkání Vítkovice Mladá Boleslav a Lukáš Kaleta.
22: Po dvou třetinách Vítkovice vedou nad Mladou Boleslaví 4-2. David Nekvinda sleduje zápas Brna s Pardubicemi.
23: 28. minuta utkání Kometa Brno Dynamo Pardubice 1-2. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Kolony na D1 za Prahou a uzavřená devítka na Mělnicku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále brzdí provoz omezení na mostě Šmejkalka. V zúžení na 22. kilometru je průjezdný stále pouze pravý pruh a kolona ze 19. kilometru stále asi na 20 minut. Na Pražském okruhu pak brzdí provoz omezení u sjezdu na Barandov. Na 17. kilometru staví nový most přes okruh a projíždí se tak pouze jedním pruhem obousměrně a kolony jsou od sjezdu na Lochkov i Stodůlky vždy asi na 10 30 minut. A na silnici 9 z České Lípy do Mělníka v Serpentinách u Medono zhavaroval motorkář s osobním autem. Na místě byl vrtulník záchranné služby a provoz je zastavený. Objízdná trasa je ale velmi dlouhá, vede přes Doxy a Mšeno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojedinělé mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
0: Poslední zářijovou neděli trávíme spolu, možná díky příznivému počasí sedíte venku v příjemné společnosti, ale pokud jste se ven nedostali nebo nemohli dostat, alespoň vám pošleme píseň jako malou útěchu a tu píseň má na svědomí Bruno Mars.
3: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela van Erne.

České tenistky slaví po 8 letech triumf v týmové soutěži. V Číně získali pohár Billie Jean Kingové. Češky vyhrály všechny dvouhry. Na kurt se tak vůbec nedostala nejlepší deblistka světa Kateřina Siňaková. Jak hodnotí jednotlivé členky týmu, o tom uslyšíte za chvilku, protože teď jsou tu pro vás Ariem.

0: České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. Ve finále porazili Ukrajinu a také po třetí na turnaji rozhodli o titulu už v singlových zápasech. Ani jednou se tak nedostalo na světovou jedničku v deblu, Kateřinu Siňakovou, členku vítězného týmu z roku 2018.
1: Kateřina Siňaková teď přebírá pohár, je to paradox, nejlepší deblistka světa, jenomže všichni si přáli v uvozovkách, aby se na kurt vůbec nedostala, protože český tým měl fantastické singlistky tento turnaj. Marii Bouskovou v prvním zápase vydřela bod v utkání s Velkou Británií. Linda Nosková, ta vyhrála všechny své singlové duely a dvakrát uspěla také Karolína Muchová, takže Kateřina Siňaková se ani jednou na kurt nedostala. Jako nejzkušenější hráčka sestavy popsala tenisové dovednosti všech svých spoluhráček tady v čínském Shenzhenu ve zlatém českém týmu. Když to vezmeme podle žebříčku, tak postupně Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Sáru Bejlek.
2: Myslím si, že prostě její výhoda je hrozná, že vypadá trošku takové, jakože to má tak na háčku, což je samozřejmě v tom tenisu hrozná výhoda. Ať se děje cokoliv, tak si zatím jde. A myslím si, že to teďka i skvěle zvládá prostě celý ten tlak, co se během celé té sezony nejenom tady odehrává, tak klobouk dolů, že to takhle zvládá v tom věku. No. Já bych řekla docela asi kreativita. To je jedna z hráček, která tomu stále dodává pestrost, že teď už se to moc nevidí, je to hodně střelba, prostě silný servis a první úder potom a Kája ještě je jedna z hráček prostě, která tam má kraťas, náběh na síť, myslím si, že se dokáže přizpůsobit těm hráčkám. Jo, skvělá, taky prostě úplně jiná hráčka, ale nenechá nic zadarmo a to je, co i do toho týmu prostě patří, ty holky to vědí. Sahra je neuvěřitelně rychlá, za mě klobouk dolů, že prostě s tím, co má, dokáže prostě toho využít a dokáže prostě dokazovat i, že se dá asi hrát s takovouhle výškou a že ne asi všude ty kurty nebo ta rychlost jí bude sedět, ale jsou prostě varianty, kdy toho dokáže hrozně využít, rozebrat i ty nejlepší hráčky.
1: Prozradila o čerstvých šampionkách jejich spoluhráčka, nejzkušenější členka týmu Kateřina Siňaková. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro něj třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 18 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Jana Gulda.
1: V Česku od ledna do konce srpna přibylo 12 496 společností, to je meziroční nárůst o 17%. Firem vzniklo o desetinu víc než ve stejném období loni, přes 24 700. Zhruba poloviční počet jich současně zanikl, to je meziročně o 4% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF Czech Credit Bureau. Silné deště a bouřky způsobily v některých částech Indie a sousedního Nepálu v posledních dnech záplavy a sesuvy půdy. Nejméně 70 lidí zahynulo a dalších 11 se pohřešuje. Řeky se v některých oblastech dostaly nad úroveň, při které hrozí povodně. S odvoláním na místní úřady to píše agentura Reuters. Americká společnost OpenAI pozastavila trénování svých nejnovějších modelů umělé inteligence. Reaguje tak na několik případů, kdy se její agenti AI při práci na internetu chovali jinak, než od nich uživatelé požadovali. Píše o tom agentura AP. A Klicperovo divadlo v Hradci Králové spustilo na svém webu novou službu spolujízdy. Reaguje tak na komplikace diváků s večerním návratem domů, který často omezuje jízdní řád posledních autobusů a vlaků. Na adrese klicperovodivadlo.cz můžou návštěvníci nabízet volná místa v autě nebo odvoz vyhledávat. A to pro cestu na představení i zpátky. Projekt zatím funguje ve zkušebním režimu.
2: Sport.
1: Hokejový útočník David Pastrňák ve své 13. sezóně v NHL povede tým Bostonu jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se stal 6. českým hokejistou, který bude v NHL plnit tuto roli. Posledním byl v minulé sezóně Radko Gudas v Anaheimu. A po zprávách na Radiožurnálu uslyšíte informace ze zápasů hokejové Tipsport Extraligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 na mostě Šmejkalka a nehoda na devítce na Mělnicku. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna zůstává omezení na mostě Šmejkalka. V dlouhodobém zúžení na 22. kilometru se celý den dnes projíždí pouze pravým pruhem. A ta kolona stále začíná před sjezdem na Benešov na 19,5 kilometru, zdržení pak do zúžení přes 10 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm brzdí dopravu omezení před sjezdem na Barrandov na 17. kilometru, nový most přes okruh, průjezdný je tak vždy pouze jeden pruh, kolony jsou od sjezdu na Lochkov i Stodůlky a zdržení tak obousměrně 15 minut. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy za sjezdem na Přímdu na kilometru 138 dořešují nehodu osobního auta mimo dálnici, projíždí se levým pruhem, ale bez kolon. Na silnici 9 z České Lípy do Mělníka v Serpentinách u Medonos řeší nehodu motorkáře s osobním autem. Je to těžká nehoda, provoz je tak zastavený, objízdná trasa je ale velmi dlouhá, vede přes Doxy a Mšino. A na silnici 3 z Českých Budějovic na Prahu je silný provoz, kolony čekejte před Benešovem, pak také u Sedohra před jedničkou, celkově na Prahu asi 15 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
0: A také sport, protože po zprávách prověříme páté kolo hokejové Tipsport Extraligy. Slovo tak má moderátor Radiožurnálu Sport František Kuna.
4: K Radiožurnálu Sport se připojují posluchači Radiožurnálu. Hezký večer. Začínáme kolečkem hokejové extraligy. Předtím ještě dva konečné výsledky. České Budějovice gólem 20 sekund před koncem od Ulesena dokázali porazit Litvínov těsně 5-4. Olomouc vyhrála nakladně 4-1. Teď utkání Liberec Třinec a Pavel Petr.
5: 55. minuta a domácí hokejisté prohrávají s třineckými oceláři už 0-2. Míříme na další dnešní zápas Plzeň Hradec Králové, Vladislav Janouškovec.
3: 53. minuta, Plzeň vede nad Hradcem Králové 2-1. Střetnutí Vítkovice Mladá Boleslav sleduje Lukáš Kaleta.
6: V 50. minutě Vítkovice vedou nad Mladou Boleslaví 5-2. David Nekvinda vyrazil na zápas Brna s Pardubicemi.
7: Po dvou třetinách Brno Pardubice 3-2 z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Další informace pro posluchače Radiožurnálu budeme mít v našem vysílání zhruba za čtvrt hodiny. Hezký poslech.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Lady Gaga, Bradley Cooper z hudby Do fujary se prý nefouká, ale střílí. Jak to zjišťovala naše reportérka na kurzu hry na fujaru ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. My se tam vypravíme také, ale až za chvíli, protože teď jsou tu Blink 182.

0: Hluboký podmanivý tón Fujary se tento víkend nesl parkem Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tradiční slovenský pastýřský nástroj se tam snažili ovládat zkušení hráči i úplní začátečníci. Mezinárodní workshop se do muzea vrátil po 10 letech a učili na něm hrát lektoři ze Slovenska i ze Spojených států.
1: Jste začátečník, ano. Říkáte, že strašíte.
2: Ano, já vás straším tady těma zvukama.
1: Paní Simona má v ruce fujaru úplně poprvé.
3: Napřed je důležité umět do toho fouknout. Do toho se nefouká, do toho se střílí. Jakoby. Vzpomeňte si, jako kluci speciálně, jste byli malí a hráli jsme si na vojáky a stříleli jsme. A to je to nasazování toho tónu tím jazykem. Jo?
1: Vysvětluje Bob Rychlý, který je lektorem na kurzu fujary, tak budete střílet, Simono.
2: Mě ten nástroj fascinuje. Už jenom jak vypadá, už jenom jak je sestrojen, jak je, no prostě je to taková rarita.
1: Nástroje zapůjčilo fujarové škole Alexandr Králík ze Slovenska.
4: Ide o to, aby sa tá fujara trošku dostala aj do sveta a práve oslovila možno aj ľudí, ktorí majú vzťah k týmto nástrojom, teda dýchovým nástrojom hranovým, čiže nie len tie koncovky a šestdierkové píšťaly, ale aj tá fujara, ktorá je vlastne tým našim unikátom aj zapísaným do svetového kultúrneho dedičstva, ale nejde len o to, že zapísaná fujara, ale zapísaná aj tá fujarová hra a piesne.
1: My sme teď s Radimem Zenklem v živém domne, ze kterého ale pomalu ti účastníci se svými fujarami vychází ven. Každý z nich má jakoby jeden roh a zkouší to po svém, tak ano. Zavedete mě za někým.
5: Určitě, tak tady ten kolega hraje moc šikovně.
1: Pochvalu teď dostal od lektora Radima Zenkla Radek, který se fujarou teprve začíná. Ona ta práce potom je pro ty účastníky hlavně doma.
5: Člověk se musí vlastně naučit ovládat bránici, aby byl schopen vydat ten správný tlak v danou chvíli.
1: Dvoudenního workshopu hry na fujaru se letos účastnilo 12 hráčů. Gabriela Hickel, Radiožurnál.

To byla Azdís. Hokejisté Třince jsou jediným týmem Tip Sport Extraligy, který v nové sezóně ještě nestratil ani bod. Dnes hrají v Liberci a na sever Čech, jen tam se vydáme za chvíli. Teď Edwin Collins, posloucháte Radiožurnál.

0: víkendovém radiožurnálu se opět zajímáme o hokejovou Tipsport Extraligu. Spojujeme se proto s radiožurnálem Sport a moderátorem Františkem Kunou.
1: Posloucháte aktuálně společné vysílání radiožurnálu Sport a radiožurnálu. Hrají se zápasy pátého kola hokejové Tipsport Extraligy, i když hrají aktuálně jen dva, protože už známe čtyři konečné výsledky. České Budějovice gólem v poslední minutě porazili Litvínov 5-4, trefil se Dan Ulesen. Kladno poprvé v sezóně nezískalo body a doma prohrálo s Olomoucí 1-4. Třinec pokračuje v tom, že je dál suverénní, zvítězil v Liberci 3-1 a má jako jediný plný počet bodů. Plzeňští tentokrát zápas zvládli a porazili na domácím ledě Hradec Králové 2-1. Jdeme na utkání Vítkovice Mladá Boleslav za Lukášem Kaletou.
2: Do konce zápasu zbývá odehrát celkem 2 minuty a 20 sekund. Vítkovičtí hokejisté vedou nad Mladou Boleslaví 6-2, protože jejich náskok ještě navýšili Šimon Stránský a Jan Šír dvěma brankami ve třetí třetině. Vítkovičtí si pomohli také dvěma přesilovkovými trefami a Mladá Boleslav ve třetí části úplně rezignovala na nějakou útočnou hru, přestože ještě mohla se pokusit to utkání zdramatizovat, ale na branku vystřelila pouze pětkrát poslední části zápasu, takže zaslouženě Vítkovice kráčí k zisku prvních tří bodů v této sezóně. Pojďme na další stadion. David Nekvinda sleduje duel Komety Brno s Pardubicemi.
3: Začala třetí třetina zápasu, z ní odehrána necelá půl minuta a Kometa Brno vede nad Dynamem Pardubice 3-2. Je to zápas, ve kterém se přelévá skóre ze strany na stranu, protože Kometa vedla od 7. minuty, kdy se trefil Kolár, pak otočili skóre Tomášek se Smejkalem, ale další otočku zvládli ještě ve druhé třetině Zohorna, tedy Hinek Zohorna se Zbořilem. No a tak tedy teď na startu třetí 20 minutovky je to 3-2 pro domácí z Brna. David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Na prvním místě tabulky tak najdeme suverénní Třinec, na posledním Vítkovice i přesto, že v závěru vedou jasně nad Mladou Boleslaví 6-2. Posluchačům radiožurnálu přejeme příjemný večer.

0: Ry Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Policisti eskortovali maskované aktivisty, kteří obsadili chov prasnice na Jihlavsku. Švýcaři zřejmě nebudou.

0: budou mít přísnější neutralitu, vyplývá z referenda. Hokejisti Komety Brno hostí v Tipsport Extralize Pardubice. Na dálnici D1 před omezením na 22. kilometru směrem do Brna brzdí provoz omezení. A počasí zítra bude většinou jasno, je na ráno ojediněle mlhy a teploty až 24 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Policisti zajistili 24 aktivistů, kteří ráno pronikli do zemědělského podniku v Markvarticích na Jihlavsku. Protestovali proti podmínkám chovu prasnic. Podnik si podle jejich vyjádření vybrali náhodou. Policie incident dál vyšetřuje. Právní kvalifikaci zatím nestanovila.
2: Podle zástupců podniku skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Uvnitř bylo 200 kusů dobytka, z toho 120 prasnic. Maskovaní lidé dovnitř vnikli před 7 hodinou ráno. Nereagovali na výzvy k opuštění areálu. Policisté je po 9. hodině začali eskortovat k dalšímu prošetření. Daniel Zach, Radiožurnál.
0: Švýcaři v referendu zamítli návrh na přijetí přísnější formy neutrality. Z odhadů výsledků státní televize SRF vyplývá, že proti hlasovali víc než 2/3 voličů. Schválení by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v dobách míru se Severoatlantickou aliancí. Pravicová švýcarská lidová strana uvedla, že tradiční neutrální postoj země oslabilo zavedení sankcí vůči Rusku po začátku invaze na Ukrajinu. Hasiči zasahují u požáru výškové budovy v Kotorské ulici v Praze. Hoří tam byt v 7. patře. Na místě je vyhlášený 2. ze 4 stupňů poplachu. Požár je podle mluvčího hasičů Vojtěcha Ročedla lokalizovaný. Na místě ale stále probíhají hasicí práce.
3: Z bytu se podařilo zachránit jednu osobu, která byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Požár se rozšířil i do bytové jednotky o patro výše.
0: Budovu podle Ročedla není potřeba evakuovat, v nezasažených bytech lidem hrozí menší nebezpečí. 4 české národní parky budou nově vystupovat pod společnou značkou. Národní parky Šumava, Krkonoše, Podyjí a České Švýcarsko si svá vlastní loga nechají, ten společný symbol budou parky používat při prezentaci témat, která je spojují, a taky při ochraně přírody, vysvětluje mluvčí zprávy Šumavského parku Jan Dvořák.
4: Pro návštěvníky má být nová značka signálem, že vstupují do výjimečného a chráněného území. Jejím hlavním symbolem je proto štít, který představuje ochranu křehké přírody. Uvnitř něj je prostor pro život a přirozené procesy, které v národních parcích společně chráníme.
5: Sport. Hokejisté Třince v 5. kole Tipsport Extraligy vyhráli v Liberci 3-1 a v nové sezóně pokračují bez ztráty bodu. Poprvé nebodovalo Kladno, které doma prohrálo s Olomoucí 1-4. České Budějovice porazili Litvínov 5-4 a Plzeň Hradec Králové 2-1. První body v sezóně získali Vítkovice výhrou 6-2 nad Mladou Boleslaví. Kometa Brno hostí Pardubice a je u toho David Nekvinda.
6: 47. minuta zápasu je srovnáno, Brno-Pardubice 3-3. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
5: Cyklista Pavel Bittner v těsném finiši ovládl závod Paříž-Chauny. 23-letý závodník se tak po víc než 2 letech dočkal profesionálního vítězství, které je jeho 4. v kariéře.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 na mostě Šmíkalka a také na Pražském okruhu. Na Pražském okruhu mezi dálnicí D1 a letištěm stále brzdí provoz. Omezení u sjezdu na Barandov na 17. kilometru staví nový most přes okruh a projíždí se tak po celý den vždy pouze jedním pruhem. A ještě teď jsou kolony v obou směrech, pomalu se jede vždy asi 10 minut. Na dálnici D1 z Prahy směr Brno, tam vázne provoz před omezením na mostě Šmíkalka. V dlouhodobém omezení na 22. kilometru je průjezdný pouze pravý pruh, levý zabrali silničáři, kolona teď začíná na kilometru 20,5 těsně před sjezdem na Benešov a to zdržení je do 10 minut. Na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy stále ještě pozor za sjezdem na Přimtu na kilometru 138 dořešují nehodu osobního auta, které vyjelo mimo dálnici. Průjezdný pouze levý pruh, ale plynule. Na silnici 9 z České Lípy do Mělníka se opět dá projet u Medonos. Ještě tam uklízí silnici po odpolední těžké nehodě osobního auta s motorkou, už se ale projíždí Kyvadlově a zdržení v obou směrech asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů Celsia při uklidnění větru až na plus 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno a jen ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
8: A z další informací, policie zadržela u britské letecké základny Fairford 5 mužů, které podezírá z přípravy teroristického útoku. O aktuální situaci na základně, kterou Spojené státy využívají k úderům na Irán, vám řekneme zanedlouho.
1: Víkendový radiožurnál
9: a Michaela van Erne.

0: O kapele Rolling Stones podrobně na předeslané téma. U vojenské základny Fairford na západě Anglie ráno zasahovali vojenští pyrotechnici. Policie poté zadržela 5 mužů, kteří jsou teď ve vazbě kvůli podezření z teroristického útoku. Podle zasahujících složek je už situace pod kontrolou, ale pořád platí bezpečnostní opatření. Víc si o tom řekneme s Gabrielou Muñozovou ze zahraniční redakce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Co přesně se tedy stalo?
1: Podle stanice BBC u základny ráno pyrotechnici zasahovali poté, co jeden obyvatel z okolí nahlásil policii, že se v oblasti v noci objevila neobvyklá vozidla. Armádní experti na odstraňování výbušnin poté podezřelé vozy prohlíželi. Na záběrech televize Sky News jsou vidět 3 dodávky, u kterých operoval speciální dron na práci s výbušninami a policie poté zadržela 5 mužů. Teď jsou ve vazbě kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Můžou tam zůstat až 2 týdny do případné obžaloby.
0: A ví se něco o tom, kdo za incidentem je?
1: To zatím není jasné a neznáme ani totožnost těch zadržených. Objevují se ale spekulace o íránské účasti. Základnu Fairford totiž využívá i americké letectvo, odnedávna také k nasazení bombardérů v současné válce s Íránem. Britská vláda Spojeným státům povolila základnu využít k úderům na íránská raketová stanoviště, ze kterých Teherán útočí na plavidla v Hormuzském průlivu. Íránské ministerstvo zahraničí poté v červenci obvinilo Spojené království ze spoluúčasti na válečných zločinech a varovalo, že každá strana, která se jakkoliv zapojí do vojenské agrese proti Íránu, ponese odpovědnost za následky.
0: Reagovali nějak na incident Spojené státy?
1: Americký prezident Donald Trump si zásah policie pochvaloval. Podle něj Británie a Spojené státy na zadržení mužů spolupracovali.
2: Měli jsme je v hledáčku. Chystali se naší pevnosti způsobit velké škody. Dlouhou dobu jsme je sledovali a nakonec jsme je dostali.
0: Gabrielo, jak se situace dotkla obyvatel okolí základny?
1: Na základně teď platí nejvyšší stupeň pohotovosti a policie evakuovala městečko Fairford i nedalekou vesnici Welford. Několik evakuovaných obyvatel sdělilo BBC, že je v noci probudili policisté klepáním na dveře.
3: Tvrdě jsem spal ve svojí posteli, manželka mě vzbudila a řekla, že někdo buší na dveře, tak jsem si oblékl župan, sešel dolů a uviděl, že je to policie. Řekli, že došlo k závažnému incidentu a že musíme okamžitě odejít.
1: Evakuovaní teď čekají ve volnočasovém centru, kde dostali občerstvení. Dnešní incident tak přitáhl neobvyklou pozornost ke komunitě, která je zvyklá spíš na poklidnější tempo. Základna je sice hned za městem, ale obyvatele obvykle ovlivňuje jen občasným duněním vojenských letadel nad hlavami. A také se tam každý rok koná přehlídka Royal International Air Tattoo, kdy se do oblasti na krátkou dobu sjíždějí stovky letadel a 10 000 leteckých nadšenců z celého světa.
0: Informace naší zahraniční redakce reprezentované Gabrielou Muñozovou. Moc děkuji a hezký večer.
1: Naslyšenou.

Naučit se zadržovat vodu v krajině, to je společný recept jak na sucho, jako to letošní, tak zároveň naopak na povodně, jako ty předloňské. Proč se to nedaří a jak to změnit, tím se budeme zabývat za chvilku.

0: Niall Horan dozněl, v posledních letech jde skoro až o módní sousloví. Potřebujeme lépe zadržovat vodu v krajině. Od expertů se to ozývá po letošních problémech se suchem a zároveň je to důležité naopak i pro prevenci povodní, jaké jsme v Česku zažili třeba před 2 lety. Jde o mravenčí práci, do které se pouštějí hlavně některé samosprávy nebo konkrétní nadšenci. Ale celkově česká krajina zadržuje vodu velmi nedostatečně.
1: Krajinu měníme a kultivujeme tisícky let. A dopracovali jsme se do tohoto stádia, že krajina je narovnaná, zrovnaná, voda je odvedená, kanalizovaná. Takže vlastně všechno probíhá přesně tak, jak jsme chtěli. A najednou ale jsme se dostali do takového stádia, že toho odtoku je příliš moc a těch vysušených ploch je příliš moc.
2: Připomíná letošní sucho Klára Salcman, krajinářská architektka z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Technickými úpravami jsme v minulosti narovnali koryta řek nebo urychlili odtok vody z lesů či polí. Ovšem změna klimatu znamená jiné rozložení srážek, více přívalových dešťů a delší období, kdy naopak neprší. A taky větší odpar vody z krajiny. K jejímu zadržení třeba u zemědělské půdy velmi dobře funguje, když farmář volí šetrnější obdělávání, rozdělení polí mezi zemi a remízky, omezování drenáží a podobná opatření.
3: Ty rozdíly jsou tam opravdu extrémní. Dobře obhospodařované plochy zadrží klidně 60 mm srážek za hodinu bez problému. Ale ty, co jsou špatně obhospodařovaný, tak třeba zadrží jenom 15 až 20 a zbytek odteče.
2: Všímá si hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu Martin Pecha. Česká vláda reagovala na letošní sucho především myšlenkou stavby nových vodních nádrží.
1: Což nepovažuji za úplně ideální řešení, protože právě ta soustava přehrad, kterou my vlastně už dnes máme, tak umrtvuje ten potenciál těch stávajících řek. Samozřejmě, že my nádrže, akumulační nádrže na vodu potřebujeme, potřebuje průmysl, potřebuje velká města, ale musí se velice opatrně se zasahováním a poškozováním toho přirozeného říčního systému. Ta cesta je ne takovými to velkými gesty, ale je to taková ta malá titěrná práce po těch jednotlivých územích.
2: Myslí si o vracení vody do české krajiny Klára Salcman z ČVUT.
1: Jedním z nejlepších příkladů obnovy té prameniční krajiny je projekt Národního parku Šumava, projekt LIFE, který v průběhu asi 20 let obnovil obrovské plochy mokřadů a pramenišť, které už dnes mají obrovský dopad na odtok vody. Ale jsou to další obce, například Kostelní Lhota v Polabí, anebo Spálené Poříčí v Brdech, v Hohnančice například.
2: Říká krajinářská architektka Klára Salcman. Celý rozhovor s ní najdete ode dneška v podcastových aplikacích pod názvem Leonardo Plus. Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: 19 hodin 30 minut. Jsou tu zprávy a Jana Gulda.
1: Už jen pár dní zbývá na podání žádosti o papírové oznámení o valorizaci důchodu. Ta se podává České správě sociálního zabezpečení nejpozději 30. září. Lidi můžou poslat poštou nebo osobně donést na pobočku správy. Je ale možné ji vyřídit taky online. A to na e-portálu České správy sociálního zabezpečení. Pokud už lidi o papírové oznámení žádali, nemusí to dělat znovu. Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby, řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a teď žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal taky prezidentovi, hodlá ho ale údajně stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS znovu vyzval k urovnání sporu. Číňani poslali dvě pandy zoologické zahradě v americké Atlantě, informovala o tom agentura Nová Čína. Prezident Xi Jinping zvířata Spojeným státům zapůjčil krátce po návštěvě Washingtonu. Černobílé medvědy Čína běžně používá jako prostředek své diplomacie. Pandy by v Atlantě měly strávit 10 let za předpokladu, že se americko-čínské vztahy nezhorší. A zítra nebude možné v Česku nakoupit ve velkých obchodech na Den české státnosti, totiž musí prodejny s plochou větší než 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Výjimku mají obchody na nádražích, letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Vyplývá to ze zákona o prodejní době v maloobchodě. Sport. Hokejisti Třince zůstávají v Tipsport Extralize po 5 kolech neporažení. V Liberci vyhráli 3-1. Pardubice zvítězili v Brně 5-3. České Budějovice porazili Litvínov gólem v poslední minutě 5-4. Kladno podlehlo Olomouci 1-4. Plzeň zdolala Hradec Králové 2-1. A Vítkovice přehráli Mladou Boleslav 6-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 v omezení na Šmejkalce a také na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále čekejte menší zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. V dlouhodobém zúžení na 22. kilometru zavřeli silničáři levý pruh, takže průjezdný je pouze pravý. Kolona teď začíná na úrovni sjezdu na Benešov na 21. kilometru. Zdržení 5 až 10 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále brzdí provoz. Omezení u sjezdu na Barrandov na 17. kilometru se kvůli stavbě mostů projíždí vždy pouze jedním pruhem. Kolony jsou v obou směrech, a to od sjezdu na Lohkov a také od sjezdu na Stodůlky. Zdržení vždy asi na 15 minut. Navíc jsou uzavřené i sjezdy. Směrem z letiště se nedá sjet na exitu 16 Barrandov směrem do centra Prahy. Objíždí se to exitem 15 Lohkov, kde se otáčí, a z ulice k Barrandovu se směrem z centra na letiště zase nedá na okruh najet. Také tam se to objíždí přes Slivenec a exit Lohkov. A v Praze pak čekejte kolonu na Nuselském mostě směrem do centra, zdržení asi 10 minut. A na D5 z Rozvadova do Prahy za sjezdem na Přimdu na kilometru 138 se kolem nehody jezdí levým pruhem, provoz je ale slabý, projíždí se bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
0: S informací o tom, že lebka svatého Václava by už měla být ve Staré Boleslavi, přesvědčíme se o tom skrze reportáž ještě před 20. hodinou.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

byl Shane Ward. Vládní koalice odstartovala vážnou debatu ohledně snížení věku trestní odpovědnosti na 13 let, a to v podstatě navzdory všem. Proti je opozice, odborníci i samotná zařízení pro mladistvé. Podaří se to i tak prosadit? Tím se budeme zabývat za chvíli.

0: Za vraždu a podobné těžké zločiny by mohly skončit ve vězení i pachatelé mladší 15 let. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce totiž u nejzávažnějších trestných činů snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Diskusi o takové změně už otevřel ve sněmovně. Pokud získá podporu vlády, chce takový návrh předložit poslancům v první polovině příštího roku. Jenže proti jsou opozice, řada odborníků i samotná výchovná zařízení.
1: Ti pachatelé se mnohdy cítí jako beztrestní, mají pocit, že jim vše projde.
2: Říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO, s tím, že roste hlavně násilná kriminalita dětí a brutalita. Proto chce snížit věk trestní odpovědnosti u vraždy a všech činů, kde je dospělému možné uložit výjimečný trest. Například dětských vrahů ale bývá podle údajů z posledních let kolem 5 ročně. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci navíc podle jeho autorky Jany Hulmákové nárůst brutality neprokázal.
3: Nemůžeme hovořit, že by se tam dal vysledovat nějaký trend, snad jenom s výjimkou vydírání ze zbraní.
2: Někteří poslanci už proto vyrazili do terénu, konkrétně do věznice Všehrdy, která má i oddělení pro mladistvé a výchovného ústavu v Boleticích. V obou byla i Vendula Svobodová z Pirátů.
4: V té věznici nám řekli, my nechceme mladší děti, nám to tady naruší práci s těma mladistvejma. A zároveň ve výchovňáku jsme se ptali, jestli vlastně se chcou těch nejproblémovějších dětí jakože zbavit v vozovkách. A oni nám říkali, ne, my je tady chceme nechat, protože my s nimi umíme pracovat. My jenom potřebujeme posílit některé nástroje.
2: Důležité je i to, aby malí zločinci skončili jen v ochranné výchově a ne v dětských domovech, říká Svobodová.
4: Aby se nám ty děti tam nepotkávaly, protože každý má úplně jako specifický nároky.
2: Ministr Tejc podotýká.
1: Řešíme to, jak upravit vůbec prevenci, otázku právě výchovy v těch ústavech, ale já jsem ministr spravedlnosti a tady je mým úkolem, pokud nefunguje ta prevence, zatáhnout za záchranou brzdu.
2: V samotném hnutí ANO nemá ale Tejcův návrh jednoznačnou podporu a jasno ještě není ani u motoristů, jak doplňuje jejich poslankyně Renata Vesecká.
5: Nemohu v současné době hovořit za celý klub. Diskuse teprve proběhne.
2: I výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva doporučil věk nesnižovat. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

Alvaro Soler, s vámi je Radiožurnál. S ohledem na národní pouť ve Staré Boleslavi vznikl nový relikviář na ostatek svatého Václava. Při hlavní mši zítra poprvé nahradí lebku, která se každoročně využívala. Za chvíli přidáme detaily. Teď Lucie a Lenka Dusilová.

0: Lebka svatého Václava by už v tuto chvíli měla být ve Staré Boleslavi. Lidé ji uvidí v bazilice svatého Václava i při zítřejší pouti. Při slavnostní mši na Mariánském náměstí lebku letos poprvé nahradí zcela nový stříbrný relikviář, takzvaná herma s ostatkem světce.
1: Páně, postav ho na oltář tam, kam patří.
2: Šperkař a klenotník Jiří Urban právě poprvé umístil novou svatováclavskou hermu do baziliky svatého Václava.
3: Herma je vlastně úložiště pro ostatky. Toto je jakoby portrétní socha do pasu.
2: Jaký ostatek tam vlastně je?
3: Pravděpodobně kousek kosti.
2: Když se půjdeme podívat trošku blíž, tak vás poprosím, jestli byste popsal, co na té hermě všechno je.
3: Když začneme od spodu, tak tam jsou lvíčci, autentické kameny z lomu, kde se těžil kámen na výzdobu kaple na Karlštejn.
2: To je včetně tady toho modrého kamene uprostřed?
3: Ten jediný tam nepatří, to je krásný lápis lazuli z Pakistánu. Ten tam je umístěn víceméně kvůli barvě a jednak lápis lazuli je kámen králů.
2: Hermu zdobí také třeba český granát, jinak je celá vyrobená ze stříbra. A to včetně hlavy, kterou tvaroval akademický sochař Petr Vogel.
4: Mně šlo o to, abych tam spodobnil to, že to byl nesmírně duchovní člověk. Ne jen ten vojevůdce, dneska ho takhle lidi vnímají z toho Václavského náměstí. Tak snažil jsem se vytvořit takovou podobu, která bude jiná, bude laskavá, bude vstřícná, jemná, je láskyplná.
2: Oba umělci na hermě pracovali přibližně 2 roky.
4: Oči jsem se snažil udělat tak, aby člověk, který se bude moci podívat mu do očí, aby tam vzniknul nějaký kontakt, jo, nějaký prostě dialog.
2: Na pouť do Staré Boleslavy se už tradičně vozí lebka svatého Václava. Ta ale každým přesunem trpí, jak mi vysvětluje proboštz staroboleslavské kolegiátní kapituly Libor Bulín.
5: Lebka se do Staré Boleslavy vozit bude, ale zůstane pouze tady v bazilice svatého Václava.
2: Novou hermu bude kapitula vystavovat i při dalších svátcích během roku. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Žebrák nebezpečí. Na 38. kilometru hlásí náš zpravodaj chodce uprostřed dálnice mezi pruhy do Plzně i Prahy. Ještě jednou D5, 38. kilometr, směr Plzeň, chodec uprostřed dálnice. Opatrně. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na Radiožurnálu je 20 hodin. Jana Gulda má pro vás zprávy.
1: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Britská policie zadržela 5 mužů u letecké základny na západě Anglie. Zřejmě chystali teroristický útok. Češky vyhráli tenisový pohár, Billie Jean Kingové ve finále porazili Ukrajinu. A počasí zítra bude většinou jasno, jen ráno ojedinělé mlhy a teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. Chce tak zlepšit vysoký schodek státního rozpočtu. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
1: Ministerstvo zvažuje i zdanění investičních bytů a

0: kterých návykových látek a v úvahu přichází taky zavedení některých sektorových daní. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že daně zvyšovat nechce. U letecké vojenské základny v britském Fairfordu zasahuje protiteroristická jednotka britské policie. Na místě operuje taky speciální dron na práci s výbušninami. Kvůli podezření z porušení zákona policie zadržela 5 mužů a evakuovala nedalekou vesnici Welford. Podezřelí zůstávají ve vazbě. Bezprostřední okolí úřady uzavřely a na základně platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Leteckou základnu RAF Fairford využívalo taky americké letectvo k nasazení bombardérů ve válce s Íránem. Požár bytu v 7. patře v pražské Kotorské ulici se podařilo lokalizovat. Informoval o tom mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl. Výšková budova začala hořet během odpoledne. Plameny přímo zasáhly 2 byty. Z jednoho z nich hasiči zachránili jednoho člověka a předali ho do péče záchranářů. Budovu podle mluvčího nebylo třeba celou evakuovat. Lidem v nezasažených jednotkách podle něj nehrozí velké nebezpečí. Na místě platí druhý ze 4 stupňů poplachu. Uzavírka pražského okruhu u Slivence se posunula z dnešního odpoledne až do pozdního večera. Potvrdila to policie a taky mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
1: Po roční poruše na těžkotonážním jeřábu máme nyní připravený náhradní stroj. Pražský okruh až do 23. hodiny určitě uzavírat nebudeme. Pokládka z bělého nosníku proběhne až v nočních hodinách.
2: Sport. České tenistky ovládly finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu v Šenčenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si vážila toho, s jak silnými hráčkami může spolupracovat.
3: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
2: Hokejisté Třince v 5. kole Tip Sport Extraligy vyhráli v Liberci 3-1 a tabulku vedou o 3 body před Pardubicemi, které zvítězily 5-3 na ledě Brna. České Budějovice zdolali Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1, Kladno prohrálo s Olomoucí 1-4 a Vítkovice porazili Mladou Boleslav 6-2.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na dálnici D5 u sjezdů na Žebrák a zdržení na pražském okruhu. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně i teď pozorně jí za sjezdem na Žebrák na 38. kilometru. Hlásil náš zpravodaj chodce, pohyboval se mezi pruhy uprostřed dálnice D5 38. kilometr. Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov je zavřený pravý pruh na kilometru 138, šetří nehodu, případně už odklízí následky. Projíždí se levým pruhem plynule. Na pražském okruhu se mezi sjezdy na Barandov a Ořech kilometry 16 až 19 jede k D1 i na Ruzini jen jedním pruhem. Kolony zhruba kilometrové se tvoří v obou směrech, jsou od sjezdu na Lochkov a Stodůlky. Aktuální zdržení v úseku zhruba 10 minut. A na silnici 11 z Tědlicka do Havířova na Bludovickém kopci se srazila 2 osobní auta. Opatrně na vozovku vytekl olej a úsek je kluzký. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů Celsia při uklidnění větru až na plus 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A teď začíná slovenské vysílání Stretnutie, slovo má Richard Trsťan.
6: Prvé jesenné stretnutie vysielame v predvečer štátneho sviatku Českej republiky, keď si pripomíname odkaz svätého Václava. Pozrieme sa teda na to, aký vzťah majú na Slovensku k tomuto kniežaťu z rodu Přemyslovcov. Nezostaneme však iba v minulosti. V ďalšej reportáži vám predstavíme digitálnu platformu venovanú experimentálnej poézii a vrátime sa aj k pražskej výstave významného slovenského sklára Jána Zoričáka. Minulosťou je už aj tohtoročné leto, ale na pekné dni má nárok aj jeseň. Nadchádzajúci týždeň bude podľa predpovede počasia toho dôkazom. Zdenka Predná a krásne dni.
4: Radiožurnál.
7: Každý deň s vámi.
4: I o víkendu.

0: Slovenskom inštitúte v Prahe prebieha v týchto dňoch výstava slovenského sklára Jána Zoričáka. Expozícia potrvá do 15. novembra, teda listopadu. A na vernisáži mala úvodné slovo Jiřina Kábrtová, ktorá dlhodobo s Jánom Zoričákom spolupracuje a je znalkyňou jeho rozsiahleho diela. K mikrofónu si ju pozvala Elena Kotová.
1: Pani Kábrtová, vy ste veľkou znalkyňou diela pána Jána Zoričáka. Ako by ste charakterizovali výstavu, ktorá je aktuálne v Slovenskom inštitúte a nesie názov Ozveny univerza a hudba svetla v skle?
2: To není první výstava Jankova. To, co vytváří mistr Zoričák, to je opravdu fenomenální, bych řekla. Protože to není jenom o tvaru toho skleněného objektu. On do toho dá barvu, vnitřní prostory, energii. Já to neumím ani vyjádřit a je to práce namáhavá. Já jsem byla přímo i u něho v těch pecích, které má doma, a obdivuju ho, že v jeho letech ještě pořád ty obrovské kusy skla vzpírá doslova a do písmene, protože jsou hrozně těžké.
1: Aké díla na této výstavě můžeme vidět? Jsou to z nějaké periody předcházející jeho tvorby, alebo jsou tam aj nové věci?
2: Na té výstavě jsou už věci, které znám. To jsou ty jeho exoplanety, kdy ve skle prostě najdete výbuch jiného tělesa, a jsou tam i věci úplně nové, které mě překvapily. Já mám ráda i čisté sklo a něco jsem tam poznala z té jeho velikánské výstavy, která byla v CERNu, takže si myslím, že z každého toho období vzal něco. Jsou tam teda i nová díla, která jsem neviděla.
1: Jan Zoričák pochádza zo Slovenska, žije vo Francúzsku. Čo si myslíte, prečo sa mu podarilo preraziť v západnom svete a následne sa stať globálnym umelcom? V čom tkvie tá jeho najväčšia kvalita?
2: Ešte musím pripomenúť, že nejenom Slovensko a Francie, ale on je absolvent strední školy v Novém Boru a vysoké školy v Praze, takže má i ako ty Čechy v srdíčku. A to, že je tam, kde je, podľa mňa je to úžasná píle jeho. I jeho charisma. Člověk musí mít v sobě umění jednat s lidma, umění vložit do toho svého objektu to, co cítí. Jo? Jemu se to teda podařilo velice a krom toho je hrozně pracovitý.
1: Zvykne sa hovoriť, že spisovateľ píše stále tú istú knihu, že vlastne umelci variujú istú tému prakticky vo všetkých svojich dielach. Myslíte si, že on má, Ján Zoričák, tiež nejakú takúto svoju ústrednú tému, ktorú vždy v tých objektoch vidíte?
2: Ja si myslím, že nejaká niť, která spojuje ty jednotlivé jeho skleněné objekty, tam je. A myslím si, že to je ale jeho tajemství, které on nosí v tom srdíčku a ví, co to pro něho znamená. Já jsem říkala něco o křemeni a o 100 podobách, protože křemen je vlastně základ skláže. A on opravdu vystihuje už i ten samotný minerál, že různou barvou, tvarem, světlem, já si myslím, že jeho dílo je opravdu geniální.
0: O chvíľu bude 8:30, na našom playliste je už iba jedna položka, Gladiátor a Sám s ňou. Vy nemusíte byť sami ani o týždeň a nedeľný večer môžete opäť stráviť s našim stretnutím. Do tej doby vám Richard Trsťan želá príjemné dni s Českým rozhlasom.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
2: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
1: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
2: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
1: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: 20 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Jana Gulda.
4: Trestní odpovědnost by se mohla u závažných trestných činů snížit z 15 na 13 let. Navrhnout to chce ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste u pachatelů agresivita a brutalita, a to i u těch mladších 15 let. Změnu by chtěl představit v první polovině příštího roku. Institut pro kriminologii a sociální prevenci ale oponuje, že není prokázané, že by brutalita dětí dlouhodobě rostla. Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci, otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám v zemi. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dřív vypsal předčasné parlamentní volby. Konat se budou v říjnu a Vučić se v nich chystá kandidovat s ambicí stát se premiérem. V centru španělské metropole Madridu se od sobotního večera utábořily stovky lidí, kteří protestují proti krizi bydlení. Podle nich má být bydlení vnímáno jako právo a ne jako předmět spekulací. Na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol hodlají zůstat, dokud vláda nepřijme zákon o ochraně práv nájemníků. Španělský premiér Pedro Sánchez dnes slíbil, že vláda udělá, co může, aby návrh schválila už na úterním zasedání. A domácnosti i malé a střední firmy ze Vsetína se můžou hlásit do energetického společenství. Město ho založilo, aby lidi mohli lépe využívat elektřinu ze solárních elektráren. Veřejnosti se společenství otevírá po několika měsících zkušebního provozu. Sport. Tenisti týmu Evropy po šesté ovládli exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazili 13-5. Pomohl k tomu i Jakub Menšík, který dnes v Londýně zvládl i svůj druhý start ve čtyřhře. S Italem Kobolem porazili australsko-americký pár Deminor Fritz 7-5 a 6-3. O triumfu Evropanů v devátém ročníku soutěže pak rozhodla výhra Němce Zvereva nad Američanem Tienem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na silnici 50 u Uherského Hradiště a stále se zdržíte na Pražském okruhu. Na silnici 50 u Uherského Hradiště nebezpečí. Pohybují se tam chodci podle policie nekoordinovaně na mostě přes řeku Moravu. Ještě jednou 50, cesta do Uherského Hradiště, teda do Uherského Brodu a Brna. Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Hrozvadov zůstává zavřený pravý pruh kilometr 138, stojí tam osobní auto, čeká se na odtah. Na Pražském okruhu se mezi sjezdy na Barandov a Ořech kilometry 16 až 19 jede k D1 i na Ruzini jedním pruhem a tvoří se kolony, zdržíte se ve zhruba kilometrových kolonách 5 až 10 minut. Dobrá zpráva z D1 na Benešovsku v omezení u Šmejkalky kilometry 22 až 25 se už jede dvěma pruhy na Prahu i Brno. A v Praze u Hlavního nádraží policie hlásí mimořádnou událost a uzavírku. Neprůjezdná je na křižovatce u Bulhara, Seifertova ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojedinělé mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
2: A také Luis Capaldi z hudby. Hezký večer.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Povodí Vltavy poprvé v historii upouští Slapskou přehradu. Na některých místech kvůli tomu hladina vody klesla téměř o 7 metrů. Detaily přidáme za chvíli.

0: To bylo duo Moloko. Hladina Slapské přehrady dál klesá, povodí Vltavy ji už 3 týdny upouští kvůli minimálnímu stavu vody v nádrži Orlík. Podle ředitele státního podniku Petra Kubaly by se do 2 týdnů mohly začít objevovat budovy, které voda zaplavila při stavbě přehrady déle než před 70 lety.
1: Standardně ta hladina byla, že všechny ty mola byly na vodě, to znamená tady, jak vidíte tu modrou vločku, tak až sem je standardně voda. Teď jsme vlastně po pás ve vodě.
2: Doopravdy ale v žádné vodě nejsme. S chatařem Danielem Mertou stojíme na suché kamenité pláži a voda začíná až o několik metrů níž.
1: Nevím, já to neodhadnu, jo, ta výška, ale řekl bych, že je to těch 6-7 metrů určitě, jo.
2: Jsme u přístaviště ve Skalici, něco přes 2 kilometry od Slapské hráze.
1: Kdyby ta voda měla jít ještě níž, tak teď ty místní usedlíci říkají, že tady by měla být někde pozůstatky nějaký starý hospody, takže zase z toho hlediska, jako, že to člověk pozná, uvidí, je to zajímavý.
2: Teď se jedu podívat do Kamíka nad Vltavou, kde se podle Daniela Merty upouštění Slap projevilo více. Dorazil jsem na místo a opravdu tady řeka připomíná spíš menší potok. Na procházku se psem si vyšla Jitka Žebrakovská.
3: Já tady bydlím od roku asi 85 a nikdy to nebylo takhle suchý. Letos vůbec třeba z té půjčovny tady ty lodě byly minimálně. Tady na tom místě, tady pod silnicí často je sundávají na vodu nebo zase vyzvedávají, takže často to sledujeme.
2: Pozůstatky staveb, které voda zatopila při stavbě Slapské přehrady před více než 70 lety, tady zatím vidět nejsou. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly je k tomu potřeba, aby hladina klesla ještě zhruba o 2 metry.
4: Aktuální situace je taková, že klesáme zhruba metr až metr a půl za týden, takže to máte ty 2 metry do 14 dnů, s nejvyšší pravděpodobností to klesne.
2: K upouštění Slapské přehrady došlo vůbec poprvé v historii. Z Kamínka nad Vltavou Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Michal Prokop a Framus 5. Kytlice na Děčínsku a sousední Polevsko na Českolipsku začnou bojovat proti lidem, kteří do lesů v okolí vyvážejí odpadky, hlavně desítky pneumatik. Instalují proto fotopasti. Za chvíli se o této situaci dozvíte víc.

0: kapela Sixpence None the Richer. Dvě obce v chráněné krajinné oblasti Lužické hory se chystají bránit proti lidem, kteří do tamních lesů odkládají odpad. Pracovníci Kytlice na Děčínsku a sousedního Polevska na Českolipsku vyvezli za poslední měsíc z lesů v blízkosti obcí desítky pneumatik. Ty přitom může každý zdarma odevzdat na sběrných místech, třeba v autoservisech.
1: Jsme kousek za Kytlicemi. Na lesní cestě, tady se teda našly naposledy ty pneumatiky.
2: Přesně tak.
1: Přitakává Michála Holečková z Kytlického obecního úřadu.
2: Máme tady jeden z modelů, který obec pořídila.
1: My teď jdeme nainstalovat fotopásku.
2: Má solární panel, přesně tak.
1: Ale i baterie, jak to?
2: Budeme jenom jednou za čas kontrolovat a zbytek vlastně jde přes internet.
1: Tak, vybrali jsme strom.
2: Takhle, měl by vidět, je maskovaná, má speciální maskovací potisk.
1: A teď jsme se s Michalou Holečkovou přemístili na takový maličkatý sběrný dvůr v Kytlicích Mlýnech.
2: Je tady velká hromada pneumatik, které pozbírali pracovníci obce tady v okolí Kytlic. Jsou jich tu desítky.
1: Kytlice plánují koupit alespoň 10 dalších fotopastí, aby je umístili na lesní cesty, odkud pracovníci obce poslední dobou pneumatiky odváží. Stejný problém má sousední Polevsko na Českolipsku, jak říká pracovník obce Michal Kepák.
3: Spod klíče na Jedličný tam bylo 40 gum, na Kočárovce tam bylo 20 gum.
1: A je to za poslední dobu?
3: To je poslední doba, 14 dní.
1: Polevsko už nějaké fotopasty v terénu má, plánuje ale nakoupit další. Do lesu lidé odkládají nejen pneumatiky. V oblasti Lužických hor eviduje několik nelegálních skládek odpadu také státní podnik Lesy České republiky.
4: Aktuálně evidujeme 7 nelegálních skládek s asi 5 tunami odpadu. Jsou na nich pneumatiky, plasty, stavební suť a například starý nábytek.
1: Dodává mluvčí lesáků Eva Jouklová s tím, že ročně zlikviduje v celé republice společnost asi 200 černých skládek a stojí jí to zhruba 1 000 000 korun. Nejčastěji se podle Jouklové objevují nelegální skládky v Ústeckém a Středočeském kraji. Daniela Pilařová, Radio

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
1: Policie podezírá zadržené muže u vojenské základny ve Velké Británii z přípravy teroristického útoku. Hokejisti Třince v extralize vyhráli v Liberci 3-1 a pokračují bez ztráty bodu. A počasí zítra bude většinou jasno, je na ráno ojediněle mlhy a teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii policie zadržela 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Tamní úřady označily situaci jako závažnou. Od rána tam zasahuje protiteroristická jednotka. Obyvatelé nedaleké vesnice se museli evakuovat.
3: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Welfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: O tištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné požádat nejpozději do středy 30. září. Popisuje to Jakub Bejček z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.
4: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů zpoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 19.

0: 1555 ho dostanou zdarma. Oznámení si můžete také zdarma vyzvednout osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Elektronicky je dostupné na e-portálu České správy sociálního zabezpečení a lidem s datovou schránkou fyzické osoby je doručeno automaticky a zdarma.
1: Kdo už jednou o zasílání papírového oznámení v minulosti požádal, nemusí to dělat znovu. V Bochově na Karlovarsku pracuje nízkoprahový klub Viktorka pro děti i dospívající. Dlouhodobě nabízí bezpečný prostor klubovny v centru města i terénní služby. Určené jsou pro mladé lidi od 6 do 26 let a veškerá poradenská pomoc je bezplatná, říká sociální pracovnice Gabriela Halasová.
2: Mohou přijít tak, jen jak jsou, takže postupně si tady vybudou s námi důvěru. Kdyby potřebovali s něčím pomoct, tak jsme tu pro ně. Hrajeme hry, povídáme si a přitom si často dostaneme i k tomu, co skutečně řeší. A někdy začneme jenom u obyčejné hry a skončíme u důležitého rozhovoru.
1: Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy jeden z nejvýš postavených nacistů Reinhard Heydrich. Vykonával funkci zastupujícího říšského protektora a měl mimo jiné tvrdě zakročit proti českému odboji. Krutou vládu, masové popravy a deportace nastolil během prvních několika dní, připomíná Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
3: Ještě téhož dne, kdy přijel do Prahy, tak podnikl první opatření, od dalšího dne platilo stané právo, takzvaná první Heydrichiáda, při které bylo popraveno na 500 českých vlastenců. To byli skutečně lidé, kteří byli vybraní a jejich ztráta představovala pro odboj obrovskou ránu.
1: Heydrich zemřel necelý rok od nástupu do Prahy po akci výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše.
4: Sport. Hokejisté Třince jsou v Tip Sport Extralize i po pátém kole 100%. V Liberci vyhráli 3-1. Vůbec první body v nové sezóně vybojovali Vítkovice, které porazili Mladou Boleslav 6-2. Dvěma asistencemi přispěl k vítězství obránce Tomáš Pavelka.
5: Skvělý pocit tohle, už dohrávat za takového stavu a vidět kolem sebe kluky, jak se konečně smějou, když končí zápas, a to samé v hledišti. Takže paráda, užili jsme si to. Za stavu 4-2 po té druhé třetině si myslím, že rozhodla nějaká ta trpělivost. Pak jsme vlastně krajili ten čas v té třetí třetině a jsme tam vyprodukovali nějaké šance z toho našeho systému, takže asi to byl klíč.
4: Druhé místo v tabulce Tip Sport Extraligy patří Pardubicím, které zvítězily v Brně 5-3. České Budějovice porazily gólem půl minuty před koncem Litvínov 5-4. Kladno prohrálo s Olomoucí 1-4 a Plzeň zdolala Hradec Králové 2-1.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na dálnici D1 v Brně a nehoda v Praze. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava stojí dodávka za sjezdem na Bratislavu v omezení na kilometru 198. Jsou tam dva pruhy, místo teď plynule ty průjezdné. Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov stojí osobní auto po nehodě. Kilometr 138 je tam zavřený, pravý pruh, místo je dobře označené a kolona se netvoří. Na Pražském okruhu v omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech už jen hustší provoz. Mezi kilometry 16 až 19 se jede k D1 i na Ruzini jedním pruhem. V Praze z centra na Smíchov v ulici k Botanice zasahují u nehody záchranáři. Srazila se tam dvě osobní auta, ucpaný je úsek už od Jiráskova mostu. A v Praze skončila uzavírka kvůli mimořádné události na křižovatce u Bulhar. Seifertova ulice je opět průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A teď začíná Sportžurnál, slovo má František Kuna.
8: Je tu společné vysílání Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. České tenistky vyhrály Billie Jean King Cup v čínském Shenzhenu a vy je ve Sportžurnálu uslyšíte. Fotbalová reprezentace měla po prohře s Chorvatskem v Lize národů otevřený trénink pro fanoušky. Na místě jsme měli reportéra a od českých vodních slalomářů se zase dozvíte, jaké bylo mistrovství Evropy v italské Ivre a přidají k tomu hodnocení celé sezony. Ať se vám Sportžurnál s datem 27. září hezky poslouchá.
6: Radiožurnál Sport
9: a František Kuna.

0: České tenistky slaví 12. titul v poháru Billie Jean Kingové. Dozvíte se o tom teď ve Sportžurnálu, tedy ve společném vysílání Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Byl to první titul od roku 2018, kdy se ještě soutěž hrála jako Fed Cup a v jiném formátu. Tým kolem kapitánky Barbory Strýcové ve finále v čínském Shenzhenu zvítězil nad Ukrajinou 2-0 díky výhrám Karolíny Muchové a Lindy Noskové. A stejně jako v předchozích zápasech rozhodli Češky o výsledku už ve dvou hrách.
1: Ano, tým Česka přebírá trofej pohár Billie Jean Kingové poprvé od roku 2018 a jako kapitánka se raduje Barbora Strýcová, která je čtvrtou ženou historie po Margaret Courtové, Billie Jean Kingové, Chris Evertové, tak i Barbora Strýcová dokázala získat trofej jako tenistka i jako kapitánka.
2: Já jsem nevěděla, kdy tyhle ty jména, co tam jsou, a když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítili, že jsem v klidu, a to, že se to povedlo, je jako neskutečný a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
1: Je to týmová výhra, byť jako jednička asi nejvíc samozřejmě zářila Linda Nosková.
3: Tak znamená to možná jedna ze tří nebo ze čtyř největších snů, který jsem měla. Grand Slam, olympiáda, tenhle titul, nebo první na světě. Jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysnila. Vždycky říkám, že Fed Cup bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Tak jsem se na pravděpodobně Darek kapitánku dívala v televizi a tak nějak mě to k tomu dotáhlo.
1: České tenistky s Barborou Strýcovou kapitánkou slaví zisk poháru Billie Jean Kingové.
2: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
1: Řekla šťastná kapitánka Barbora Strýcová. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Sportžurnál, tedy společné vysílání Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. České tenistky se poprvé od změny formátu týmové soutěže radují z vítězství v poháru Billie Jean Kingové. Rozhodující bod ve finále s Ukrajinou získala Linda Nosková, která v tomto roce vyhrála všechny své singlové zápasy. A nejen ona má touhu reprezentovat v týmové soutěži i dál, jak jsme se ještě v dějišti úspěšného turnaje přesvědčili.
1: And then I want a big cheers again. 1, 2, 3, let's go!
2: Yeah! Tak už je konec, je dobojováno, české šampionky se ještě fotí, pozují reportérům ve slušivých modrých oblečcích, památka na titul z roku 2026. Skoro by se dalo říct, že prolétli turnajem bez většího škobrtnutí, ale kapitánka Barbora Strýcová možná upřesnila.
3: Ono se vám to zdá hladký, ale ono to úplně hladký nebylo. Samozřejmě tam vždycky ten první zápas takový ošemetný, že nevíte, jako co očekávat. Ty holky prostě jsou taky očekávají od sebe, tak to bylo taky nervózní, ale jinak to zvládli hrozně dobře v hlavě a hrozně dobře se připravili celý den profesionální a bylo to skvělý.
2: Řekla Barbora Strýcová, která jako hráčka ještě zažila model, kdy se tenistky přece jenom měly mnohem větší šanci představit se domácím fanouškům, protože se hrálo systémem venkovních a domácích zápasů. Teď je to jiné, teď jsou finálové turnaje na neutrálním místě, ale na motivaci hráček získávat další trofeje, to zdá se nemá vliv, jaký bude model soutěže.
4: Já myslím, že to chceme vyhrát ještě hodněkrát, ať už to bude v jakýmkoliv složení.
2: Linda Nosková.
4: Tohle je jenom asi startovní bod. Já se do týmu vždycky vracím ráda, ať už je to jakákoliv část soutěže.
5: Myslím, že ta hladost tam stále zůstává, protože vlastně, když je člověk profesionální sportovec, tak to nikdy nekončí, nebo aspoň za sebe budu mluvit, ta motivace tam prostě vždycky je. Ten formát za mě byl lepší, ale na tom nic nemění, že tu trofej budeme vždycky chtít vyhrát.
6: Tak určitě, myslím, že každá z nás bychom rádi hráli doma. Jsme tady v Číně, v Shenzhenu a měli jsme tady spoustu českých fanoušků, což je pro nás strašně příjemný a hezký tam slyšet, když nás někdo pozvuzuje v našem jazyce. Myslím si, že kdybychom hráli v Česku, tak je prostě s takovým týmem, jak máme, bychom měli spoustu fanoušků, co by na nás přišli a podpořili nás, ale tak to teď není, takže to asi nemá smysl ani řešit, protože se hraje tenhle formát a jak zmiňovala Katka, tak ať už je to jakýkoliv formát, tak jsme sem přišli i teď, myslím, s tou ambicí, moc jsme to neříkali nahlas, nebo možná trošku říkali nahlas, přijeli jsme sem prostě vyhrát a teď už to můžeme říct, protože se nám to povedlo. Ať už je to kdekoliv, tak myslím, že i na konci světa bychom prostě to chtěli vyhrát a měli bychom stejné nasazení.
2: Doplnili Lindu Noskovou Kateřina Siňáková a Karolína Muchová. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
8: Po necelých 2 letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke 3 mistrovským titulům.
9: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
7: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
8: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
10: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítá na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když končíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
8: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
7: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
11: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničem mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem za to nesmírně šťastný a rád.
7: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
8: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
7: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: U fotbalu ve Sportžurnálu zůstáváme. Čeští reprezentanti se chystají na druhý zápas elitní skupiny Ligy národů. Po sobotní porážce 1-2 s Chorvaty nastoupí v úterý večer znovu v Edenu proti Angličanům, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí. To je teď téma, které probereme s bývalým reprezentantem, který v minulosti hrál i v Anglii za Brighton nebo Millwall, Jiřím Skalákem. Hezký večer.
12: Hezký večer.
0: Vraťme se prosím ještě k sobotnímu remízovému duelu s Chorvatskem, který nakonec tedy remízový nebyl a byl premiérou na české lavičce pro španělského kouče Santiho Deniu. Co jste říkal na výkon českého týmu?
12: Tak mělo to určitě dva rozlišné poločasy. Samozřejmě po tom prvním poločase to nebylo jako dobrý, takový pocit pozitivní, úplně jsem z toho neměl, ale musím říct, že na konci zápasu mi kluku bylo líto, myslím si, že tu remízu aspoň si zasloužili vlastně od toho gólu, co dali na 1-1, tak hráli velmi dobře, chytnul se i stadion a měli tam za remízovýho stavu šanci na 2-1, škoda, že to neproměnili a pak dostali takovýhle gól, ale určitě tam nějaká nová herní tvář a takové věci určitě byly a mně se to líbilo a hodnotím to pozitivně.
0: K tomu se právě dostáváme, bylo znát, že Češi se snaží hrát poměrně kombinačně, což oproti nedávné minulosti, kdy často spolehali na dlouhé nákopy, byla změna, tak je tohle podle vás správná cesta?
12: Já si myslím, že jo, tak ten národní tým prostě nějakou tu tvář měl. Teď je tam nový zahraniční trenér, který ve svých angažmá předtím praktikoval tenhle ten fotbal, dá se říct světový fotbal, takže konstruktivní rozehrávka ze zadu. Opravdu kluci tam měli 4, 5, 6 krásných výjezdů ze zadu na jeden dotek, překonali to do té útočné poloviny a to byla určitě velká změna. Samozřejmě trenér měl ani ne týden na to kluky učit, takže věřím, že to bude lepší a lepší, ale myslím, že tady každý fanoušek by chtěl takovýhle fotbal u toho národního týmu vidět.
0: Bavíme se o stále ještě utkání ze sobotního večera Česko-Chorvatsko 1-2 v Lize národů. Tam to byl duel, kdy dostala šanci řada nováčků, Sláma, Ambros, Radosta nebo Schubert. Zaujal vás někdo z nich?
12: Tak určitě Ambros. Myslím si, že první poločas to byl náš nejlepší hráč na hřišti, i když trošku druhý poločas, nevím, jestli mu došly síly, nebo z toho se vytratil, takže ten mě zaujal, ale spíš mě zaujalo to, že vlastně tam byli kluci, měli první reprezentační Janem pozvánku a ten trenér je tam hned prostě dal, ne, když od začátku, tak vlastně ty kluky tam dostřídal a tohle to mi bylo hrozně sympatický, že nikdo tam nedostal šanci vlastně za zásluhy, ale ty kluci prostě od té doby, co je trenér, ani měsíc, dva trenérem, tak to sledoval a tu nominaci dělal podle toho, který hráči mají nejlepší formu, takže tohle to mě se osobně hrozně líbilo a ty kluci, kteří tam přišli, ať už Radosta a Schubert, tak to taky oživili.
0: Hostem Sportžurnálu je bývalý fotbalový reprezentant Jiří Skalák. První zápas jakési nové éry fotbalové reprezentace, navíc to byl silný soupeř, ale zdaleka nebylo vyprodáno. Zbývalo zhruba 4000 lístků, tak překvapilo vás to a čím podle vás to, že se tribuny nepodařilo úplně naplnit na zápas proti silným Chorvatům?
12: Tak upřímně mě to nepřekvapilo. Čekal jsem, že nebude prostě vyprodáno. Nechci nějak snižovat kvalitu Chorvatů, ale samozřejmě ty týmy jako Anglie a Španělsko, předpokládám, že tam bude víc fanoušků, že to bude pro lidi zajímavější a bohužel český fotbal teď prochází nějakou kapitolou po, dá se říct, nepovedeném mistrovství světa, takže sice je to nová éra, nový trenér, ale já jsem si myslel, že nebude vyprodáno. Ale myslím si, že když kluci budou předvádět takovýhle ofenzivní fotbal, kvalitní kombinační hru, mně to bylo hrozně sympatický, tak si myslím, že ty fanoušci se zase na ty stadiony vrátějí a včera tam byla dobrá atmosféra, od toho gólu na 1-1 se chytli i lidi a myslím si, že na konci zápasu vlastně jim i tleskal stadion, když jsme prohráli, takže to je všechno pozitivní a věřím, že těch lidí bude chodit víc, no, ale prostě po tom mistrovství světa asi ten hlad takový po tom fotbale teď momentálně nebyl v Česku.
0: Říká Jiří Skala, který hrál dříve třeba také v Anglii a teď to bude mít souvislost, protože národní tým v úterý čeká zápas právě se silnými Angličany, které v ofenzivě táhne hlavně kapitán Harry Kane z Bayernu Mnichov. Teď v Bundeslize nastřílel 100 gólů za 98 utkání. Nejrychleji v historii. Je to momentálně nejlepší světový útočník podle vás?
12: Tak nejlepší asi určitě v této trojce s Haalandem a s Mbappem, jo, takže to je těžký říct, že je prostě nejlepší tyhle ty hráči, prostě každý zápas předvádějí top výkony, dávají góly, patří mezi nejlepší na světě, takže určitě Harry Kane, vynikající fotbalista, vlastně legenda anglického fotbalu, když vlastně po svém zápase nedal penaltu, tak i tak dal jeden gól a určitě tenhle hráč prostě chodí do každého zápasu, aby dal gól a ten tým vyhrál.
0: Říká Jiří Skalák, české fotbalisty po utkání s Angličany čekají zápasy ve Španělsku proti mistrům světa i Evropy a znovu proti Anglii ve Wembley. Vy jste za reprezentaci před 10 lety hrál světovou kvalifikaci v Německu, které taky patřilo mezi naprostou světovou špičku. Dá se říct, jak k takovým zápasům přistoupit, když víte, kdo vás čeká a že šance na nějaký bodový zisk asi upřímně není úplně velká?
12: Tak není, ale každý zápas začíná ze stavu 0-0 a i tady tyhle ty zápasy proti těm velkým týmům se dají se zvládnout. Jo? Ta kvalita je sice obrovská, ale my máme novýho trenéra, budujou nějakou novou cestu a myslím si, že ty kluci můžou vyhrát bez nějakého strachu, protože nikdo od nich nic neočekává, kolikrát je to ještě lepší. Samozřejmě tyhle týmy jako Španělsko, Anglie mají ještě větší kvalitu nežli Chorvatsko, takže to bude velká prověrka. Já jsem na to zvědavý, ale pro každého toho hráče, který takovýhle zápasy odehraje, tak je to ohromná škola a zkušenosti, které budou do budoucna k nezaplacení.
0: Říká Jiří Skalák, býváte při sledování fotbalové reprezentace nervózní?
12: No, už ani ne, tak už si to víc užívám, fandím klukům, ale že by byla nějaká nervozita, to se říct nedá. No. To bylo spíš vlastně třeba dřív, když jsem v té reprezentaci ještě byl, nebo na tom srazu jsem nemohl být, jsem byl zraněný, tak to ten, že člověk prožívá trošku jinak, ale teď už si to spíš užívám.
0: Říká Jiří Skalák, který dříve hrál za fotbalovou reprezentaci a působil také v Anglii, tedy v zemi soupeře příštího pro českou fotbalovou reprezentaci v úterý večer v Edenu v Lize národů v našem přímém přenosu. Tak moc děkujeme, pane Skaláku, a hezký zbytek večera.
12: Vám taky děkuju.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Blíží se zprávy v 21 hodin a 30 minut a tak můžeme doplnit také výsledky hokejové Tipsport Extraligy. Třinec zůstává dál suverénní, vede Extraligu 5 zápasů, 5 výher za 3 body jako jediný tým v nejvyšší soutěži. Třinec vyhrál v Liberci 3-1. České Budějovice zvítězily doma nad Litvínovem 5-4 gólem u Lesena v poslední minutě zápasu. Kladno v sezóně poprvé nebodovalo, prohrálo doma s Olomoucí 1-4. Dařilo se Plzni a zvítězila nad Hradcem Králové 2-1. První body v sezóně mají Vítkovice, které si zastřílely doma proti Mladé Boleslavi, vyhráli 6-2, ale i tak zůstávají v tabulce poslední, protože mají právě pouhé 3 body. A hrál se také zápas dvou posledních mistrů. Pardubice porazili Kometu Brno na jejím stadionu 5-2 a zítra se ještě bude hrát zápas mezi Spartou a Karlovými Vary. Blíží se zprávy.
13: 21 hodina 30 minut. Zprávy jsou tu a má je Jana Gulda.
14: Stát se podle ministryně financí nevyhne zvýšení některých daní, ale Alena Schillerová z hnutí ANO to řekla v České televizi. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů ve svém programovém prohlášení píše, že daně zvyšovat nechce. Rusko třetí noc po sobě útočilo drony na ukrajinské hlavní město Kyjev. Jedna žena byla zraněná, vypuklo několik požárů, píše to server Kyjev Independent. Nad městem podle starosty Vitalie Klička operovaly jednotky protivzdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly v noci útočily na logistická centra, přístavní i dopravní infrastrukturu spojené s ukrajinskou armádou. V mnoha částech thajské metropole Bangkoku po skončení přívalových dešťů opadla voda. Obyvatelé některých zaplavených čtvrtí jsou ale stále uvězněni ve svých domech. Vláda už kvůli počasí vyhlásila dvoudenní úřednické volno, informuje o tom agentura Reuters. A hasičům se po 20. hodině podařilo zlikvidovat požár výškové budovy v Kotorské ulici v Praze. Lidi, kteří kvůli němu museli opustit své byty, jsou už zpátky doma. Podle mluvčího pražských hasičů Vojtěcha Ročedla je odhadovaná škoda 1,5 milionu korun. Byt v 7. patře hořel zhruba od 5. hodiny odpoledne. Na místě byl vyhlášený druhý ze 4 stupňů poplachu. Co požár způsobilo, není jasné. Na místo se kvůli tomu zítra ráno vydají vyšetřovatelé.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nebezpečí na D7 u Slaného a nehoda v Praze. Na dálnici D7 u Slaného ve směru z Prahy do Chomutova je rozlitý olej. Pomaleji projíždějte mezi kilometry 22 až 25. Na D5 se z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov se objíždí následky nehody. Na kilometru 138 je zavřená krajnice, osobní auto tam čeká na odtahovku. V Praze z centra na Smíchov v ulici k Botanice se srazila dvě osobní auto. Zasahovali tam záchranáři, čekejte, omezený průjezd možná je i uzavírka, je to poblíž křížení se Štefánikovou ulicí. Na silnici 13 z Teplic do Děčína havarovalo osobní auto, nehoda je na výjezdu z Jílového, místo se ucpávalo, teď je plynule průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů Celsia, při uklidnění větru až na plus 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, je na ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte Sportžurnál s Františkem Kunou.
0: 21 hodin 33 minut, Sportžurnál, tedy společné vysílání Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Známe vítěze závodu na mistrovství světa v silniční cyklistice. Brandon McNulty zaútočil hodně dlouho před cílem a zvládl nápor dotírající skupinky. Dojel do cíle první o 13 sekund a Američan tak v Montrealu v Kanadě slaví vítězství na světovém šampionátu. Druhý dojel Michael Matthews z Austrálie a třetí byl Nizozemec Mathieu van der Poel. Změníme sporty za malou chvíli, protože česká fotbalová reprezentace měla po prohře s Chorvaty v Lize národů a před zápasem s Anglií během dneška otevřený trénink pro fanoušky. Tak vám řekněme, jak to znělo.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: To byla Leny ve vysílání Sportžurnálu a my jdeme za českým národním týmem. Navzdory prohře 1-2 v Lize národů s Chorvatskem byli dnes čeští fotbalisté v dobré náladě. Na trénink je totiž přišli podpořit desítky fanoušků.
1: No rozhodně, to bylo příjemný. Fanoušci sem přijeli s tím, že z nás chtěli vidět, aby se jsme se hezky ukázali a zároveň byli hodně pozitivní a zatleskali nám a byli milí, takže my to bereme pozitivně.
2: Vyprávěl po otevřeném tréninku brankář národního týmu Lukáš Horníček. Desítky fanoušků, kteří vyhráli v reprezentační soutěži, se sešli na jednom z tréninkových hřišť u stadionu Eden a po krátkém rozklusávacím kolečku sledovali, jak čeští fotbalisté hrají bago.
3: Mikrofonu Českého rozhlasu teď fanoušek, který má tričko na něm na zádech vyobrazen Ladislav Krejčí, vepředu česká vlajka a pod tím nápis LK7. Tak asi budu hádat dobře, že jste se přišel na otevřený trénink reprezentace podívat hlavně na kapitána Ladislava Krejčího.
4: Jo, je to tak. Přijeli jsme z Bruntálu, máme to skoro 4 hodiny cesty, ale moji přítelkyně vylosovali, takže jsme se tady dostali a jsme rádi, že tu jsme.
3: Ještě na někoho jiného jste se těšil, kromě tedy Ladislava Krejčího?
4: Popravdě, já jsem velký Krejčí, takže hlavně na Láďu. Jako.
3: Budete chtít ulovit fotku nebo třeba podpis?
4: Kvůli tomu tady jsme dneska, aby jsme se vyfotili. My za Láďou jezdíme pravidelně i do Anglie, byli jsme za ním i ve Španělsku, takže pro nás je to vlastně taková zábava ho nahánět.
3: Tak budu držet palce, ať se povede Ladislava Krejčího ulovit po tom otevřeném tréninku. Díky moc.
4: Dobře, děkuju moc.
5: Tak jo, tak kdo chce něco podepsat, tak vás poprosím tady za ty panely.
3: Rukavice od Antonína Kinského, jaké to je?
6: Dobrý.
3: Jak jste je získal?
6: No, zeptal jsem se, proč nechytá už v upglovesech a on řekl, že si mám zkusit tyhle a že když se v nich bude chytat dobře, tak že na ně mám přejít.
3: Nebudou ti trochu velké?
6: No, asi jo.
3: No, to říká otec?
7: Jo, brankář brankáře, viděl rukavice, super.
3: Jak se vám líbil otevřený trénink?
7: Tak trénink byl výborný, ve vysoké intenzitě. Dívali jsme se hlavně na brankáře a bylo to opravdu, jako myslím, velice kvalitní trénink.
2: Vyprávěli otec se synem, kteří dostali od brankáře Antonína Kinského rukavice. Suverénně největší zájem byl o reprezentačního kapitána Ladislava Krejčího.
3: Na vás se tady stála největší fronta, nejvíc fanoušků chtělo váš podpis. Tak jak jste si užil ten trénink a následně taky tuhle akci?
8: Tak to nevím, jestli úplně na mě, myslím si, že na všechny, ale jsme moc rádi, že přišli nás takhle podpořit, podívat se na nás a je to fajn cítit od nich i takovouhle energii, takže moc si vážíme jejich času a že jsme mohli taky ten čas s nima takhle strávit.
2: Říkal Ladislav Krejčí, české fotbalisty čeká v úterý druhý domácí zápas v elitní skupině Ligy národů. V Edenu přivítají Anglii. Z Vršovic Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Dál posloucháte Sportžurnál, společné vysílání radiožurnálu a digitálního radiožurnálu Sport. Cyklista Pavel Bittner se po více než 2 letech dočkal 4. vítězství mezi profesionály. Český jezdec v těsném finiši ovládl závod Paříž-Chauny. Po více než 200 kilometrech Bittner o milimetry vyhrál ve spurtu. Jasnější v tomhle ohledu bylo mistrovství světa v silniční cyklistice. Novým světovým šampionem je Američan Brandon McNulty. V kanadském Montrealu nedokončili závod tři Češi. Matias Vacek upadl a skončil na vyšetření v nemocnici. Ze závodu už dříve odstoupili také Pavel Novák a Jakub Otruba. Jdeme k vodě, leckterý český sport může jen závidět vodnímu slalomu. Jeho reprezentanti patřili letos mezi nejlepší na mistrovství světa i Evropy. Po evropském šampionátu v italské Ivre mají po sezóně, na kterou mohou vzpomínat v dobrém.
1: Příležitostí vyvolávat jména českých hvězd měli jejich kamarádi z národního týmu víc než dost.
2: Nebreč, směj se.
3: Jarka je nejlepší.
1: Jakub Krejčí, Tereza Knéblová a Vít Přindíš se v červencové výhni v americké Oklahomě stali mistry světa.
4: Podle mě se furt neuvědomu, že jsem se vlastně nějakým způsobem teď zapsal už do té historie toho českého kajaku.
5: Tohle je fakt neskutečný prostě sen, o kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
6: Já si toho hrozně moc cením, jelikož jsem tím vlastně zkompetoval všechny možný tituly, které jsem se jako mohl dostat.
1: A protože medaile na světovém šampionátu přidali i další, čeští vodní slalomáři tam vyhráli pořadí národů. Příjemně překvapený byl i šéftrenér Jiří Prskavec starší.
7: 3 zlaté medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
1: Životní sezónu stvrdilo několik Čechů na mistrovství Evropy v italské Ivre. Především Jakub Krejčí, který jako první kajakář v historii vyhrál v jednom roce světový i evropský šampionát ve vodním slalomu. Nepovedlo se to ani Jiřímu Prskavcovi.
8: Je to skvělý, jak jen slyšet a jsem rád, že po tak úspěšných kajakářích, který jsme měli nejenom v Čechách, ale celkově na světě, se tohle povedlo prvnímu mně a je to pro mě hrozná čest a něco z krásného. Bál jsem se, že už tady po Jiřovi žádný tady tyhle milníky nezbydou a přece jenom se něco našlo, takže je to super.
1: Šťastní mohli být i další mistři Evropy. V kajak krosu uspěli Tereza Knéblová s Matyášem Novákem. Čeští vodní slalomáři se letos nestratili ani ve světovém poháru. Celkem v jednotlivých závodech získali 18 medailí a tak se šéf trenér národního týmu Jiří Prskavec starší může ohlížet za další povedenou sezónou.
7: Tahle generace, co moje paměť sahá, dokázala něco, co se ještě nikomu jinému týmu vlastně nepovedlo. Měli jsme spoustu individuálních mistrů světa a dokázali jsme na to navázat i tady na mistrovství Evropy.
1: A jaké je vaše přání do sezóny příští?
7: Já jsem už v loni říkal po mistrovství světa, že bude strašně těžké na to navázat a získat aspoň stejné výsledky. A po téhle sezóně si myslím, že to skoro ani není možné, ale kdyby se nám povedlo aspoň polovinu toho, co se nám povedlo letos, tak určitě se zlobit nebudu.
1: V roce 2027 se budou čeští vodní slalomáři snažit nejen o světové nebo evropské medaile, ale také o účast na olympijských hrách. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Po Anetě Langerové je tu na závěr Sportžurnálu ještě běhání. Výjimečně rychlý byl 130. ročník nejstaršího silničního závodu v Evropě, Běchovice Praha. Atletka Tereza Hrochová ho ozdobila traťovým rekordem 32 minut a 28 sekund. A mezi muži se republikovým šampionem na 10 kilometrů na silnici stal Damian Vích. Ten se na této trati jako první český muž od roku 1997 dostal časem 29 minut a 51 sekund pod půl hodiny. V cíli s ním mluvil reportér Jakub Marek.
1: Damiane, gratuluju k vítězství i k rychlému času pod půl hodiny. Byl to třeba jeden z cílů zaběhnout pod půl hodiny Běchovice?
2: Ptali se mě na to, kamarádi. Cíl to asi jakoby vlastně je. Člověk tak jakože běží vždycky na nějaký čas. Ale hlavní cíl to nebyl. Byl to pro mě poslední závod sezóny, takže můj cíl bylo vyhrát, předvíst nějaký hezký výkon, aby i to fanoušci nějak mohli ocenit. A myslím si, že když to člověku jde a běží se mu dobře, jak si to vlastně ten závod užívá. Já jsem si ho užíval, ale ty poslední dva kiláky teda, ty byly strašný, no, jako nečekal jsem to. Už mi tam chybělo trošku to naběhání.
1: Takže ten kopec vám hlavně dělal problémy?
2: Jo, jako musím říct, že vlastně 7 kiláků jsem se cítil extrémně dobře, ještě tam byla taková rezerva, že jsem cítil takový rychlej krok, že bych vlastně mohl udělat finish, tak jsem si říkal, že to nechám do poslední pětistovky a tam to prostě švihnu a nenechal jsem si nic do poslední pětistovky. Ten kopec fakt je prostě brutální, jak jsem ho dlouho neběžel, tak ono to tak postupně se tak nalívá, pak už člověk doufá, že je konec a ono se to zase jakoby zlomí. A tady je to takový nevinný ten konec, mně přijde vlastně se ten začátek, tam člověk má tu sílu, očekává ten kopec, ale nejhorší je tady vlastně, než doběhne do té poslední dvoustovky, tak tam je to podle mě takový nejvíc na hlavu bolestivý.
1: Jste říkal, že jste dlouho neběžel ten kopec, takže už jste ho někdy běžel?
2: Jo, před 10 lety jsem tu běžel Běchovice za 34 minut. Už jsem tady zmiňoval, že mě v poslední rovince předbíhala Simona Vrzelová, takže jsem doufal, že to se mi tenhle rok nestane. Simona na startu nebyla, takže to bylo jediný štěstí a běželi o 10 minut dřív, takže naštěstí by se to ani nestalo. Myslím si, že ještě tam lehonce v tom finiši něco bylo, kdyby náhodou se něco dělo, že kdybychom běželi třeba víc společně první pětku, kde jsem vlastně, já jsem od prvních 200 metrů jsem to vlastně si táhl, takže si myslím, že kdybychom si tam ještě vytáhli třeba s někým víc, tak bychom ten čas tlačili ještě lehonce pod a ty vítězství se počítají a ten čas po 30 minut je kvalitní a aspoň člověk má vždycky kam to ještě posouvat.
1: Vy přecházíte z dráhy na silnici s tím cílem Olympiáda v Los Angeles 2028 maraton, tak je to takové potvrzení, že ta cesta je správná?
2: Určitě, jako tohle, nevím, jestli to něco napovídá na maraton. Ten maraton je ještě dalších 30 kiláků. Nikdy jsem takhle daleko nikdy neběžel, takže nedokážu říct. Čeká nás dlouhá práce na nějaký změnění trošičku nějakého metabolismu toho těla, kdy ten maraton se běhá na nějaký zóně, kterou já teď úplně nemám vyběhanou. Ale třeba ta kilometráž tam u mě je jako na dost vysoký úrovni v té přípravě, takže tam mě zase tak velký skok nečeká. Ale čeká nás dlouhá práce, máme na to teď vyhrazených do prvního startu nějakých 8 měsíců, což si myslím, že je dost dlouhý čas. Nechtěli jsme to uspěchat a chci ten první start už mít prostě naplno. Jako nechci asi tam mít s něčím, že si to už člověk zkouší, chci to tam prostě bouchnout už prvním startem.
1: To říká vítěz závodu Běchovice Praha Damian Vích. Z Prahy Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
4: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
5: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál. Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
6: Korý se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
4: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
3: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
4: poslouchat sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: měsíci říjnu vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií mapující největší hudební okamžiky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v letošním roce oslavil 100. výročí svého založení. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
2: Ve vodě v obci Odolena voda dnes laboratoř nenašla nadlimitní množství olova. Izrael v reakci na sankce odebral povolení nizozemským diplomatům v Ramaláhu. České tenistky po 8 letech ovládly týmovou soutěž. Ve finále Billie Jean King Cup porazily Ukrajinu. A počasí zítra bude většinou jasno, jen ráno ojediněle mlhy a teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Laboratoř nenašla nadlimitní množství olova ani v jednom z dnešních 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky ale není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i nadále musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji značit za bezpečnou. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Podle autorky výzkumu Jany Hulmákové je potřeba zaměřit se na varovné signály už před spácháním trestného činu.
4: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
2: Izrael odebere status diplomatům z Nizozemska v Ramaláhu. Reaguje tak na nizozemský zákaz dovozu z izraelských osad na západním břehu, ve východním Jeruzalému a na Golanských výšinách. Týká se to firem, ale taky osobních zavazadel cestujících. Za porušení pravidel hrozí až 6 let vězení.
5: Nizozemští diplomaté z Ramaláhu musí do týdne vrátit diplomatickou akreditaci vydanou Izraelem. Na sociální síti X to napsal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Příspěvku dodal, že pokud chce Nizozemsko dál hájit své zájmy u Palestinců, má to dělat z území

0: palestinské samosprávy. Tel Aviv už v srpnu vykázal nizozemské zástupce z civilně vojenského koordinačního centra pro Gazu, které sídlí v Izraeli. Podobné kroky izraelská vláda podnikla taky vůči Velké Británii, která taktéž uvalila sankce na zboží z izraelských osad. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Rakouským úředníkům začne při práci se spisy pomáhat umělá inteligence. Vláda ji začne zavádět během příštích týdnů. Cílem je zrychlit práci s velkým množstvím dokumentů.
2: Umělá inteligence dokáže ve spisech rychleji najít konkrétní údaje nebo projít několik souvisejících dokumentů a shrnout z nich to nejdůležitější. Úředník se jí bude moct zeptat i na konkrétní případ a systému nabídne přehled podstatných informací. Umělá inteligence má zároveň zaměstnancům radit, jak samotný elektronický systém používat. Vláda ve Vídni si od toho slibuje hlavně úsporu času a vyšší efektivitu. Systém bude provozovat přímo rakouský stát, aby měl práci s úředníkem dokumenty pod vlastní kontrolou. Novinku chce zavádět postupně do konce letošního roku. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Sport. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvou hry vyhrály Karolína Muchová a Linda Nosková, která si vítězstvím v prestižní týmové soutěži splnila jeden z velkých snů.
3: Rozhodně mezi to patří něco jako Grand Slam olympiáda, tenhle titul, nebo první na světě, takže je to opravdu jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysnila. Vždycky říkám, že hnedka byla taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Takže to je vysoko, no, hodně vysoko.
1: Češky v samostatné historii vyhrály týmovou soutěž po sedmé, naposledy před 8 lety ovládli Fed Cup. A mistrem světa v silničním závodě je americký cyklista Brandon McNulty. V Montrealu triumfoval po samostatném úniku v závěrečných kilometrech. Češi Matyáš Vacek, Pavel Novák a Jakub Otruba závod nedokončili.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečná situace na D10 u Mnichova Hradiště a nehoda v Praze. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za exitem 63 Březina se pohybuje jezdec na koloběžce. Kilometry 59 až 58, opatrně je to kousek před sjezdem na Mnichovo Hradiště. Na Pražském okruhu se v omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech jede jen jedním pruhem. Kilometry 16 až 19, kde jedničce i na Ruzini, teď plynule, v noci by měl být úsek kvůli stavbě mostu neprůjezdný. Dálnice teď bez kolon na D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov. Stále stojí osobní auto po nehodě. Kilometr 138 je tam zavřená jen krajnice. A v Praze trase z centra na Smíchov v ulici v Botanice havarovala dvě osobní auta. Omezený průjezd, vypadá to na zavřený pruh, čekejte poblíž křížení se Štefánikovou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový a Radiožurnál s Michálou van Erne.
6: A se zmínkou a možná i nadějí na to a o tom, že na některé dětské sny není nikdy pozdě. Třeboni si lidé po 55 plní třeba ten ohraní na klavír, kytaru nebo dudy. Na Třeboňskou základní uměleckou školu si uděláme výpravu za malou chvíli.
4: Víkendový Radiožurnál
7: a Michaela van Erne.

0: Blerby Williams. Základní umělecká škola v Třeboni zahajuje další ročník Akademie umění a kultury pro lidi od 55 let. Studenti si můžou vybrat hudební, výtvarný, taneční nebo literárně dramatický obor. Někteří se do školy vracejí opakovaně, jiní letos začínají.
1: Ale tu hudebku ještě jste teďka nepřibrala.
2: Ne.
1: To mě mrzí, já jsem myslel, že do toho ještě šlápnete.
3: I matrikulační potvrzení a zároveň certifikáty o studiu předával ředitel Matouš Řeřicha.
4: Podmínkou je, aby člověk dosáhnul věku 55 let a potom si vybere ze všech těch oborů, které my vyučujeme na základní umělecké škole v Třeboni. Takže výtvarný, literárně dramatický, taneční obor a hudební obor.
1: Je, paní Nováková, vy jste mi udělalo radost. Vy budete chodit určitě na literárně dramatický obor. A víte, jak to vím? Protože jsem si to na tom přečet. Tak vám gratuluju a těšíme se.
3: Nejenom, že se tady člověk učí umění, ale najde tady i partu.
4: V těch skupinových oborech se schází vyloženě v té skupině a chtějí, aby mohli pokračovat.
3: Marie Lacinová studovala hru na kytaru.
5: Já jsem vlastně přišla, neuměla jsem ani noty. A asi to bylo splněný dětský sen, protože já jsem chtěla kdysi jako dítě hrát na klavír, ale neměla jsem tu možnost. A potom jsem si řekla, děti vyrostly, že bych mohla něco dělat.
3: Neobvyklý obor, hru na dudy, studovala Jitka Kloudová.
6: To byl vlastně můj dětský sen, hrát na ty dudy, ale protože tu nikdo v umělecké škole nevyučoval, tak mi posadili harmoniku, no a pořád jsem toužila po těch dudách, až jsem se tomu dohrabala v důchodu. No.
3: Jednou z vyučujících, ke které studenti Akademie umění a kultury chodí, je Alena Kohoutová.
7: Oni mi to sami říkají, že si plní sny, že neměli podmínky, když byli malí.
3: Žáci se ke studiu přihlašují do dvouletého cyklu, a Třeboňská základní umělecká škola letos otevírá už šestý ročník. Z Třeboně Eva Marvanová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.

Stovky lidí si nenechali o tomto víkendu ujít otevření nejsevernější rozhledny v Česku. Jmenuje se Jitrovník a stojí u Šluknova na Děčínsku. Jak vypadá a co všechno z ní uvidíte, přiblížíme za chvilku. Poslouchejte Radiožurnál.

0: YouTube, Ed Sheeran a Taras Topolia z hudby. Stovky lidí z Čech i ze sousedního Saska přilákala nově otevřená rozhledna Jitrovník u Šluknova na Děčínsku. Jde o nejsevernější českou rozhlednu. Vysoká je přes 30 metrů a Šluknov za ni zaplatil 13 milionů korun. Při jasném počasí by z rozhledny měla být vidět Sněžka i Klínovec.
1: Asi stovky lidí, no.
2: Stovky lidí za půl hodiny.
1: No, asi je docela dost, no.
3: Tomáš Číš z klubu českých turistů v Rumburku, který dohlížel na hladký průběh stoupání na rozhlednu, odhadl, že za půl hodiny vystoupali na Jitrovník stovky lidí. A nebyl důvod mu nevěřit. Mezi těmi, která stála frontu na schodišti, byla i Milada Štěpánová z Děčína. Z výkyvů rozhledny radost neměla.
4: Respekt.
2: Odkud jste přijeli?
4: Děčína. S partou jako kamarádů.
2: Chodíte často po rozhlednách?
4: Ano, často, velmi. Každý víkend pomalu.
3: Někteří čekání na vrchol vzdali.
5: Jdeš už dolů, jo?
6: No,
5: ty srabe.
6: Já budu tady stát hodinu.
3: Nahoře na plošině se tísní velké množství lidí a já už se teď pouštím dolů a musím říct, že pro turisty, kteří nemají rádi roštové schody a podlahy, je sestup i výstup na rozhlednu na Jitrovníku zkouškou odvahy.
7: Nahoru to bylo horší, to se neskutečně houpe. Dolů už tady dobře a nahoře je narváno a člověk, kdo má mořskou nemoc, nedoporučuju, protože to by bylo špatný.
3: Řekla mi cestou po schodech dolů paní Danuše z Děčína. Rozhledna stála na Jitrovníku už před více než 120 lety. Její návrat je tak velkým dnem hlavně pro místní klub českých turistů.
8: Je to událost zásadní, protože na Jitrovníku rozhledna minulých letech byla. Bohužel zub času a jiné podmínky rozhlednu odnesly. Takže konečně jsme dospěli k rozhodnutí, že rozhlednu obnovíme, tedy postavíme znova. Rozhledna bude celoročně otevřena.
3: Řekl mi za klub českých turistů v Rumburku Přemysl Homolka. Rozhledna Jitrovník je nově nejsevernější českou rozhlednou. Doteď jí byla 20 kilometrů vzdálená Tanečnice. Z Děčínska Jan Beneš, Radiožurnál.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
2: Hodiny 30 minut. Krátké zprávy a Marek Sedláč.
3: Pražský okruh u Slivence se dnes pozdě večer úplně uzavře kvůli usazení mostního nosníku. Stane se tak nejdřív za půl hodiny. Oznámila to policie na síti X. Omezení mělo původně začít ve 13 hodin. Uzavírku ale posunuli na večer. Místo omezení bude na kilometru 16,5, tedy za sjezdem na Slivenec směrem k dálnici D5. Okruh bude podle předchozích informací policie uzavřený v obou směrech zhruba na 2 hodiny. Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění ústavního principu neutrality. To žádala iniciativa blízká pravicovým lidovcům s odůvodněním, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Dnešní hlasování pozorně sledovali taky v Rusku, pro které by mohl být úspěch referenda znamenat zrušením některých sankcí. Velké obchody zítra musí zůstat zavřené, v den české státnosti totiž platí zákaz prodeje pro obchody nad 200 metrů čtverečních. Výjimku ze zákona mají třeba prodejny na nádražích nebo letištích. Otevřené můžou zůstat taky lékárny nebo čerpací stanice. A lebku svatého Václava ve Staré Boleslavi na zítřejší poutní mši poprvé nahradí stříbrná bysta se světcovým ostatkem. Nový relikviář vytvořili šperkař Jiří Urban a sochař Petr Fogl. Při zdobení použili český granát a další drahé kameny. V takzvané hermě je kousek kosti svatého Václava. Lebka svatého Václava zůstane po celou pouť v bazilice svatého Václava.
1: Sport.
3: Nizozemští fotbalisti v druhém utkání Ligy národů vyhráli v Srbsku 2-1. Dánsko doma v dalším zápase elitní skupiny zdolalo Wales 2-0. Rakousko si v druhé výkonnostní divizi poradilo s Kosovem 3-1. Českou reprezentaci po včerejší porážce 1-2 s Chorvatskem čeká v úterý v Praze duel s Anglií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka u Jaroměře a nehoda na Domažlicku. Na obchvatu Jaroměře je na vozovce hlášená lesní zvěř opatrně na silnici 33 mezi obcemi Hořenice a Dolany. Na silnici 102 trase Praha Slapy je nehoda bez podrobností zdržet nebo zpomalit vás může v Měchenicích u čerpací stanice MS Oil. Na silnici 193 z Horšovského Týna do Stříbra narazilo osobní auto do betonového mostku. Nehoda je mezi obcemi Borovice a Velký Malahov poblíž odbočky na Semněvice. A podle policie už probíhá šetření. A na Pražském okruhu teď plynulé v omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech. Kilometry 16 až 19 se k D1 i na Ruzyni jede jen jedním pruhem. A jak už jste slyšeli ve zprávách, úsek by měl být v noci neprůjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Teploty v noci padají k 9 až 5 stupňům Celsia při uklidnění větru až na plus 3 stupně a ojediněle se objeví taky přízemní mrazíky. Zítra čekejte většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jenom ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi dál Michaela van Erne.
2: A se zprávou o velké poctě pro Davida Pastrňáka v podobě pozice kapitána Bostonu v NHL. Tuto zprávu si můžete v klidu přečíst na serveru iRozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

27. září před 85 lety přijel do Prahy nově jmenovaný zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Okamžitě vyhlásil stané právo a začaly popravy lidí bez soudu. Mezi nimi nejvyšší důstojníci, členové obrany národa a odbojáři. Také o tom vám za chvíli řekneme, protože si to připomeneme.

0: Už jen jeho jméno vzbuzovalo v lidech strach. Na okupovaných územích byl jedním z nejmocnějších mužů nacistického Německa. A přesně před 85 lety přijel Reinhard Heydrich do Prahy. V protektorátu Čechy a Morava záhy vyhlásil stané právo a začala jeho krutovláda.
1: Za zvuků hymny byla vtyčena vlajka. Před vchodem do hradu pražského zaznívají povely.
2: Den po Heydrichově příjezdu 28. září 1941 popisoval dění na Hradčanském náměstí rozhlasový reportér.
3: Přijetí u zástupce říšského protektora SS Oberbefehlshabera generála Heydricha je skončeno.
2: Adolf Hitler potřeboval někoho, kdo Čechy přimáčkne. Někoho, kdo si na rozdíl od říšského protektora Konstantina von Neurata poradí s domácím odbojem, pracovními sabotážemi, které znamenaly oslabení podpory Wehrmachtu, a kdo mimo jiné zajistí bezpečné koridory pro zbrojní transporty na východní frontu. Reinhard Heydrich v těchto ohledech nesklamal, pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
4: Heydrich byl považován prostě za člověka bez emocí, za člověka, který nemá soucit. On i tak vystupoval vlastně jako ten árijský nadčlověk, který přichází do Prahy jako ten bůh války a přichází s ním to hromobytí v podobě okamžitého vyhlášení staného práva a poprav.
2: Na tuto dobu vzpomínali pro projekt Paměť národa Alena Kasprová-Bajerová nebo Jiří Táborský. Tehdy jim bylo 8 a 7 let.
5: Nastoupil nový protektor Čech a Moravy a zahájil svou krutou vládu. Na jeho přímý rozkaz bylo bez soudu popraveno zastřelením 18 vysokých důstojníků, členů obrany národa a táta s nimi.
6: Heydrich byl jedna z největších německých s***ní. To opravdu byl příšerný chlap. On se snažil ten národ úplně zdecimovat.
2: V období takzvané první Heydrichiády nacisté popravili na 500 českých vlastenců, což podle historika Jiřího Plachého znamenalo pro odboj velkou ránu.
4: Heydrich, i přestože v Praze působil několik měsíců, tak dostal své pověsti výkonného technokrata, takže například s jeho působením se pojí začátek holokaustu v českých zemích a i reorganizace protektorátní správy, která ztrácí ty poslední zbytky autonomie a stává se jenom převodním kolečkem říšského aparátu.
2: Už jen pár prvních dní Heydrichova působení v Praze stačilo na to, aby se rozhodlo o jeho konci. Operace Antropoid, výsadkáři Josef Gabčík a Jan Kubiš a jejich atentát v Libni, po kterém Reinhard Heydrich už 4. června 1942 umírá. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál. Take my hand and we can go on.

talking. And we can talk about whatever is on your mind. Na kapelu Picture This navážeme slovem čokoládky, tak říkají restaurátoři při práci na fasádě kostela v Brně Husovicích originálnímu tvaru štuků. Přes 100 let staré detaily vyžadují specifický postup oprav. Nejen o tom uslyšíte za chvilku.

0: byla skupina Mandraže. Dominanta brněnských Husovic, chrám nejsvětějšího srdce Ježíšova, prochází renovací. Stavba z počátku 20. století je pozoruhodná nejen svou velikostí, ale hlavně množstvím architektonických prvků, ornamentů a štukové výzdoby. Při obnově fasády tak restaurátoři nemají jednoduchou práci.
1: Tak teď se opravují dvě boční věže, které mají 30 metrů a nad nimi se tyčí 60-metrová věž, která je vždycky v noci osvětlená, tak je jako takový maják.
2: Popisuje farář didak Robert Klučka z řádu františkánů. Dělníci teď pracují hlavně na fasádě věží v průčelí kostela. Chrám postavený na začátku 20. století v románském stylu vyžaduje specifický způsob oprav. Plášť kostela je totiž kromě klasické omítky bohatě zdobený ještě kamennými prvky, cihlami a hlavně bílými štukami nejrůznějších ornamentů.
3: To jsou odlitky z takzvaného románského cementu. A to je technologie, která se používala výhradně v druhé polovině 19. století a na začátku 20. století.
2: Popisuje restaurátor Pavel Mrověc. Některé štuky opravuje částečně, jiné nahrazuje úplně.
3: Tady tomu pracovně říkáme čokoládky, protože to vypadá jak tabulka čokolády. Tak tam jich poměrně hodně chybělo, takže jsme si to museli zaformovat a tam jsme se snažili přiblížit té původní technologii, tomu původnímu materiálu toho románského cementu.
2: Kromě pláště se pracuje taky uvnitř kostela. Na kůru profukuje každou píšťalu varhanář Jaromír Votava a pod každou dává nový malý měch, který pak královský nástroj rozezvučuje.
4: Hlavně se tady na tom nástroji mění takzvané míšky, ty organický materiál, které jsou vlastně střeva kozí, ovce, jo, a je to prostě ta trvanlivost se odhaduje 20-30 let, takže už to má svoje za sebou.
2: Doplnil varhanář. Opravy zatím vyšly na přibližně 25 milionů korun. Aktuální práce by měly být hotové do Vánoc. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Rusko dnes pokračovalo v dronových náletech na ukrajinský Kyjev. Seniorům letos poprvé nepřijde oznámení o valorizaci důchodů. Zájemci o něj musí požádat do konce září. Hokejisti Třince vyhráli v Liberci a v extralize mají dál 100% bilanci. Výstavba mostu na 2 hodiny uzavře Pražský okruh mezi Slivencem a Ořechem. A zítra bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Kyjev a kyjevská oblast byly prakticky celý den cílem náletů ruských proudových nepilotovaných letounů. Drony zasáhly mimo jiné 2 datová centra, čerpací stanici, 9podlažní bytový dům a další civilní objekty.
3: Ruské drony zničily velkosklad spotřební techniky Kercher, oznámilo vedení firmy, podle kterého nebyl nikdo ze zaměstnanců zraněný. Hustý kouř se vznášel také nad centrálou mobilního operátora Kyivstar. Jeden člověk zahynul a 3 byli zraněni při ruském útoku na civilní auta ve Višnevém v okrese Buča, uvedly tamní úřady. Ukrajinské síly mezitím provedly humanitární operaci na pomoc obyvatelům okupovaných Olešek v Chersonské oblasti. Podle tamní vojenské zprávy jim armáda z dronů schodila celkem 4 tuny potravin. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a teď žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale přistáhnout. Ministra Tarabu a vedení SNS znovu vyzval k urovnání sporů. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. A naprostá většina důchodců je ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
4: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
1: Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Teď je to 31 korun za dopis. Lidi narození v roce 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma. I oni o ně ale musí požádat. Oblíbenost cyklostezky Bevlava, vedoucí od Ústí u Vsetína až k Vlárskému průsmyku, v podhůří Bílých Karpat letos narostla. Počet cyklistů se v červenci a srpnu oproti loňsku zvýšil o téměř 1/3. Vyplývá to z dat ze sčítačů obecně prospěšné společnosti partnerství, vysvětluje koordinátor

0: monitoringu cyklistů Luboš Kala.
1: U cyklostezky Vehlava jsme zaznamenali meziroční nárůst o 9322 cyklistů na bezmála 39 000. To je maximum lokality a nejvyšší nárůst ze všech sledovaných tras. Hlavní příčinou je dokončení nových klíčových úseků stezky směrem k československému pomezí, což zásadně zvýšilo atraktivitu této trasy pro nové cykloturisty.
0: Sport. Hokejový Třinec vyhrál v Tipsport Extralize i pátý zápas a je dál jediným týmem ze 100% bilancí. V pátém kole oceláři porazili domácí Liberec 3-1. Tři body získali taky obhajci titulu z Pardubic, kteří zvítězili 5-3 v Brně nad Kometou. Rozhodující gól dal Jan Mandát při vlastním oslabení. Vystihl rozehrávku domácího Kristiana Pospíšila a jel sám na branku. Pokračuje pardubický asistent trenéra Václav Kočí.
2: Já si myslím, že to vyplynulo z té hry, že jsme tam střídali a myslím, že Pospet si ho nevšim, prostě vešel ze střídačky a to jsou momenty, které se prostě stávají takhle, když někdo jde z té střídačky, tak vy ho nemáte načtenýho a vletí tam, kam si myslíte, že nikdo není a on se tam objevil.
0: České Budějovice přestřílely Litvínov 5-4, Kladno prohrálo s Olomoucí 1-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice Mladou Boleslav 6-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D5 u Plzně a nehoda v Praze v Brněnské ulici. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha je sražené divoké prase. Pozorně projíždějte za sjezdem na Ejpovice 66. kilometru. Na vjezdu do Prahy z Brna dříve D1, dnes Brněnské ulici se srazila 4 osobní auta. Nehoda je na 2. kilometru u odbočky na Chodov a brzdí provoz. Vytvořila se tam teď kratší kolona, dojíždějte pozorně. Na D5 se z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov odklízí následky nehody osobního auta. Na kilometru 138 je zavřená krajnice, na místě už odtahovka. Pražský okruh v omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech zatím průjezdný. Mezi kilometry 16 až 19 se k D1 i na Ruzini jede jen jedním pruhem a v noci má být úsek kvůli stavbě mostu neprůjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A teď si poslechněte reprízu dnešního hosta Radiožurnálu.
5: Hostem ve vysílání víkendového Radiožurnálu je docent Aleš Kaplan, vysokoškolský pedagog, sportovní trenér, odborník na atletiku a taky na kondiční přípravu. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Vy učíte na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka v Lomnici nad Popelkou, dlouhodobě ale taky působíte na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Vyučujete na Technické univerzitě v Liberci na katedře tělesné výchovy a sportu a vaší specializací je didaktika atletiky, trénink sprintů, překážkových běhů, štafet, podílíte se na rozvoji základního pohybového fondu dětí a zkoumáte i pohybovou neúspěšnost žáků na základních školách. Nemáte toho nějak moc?
6: No, přiznám se, že to, jak se to teďkom řekla, je toho až požehnaně, ale součástí teda té mé profese je atletika. Potom z pozice učitele také žáci v rámci školní tělesné výchovy. No a přes tu atletiku jsem se dostal i na tu kondiční přípravu.
5: No, to jsem ještě neřekla, že jste autorem a spoluautorem řady odborných knih, metodických příruček, článků, které se právě zaměřují na běhání, na kondiční přípravu a na sportovní přípravu dětí. Jaké vy jste sám byl dítě? Takové to, co nikdy neposedí a zkouší všechny sporty najednou a všechny mu jdou?
6: Je to otázka prostředí, ve kterém jsem vlastně byl vychováván. To znamená v malém městě, kde byly podmínky pro různé sporty. A já díky dědovi jsem začínal v Sokole, i když tenkrát se to jmenovalo základní rekreační tělesná výchova odbor všestrannosti. Ale potom zase přes taťku jsem se dostal k basketbalu. Od basketbalu potom jsem současně s tím dělal i fotbal, protože sousedí kluci ze sousedství hráli fotbal. No a potom také jsem se dostal k atletice díky svému učiteli tělesné výchovy a pozdějšímu trenérovi.
5: Proč je důležité si v každém věku najít pro sebe nějaký ten sport?
6: No, je to důležité z hlediska všestrannosti, ale já bych tady chtěl říct ještě jednu věc. Měl jsem možnost se setkat s panem profesorem Matějíčkem, Zdeňkem Matějíčkem, dětským psychologem, a ten mě řekl jednu zajímavou větu. Vy, tělocvikáři, máte jedinou úžasnou výhodu, a to, že můžete těm dětem různých těch výkonností a úrovně dovednosti nabízet velké množství rozmanitých pohybových aktivit, akorát se stává, že jste úzce profilovaní a dostáváte se jenom do té úzké nabídky různých sportů. Dejte jim šanci a oni si najdou svoji parketu. A tady šlo o to také vlastně si najít nějakou parketu, protože vím, že třeba v Lomnici nad Popelkou je lyžování typické, skoky na lyžích, a tam vidím, že jsem tu parketu nenašel.
7: Host Radiožurnálu.

0: Hostem ve víkendovém radiožurnálu je vysokoškolský pedagog a sportovní trenér, odborník na atletiku a kondiční přípravu Aleš Kaplan. Jak jsem to zmiňovala, že se věnujete pohybové neúspěšnosti žáků na základních školách. To nezní úplně hezky. Nebylo by lepší zkoumat jejich úspěšnost?
1: Můžeme zkoumat jejich úspěšnost, ale uvědomme si, že v těch hodinách školní tělesné výchovy se objevují žáci, kterým to nejde.
0: A co jim nejde?
1: Jakýkoliv pohyb, diskoordinace, oni můžou být samá ruka, samá noha a hlavně jsem to zaznamenal na tom prvním stupni. Ten druhý stupeň už je ovlivněn dalšími těmi podmínkami, které můžou teda nastat, ale u toho prvního stupně vidím takovou tu koordinaci, bojácnost, která potom vede k tomu, že tam ten jedinec v tom třídním kolektivu pociťuje méně cenost. On se schovává, nechce být zapojen. A jde o to právě na základě toho, co mi sdělil tenkrát pan profesor Matějček, jim nabídnout i nějakou tu možnost, která by vedla k tomu, aby on se do toho pohybu dostal, nějakou výzvu.
0: Mm-hmm. No a když byste to měl ukázat na nějakém konkrétním příkladu, dítě, kterému na tom prvním stupni něco nejde, něco neumí, nebo něco nechce, nebo sám jste řekl, že se bojí, tak co to většinou bývá a jak pestrá škála potom ho přivést k něčemu jinému je?
1: Nabídnout různé možnosti pohybu, nejen teda sklouzávat do té vybíjené, ale tady třeba využít, což je třeba projekt dětská atletika, to znamená využít i ty dětské překážky nebo míče, který píská, jo, nebo raketka, která píská a najednou se ten žák dostane do prožitku, že když to správně hodí, tak to začne ta raketka pískat a on pociťuje, že se mu něco podařilo. A to je ta drobnost, která vede k tomu, že najednou si začne věřit a začne hledat ty možnosti toho, aha, tady se něco daří a můžu to zkoušet. A nejen, že to zkouší v tělocviku, ale může to zkoušet i třeba v těch podmínkách volnočasových, ne, že teda má asi raketku, ale může si zkusit něčím hodit. Jo, to je otázka dalších těch alternativ. Ale to jsou další možnosti, kterou já vidím, skok do dálky z místa. Mm-hmm. Skok do dálky z místa je příklad toho...
0: Kolik skočíte?
1: No, dejvávalo, když jsem skočil jako sprinter 2,80, ale teď si myslím, že můj pohybový aparát by měl problém se 2 metry. Dobře. Ale tady jde o to, že ty žáci většinou jsou vedeni k tomu, provede odraz, doskočí a má výkon. A to je ta výkonová část. Ale já většinou také říkám žákům, kolik měříš? Řekni mi, kolik měříš. Měříš 120 cm? Překonáš sám sebe? To znamená, tady máš 120 cm, takovou máš výšku. Zkus přeskočit sám sebe. A nebo potom zjisti si, jakou výšku má tatínek nebo maminka. Dokážeš je přeskočit odrazem s nožním? To znamená, ten výkon tam není, ale je tam něco, co ho vede ve spojitosti s tím sebepoznáním a překonávání.
0: Je tam ta motivace. Přeskočit tátu je asi velká motivace.
1: To je, ano.
0: Vy jste otcem 9leté dcery, která je nedoslýchavá. Tak rodiče svoje dítě vždycky chrání. Jak moc pro vás bylo těžké opustit ten ochranářský model výchovy, třeba i v rámci sportu?
1: No, musím přiznat, velice náročné to bylo, protože se setkávám jako slyšící, partnerka je slyšící s tím, že najednou je situace, že to naše dcera jako neslyšela, museli jsme najít ten správný komunikační postup, díky teda jednotlivým těm subjektům a pomoci lidem se nám to podařilo, ale musím říci, že na druhou stranu také je to moc nebýt citlivý a hned na základě teda nějaké té komunikace pomocí těch moderních technologií, jako jsou naslouchadla nebo kochleární implantáty, dávat možnost různých pohybových aktivit. Musíme si uvědomit, že tady je také ten vestibulární systém, otázka rovnováhy a musím říci, že se nám postupně podařilo jezdit na kole, jezdit na kolečkových bruslích, jezdit na bruslích normálně na ledové ploše, chodit plavat a teďkon momentálně si dcera oblíbila pump track.
0: Co to je?
1: To jsou pump trackové takové dráhy, kde se mění ten profil, a ten jedinec pump jako provádí takové kliky na rukách a jezdí na koloběžce nebo na kole a tím pádem využívá i takové ty skokové prvky. Jo? Takže to jsou ty věci, ale kromě toho se ještě také naučila lyžovat. Takže tady je ta komunikace v tom, že člověk musí stát čelem k ní a zároveň kromě těch moderních technologií využívá i odezírání.
0: Tak pan profesor Coufal na Orle v Lomnici nad Popelkou, to byla vždycky kapacita.
1: Ano, ano, vzpomínám, byl jsem u něho také na pozorování.
0: Naštěstí jen na pozorování.

0: Aleš Kaplan ve víkendovém vysílání Radiožurnálu, kdy jsme se bavili o tom, jak přivést vlastně nedoslýchavé dítě ke sportu, tak vaše dcera dělá poměrně různorodé sporty. Jak moc je, ale když to zobecníme, pro děti se sluchovým postižením dělat nějaký sport, jaké i z pohledu nejenom pedagoga, ale i rodiče byste takové sporty doporučoval?
1: No tady bych spíše to sdělil z hlediska rodiče, ne odborníka, protože myslím si, že odborníci by také rozšířili ty poznatky týkající se sportování nedoslýchavých dětí. Myslím si, že se to dá určitým způsobem zvládnout díky jednak zpočátku rodinného prostředí, kde by měly být určité podněty a ne jenom tedy vnímat to, že je tady nějaký problém zdravotního rázu a uzavřít se, ale to znamená dítěti nabídnout velké množství pohybových aktivit ve volném čase. Potom je to otázka zapojení teda do tréninkového procesu, kde opravdu ten trenér by měl znát aspoň základy práce, trenérské práce s takto postiženými dětmi, hlavně z hlediska komunikace, protože tam to dítě je určitým způsobem nastavené, ale v tomto případě nám můžou umožnit to vylepšení té komunikace moderní technologie. My jsme vlastně díky sponzorům zaznamenali, nebo jsme vlastně pro dceru získali i takové mikrofonky, které vedou k tomu, že hlavně ve škole, ale i dá se říct v tréninkovém procesu, by to šlo využít z hlediska toho, že ten trenér má určitý mikroport a ten signál jde do těch uší, teda do těch naslouchadel, ne do uší, do naslouchadel. A tím pádem ta komunikace se dá vylepšit. Tady je ještě jedna věc, to znamená bezpečnost v tom tréninkovém procesu, protože potom jsou to různé dopady, doskoky, třeba v atletice do písku a znamená to, že potom je potřeba mít třeba na ty naslouchadla i čelenku. Podobně to třeba při vybíjené. Tam je riziko, že může dostat tím míčem. Jo. To znamená úprava částečně těch pravidel, respektování a zároveň částečně i vysvětlení té skupině, ve které trénuje nebo ve které ve škole, taky vysvětlit, že tam je takovýto další možný postup.
0: No právě, jak to funguje potom v takovém tom dětském kolektivu, kde jsme kamarádi, ale v jednu chvíli, když mezi sebou soupeříme, tak už zase tak velcí kamarádi být nemusíme, tak jak to tam funguje?
1: No, já si myslím, že zatím to funguje v takové normální rovině, že jako tam je určitá podpora, dokonce s dcerou jsem byl na atletických závodech, a tam byla jako i trošku podpora těch trenérů i vlastně těch vrstevníků. Na druhou stranu je tam také ten pocit toho, že právě chtěla by být úspěšná, ale bohužel zatím je na tom chvostu. Jo, to znamená, ta podpora musí přijít i z té rodiny, dobře, příště se nám to třeba vydaří, ale je tam vidět i takový ten zájem ze strany toho dítěte. Půjdem to někdy na školní hřiště nacvičit, protože já jako učitel tělesné výchovy mám možnost jít na školní hřiště a to mě jako překvapilo, že nezůstává jenom toho, že tam byla teda nějaká ta prohra, ale že také se snaží se zdokonalit, zlepšit, aby byla vyrovnanějším partnerem, nebo spíše soutěžícím než partnerem.
0: No a jaké sporty nebo sportovní aktivity teď u mladých a u dětí jsou, jak se říká, in?
1: No, je to zajímavé, je to parkour, právě ten pump track, to jsem jako překvapen, jakým způsobem se rozjel, protože s dcerou chodím na atletiku v Semilech a vidím vedle atletického hřiště, jak opravdu to pump trackové cvičiště, ta dráha je plná těch mladých, jako vlastně v žákovské kategorii a opravdu tam jezdí na koloběžkách a na kolech, takže parkour, pump track, ale já si myslím, že in je hokej, fotbal díky osobnostem, jo, díky těm úspěchům, které jsou, každý si chce z těch dětí hrát nejen na nějaké vzory českých fotbalistů, ale slýchávám spíše Ronaldo nebo Messi, a takže ty vzory tam jsou a chtějí něco dokázat. Jo, otázka je, že bychom měli mít taky tu všestrannost, to znamená, ta gymnastika by tam měla hrát tu roli. I když já musím říci ve školním prostředí, že když mám v tělocvičně gymnastický blok a řeknu dětem, že budeme mít parkour, tak oni jupí, ale přitom se to jedná o normální, jak se za nás říkalo, opičí dráhu. Mm-hmm. Jo, takže opičí dráha, ale stačí to jenom převést a je to parkour a hned jsme in.

0: Radiožurnál je 11:30. A vysíláme pro vás zprávy. Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. V nedělní debatě České televize to řekla šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Ministerstvo podle ní taky zvažuje zdanění investičních bytů, některých návykových látek a zavedení sektorových daní. Podle ministryně jde o kroky, které by zlepšily stav státních financí, a podrobnosti uslyšíte v hlavních zprávách za půl hodiny. Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci, otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám v zemi. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dřív vypsal předčasné parlamentní volby. Konat se budou v říjnu a Vučić se v nich chystá kandidovat s ambicí stát se premiérem. A zajímavosti o ptácích se děti dozvědí na kosý stezce Bečkyni na Prachaticku. 700 metrů dlouhý okruh pro rodiny s dětmi vede od obecního úřadu do místního lesa. Kulturní a okrašlovací spolek Čkyně po cestě rozmístil úkoly a ptačí budky. Ty připravili sami děti na výtvarném setkání v tamní synagoze. Sport. Fotbalisti Portugalska uspěli v novém ročníku Ligy národů i po druhé. V elitní skupině vyhráli 2-1 v Norsku. Německo podlehlo Řecku 0-1. Srbsko prohrálo 1-2 s Nizozemskem a Dánsko přehrálo Wales 2-0. České fotbalisty čeká souboj druhého kola v úterý, kdy nastoupí v Edenu proti Anglii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdný Pražský okruh a překážka na D5 u Berouna. Pražský okruh mezi sjezdy na Barrandov a Ořech, kilometry 16-19, neprůjezdný. Uzavírka začala po 23. hodině, je obousměrná, kde jedničce i na Ruzině. Ta aktuálně by měla trvat půl hodiny, jisté to ale není. Další mají následovat, v úseku staví most v obou směrech teď kilometrové kolony. Osobním autem se to dá objet přes město, například Radlická ulice a Rozvadovská spojka nebo Plzeňská, případně Patočková a Bělohorská ulice. Na D5 se z Plzně do Prahy za Berounem překážka, odstavená dodávka, kilometr 16,5, vozidlo zasahuje z krajnice do pravého pruhu a je jen na blikačích. A na vjezdu do Prahy z Brna v Brněnské ulici se srazila 4 osobní auta. Nehoda je na druhém kilometru u odbočky na Chodov. Tvořila se tam kolona, už se rozjela. Auta jsou zřejmě mimo jízdní pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16, na Šumavě až 19. Tolik zprávy. A už za chvíli pokračuje repríza hosta Radiožurnálu s Patricí Strouhalovou.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Docent Aleš Kaplan, dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu, sportovní trenér, člověk, který se roky věnuje atletice, kondiční přípravě, pohybové gramotnosti dětí a mládeže. Co to vlastně obnáší, ta jako zkoumání pohybové gramotnosti?
1: No, na začátek musím říci, že jak to mám možnost sledovat, a ta autorka Vajdýdová, to určitým způsobem popsala tady v našich podmínkách, se s tím zabýval pan profesor Dobrý a paní docentka Vašičková, ale někdy se mi zdá, že v té společnosti ta pohybová gramotnost je někdy zaměňována za zdatnost. Jo. To znamená, my si musíme říct, že to je nějaké utváření vztahu díky jednotlivým těm proměnlivým podmínkám vztahu k tělesné výchově, k jakémukoliv pohybu v tom celoživotním rámci. Nejen v tom aktuálním, že tady je pohybová gramotnost nízká, ale nám jde o to utvářet u těch dětí tu pohybovou gramotnost nebo ten vztah té tělesné výchově v rámci jako celoživotního působení na ten pohybový aparát. Takže to jenom tak krátce, stručně ohledně té pohybové gramotnosti, protože já, když jsem se potom zamýšlel, že máme teda úspěšného sportovce nebo úspěšného žáka a neúspěšného žáka, když bych se měl podívat, že máme gramotného, pohybově gramotného žáka a pohybově negramotného žáka, tak se mi to zdá takové necitlivé, protože každý ten žák přece jenom aspoň se pohybuje tím, že chodí, občas někam doběhne, postaví se a podobně. Že jo? Takže tady je ta otázka té formulace té pohybové gramotnosti. Ono se to stalo v té společnosti jako in, teďkon je to, jako to frčí. Jo? To znamená, to je jedna věc, ale druhá věc, správně uchopit ten pojem z hlediska toho, té originality té autorky.
0: Když jsme u toho in, tak se také hodně mluví o tom, že celosvětově stoupá obezita napříč generacemi. Dětskou z toho nevyjímaje. Jak to vidíte na školách vy, když to srovnáme s dobou, kdy jsme byli dětmi my? Ono je něco jiného být obézní, ale přitom se umět a chtít hýbat.
1: Ano, to je jedna věc.
0: A druhá věc také prostě kašlat na to a nedělat nic.
1: No, Je to v současné době prvek, který hodně je diskutován, musí být řešen, to je důležité. Teď je otázka, že by měl být řešen systémově a koncepčně a i z hlediska nějakého působení v rámci jednak školní aktivity, ale zejména volnočasových aktivit, a důležitou roli tady hraje rodina z hlediska působení. Ale já, když bych se vrátil ještě na historický začátek, tak když bych tady vzpomněl, což v té práci jsem také zaznamenal, tak v nějakých 50. letech 19. století už jistý autor Kodým mluvil o domasedech, že děti jsou domasedi a že jsou tlustota, že tam je tlustota. A dokonce i v 30. letech, kdy se mluví o tom, že tam je zvýšená fyzická odolnost a práceschopnost, to znamená, opravdu byli hodně zdatní, tak najednou se tam setkáváme u pana Smotlachy, což je takové paradoxní, to je český mykolog, ano, ale zároveň zakladatel vysokoškolského sportu a první docent tělesné výchovy, tak ten se zabýval také problematikou obézních dětí ve věku 6 až 14 let. Jo. A dával to do spojitosti jednak působení té rodiny a zároveň taky, že se jedná, že tyto děti, které on nazval jako děti blátivé, děti tlusté, tak potom, že jsou neobratné a zároveň, že jsou dětmi pohybově zanedbanými. Takže když to vezmu z toho historického hlediska, tak vlastně už v té době, která tomu předcházela, ten problém tam byl. Je otázka, jak to bylo řešeno v díle pana Smotlachy, to bylo řešeno tak, že teda bylo působení na rodiče, a myslím si, že i tady by mělo dojít k tomu působení na rodiče, ale uvědomme si, že děti chodí do školy, jdou kolem fast foodu, po obědě také a podlehnou tomu.
0: No, můžeme mít doma děti blátivé anebo ty domasedy, ale také můžeme být rodiči, kteří jsou draví a ctižádostiví a chtějí mít doma úspěšného sportovce. Co třeba takovým rodičům říkáte, jak s nimi mluvíte, když to dítě talent nemá?
1: No, když ten talent nemá, tak je potřeba jim říci, že to je otázka trpělivosti, otázka nácviku a určitě najít tu správnou pohybovou aktivitu díky té rozmanitosti. To je jedna věc. Druhá věc je, že potom máme tedy ty rodiče, kteří jdou za tím úspěchem svého dítěte a tady, jako říkám, respektujme vývojové zákonitosti toho dítěte. Já můžu říci, že v rámci konzultací kondiční přípravy mě občas třeba oslovují rodiče, abych vedl své jejich děti tedy do nějaké lepší úrovně, zejména rychlosti. A dokonce byl jeden příklad, že dojížděli na fotbalové tréninky do Prahy z Českých Budějovic a ještě chtěli po mně, abych vedl kondiční přípravu před jedním fotbalovým tréninkem. Sáhodlouho jsem jim vysvětloval, že je jednak velký problém dojíždění. Uvědomte si, že to dítě se dostává do únavy, kterou nemusí projevovat hned a může být potom přesycen. To znamená, opravdu v tomto případě jsem jim doporučil, ať jezdí jenom ty fotbalové tréninky a ty kondiční tréninky, ať nedělají, že v rámci toho tréninku mu to stačí a také, aby zvážili, jestli není pro něj lepší trénovat v místě bydliště.

0: Alešem Kaplanem si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu o sportu a o výchově ke sportu. Tak když jsme se bavili o tom, jakou zátěž by to dítě mělo mít, když už se podíváme třeba i jako z nás začínajícího malého profesionálního sportovce, já už jsem tady zmínila tu vaši zkušenost, protože kondičně jste trénoval basketbalistky USK Praha a fotbalisty Sparty, tak jak je to s tím, s tou proměnou té zátěže?
1: No, musíme postupovat krok za krokem, postupně, jo, z hlediska všestrannosti a potom postupného zatěžování a zároveň, jak jsem tady zmiňoval, respektovat ty vývojové zákonitosti. Někdy se dostáváme do problému rané specializace, to znamená všechno jde na úkor toho úspěchu v rámci toho výkonu nebo výsledku. Ale potom je otázka, jestli ten jedinec se nedostane do toho, že ten úspěch přijde, ale přijde brzo a vede to k tomu, že tam není ta perspektiva, ta sportovní perspektiva. I když musíme říci, že některá sportovní odvětví mají tu nutnost té rané specializace, protože jinak z hlediska těch motorických předpokladů a požadavků by k tomu
0: nedošlo. Třeba krasobruslení.
1: Třeba krasobruslení nebo gymnastika, jo, nebo v atletice to je skokotyč, jo, tam se musí začít z hlediska tou průpravou dříve.
0: Z vaší praxe, kdy je ten věk, kdy se to zlomí? Buď to dítě u toho sportu zůstane, anebo ztratí motivaci a odejde třeba ze sportu úplně, anebo změní disciplínu?
1: No, je to v tom věkovém údobí, kdy to dítě přechází ze základní školy na střední školu. To je takový ten důležitý okamžik, protože dochází ke změně tedy toho denního režimu, zároveň změna i party, i když ta parta se může měnit v té 8. 9. třídě taky, ale je tam ta změna party, prostě tam jsou další vlivy. Taneční, první diskotéky, první větší lásky a tohle všechno může ovlivnit ten vztah k té pohybové aktivitě, k tomu systémovému tréninkovému procesu, který nastává. To je jedna. Na druhou stranu já to můžu vidět i u našich studentů, kteří přicházejí jako sportovně založeni a jsou tedy organizováni jako v soutěžích různých a najednou ten tlak týkající se jednak studia, dobře, to znamená třeba může být méně času na trénink, zároveň nových pobídek, které jsou v rámci toho vysokoškolského studia a zároveň i finanční, kdy se musí vydělávat prostřednictvím brigád, tak to vede, že také ty studenti potom přestávají s tou svojí sportovní kariérou.

0: Aleš Kaplan ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jak jsem říkala, že dlouhodobě jste na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, stejně tak vyučujete na Technické univerzitě v Liberci na katedře tělesné výchovy a sportu, tak jak by měl a co by měl umět a sám mít za sebou dobrý učitel tělocviku? Tak aby byl dobrým učitelem a oblíbeným kantorem.
1: No, to je obtížná otázka. Tím dobrým kantorem se člověk jako potom postupně stává, ale myslím si, že musí mít dobrý pohybový základ. Z hlediska toho, aby pochopil jednotlivé formy a strukturu pohybu a jednotlivá sportovní odvětví, což stále také zmiňuji, že je to o té rozmanitosti, na té pobídce, nabídce těm žákům. Zároveň, když mám možnost vidět současné studenty, tak mají obrovský předpoklad být dobrými trenéry díky moderním technologiím.
0: A kdo jsou jejich vzory? Těch, kteří se hlásí na učitelství tělesné výchovy?
1: No, to může být rozmanité. Jo? To znamená, můžou to být rodiče, protože se tam setkáváme se studenty, jejichž rodiče studovali tělák v různých aprobacích, mají absolvovanou fakultu tělesné výchovy sportu. Takže to je jedna kategorie. Druhá je učitel nebo trenér. S tím se také setkáváme a to musím říct si, že to bylo i v mém případě, že tedy ten učitel tělesné výchovy na základní škole byl tím mým vzorem pro to studium na FTVS a zároveň byl mým trenérem atletickým. To znamená, to je rodiče, učitelé, po případě kamarádi.
0: Tak děkujeme za rozhovor. Naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu byl docent Aleš Kaplan, vysokoškolský pedagog, sportovní trenér a odborník na atletiku a i kondiční přípravu. Tak moc děkuju. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Radiožurnálu.
1: Evropa v létě čelila několika neobvykle silným lesním požárům. V Albánii i ve Francii pomáhali taky Češi. Jaké inovativní techniky prosazují? Jsou Evropané ochotní měnit zavedené postupy? A jsme připraveni na častější a mohutnější požáry? Hosty Radiožurnálu budou vedoucí leteckých záchranářů Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiří Buček a taky pilot vrtulníku Black Hawk Samuel Posluch.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Je přesně půlnoc. Čas na hlavní zprávy Radiožurnálu.
4: Policie podezírá zadržené muže u vojenské základny ve Velké Británii z přípravy teroristického útoku. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce u dětí snížit věk trestní odpovědnosti už na 13 let. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Provoz na pražském okruhu mezi Barrandovem a Ořechem omezuje stavba mostu a dnes bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů. Je pondělí 28. září. Hezký sváteční den vám přeje Marek Sedláček.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii policie zadržela 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Tamní úřady označily situaci jako závažnou. Od nedělního rána tam zasahuje protiteroristická jednotka. Obyvatelé nedaleké vesnice se museli evakuovat.
5: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Welfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhány děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Podle Tejce by se snížená hranice dotkla jednotek případů.
6: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
4: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte je potřeba se zaměřit na varovné signály už před spácháním trestného činu.
7: Jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
4: V případě koaliční shody chce ministr Tejc návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. Chce tak zlepšit vysoký schodek státního rozpočtu. V nedělní debatě České televize to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
8: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme. To říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím. To znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
4: Ministerstvo zvažuje i zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že daně zvyšovat nechce. Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění ústavního principu neutrality. To žádala iniciativa blízká pravicovým lidovcům s odůvodněním, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Nedělní hlasování pozorně sledovali taky v Rusku.
9: Rusko by se v případě

0: Úspěchu návrhu zbavilo některých sankcí, ty už by totiž Švýcarsko podle přísnějšího výkladu neutrality nesmělo přejímat od Evropské unie, ale až kdyby je schválila Rada bezpečnosti OSN, ta je ale Rusko členem.
1: 30% haben hier zugestimmt.
0: V referendu to podpořila jen třetina voličů a ani jeden z kantonů, řekl ministr zahraničí Ignacio Cassis. Švýcarsko podle něj ale i tak zůstává neutrální. Pro stranu SVP to bylo letos třetí neúspěšné referendum. Z jara Švýcaři nepodpořili drastické snížení koncesionářských poplatků a pak ani zastropování počtu obyvatel země na nejvýš 10 milionů. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Papež Lev XIV. Dnes ve francouzských Métách promluví o míru a jednotě evropských národů. Prezident Emmanuel Macron do východofrancouzského města pozval i evropské lídry. Papež tak ukončí čtyřdenní návštěvu Francie, kam se vydal jako první hlava katolické církve po téměř 20 letech.
3: Papež do města Méty přiletí z Lourdes na jihu Francie, kde sloužil mši pro 200 tisíc věřících. Papež před lourdskou svatyní řekl, že církev musí najít odvahu a zacelit hluboké rány, které způsobila jiným. Prohlásil to předtím, než se sešel se 7 oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Papežovou návštěvu Francie provází obrovský zájem věřících. Jenom jeho mše na pařížském náměstí Svornosti a bulváru Champs-Élysées přilákala skoro 1 000 000 věřících. Kromě toho papež navštívil taky centrum, které pomáhá uprchlíkům, a v Elizejském paláci varoval před neuvážlivým používáním umělé inteligence. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Silný déšť a s ním spojené lokální záplavy ohrožují země jihovýchodní Asie. Stav ohrožení vyhlásila už 15-milionová metropole Thajska Bangkok a silné srážky v následujících hodinách čeká Laos, Kambodža a Vietnam.
4: Po prsa ve špinavé vodě a se zachráněnými doklady v ruce ukazuje pan Ramsri své zaparkované auto, které je zaplavené až po střechu. Všech 50 distriktů thajské metropole vyhlásilo stav ohrožení. Podle starosty města nařídili úřady evakuaci několika tisíc lidí do bezpečných prostorů a zavřeli některé školy. Úřady varují, aby se lidé pohybovali ve vodě opatrně, protože zvednutá hladina vyplavila do ulic a domů nebezpečné hady a známé bangkokské varany. Z jihovýchodní Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Lotyšsko řeší úmyslné poškozování bezpečnostního zařízení hranice. Oznámila to lotyšská pohraniční stráž. Podle ní se nejedná o vandalismus a metody pachatelů jsou stále agresivnější a sofistikovanější.
5: Lotyšsko zabezpečuje hranici automatizovanými systémy pro sledování prostoru na několika úsecích naraz. Současně se ale potýká s poškozováním této infrastruktury. Jak oznámila lotyšská pohraniční stráž, podél východní hranice s Běloruskem a Ruskem zaznamenala poničení kabelů, rozvodových skříní nebo sloupů pro kamerový systém. Situace je v současnosti napjatá hlavně na lotyšsko-běloruské hranici. Lotyšsko na ní čelí migračnímu tlaku. Od začátku roku lotyští pohraničníci zabránili více než 11 tisícům pokusům o nelegální překročení této hranice. Podle lotyšských ozbrojených sil jsou do nelegální migrace zapojené běloruské bezpečnostní složky. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: V Praze dnes začne festival sci-fi filmů Futuregate. Do hlavního města dorazí taky režisér snímků ze světa Star Treku Nicholas Meyer a Oscarový režisér Joe Walker.
6: Americký střihač Joe Walker spolupracoval třeba na trilogii Duna nebo pokračování sci-fi filmu Blade Runner 2049.
7: Joe Walker usedne i ve festivalové porotě a uvede právě filmy jako Blade Runner 2049 a Příchozí.
6: Popisuje jeden z pořadatelů festivalu Philip Schauer.
7: A druhou osobou je režisér kultovního Star Trek Nicholas Meyer.
6: Festival Futuregate zamíří z Prahy a Brna pak také do regionu. Za sci-fi filmy tak můžete vyrazit třeba i v Hradci Králové, Olomouci nebo Ústí nad Labem. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Sport. České tenistky slaví titul v poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v Číně porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Díky triumfům Karolíny Muchové a Lindy Noskové. Češky ovládly týmovou soutěž po 7. v samostatné historii a poprvé od změny formátu a názvu z Fed Cupu na pohár Billie Jean Kingové. A lídrem hokejové Tipsport Extraligy se 100% bilancí je i po 5. kole Třinec. Oceláři vyhráli v Liberci 3-1. O klíčových momentech a síle soupeře mluví trenér domácích Severočechů Jiří Kudrna.
8: Soupeř přidal druhou branku a ještě třetí a sebralo nám to vlastně už i tomu naději na tu koncovku. Myslím si, že soupeř hrál výborně, organizovaný a prostě byl efektivnější. A my jsme měli svoje příležitosti, které jsme bohužel neproměnili.
2: Ve zbylých nedělních duelech extraligy Kometa Brno prohrála s Pardubicemi 3-5, Kladno s Olomoucí 1-4, České Budějovice přehrály Litvínov 5-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice vyhrály nad Mladou Boleslaví 6-2.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Teď průjezdný Pražský okruh a překážka na D5 u Berouna. Pražský okruh byl mezi sjezdy na Barandov a Ořech kilometry 16 až 19 neprůjezdný. Uzavírka k D1 i na Ruzini trvala zhruba 40 minut. Kolony se rozjely, další uzavírka by měla následovat v úseku Staví most. Osobním autem to jde obět přes město po okruhu a například po Radlické ulici a Rozvadovské spojce nebo Plzeňské ulici, případně pak Patočkově a Bělohorské. Na D5 se z Plzně do Prahy za Berounem stojí dodávka. Kilometr 16,5 zasahuje do pravého pruhu stále jen na blikačích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A na řadě je repríza nedělní publicistiky s Tomášem Pavlíčkem.
11: Proč vyzývá kancelář ombudsmana ke zrušení ústavní péče pro lidi s postižením? Nakolik oslovila návštěva papeže ve Francii mladé lidi? A v čem by mohly být české letouny Skyfox vhodné pro případnou protidronovou letku NATO? Zní to jako revoluce ve zdejším sociálním systému. Kancelář ombudsmana a dětského ombudsmana vyzývají ke zrušení ústavní péče pro lidi s postižením. Podmínky v těchto zařízeních nemůžou podle veřejných ochránců práv lidem s handicapem zajistit nezávislý život. Stát by měl podle ochránců práv stanovit jasný plán, dokdy se tyto instituce zruší, kdo se na tomto procesu bude podílet a samozřejmě k tomu vyčlenit potřebné prostředky. My zveme do vysílání Janu Gregorovou, ředitelku právní sekce kanceláře ombudsmanky. Dobrý den.
12: Krásné odpoledne.
11: Tak co vás k téhle výzvě vedlo? Jaké byly hlavní impulzy?
12: Tak já bych ráda zdůraznila, že nejde o naši výzvu, jde vlastně o závazek České republiky jako celku, protože Česká republika už v roce 2007 podepsala úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zavázala se tak vlastně k tomu, že bude poskytovat podporu lidem s postižením v tom, aby každý z nich mohl žít svůj nezávislý život. A nezávislý život je život podle přání samotných lidí s postižením, aby se mohli rozhodovat o tom, kde, jak a s kým budou žít a nežili život v nějakém prostředí ústavu.
11: A promiňte, že vás přerušuji. A vy teď máte tedy dojem, že se ten závazek nenaplňuje a dokážete to doložit na konkrétních případech?
12: Určitě. Ten proces přechodu od ústavní péče k samostatnému životu se nazývá deinstitucionalizace a jedná se o proces, který je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Z našich poznatků tento proces v České republice pokulhává, stagnuje. A vlastně jde o to, že v České republice se stále více zaměřujeme na rozvoj pobytových služeb, než na právě život lidí v domově, v komunitě. A málo se rozvíjí dostupné sociální a zdravotní služby a také se nezaměřujeme na podporu pečujících, na podporu rodin, proto, aby nestáli před rozhodnutím, zda budou o svého blízkého pečovat 27 hodin 7 dní v týdnu, anebo zda ho umístí do ústavu. Díky tomu, že nám chybí terénní a odlehčovací služby nebo také služby osobní asistence či sociálního poradenství, které jsou vlastně podmínkou toho samostatného života.
11: No a právě co z toho nastavení podmínek té v samotné ústavní péči znemožňuje podle vašeho názoru vést lidem se zdravotním postižením opravdu nezávislý život?
12: Mm-hmm. Život v ústavu nikdy nemůže být samostatný, protože se dále stále více zaměřuje na potřeby vlastně ústavu jako takového. Fungují tam režimová opatření, je uspůsoben potřebám a počtu personálu, takže potom takový život samozřejmě má zásah i do samotného soukromí klientů. Například do toho, že si nemohou vybírat, s kým budou na pokoji, zdali budou sdílet svůj samostatný prostor, kdy budou stávat, kdy budou ulehat, co budou jíst a kdy budou jíst, jak budou trávit například volný čas. To všechno je vlastně uspůsoben chodu samotného ústavu. A my, když jezdíme do takovýchto ústavů, tak se setkáváme i často s tím, že mají nedostatek soukromí při osobní hygieně, že jsou přetrhané rodinné vazby díky tomu, že ústavy jsou často umístěné desítky, stovky kilometrů daleko od původního bydliště klientů.
11: No a vy teď tedy vyzýváte k tomu, aby stát určil jasný plán na zrušení ústavních zařízení. Co všechno by podle vás měl obsahovat?
12: Ten plán by určitě měl obsahovat nějaké strategické řízení tohoto procesu. Měl by probíhat ve spolupráci s lidmi, kterých se ten proces týká, to znamená lidmi se zkušeností z života v ústavech, měla by tady být tady probíhat participace s lidmi s postižením. Měli bychom také zaměřit financování sociálních služeb na podporu právě těch služeb, které jsem zmínila. Terénní služby, odlehčovací služby, dostupné sociální a zdravotní služby. A také bychom se měli zaměřit na podporu lidí, kteří pracují v sociálních službách. Jedná se o profesi, která stále je nedostatečně oceněná finančně a jinými podpůrnými prostředky, vzděláváním například.
11: A můžu se zeptat, pardon, že vás přerušuji, ale ono to samozřejmě bude proces poměrně dlouhý, to je jasné, ale vy vyzýváte k tomu, aby stát určil nějaké datum, tak jak dlouho ten proces může trvat?
12: Určitě se ukazuje to, že v České republice to bude asi pozvolný proces, byť známe příklady z jiných evropských států, kde se k tomu zrušení ústavu vlastně rozhodli zásadně ze dne na den. Záleží vlastně na tom, kolik vlastně prostředků do toho procesu stát bude investovat, jaké vlastně podmínky tomu vytvoří. V tuto chvíli nám vlastně chybí jakákoliv data o tom, kolik nás vlastně stojí ústavy samotné a život klientů v nich versus vlastně toho, kolik by nás stál jejich samostatný život. Samozřejmě samostatný život není o tom, že na to bude člověk sám, potřebuje mít veškerou vlastně pomoc a podporu těch služeb, které vlastně každý dle svých individuálních potřeb vyžaduje.
11: No, ta data tedy nemáme k dispozici, ale někdy před 6 lety se k tomu vyjadřovala tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a ta to odhadla, tedy ty náklady na celý ten systém, na jeho změnu, na stovky miliard, možná jednotky bilionů, tak to jsou obrovská čísla, ne?
12: A já bych řekla, že to se jedná opravdu o odhady, že vlastně přesná data my vůbec nemáme. A ta je potřeba získat, abychom se skutečně bavili v nějakých reálných relacích. My, když jezdíme do těch ústavů, do těch, které prošly transformací, jsou menší, poskytují služby menšímu počtu klientů, tak často slýcháme, že v zásadě nejsou o moc dražší, protože provoz takovýchto malých zařízení, které si můžeme představit jako bydlení v běžných bytech nebo v běžných rodinných domech, jsou samozřejmě levnější z podstaty toho, že vlastně provoz takovýchto zařízení, takovýchto objektů je levnější, všech těch služeb, které jsou na to navázané. A samozřejmě jsou tam určitě vyšší náklady na personál zařízení.
11: Tak tolik Jana Gregorová, ředitelka právní sekce kanceláře ombudsmanky. Děkuji, naslyšenou.
12: Naslyšenou.
11: Papež Lev XIV. Se na své návštěvě Francie přesunul na jedno z nejvýznamnějších míst katolické církve, do města Lourdes, kde se podle tradice měla v polovině 19. století opakovaně zjevit mladé dívce Bernadette Subirusové Panna Marie. Papež tam dopoledne před jeskyní, kde mělo ke zjevení dojít, sloužil mši pro 150 tisíc věřících a večer je naplánované velmi očekávané setkání s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů, kteří měli podle vyšetřovací komise zneužít od roku 1950 na 330 tisíc dětí, hlavně chlapců. U telefonu je Eliška Tomalová, politoložka se zaměřením na Francii z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Tak paní Tomalová, slyšíme se?
13: Ano, slyšíme se, dobrý
11: Výborně.
13: Den.
11: My vás teď už také slyšíme, takže rovnou položím otázku. Papež, jak jsem naznačil v úvodu, se má večer setkat za zavřenými dveřmi se 7 zástupci obětí sexuálního násilí a přestože už měl ve Francii několik veřejných vystoupení, včetně té včerejší mše v Paříži pro 100 000 lidí, tak se zatím k tématu nijak nevyjádřil. Jak důležité je to ve Francii téma nejenom pro katolické věřící?
13: Je to skutečně vlastně první den jeho návštěvy, kdy se k tomu očekávanému tématu a velmi bolestnému tématu poprvé vyjádří. Je to samozřejmě téma velmi důležité vzhledem k určitému poklesu vlivu katolické církve a vnímání vůbec katolické církve ve Francii, ale samozřejmě nejen ve Francii. A to téma dnes bude řešeno na mnoha úrovních. Jednak, jak jste zmínil, za zavřenými dveřmi se zástupci biskupů, kde nejspíš zazní i jaksi přímější sdělení, se očekává od papeže, jakým způsobem tady postupovat a více možná kritiky dovnitř. Ale to velmi očekávané setkání s těmi oběťmi, to, o tom se toho mnoho nedozvíme, několik z nich odtajnilo svoji identitu, ne všichni. My pouze víme, že tedy s nimi bude jednat individuálně, že to nejsou vlastně zástupci nějaké organizace, ale že jsou to jednotlivci, kteří touto bolestnou zkušeností prošli. Takže je to velmi důležité téma, je to velmi důležité setkání a má vliv nejen tedy na katolickou církev ve Francii, ale řekla bych i celou evropskou dimenzi.
11: No na včerejší mši v centru Paříže, které se zúčastnilo nějakých 600, možná až 700 tisíc lidí, se papež Lev XIV. Obrátil na mladé věřící, které chválil za jejich energii, za entuziasmus, za nasazení. Jak atraktivní je dnešní katolická církev pro mladé Francouze a Francouzky?
13: To je složité téma, protože už ve Francii neplatí to, co třeba platilo před 70 lety, co Francouz to katolík. A opravdu v posledních letech ten pokles vlivu i počet věřících vlastně klesal. Těžko říci, která data můžeme brát vážně, ale v současné době se mluví o tom, že těch praktikujících věřících je přibližně okolo 10%. Na druhou stranu ten fenomén, který popisujete, je už zdokumentovaný, to znamená, je tady nárůst počtu nově pokřtěných Francouzů, kteří jsou velmi často z té věkové kategorie 18 až 25 let. Říká se, že respektive média zmiňují, protože data přesná proto nemáme, že tento nárůst je dán určitou potřebou nějaké vlastně hledání duchovní identity ve virtuálním světě, ve světě sociálních médií, která samozřejmě mají takovou dvojsečnou situaci ve vztahu k tomu k víře a k náboženství, protože na jednu stranu poskytují takové nějaké znejistění ve současné světě, ale také poskytují prostor pro aktivizaci a mobilizaci těchto hnutí náboženských a náboženských influencerů. Takže umí promlouvat i k mladým Francouzům. A poslední poznámka k té aktivizaci těch mladých, kterou bych zmínila, je, že se říká, že tedy mladí Francouzi nejen, že se chtějí pokřtít, ale jsou vlastně takový aktivnější a důraznější v projevech své příslušnosti ke katolické církvi.
11: My jsme si všimli, že žádné ze mší se neúčastnil prezident Emmanuel Macron. Včera na té pařížské mši byla jeho manželka, i premiér Sebastian Lecornu, ale byli vidět i další politici, včetně Marine Le Penové. Tak jak se tady projevuje ta přísná odluka státu od církví, která ve Francii platí?
13: Emmanuel Macron sice se nezúčastnil těch konkrétních akcí, o kterých mluvíte, ale je důležitou osobou tady té celé státní návštěvy, která je opravdu státní a velmi symbolická pro Francii. Odehrává se opravdu na nejvyšší úrovni a naplánoval jí vlastně Macron během své návštěvy ve Vatikánu v dubnu loňského roku. Takže Macron je vlastně osobou, která tam je i není zároveň. V souvislosti s tou odlukou samozřejmě ta situace ve Francii ta odluka státu a církve, která je platná už více než 100 let, je velmi významnou součástí francouzské republikánské identity, ale zároveň je nutné říci, že samozřejmě katolicismus a katolická církev je velmi silně promítnuta do celé francouzské společnosti. Takže nelze si nevšimnout toho, že tedy Francie samozřejmě na svém území má spoustu katolických staveb, je to součást její kulturní symboliky. Ta odluka byla kritizována, respektive její aplikace v souvislosti s touto návštěvou, ale jsou to hlasy, které se hodně opírají o konkrétní podporu té návštěvy. Je to i financování některých logistických částí té návštěvy.
11: Tak tolik Eliška Tomalová, politoložka se zaměřením na Francii z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste si našla čas. Mějte se hezky.
13: Přeji hezký den, nashledanou.
11: České letouny L-39 NG Skyfox by se daly velmi dobře využít do případné mnohonárodní letky k zajišťování, zachycování a ničení útočných dronů. Došla k tomu analýza britského bezpečnostního think tanku Royal United Services Institute. Pokud by Severoatlantická aliance podobnou letku vybudovala, mohla by tím ušetřit drahé bojové letouny a zásoby raket vzduch-vzduch, soudí aspoň autor studie Justin Bronk. Možné využití Skyfoxu pro boj proti dronům zmínil při návštěvě Spojených států také český prezident Petr Pavel. My jsme ve spojení se Zdeňkem Rodem, bezpečnostním analytikem z katedry bezpečnostních studií CVR Univerzity. Dobrý den.
14: Dobrý den vám i divákům.
11: Tak možná i posluchačům. Tak nejdřív si řekněme, jakou má vlastně váhu ta analýza britského institutu Rusy v téhle oblasti. Čtou tyhle zprávy lidé, kteří mají v Severoatlantické alianci rozhodující slovo?
14: Tak ten institut je velmi významný, on byl založen už v polovině 19. století a co se týče jeho analýzy a doporučení, tak se velmi pravidelně dostává do různých monitoringů a briefingů předních nebo evropských nebo světových rozhodovatelů. Pravidelně s těmito analýzami pracují v Severoatlantické alianci, v Evropské unii a v dalších uskupení, takže určitě to doporučení se lze brát jako významné.
11: Ano. No a jak by podle té zprávy měla vypadat ta národní letka zaměřená na ničení útočných dronů. V té analýze se píše o nějakých 16 ano. až 24 strojích, tak kde by třeba mohly být umístěné, jak rychle by mohly zasáhnout?
14: Tak to, jak se zmínil, mělo by to být něco mezi 16 až 24 letouny Skyfox, té české výroby. Co se týče toho umístění, tak počítá se s tím, že by to bylo východní křídlo NATO, takže to může být někdo umístěno mezi Povaletím až Rumunskem. To v tuto chvíli úplně přesně nelze specifikovat. Co je ale poměrně důležité, že ty letouny by měly být výhradně vlastně využity na to zachycování těch jednosměrných útočních dronů. To znamená dron, který nese třeba nějakou výbuštinu a má pouze ten jeden směr. Počítá se s tím, že ten dron bude zničen. Takže tohoto využití se jeví vlastně jako zajímavé a jeví se to jako zajímavý nástroj do té komplexní obrany proti dronům.
11: No v té analýze se nezmiňují jenom Skyfoxy, ono se tam mluví o několika strojích, které by se daly pro tenhle účel využít, cvičné letouny Pilatus PC-9 Embraer A-29 Super Tucano, anebo některé varianty lehkých stíhaček. V čem proti nim mají Skyfoxy výhody?
14: A máte pravdu, o tom se zmíní více letadel a právě ten Skyfox, ten L-39 stroj, ten současný, ten nejnovější, se ukazuje jako nejefektivnější z mnoha důvodů. Zejména je tam efektivita, cena a vlastně obecně náklady na výrobu, náklady na údržbu a obecně dlouhodobá jaká zkušenost se stroji, které produkují inženýři v aerovodochody. Takže to je vlastně takový jako komplexní mix a má to samozřejmě nějaké menší jako nevýhody. Ukazuje se, že ten Skyfox například oproti těm jiným strojům nemá v sobě integrovaný radar, což je ale pouze otázka technického řešení. Už jako z řady expertů se vyjádřila, že ty radary lze umístit, radary, které by právě detekovaly ty drony. Takže z těch všech strojů se jeví cena poměr výkon jako nejoptimálnější řešení.
11: No takže když tedy říkáte, že české letouny jsou schopné nabídnout, dá se říct, kvalitu za relativně nízkou cenu, tak jak by to nasazení Skyfoxu bylo nákladné, dejme tomu ve srovnání se stíhačkami F-35, F-18, F-16, které se vlastně využívají proti těm dronům teď?
14: To je vlastně otázka, jestli tohle je vůbec jakoby srovnatelné. Samozřejmě oni ty 35 nebo zmíněné třeba F-16, to jsou nadzvukové více účelové letouny, které mají ty letecké hodiny poměrně vysoce postavené. Jestli se nepletu, ta F-16 má leteckou hodinou někde kolem 30 000 dolarů, což je v přepočtu něco přes 500 000 korun. A u těch Skyfoxů se ukazuje, že ta letecká hodina je opravdu jako řádově nižší. Jsou to jiné zdroje. Skyfox je podzvukový letoun, F-16, 35 jsou nadzvukové, ukazuje se, že například používat takto drahý stroj, jako je právě F-35, se ukazuje jako neefektivní. Představte se, že například F-35 by došlo k poškození tady toho letounu, tak to by samozřejmě pro ty letectva těch armád Severoatlantické aliance byla poměrně jako velká ztráta. Takže se vlastně zohledňuje i to, kdyby třeba došlo k poškození toho stroje, tak jak nákladné by byly ty opravy. A jestli vlastně jsme schopni ty opravy zajistit a to my jsme u těch Skyfoxů.
11: A bylo by možné, třeba mě napadá k tomuhle účelu, tedy ano, k tomu protidronovému, přestavit i třeba L-159 Alka?
14: U těch Alek tam se vlastně hovoří, že ano. Že vlastně to technice, že to vlastně tam, ta specifika toho letounu to umožňuje. Dokonce ta Alka má i ten radar zabudovaný. Takže to vlastně tak už řeší celou řadu oblastí. Lze tam na tu Alku také umístit řadu jako zbraňových systémů od kanonů po kulometu, což se řídí i pro ten Skyfox. Takže vlastně tyto dvě řešení se nabízejí jako velmi zajímavé. A zejména, co je tam u toho zajímavé, je to, že právě s těmito typy letounů má řada těch států toho východního křídla na to zkušenosti. Protože samozřejmě tyto letouny byly produkovány postupně už od 60. let a řada těch armád střední východní Evropy má s těmito stroji nebo s jejich jako strašnými typy jisté zkušenosti, umí je servisovat a dokáže si představit, jak je nasadit v boji.
11: Děkuji.
14: Oproti například těch F-16.
11: No. Zdeněk Rot, bezpečnostní analytik z katedry bezpečnostních studií Cevro univerzity, byl naším hostem. Díky a naslyšenou.
14: Díky a naslyšenou.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Skončila repríza polední publicistiky s Tomášem Pavlíčkem a jeho hosty a nyní máme 1:30. Marek Sedláček a krátké zprávy.
15: Na svatého Václava zůstanou ze zákona zavřené velké obchody. Lidi si tak nenakoupí v prodejnách s plochou nad 200 metrů čtverečních. Pokud by jejich provozovatelé otevřeli, hrozí jim pokuta až 1 000 000 korun. Výjimku mají prodejny na letištích, nádražích, lékárny nebo čerpací stanice. Hasičům se večer podařilo zlikvidovat požár paneláku v Kotorské ulici na Pražské Pankráci. Lidi, kteří kvůli němu museli opustit své byty, jsou už zpátky doma. Podle mluvčího pražských hasičů Vojtěcha Ročedla je odhadovaná škoda 1,5 milionu korun. Byt v 7. patře hořel zhruba od 5. hodiny odpoledne. Co požár způsobilo, není jasné. Na místo se kvůli tomu dnes ráno vydají vyšetřovatelé. Izrael odebere diplomatický status zástupcům Nizozemska ve městě Ramalách na západním břehu Jordánu. Podle AFP o tom informoval izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Nizozemsko, Británie a několik dalších evropských zemí zavedly omezení dovozu zboží ze židovských osad na západním břehu. Zdůvodnili to nárůstem násilí židovských osadníků vůči Palestincům a rozšiřováním osad, které jsou podle mezinárodního práva nelegální. A začíná druhý ročník multižánrového festivalu Poznej Vltavu. Na desítkách míst podél pražských břehů nabídne komentované procházky, vodácký závod nebo divadelní představení inspirované Smetanovou Mou vlastí. Pro návštěvníky je připravené také třeba setkání s výtvarníkem a sochařem Krištofem Kinterou, který svými díly ozdobil Dvorecký most.
9: Sport.
15: Hokejový útočník David Pastrňák ve své 13. sezóně v NHL povede Boston jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. Posledním českým kapitánem v týmu elitní zámořské soutěže byl v minulé sezóně Radko Gudas v Anaheimu.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Další uzavírka na Pražském okruhu a nehoda na D5 u Plzně. Pražský okruh mezi sjezdy na Barrandov a Ořech znovu neprůjezdný. Uzavírka je mezi kilometry 16 až 19, kde jedničce i na Ruzyni. Ta poslední trvala 40 minut. V úseku staví most, v obou směrech se už tvoří kolony. Osobním autem se to dá objet přes město po okruhu a například Radlická ulice a Rozvadovská spojka, případně Patočková, Bělohorská a Karlovarská ulice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Tasov stojí auto s poruchou, 152. kilometr vpravo.
16: Stojí dodávka v odstaveném pruhu a jsou tam aj policajti, aj šipka o cestách.
10: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za Vyškovem stojí autobus s defektem, kilometr 235, vypadá to, že jen na krajnici. A na D5 se u Plzně směr Praha srazilo auto Divoké prase, kilometr 66, vše je vpravo označené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
15: Přes den čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál a je s vámi Adam Carda.
4: Posloucháte noční radiožurnál 5 minut po půl jedné v čase, kdy právě začínáme a dnes je pondělí 28. září a ještě jeden den volna z prodlouženého víkendu zbývá, tak si ho užijte. No a na úvod nočního vysílání se vydáme na túru. V Krušných horách totiž skončil o víkendu největší festival pěší turistiky v Evropě, Eurorando 2026. Do hor během uplynulého týdne vyrazili tisíce turistů z Česka, ale také i ze zahraničí. Jak akci hodnotí, tak to uslyšíte za chvíli.
9: Noční radiožurnál a Adam Carda.
17: Slunce je zlatou skobou na obloze připitý.

0: Krušných horách skončil o víkendu Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na některou z desítek tras během uplynulého týdne vyrazili tisíce lidí. Turisté mohli využít průvodce nebo si zvolit vlastní trasu. Organizátoři připravili i doprovodný program, a to hned v několika krušnohorských městech.
1: Na festival Eurorando dorazila až z dalekého Brna paní Eva. Co se vám tu líbilo nejvíc?
2: Všechny rozhledny, lesy, houby, všechno nádherný. Úžasný závěr se všemi státy dohromady, nakonec ještě tancování, ne?
1: Milan Zukal dělal průvodce na festivalu. Jaká byla vaše trasa?
3: Já jsem provázel trasu, která vedla z Nejtku na rozhlednu Pindl a potom zpátky přes Tisovou do Nejtku.
1: Jaká byla účast?
3: Každý den jsem měl 40 účastníků, kromě Španělů byli Francouzi, byli Němci, byli zástupci České republiky a byli tam taky turisté z Malty.
1: Festival navštívilo podle organizátorů asi 2000 lidí. Nejvíce jich přijelo z Německa a Česka, třetí nejpočetnější výpravu mělo Španělsko, odkud přijela turistka Bea.
4: Přijeli jsme z Andaluzie, z Almérie, z Granady, Kordoby, Malagy, Sevilly, ze všech andaluzských provincií. A co se nám tady líbilo nejvíc, to jsou ty turistické trasy. Hodně jsme si užili různé stezky a to, jak je tohle prostředí nádherné a krásné.
1: Před zahájením festivalu se na sociálních sítích objevila kritika, že podobné masové akce do horské přírody nepatří. Pokračuje ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
5: Sem přijeli lidi třeba z Portugalska nebo ze Španělska, který sem běžně nedostanete. Tak mám z toho strašnou radost, že se to povedlo. Dneska musím říct, že když to skončí, tak vlastně nikdo z těch lidí, co to kritizovali, vlastně ani neví, že to tady bylo. A spíš to mohlo být klidně ten festival ještě větší. I víc lidí by ty Krušné hory zvládly.
1: Příští ročník festivalu Eurorando bude za 5 let hostit jiný evropský region. Evropská asociace turistických klubů další místo konání ještě nevybrala. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.

0: Adel v nočním radiožurnálu a teď nás čeká sport. Fotbalista Milan Baroš se v Ostravě na vyprodaném městském stadionu ve Vítkovicích o víkendu rozloučil s úspěšnou kariérou. V rozlučkovém utkání hrál poločas za Baník a poločas za reprezentaci a pak si užil ovací při posledním střídání.
1: Říkal po posledním střídání za mimořádného aplauzu loučící se Milan Baroš a teď nechme mluvit jeho spoluhráče, začíná Tomáš Rosický.
2: My jsme spolu vlastně vyrostli od mládežnických reprezentací, o nějaký 15, 16 jsme spolu doputovali až do Ačka, takže je to výborný parťák, výborný kamarád pro ty lidi, co on má rád, tak by se vždycky rozkrájel, takže já jsem rád, že tady můžu bejt a rozloučit se s ním takhle na hřišti.
1: S Vladimírem Šmicerem vyhrál v roce 2005 v dresu Liverpoolu největší klubovou trofej. Ligu mistrů.
3: Bary byl týmový hráč jak na hřiště, tak mimo hřiště a dneska za žádnou srandu. Já si myslím, že on byl vždycky takový ten, který tužil tu partu a proto ho měli vždycky ty spoluhráči rádi. Jo. Samozřejmě jsme chodili občas na pivo a oslavit ty zápasy. Já bych řekl, že vždycky prostě byl takový rovný, jo, že prostě pro tým byl schopný udělat daleko víc, než lidi dokážou představit.
1: V reprezentaci hrál gigantický rodák Milan Baroš vedle Jana Kollera. Ten našel určitou podobnost.
4: Já si myslím, že jsme si rozuměli hodně dobře i po té lidské stránce. Já jsem z vesnice, Milan je taky vlastně skoro z vesnice, takže i ty naše mentality jsou podobné. Kdy opravdu jsme takový lidoví. Myslím si, že jsme si rozuměli i mimo ten fotbal.
1: A závěrečné slovo patří dalšímu Baníkovci, který vyhrál Ligu mistrů, Marku Jankulovskému.
5: Ikona, legenda, bojovník, srdcař, neskutečný frajer a jsme hrdí v Ostravě, že ho máme.
1: Milan Baroš je v historické tabulce reprezentačních střelců s 41 góly druhý za Janem Kollerem. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál. Usínám, chtěl bych

0: Radiožurnál je jedna hodina. Marek Sedláček přidá zpravodajský souhrn.
1: V Česku tento týden znovu začnou platit cenové stropy na benzín a naftu. Rusko zintenzivnilo útoky proudovými drony na Ukrajinu. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové, ve finále porazili Ukrajinu. Zítra bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2 korunách a 50 halířích na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře taky sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv už je teď napjatá. Opatření by podle mluvčího asociace Václava Louly mohla zhoršit.
3: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
1: Opatření budou zatím platit do konce října. Rusko zvyšuje počty proudových dronů, které vysílá na Ukrajinu. Z téměř 300 dronů různých typů, které od sobotního večera útočily na Ukrajinu, jich víc než polovina měla proudový pohon. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
4: Ukrajinská protivzdušná obrana informovala o 147 sestřelených dronech z téměř 300. Nedaří se jí včas zlikvidovat nebo odklonit vysokorychlostní drony. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální sítích napsal, že tyto drony včera v Kyjevě zasáhly dvě školky, dvě školy, obyčejný bytový dům, autoservis, několik skladů a komunikační objekty. V kyjevské oblasti večer při těchto útocích zahynuli dva lidé a tři byli zranění, oznámila oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Zájemci si dnes můžou prohlédnout sídlo úřadu vlády České republiky. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze potrvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Kam všude se návštěvníci podívají, přibližuje Filip Hlušička z odboru komunikace úřadu vlády.
5: Návštěvníci uvidí vstupní halu, jednací sál vlády, galerii českých a československých předsedů vlád a další reprezentační prostory, jako je například Špilarův sál nebo nový tiskový sál, kde se pravidelně konají tiskové konference po jednání vlády.
1: Trasa prohlídky končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají diplomatické akce. Vedle sídla vlády je dnes pro veřejnost otevřené taky ministerstvo financí.
2: Sport.
1: České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily v Šenčenu Ukrajinu 2-0 na zápasy. Týmovou soutěž ovládly po 8 letech. Po Američankách Kingové Evertové a Australance Kurtové se Barbora Strýcová stala čtvrtou ženou, která turnaj vyhrála jako hráčka i kapitánka.
6: Já jsem nevěděla, kde tyhle ty jména co tam jsou. A když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě. Já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítili, že jsem v klidu a to, že se to povedlo, je jako neskutečný a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na dálnici D1 u Kroměříže a neprůjezdný Pražský okruh. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy mezi sjezdy na Kroměříž srazilo auto zvěř kilometr 259,5. Dejte pozor, policie hlásí překážky v jízdním pruhu. Pražský okruh mezi sjezdy na Barandov a Ořech už zhruba půl hodiny neprůjezdný. Uzavírka k D1 i na Ruzině je mezi kilometry 16 až 19. Staví tam most z Ruzině, kolona od sjezdu na Ořech. Od D1 stojí kamiony už za sjezdem na Strakonice 11. kilometru. Osobním autem se to dá obě přes město, po okruhu a například Radlická ulice a Rozvadovská spojka. A ještě jedna nehoda se zvěří na D5 u Plzně směr Praha. Vše je za sjezdem na Ejpovice 66. kilometru vpravo na Krajnici označené. Další zelená vlna nejpozději za půl

0: hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teploty v noci padají na 9 až 5 stupňů Celsia při uklidnění větru až na plus 3 a ojediněle se objevují přízemní mrazíky. Přes den čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. Dál posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Je to přesně tak, s vámi je Noční radiožurnál, necelých 6 minut po 1 hodině a další reportáž nás vezme na sever Čech. Kytlice na Děčínsku a sousední Polevsko na Českolipsku začnou bojovat proti neukázněným lidem, kteří do lesů v okolí obcí vyváží odpadky, hlavně pneumatiky. Hříšníky by měli pomoci odhalit fotopasti. Povíme vám k tomu víc a to za okamžik.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: i za 100 let.
1: Dvě obce v chráněné krajinné oblasti Lužické hory se chystají zakročit proti neukázněným lidem, kteří do tamních lesů odkládají odpad. Pracovníci Kytlic na Děčínsku a sousedního Polevska na Českolipsku vyvezli za poslední měsíc z lesů v blízkosti obcí desítky pneumatik. Ty přitom mohou lidé bezplatně odevzdat na několika místech, třeba v autoservisech.
2: Jsme kousek za Kytlicemi na lesní cestě. Tady se teda našli naposledy ty pneumatiky.
3: Přesně tak.
2: Přitakává Michála Holečková z Kytlického obecního úřadu.
3: Máme tady jeden z modelů, který obec pořídila.
2: My teď jdeme nainstalovat fotopásku.
3: Má solární panel, přesně tak.
2: Ale i baterie, jak to?
3: Budeme jenom jednou za čas kontrolovat a zbytek vlastně jde přes internet.
2: Tak, vybrali jsme strom.
3: Měl by být vidět, je maskovaná, má speciální maskovací potisk.
2: A teď jsme se s Michalou Holečkovou přemístili na takový maličkatý sběrný dvůr v Kytlicích Mlýnech.
3: Je tady velká hromada pneumatik, které pozbírali pracovníci obce tady v okolí Kytlic. Jsou jich tu desítky.
2: Kytlice plánují koupit alespoň 10 dalších fotopastí, aby je umístili na lesní cesty, odkud pracovníci obce poslední dobou pneumatiky odváží. Stejný problém má sousední Polevsko na Českolipsku, jak říká pracovník obce Michal.
4: Spod klíče na jedliční tam bylo 40 gum, na kočárovce tam bylo 20 gum.
2: A je to za poslední dobu?
4: To je poslední doba, 14 dní.
2: Polevsko už nějaké fotopasty v terénu má, plánuje ale nakoupit další. Do lesu lidé odkládají nejen pneumatiky. V oblasti Lužických hor eviduje několik nelegálních skládek odpadu také státní podnik Lesy České republiky.
5: Aktuálně evidujeme 7 nelegálních skládek s asi 5 tunami odpadu. Jsou na nich pneumatiky, plasty, stavební suť a například starý nábytek.
2: Dodává mluvčí lesáků Eva Jouklová s tím, že ročně zlikviduje v celé republice společnost asi 200 černých skládek a stojí jí to zhruba 1 000 000 korun. Nejčastěji se podle Jouklové objevují nelegální skládky v Ústeckém a Středočeském kraji. Daniela Pilařová, Radiožurnál.

0: Taylor Swift vám dělala společnost v nočním radiožurnálu. A české tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. Ve finále porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy a i po třetí na turnaji rozhodli o titulu už v singlových zápasech. Ani jednou se tak nedostalo na světovou jedničku v deblu Kateřinu Siňakovou, členku vítězného týmu z roku 2018.
1: Kateřina Siňaková teď přebírá pohár, je to paradox, nejlepší deblistka světa, jenomže všichni si přáli v uvozovkách, aby se na kurt vůbec nedostala, protože český tým měl fantastické singlistky tento turnaj. Marii Bouskovou v prvním zápase vydřela bod v utkání s Velkou Británií. Linda Nosková, ta vyhrála všechny své singlové duely a dvakrát uspěla také Karolína Muchová, takže Kateřina Siňaková se ani jednou na kurt nedostala. Jako nejzkušenější hráčka sestavy popsala tenisové dovednosti všech svých spoluhráček tady v čínském Shenzhenu ve zlatém českém týmu. Když to vezmeme podle žebříčku, tak postupně Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Sáru Bejlek.
2: Myslím si, že prostě její výhoda je hrozná, že vypadá trošku takové, jako že to má tak na háčku, což je samozřejmě v tom tenisu hrozná výhoda. Ať se děje cokoliv, tak si zatím jde. A myslím si, že to teďka i skvěle zvládá prostě celý ten tlak, co se během celé té sezony nejenom tady odehrává, tak klobouk dolů, že to takhle zvládá v tom věku. No. Já bych řekla docela asi kreativita. To je jedna z hráček, která tomu stále dodává pestrost, že teď už se to moc nevidí, je to hodně střelba, prostě silný servis a první úder potom a Kája ještě je jedna z hráček prostě, která tam má čop, kraťas, náběh na síť, myslím si, že se dokáže přizpůsobit těm hráčkám. Jo, skvělá, taky prostě úplně jiná hráčka, ale nenechá nic zadarmo a to je co i do toho týmu prostě patří, ty holky to vědí. Sahra je neuvěřitelně rychlá, za mě klobouk dolů, že prostě s tím, co má, dokáže prostě toho využít a dokáže prostě dokazovat i, že se dá asi hrát s takovouhle výškou a že ne asi všude ty kurty nebo ta rychlost jí bude sedět, ale jsou prostě varianty, kdy toho dokáže hrozně využít, rozebrat i ty nejlepší hráčky.
1: Prozradila o čerstvých šampionkách jejich spoluhráčka, nejzkušenější členka týmu Kateřina Siňaková. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Markem Sedláčkem.
1: Zájemci o tištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodů mají už jenom několik dní na podání žádosti. České správy sociálního zabezpečení jí musí doručit nejpozději do středy 30. září. Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Policisti zajistili 24 aktivistů, kteří v neděli pronikli do zemědělského podniku v Markvarticích na Jihlavsku. Protestovali proti podmínkám chovu prasnic. Podnik si podle svého vyjádření vybrali náhodou. Policie incident dál vyšetřuje, právní kvalifikaci zatím nestanovila. Podle zástupců podniku skupina aktivistů porušila veterinární zákon. V areálu bylo 200 kusů dobytka, z toho 120 prasnic. Silné deště a bouřky způsobily v částech Indie a Nepálu záplavy a sesuvy půdy. Nejméně 70 lidí zemřelo a dalších 11 je pohřešovaných. Nepálské úřady varovaly před možnými bleskovými povodněmi. Povodně a sesuvy půdy taky narušily telekomunikační spojení v některých částech země. A novou sezónu pražského divadla X10 dnes zahájí premiéra inscenace Masakr v Paříži. Hra Christophera Marlowa zpracovává události Bartolomějské noci a její politické důsledky. Inscenace v režii Ondřeje Štefaňáka upozorňuje na nebezpečí náboženských konfliktů a polarizace společnosti. V hlavních rolích se představí Lucie Roznětínská nebo Anna Veselá. Sport. Tenisti týmu Evropy ovládli po šesté exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazili 13-5. Pomohl k tomu Jakub Menšík, který zvládl v Londýně i svůj druhý start ve čtyřhře. S Italem Kobolim porazili australsko-americký pár De Minor Fritz 7-5 a 6-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D1 u Kroměříže a neprůjezdný Pražský okruh. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy u druhého sjezdu na Kroměříž srazilo osobní auto Zvěř. Kilometr 260,5. Dejte pozor, je tam neprůjezdný levý pruh na místě policie a už taky silničářská šipka. Pražský okruh mezi sjezdy na Barandov a Ořech už hodinu obousměrně neprůjezdný. Uzavírka je mezi kilometry 16 až 19. Staví tam most z Ruzině, kolona od sjezdů na Stodůlky zhruba. 20. kilometru od D1 stojí kamiony už za sjezdem na Vestec. 4. kilometru osobním autem úsek objeďte přes město po okruhu a například Radlická ulice a Rozvadovská spojka nebo přes tunely a pak po Patočkově a Karlovarské ulici. A na silnici 61 z Kladna do Únhoště havarovala motorka mezi Malým a Velkým Přítočnem. Je mimo vozovku na místě sanitka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Necelé 4 minuty po půl druhé pokračuje noční radiožurnál a pustíme si píseň od Anika, která se ideálně tematicky hodí do nočního času. Zazní hit Moudřejší než noc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: K Zemi se znovu přiblížila vesmírná sonda JUICE. Na palubě má i český přístroj. Za chvíli v nočním radiožurnálu připomeneme, kam míří a co jí v nejbližší době ještě čeká.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Tom Grennan a teď pohled na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pražský okruh mezi sjezdy na Barrandov a Ořech opět obousměrně průjezdný. Hodinová uzavírka mezi kilometry 16 až 19 skončila. Z Ruzině kolona od sjezdu na Stodůlky 20. kilometru mohla by se rychle rozjet. Opačně od D1 stojí kamiony už za sjezdem na Vestec zhruba 4. kilometru. Navíc regulují vjezdy do tunelů. Osobním autem se Pražskému okruhu směr Ruzině vyhněte. Úsek se dá objet po městském okruhu a například po Radlické ulici a Rozvadovské spojce, případně přes tunely a pak po Patočkově, Bělohorské a Karlovarské ulici. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: V blízkosti Země prolétá kosmická sonda JUICE. Nejblíž bude dnes ve 13 hodin a 45 minut českého času. Namířeno má k Jupiteru, ale než tam doletí, musí ještě několik let manévrovat sluneční soustavou.
1: Teď se to dostane na hodně výstřednou dráhu. Ta sonda JUICE těsně prolétne a potom se zase bude vzdalovat. Ano, musí získat energii z oběžné rychlosti Země.
2: Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd vysvětluje, že sonda využívá takzvaný gravitační prak. Naše Země ji k sobě přitáhne na vzdálenost několika tisíc kilometrů a pak ji vymrští zase dál.
1: Tady ten úhel toho zahnutí té dráhy nebude příliš velký. Dojde hlavně k urychlení té sondy, což je ten princip, který tady potřebujeme, abychom tu sondu nakonec dostali na dráhu k Jupiteru. Ta dráha je vypočítána tak, aby optimálním způsobem průchodem okolo těch planet s co nejmenší spotřebou paliva na té družici při těch manévrech jsme se nakonec dostali na dráhu k Jupiteru, a to je ona.
2: Od svého startu v roce 2023 už sonda JUICE proletěla několik elipsovitých okruhů sluneční soustavou, jako kdybychom roztáčeli prak do stále širších otáček. Při každé z nich se o trochu více vzdálila od Země, ale zase se k ní vrátila.
1: Ta sonda se teď urychlí hodně, přijde na více výstřednou eliptickou dráhu a bude jí trvat delší dobu, než se dostane zpátky k Zemi. To bude teda v lednu 2029. Po tom posledním gravitačním manévru už se vydá na přímou cestu k Jupiteru. Marsu se ani nedotkne, od toho bude velmi daleko. Projde pásem asteroidů a potom dorazí k Jupiteru, a to bude v červenci 2031.
2: Sonda má hlavně zkoumat 4 ledové měsíce Jupiteru a hledat na nich možné podmínky k životu.
1: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
2: Přístroj s českou účastí bude zaměřený hlavně na magnetické pole v okolí měsíců i samotného Jupiteru. To je signál, který tam skoro před půl stoletím naměřila sonda Voyager 1. Trochu se to podobá signálům z magnetického pole Země, které nás chrání před kosmickým zářením. Při průletech kolem Země proto vědci můžou přístroj znovu zkontrolovat a skalibrovat.
1: Náš přístroj by měl běžet až do 3. října.
2: Přístroj byl zapnutý i během předchozího průletu kolem Země a Ondřej Santolík si pochvaluje naměřená data.
1: Měřili jsme vlny, které dobře známe z okolí Země. Výhoda toho měření na takové sondě je ta, že ta dráha je úplně jiná než u obvyklých družic, které obíhají Zemi. Ten průlet proběhne velmi rychle, takže máme vlastně takový sken okolí Země za velmi krátkou dobu, tím je to odlišné, tím můžeme přijít na něco nového.
2: Zkoušky přístrojů je mají hlavně připravit na misi k Jupiteru, ale v naměřených datech se dají neplánovaně najít i zajímavé objevy, říká Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry.
3: Kolegové z Itálie měřili nad velikou bouřkou v jihovýchodní Asii. Naměřili zajímavé jevy na vršku bouřkových oblaků. Bylo to první měření ve více spektrálních oblastech z oběžné dráhy. Žádné takové měření zatím okolo Země nelítá.
2: I na tomto objevu mají podíl čeští vědci, přestože nepochází z jejich přístroje.
3: Nikdo z nich neměl žádné zkušenosti s bouřkami a blesky, tak nás oslovili, jestli bychom jim neporadili, co to tam vlastně naměřili.
2: Blesky a další jevy na Jupiterových měsících bude sonda JUICE měřit od roku 2031, kdy tam podle plánu dorazí. Martin Srp, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.